Každá bouře, co se přežene, někdy bolí, to ne, že ne. I když si někdy odřu kolena,

注意。

ve dnech říjnových.

dnes přejdeš Legrádskou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kos.

Vracíš do dětství. Máš tu, co si budem lhát, když punt ti drá.

něco kapslí, jeden fant, ty grof a grant, i přání pár, co nikdy.

0: rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Vítejte na Benešovsku, v krásné kopcovité krajině středních Čech, na zámku s psaníčkovými skrafity na fasádě, na zámku Neústupov. Jeho počátky spadají do románského období, které dokládá blízký kostel. Neústupov patřil mnoha rodům. Dnes tu žije Michal Farník, neúnavný zachránce památek a prezident asociace majitelů hradů a zámků. A já vás zvu do jeho sídla.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
2: Viděl jsem v životě plakat mnoho lidí. Někteří plakali ze žalu, jiní, a těch bylo méně, radostí. Také jsem potkal ty, kteří naříkali nad světem, nad nesmyslností života a Bůh ví nad čím. Těch jsem se vždycky chtěl zeptat, proč pláčete nad cibulí? Jejich nářek mi totiž připadal stejně planý a

0: Příjemný poslech vám přeje František Kinský. Společně budeme poznávat zámky a lidi, co na nich žijí a pečují o odkaz naší historie. Pozvu vás na zámek Neústupov. Patrik Rozehnal si tam dal schůzku se současným pánem, s Michalem Farníkem, který zámek koupil v roce 2021. Jak zjistil, měl panské předky, ale na severní Moravě.
1: Zámecké léto.
2: Tak asi z mého hlasu vnímáte, že nejsem původně z Čech, ale původně ze severní Moravy. A my jsme po staletí bydleli na Těrlicku, Karvinsku, no a naši předkové byli po staletí svobodníci. To znamená status významný v tom, že nemuseli odvádět robotu, nemuseli odvádět desátky, vlastnili půdu. No a můj prapraděda se přiženil k rodu Michníkům a patřil jim zámek na Šumbarku, což je dnešní Havířov.
3: A ten zámek?
2: Ten zámek pořád stojí, patří městu Havířov, funguje, takže se tam můžete zajet i podívat. A já můžu říct, že vlastně symbolicky jsem asi navázal na svého prapradědu, když jsem koupil Neústupov a začal jsem ho rekonstruovat.
3: Jak velká je tam mezera mezi tím, kdy tedy vaše rodina, váš rod, se dostal k zámku v Šumberku a dnešním Havířově a kdy vykupujete zámek v Neústupově, nebo byla tam nějaká kontinuita?
2: Kontinuita tam nebyla, to byl začátek 19. století.
3: A pak ho opouštěli proč, nebo jak vaše rodina?
2: On vyhořel a oni ho potom prodali.
3: Pašli?
2: Zůstali v té oblasti, ale ten zámek se prodal.
3: Tehdy, když žili na zámku, tak o co se starali, co třeba měli na starost nebo co bylo nutné spravovat? Víte, nevíte?
2: Vím, tak patřilo tomu můj prapradědovi, vím, že měl asi nějakých 27 hektarů šlechtické půdy a starali se o zemědělství a vlastně o to, co v té době asi všichni o hospodářství měli, asi velké hospodářství, to znamená zvířata, pole a to byl asi ten předmět jejich činnosti tehdy.
3: Váš potom děda nebo tatínek vyprávěl o tomhle?
2: To ne, to si myslím, že to nevěděli. Jako můj otec mi kdysi ještě říkal, že jsme původně žili na Těrlicku, což vlastně ten genealog, jak bádal tu historii, tak z těch písemných pramenů na to narazil, ale tuto historii můj otec taky nevěděl. První dochovaný písemný předek, vidíte, je Bernardus Farník okolo roku 1671.
3: Myslíte si zpětně, když se ohlednete za svým životem nebo to, co člověk dělá a jak přistupuje k věcem, že tohle je třeba důkaz toho, že tam právě ti předci byli, že to máte po nich něco?
2: Tak asi v tom DNA tam bude taková ta píle k té práci, že chce člověk něco dokázat, to asi možná tam budu mít po předcích. Nemyslím si, že by tam bylo právě to spíše takový jako můj koníček, že mě baví dějiny, historie a české hrady a zámky.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: Zámek Neústupov, původně renesanční stavbu v malebné krajině České Sibiře, si prý vybral srdcem. Přes 20 let pracoval jako manažer v jednom z diskontních potravinových řetězců a teď nastoupil ke konkurenci. Přes týden pracuje v Praze, ale nejlíp mu je s rodinou na jeho zámku.
3: Kdy se ve vás zrodila myšlenka, že byste se mohl stát skutečným zámeckým pánem?
2: Tak ta se rodila strašně dlouho. Já jsem několik roků hledal nějakou kulturní památku, která by se mi líbila, protože jsem chtěl něco zachránit, zrekonstruovat a pak do toho užšího výběru přišel Neústupov a nakonec jsme se s tím bývalým majitelem dohodli, že ho koupím.
3: Kdy jste to byl poprvé, nebo viděl jste ho nejprve na fotografiích, někde jste se ho našel, nebo jste jel náhodou kolem? Jaký byl první kontakt s Neústupovem?
2: Našel jsem si ho na internetu, protože ten bývalý majitel ho dlouho inzeroval, že ho chce prodat, tak jsem tady byl, myslím si, na podzim roku 2018 poprvé se podívat. Na mě tady, jak jsem tady přijel poprvé, tak ta historie tady na mě padla, ten genius loci, který tady je, že vlastně máte románský kostel, původně gotickou tvrz, vedle toho máte nejstarší lípu ve středočeském kraji, tak mě to uchvátilo, že jsem toho nikdy nelitoval.
3: Jak se kupuje takový zámek? To mi řekněte, dobře, máte původního majitele, osloví vás to. Jak to vypadá, jak se to nabízí, takový zámek?
2: Původní majitel mi dal klíče a řekl, tak se běžte podívat. Takže jak jsem tady vlezl, tak jsem samozřejmě nejdřív zabloudil. Pak jsem musel přijít ještě jednou, protože jsem vlastně zjistil, že vůbec nevím, jak jsou ty místnosti, když jsem dostal ty plány, tak abych si to ještě jednou zvizualizoval. No a pak jsem si říkal, jako jo, tak tady mě čeká teda hodně práce. Jo, netušil jsem, že se nám tady objeví dřevomorka a že ta rekonstrukce bude takto náročná. Já říkám minulý čas, že my jsme ještě neskončili a myslím si, že to nejdůležitější mám za sebou. V budoucnu nás bude určitě čekat ještě oprava střešní krytiny, ale těch 6 roků bylo hodně náročných.
3: Co vás tu překvapilo?
2: Pozitivně to, že se nám tady dochovaly ty historické malby na stropech. Jo, a že se nám to podařilo obnovit. A máme tady malby z první půlky 17. století, což já jsem strašně rád, že jsme tomu navrátili tu historickou hodnotu.
3: Dojalo vás něco, je třeba, že tohle jste nečekala, že byste tu našel, nebo takovéhle věci?
2: Tak co mě nejvíc dojalo, asi to, že když jsem tady poprvé spal sám na zámku. Jo, mě kolegové, kamarádi, kteří vlastně nějakou kulturní památku, tak říkali, neboj se, tam se nemusíš bát, tam ti duchové na tebe nepůjdou, protože ty seš ten, který ten zámek zachraňuje, tak oni to budou vnímat pozitivně. Takže je pravda, že od té doby jsem tady spal už hodně nocí sám a žádný duch na mě nevkročil.
3: Jaké to je bydlet na zámku? Vy tu máte vlastně, můžeme to říct, svoje křídlo nebo část toho zámku, jako opravdu jako byt dnes v krásném provedení. Jaké to je tady žít?
2: Krásné. Já když vždycky tady přijedu v pátek večer z Prahy, tak je tady ticho, klid. Je to vlastně kraj Blanických rytířů, Česká Sibiř. Tak tady není ten světelný smog, tak tady jdou nádherně vidět hvězdy. Takže jak když tady jsem potom v noci a procházím si to, tak je to ten takový hezký pocit, že jsem se dostal do toho klidu na ten víkend, že si to užiju. Bohužel potom v sobotu je ta realita jiná, že si obleču monterky a jdu pracovat ven.
3: Na čem třeba?
2: No, jenom třeba na sekání trávě, na nějakých úpravách tady venkovních zahrad, takže většinou teďka se staráme o to, aby okolí toho zámku vypadalo už tak, jak bychom to v budoucnu chtěli, aby to vypadalo.
3: Váš byt na zámku je zařízen stejně jako ostatní, máte ložnici, máte obývací pokoj, máte televizi, máte kuchyň, máte něco navíc nebo něco v netradiční úpravě?
2: Já si myslím, že jste to popsal velice správně, všechny ty místnosti tady máme.
3: Jo. Máte vanu i sprchu?
2: Mám vanu i sprchu.
3: Každý nemá, na zámku na to máte prostor, ne? No.
2: Naštěstí ty místnosti, kde teďka bydlíme, tak jsme mohli zrekonstruovat si už podle svých představ, takže tady máme všechny ty výdobytky moderní doby, takže máme tady i podlahové topení.
3: Jak velký je to prostor, jenom my si můžeme vědět, jak velký je takový zámecký byt?
2: V metrech čtverečních nebo v pokojích? Já jsem to nikdy nepočítal, ale je to přes dvě patra, takže v těch místností, tím, že mám velkou rodinu, tak abychom se tady všichni vešli.
3: U toho velkého stolu, co jste si tu tedy vybudovali takhle, hodujete nebo je to jenom jako prohlídkový okruh?
2: Zatím ještě ne, protože to není dokončeno. Když se podíváte, tak tam je schované takové okýnko a to bude výtah.
3: Na jídlo.
2: Ano, na jídlo. Nechci to mít v elektrice, bude to manuálně ovládáno, takže do budoucna si myslím, že to je vhodné potom tady pořádat nějaké večeře, hostiny a tak dále, takže budeme to mít propojené s kuchyní, která je pod námi.
3: Kdo to bude ovládat? Kuchař ze zdola nebo hosté, co si chtějí jídlo dát?
2: No divil byste se, já jsem k narozeninám opět dostal takový dárek a to je lví hlava se zvonkem, takže my ji tady nainstalujeme, že když člověk zazvoní, tak by to jídlo mělo vjet nahoru. Ještě tam potřebujeme mít samozřejmě dole v té kuchyni někoho, kdo to jídlo připraví.
3: Takže tady oslavíte své budoucí narozeniny třeba nejbližší. Jestli se nepletu, můžu to prozradit, vám bylo nedávno 50.
2: Přesně tak. Takže jsme to slavili tady na zámku, takže to máte dobré informace.
3: Takže příští už možná s výtahem?
2: Příště už možná s výtahem.
3: Kam až plánujete, kam až vidíte tu práci? Je to nekončící proces, že to přejde i na děti? A nebo toho hodláte nějak dotáhnout za svého života?
2: Tak já musím zaklepat, zatím mi zdraví slouží a doufám, že ještě dlouho bude. Tak já bych chtěl potom v těch dalších letech obnovit nádvoří zámku. Máme v plánu, že tam postavíme i kašnu, že obnovíme kompletně celé nádvoří. Moje představa je tam mít i posléze kavárnu pro návštěvníky. Takže ty plány jsou velké, ale musíme to rozfázovat na další roky.
3: Jak se lidé staví k současnému majiteli zámku? Jaké to je, když potkáte někoho v obci, někoho, kdo přijel, zrekonstruoval něco, co už léta chátralo? Jaký vztah máte?
2: Tak já spíš tím, že dělám taky prohlídky a provázím návštěvníky, tak od těch návštěvníků vždycky s povzděkem se dívají na to a říkají super práce a že by se do toho nikdy nepustili. Takže to mě určitě motivuje k tomu, že je to taková pro mě motivace do těch dalších let, že bych chtěl kompletně ten zámek celý zrekonstruovat. No a místní obyvatelé, já si myslím, že jsou taky určitě rádi, protože oni se desítky a desítky let dívali na schátralý areál zámku, který nebyl přístupný. A já vlastně, když jsem v tom roce 2021 tady zpátky věšel tu kaplířovou desku, tak jsem zámek otevřel veřejnosti, takže místní se přišli podívat vlastně a někteří tady vstoupili po 30-40 letech a říkali mi ty historky, jak tady chodili do školky na zámek a kde si hráli, takže to bylo určitě tak jako zajímavé, že vnímají i to, že ten zámek v dnešní době je chlouba toho neustupová.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jsem

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát se zajímáme o zámek Neustupov na Benešovsku, dnes patřící Michalu Farníkovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Kam až se vracíme, do jakého roku, abychom zjistili, kdo tu třeba žil, bydlel, kdo to vystavil?
3: Tak vlastně první zmínky o Neustupovu písemné jsou z roku 1185. To znamená 12. století sídlil tady vladyka Neustup a potom vladykové ještě ze Soběšína.
2: Titul vladyka, to se tak neslyší, dneska máme hrabě, kníže a tak. Co byl vladyka?
3: Tak to byl vlastně vládce toho dané oblasti, asi bylo to menší šlechtické pojmenování a měl určitě danou oblast na starosti.
2: Za tu celou historii pak byl tu nějaký další významný rod, nebo jak moc často se tu střídali nějaké rody, rodiny, šlechtici?
3: Tak ono vlastně v 16. a začátkem 17. století zde sídlili kaplířové ze Sulevic. Ten jejich nejvýznamnější představitel byl vlastně Kašpar Kaplíř ze Sulevic a on patřil mezi 21. z 27 pánů, kteří byli popraveni na Staroměstském náměstí roku 1621.
2: Jak bychom ho posluchačům představili jako osobu, co o něm říct, kolika se tedy dožil, co vlastnil, co mohl, nemohl?
3: Tak nejenom to, že té rodině patřil tady zámek Neustupov, jim tady patřilo kolem dookola velký majetek. No a myslím si, že na tu dobu velice úctíhodný pán tím, že v roce 1621 nešel na popravu, tak měl 81 let. Takže když si dokážeme představit, že ještě dva roky předtím, než byl na té popravě, tak byl vojevůdce vojska, které oblehalo Vídeň. Takže velice aktivní pán, no a vlastně on, kdyby si zažádal tehdy o milost, tak by ji dostal, protože Habsburkové tehdy vnímali to, ten jeho vysoký věk, ale on si o tu milost nepožádal, takže byl popraven s ostatními 26 pány. Ten kat mydlář se nad nimi smiloval tak, že nebyl rozčtvrcen, ale byla mu useknuta pouze hlava. No a posléze Habsburkové jim veškerý majetek zabavili, to znamená i Neustupov. No a v tom 17. 18. století se často majitelé střídali. Po těch kaplířích tady byly skoro 30 roků Španělé, španělští generálové a dokonce i po nich tady máme určité vzpomínky, že tady máme malby přímo ze Španělska. No a pak v 19. a začátkem 20. století tady byly dlouho sídlili tady Rombaldové, no a poslední šlechtický rod tak byly Eichelburkové.
2: Ty erby, které tady máte v jedné z těch místností, to jsou erby těch rodů, které tu byly, prošly tudy?
3: Přesně tak. My je máme dané chronologicky na té zdi a vlastně to, co se nám podařilo i nalézt, tak tady máme většinu těch šlechtických rodů, kteří tady sídlili.
2: Vy už máte taky nějaký svůj erb?
3: Ano, mám.
2: Máte? Co ano. Je na něm?
3: Mám tam vlastně středověký odřivous, je to taková středověká střela a s vlastním iniciálem s F-kem.
2: No a jak k tomu dospěje člověk? To si vymyslí sám nebo musí pro nějakého odborníka požádat, aby to sestavil podle něčeho, jak vznikl tenhle erb?
3: Tak jsou na to odborníci, kteří vlastně to dělají dle historických pramenů a tak, jak by se ty erby měly vytvářet. Vlastně v dnešní době může mít každý erb, ono se tomu říká nějaký rodový znak a já to mám právě spojené teďka s Neustupovem.
2: A šel jste s nějakou představou, nebo vám odborník řekl, vy tam budete mít tohle?
3: Asi to bylo po vzájemné diskuzi.
2: Jo. A kde ho používáte? Někde jste ho tady dal, nebo máte ho jako razítko?
3: Mám tady na více místech, takže ho uvidíte.
1: Jo. Ke známějším obyvatelům Neustupova patřili třeba na sklonku 17. století dohalští z Dohalic. Po rychlém střídání majitelů se na něm načas usadila, jak už bylo řečeno, pražská měšťanská rodina Rombaldů. Podnikali v zemědělství a zapojili se aktivně i do českého Sokola. Sami dokonce v Sokole cvičili a propagovali Tyršovy ideály v zdravém těle, zdravý duch. Nejen v Praze, ale i na svých venkovských statcích. roku 1887 Anton Rombald prodal Neustupov Karlu a Marii Krausovým, od kterých ho roku 1892 získal hrabě Vladimír z Eichelburgu pro svou manželku Helenu.
3: No a tady můžeme vidět komodu přímo i s porcelánem, přímo od Eichelburku, který je tady původně ze zámku. Můžeme zde vidět i část knížek, dokonce účetní knihy. No a tady vidíme na olejomalbě asi toho nejznámějšího představitele Eichelburku, což byl Artuš Eichelburg, který se tady v Neustupově vlastně zapříčinil o spoustu věcí. Nejenom to, že tady na blízké kopci nechal postavit vyhlídkovou věž, kde se tady dokonce na ní přijel podívat tehdy sám Tomáš Garrigue Masaryk, ale psal kroniku Neustupova, hasičskou kroniku. No a já díky vlastně to, že napsal kroniku Neustupova a bývalý starosta ji zdigitalizoval, tak jsem přišel na spoustu informací.
2: Ten rod jako takový, co tu, jak dlouho tu tedy na zámku pobyl, případně za jeho doby, přidal mu něco, zušlechtil tu něco, spravoval nějak něco v obci, podílel se na životě obce?
3: No, Eichelburkové se dostali k tomu zámku na konci 19. století, někde kolem roku 1891. No a ten první majitel Vladimír Eichelburg vlastně se postaral s manželkou o to, že ten zámek neogoticky přestavěli do dnešní podoby, no a přistavěli k němu právě tu věž, která je na té severní části toho zámku.
2: Proč po tak dlouhé době, kdy ten zámek stál bez věže, najednou chtěli věž, nevíte? Neví se to?
3: Asi právě tomu, že bylo modní se vracet vlastně ke gotice, a proto vznikl takový ten neogotický styl, vrátit se do toho středověku, tak se jim to líbilo, tak ho vlastně celý představili v tom neogotickém stylu.
2: Co do té věže dali, nebo co v ní je?
3: Byl tam pánský salon, my ho tam teďka máme také.
2: A Eichelburkové pak odcházeli proč, kam, z jakého důvodu opouštěli zámek?
3: No, oni by ho asi neopustili, ale tím, že přišel rok 1948, tak vlastně oni tady mohli v několika místnostech žít do toho roku 1950, no a posléze ho museli opustit. Jo. A právě jak jsem se zmiňoval o tom Artuši Eichelburkovi, tak on byl i velký sběratel, on tady měl knihovnu, která čítala více jak 7000 svazků.
2: A můžeme říct, že si pořídili i automobily, motocykl.
3: Ano.
2: To byl asi i možná první okamžik, kdy něco takového sem na zámek přijelo, ne?
3: To máte pravdu, já když se potom podíváme výš, tak tam mám více těch fotografií přímo těch koňských povozů až po ty 30. léta, kde mají škodovky, takže to je to určitě zajímavé.
2: Museli ten zámek tehdy nějak zmodernizovat tak, jak technika šla dopředu, aby si ten komfort neudrželi, ale zlepšili, aby to byl už obyvatelný dům moderní doby, mě napadá, nevím, elektřina, nějaký způsob jiný vytápění, třeba telefon, rádio, jestli měli a takovéhle věci.
3: Tak určitě tady zavedli elektřinu, topení tady měli na kamna, ale o těch dalších věcech to můžeme jenom spekulovat.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Neustupov.
1: Sídlilo tu mnoho rodů a dnes tu se svou rodinou žije Michal Farník, prezident Asociace majitelů hradů a zámků. Když zámek kupoval, byl v dezolátním stavu. Za socialismu v něm bylo skladiště léčiv anebo školka. Z původního mobiliáře se nedochovalo vůbec nic, až na kamna ve velkém sále, která asi byla moc těžká na to, aby je někdo odnesl.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Teď stojíme před stěnou, kde máte fotografie. Takhle ten zámek vypadal, než jste ho pořizoval?
3: Ano, to jsou záběry z podzimu roku 2019, ještě než jsem zámek koupil.
2: Co tu do té doby bylo nebo nebylo?
3: Tak ten zámek byl vlastně několik desítek let zavřený. V době komunismu tady byl sklad léčiv, sklad nábytku, byla zde i dokonce mateřská školka. No a pak byl dlouhé roky zavřený a jak vidíte z fotografií, tak byl ve velice žalostném, špatném stavu. On byl staticky narušen, do zámku zatékalo a právě když jsme ho v roce 2020 koupili, tak nám trvalo pár let ho dát vůbec do nějakého funkčního stavu, zachránit z grafitové omítky. No a nám se objevilo asi 3 roky, když jsme zámek koupili, tak se nám tady objevila dřevomorka, tak jsme pak rok odstraňovali dřevomorku.
2: Přijde neuvěřitelný, že za těch 6 let to takhle vykvetlo úplně.
3: Tak já do toho dávám veškerou sílu, veškerou energii, takže si myslím, že se nám toho už hodně podařilo. Spousty práce ještě před náma, ale za tu dobu se nám podařilo obnovit skoro 80% fasády a v tuto chvíli uvnitř zámku jsme asi nějakých 50-60%, co už máme hotovo.
1: Ať se daří zámek zkrášlovat a vrátit do něj život. Je to práce na léta. Věřte, že vím, o čem mluvím. A jak zná Michal Farník svoje zámecké sídlo? To se několika záludnými otázkami snažil zjistit Patrik Rozehnal.
2: Kolik má zámek oken, víte to?
3: 80.
2: Se ptáte, já nevím.
3: Myslím, je to tak rychlé číslo, protože my se jako tak, jak sou, nebo ne, soutěžíme, ale spíš se bavíme o tom, kdo kolik má místností, tak já to vždycky, protože se mi na to lidé dost často ptají, já říkám 40 plus 1, tak to jsem tak jenom typl, ne, myslím si, že je víc ještě.
2: Je ještě místo, kam dnes na zámku zatéká?
3: Ne.
2: Když přijde bouřka, máte o něco strach? Že by se něco mohlo projevit, někde něco utrhnout?
3: To v dnešní době nemám, spíš jenom to, že vypadne někde elektřina.
2: Co je nejstarším vybavením na zámku?
3: Madonna s dítětem, kterou jsem si koupil v aukci někde z 16. století.
2: Kolik psaníčkových z grafit zdobí fasádu?
3: Dobrá otázka, to jsem nikdy nepočítal, ale hodně.
2: A jak velké to psaníčko jedno je?
3: Tak 40x20 bych tak typoval.
2: Máte poštovní schránku?
3: Ano.
2: Jak vypadá?
3: Černá.
2: Proč černá?
3: Protože byla k dispozici, jak jsme ji kupovali.
2: Kde na zámku věšíte prádlo?
3: Ve svém bytě.
2: Věšíte vy nebo paní?
3: Tak na střídačku.
2: Co je největším, prostorově největším exponátem?
3: Asi ty kamna v tom velkém sále.
2: Je místo, kde se necítíte komfortně na zámku, kde cítíte nějakou třeba negativní energii?
3: Ještě jsem to nezaznamenal a doufám, že to nezaznamenám. Myslím si, že jsem prošel všechny místnosti a nikde nemám negativní atmosféru.
2: Budíte se někdy ze sna díky zámku?
3: Ne. Jenom pozitivně. Ne, to bych přeháněl. Samozřejmě, když tady máme nějaké akce, což nás čekají teďka opět 5. ročník středověkých slavností, tak člověk je trošičku samozřejmě nervózní, aby všechno klaplo, aby přišlo dostatečný počet návštěvníků, aby všechno fungovalo tak, jak má.
2: Když máte chuť být sám někde, pobít v nějakém hezkém místě, tak jako si potěšit, kam na zámku jdete?
3: V ní teďka sedíme.
2: Doma. A jak tomu říkáte? Je to obývák, nebo co to je?
3: Jo, můžeme to tak nazvat, jako v obývacím pokoji.
2: Jo.
3: Jo, jo.
2: Jste koukali, jak vypadá jako obývací pokoj s klenbou historickou a s velkým prostorem, ale je tu televize i velká.
3: Ano. Asi to člověk, když tady je, tak jako vnímá ty historické malby, tak já z toho mám takový dobrý pocit.
2: Máte čas se i zasnít, anebo prostě jedete furt a musíte na něco myslet a pracovat? Máte zámek, máte práci, máte rodinu, máte toho dost?
3: Já musím snít. Já jsem pořád svým duchem malý kluk, který má pořád nějaké sny a já jsem si ten sen v uvozovkách zmotnil, splnil, takže určitě jsem rád, že se nám to daří a že si plním ten svůj sen.
2: Co tomu říkají rodiče?
3: To bych byl velice rád, kdyby se toho dožili.
2: Nedožili?
3: Ne, bohužel. Mě otec zemřel v 50, tehdy jsem měl 17 roku, takže bohužel se toho nedožil.
2: Tomu svít líto, ne? Měl by radost asi.
3: Určitě. A asi to byla pro mě i taková jako ta motivace k tomu něco dokázat.
2: Takže to možná pomohlo i rozhodnout něco? Jít třeba do toho?
3: Spíš v té samostatnosti, protože já jsem tehdy měl 3 měsíce před maturitou a byl to tehdy velký šok pro nás a asi mě to zocelilo a posunulo k tomu, že jsem se staral celou dobu sám o sebe.
2: Možná i tohle, ta samostatnost pomohla udělat i tohle silné rozhodnutí, obnovovat zámek, pomáhat vlastně i nám ostatním a držet tu kulturní tradice. Já za to moc děkuju.
3: Já taky. Děkuju.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. S Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: A představujeme vám zámek Neustupov. Jde o dvoupatrovou budovu se dvěma křídly na půdorysu tvaru písmene L s dvoupatrovou věží. Středověká a renesanční tvrz s výraznou novogotickou úpravou zaujala Michala Farníka natolik, že se v roce 2021 rozhodl zámek zachránit. Dnes už sám provází návštěvníky a ti se občas zastaví u zvláštního exponátu lovícího zajíce vstyčeného na zadních běhách.
2: Drží pušku.
3: Ten zajíc, já jsem ho dostal k narozeninám a musel

0: Na zámek se můžete přijet přes prázdniny podívat sami. Otevřeno je denně kromě pondělí od 10 do 17 hodin. Projdete si s průvodcem první a druhé patro východního křídla zámku. Zastavíte se i v místnosti nad hlavním vchodem.
1: Což je největší prostor na, tady na zámku. Když se podíváte, tak na stropě máme i původní malby. No a i toto čeká vlastně na ty restauratorské zásahy.
2: Jsou tu i kamna podepřená, asi chtějí opravu. To jsou ta jediná, co tu zůstala, nebo to jsou jiná?
1: Asi byly tak těžká, velká, že je nikdo neodvezl, tak tady zůstali.
2: To do té poslední doby, kdy to byly ještě ty Elchborkové, tak to topili tímto způsobem?
3: Ano. No to chtělo i něco silnějšího přes sebe, možná v zimě, protože prostor velký, taková kamna, nejsou malá, ale na ten prostor.
1: Určitě tak, oni tehdy netopili na našich komfortních 21, 22 stupňů, ale myslím si, že to topili tak nějakých 15, 16, aby tady měli aspoň takto jako nějak příjemně.
2: Teď si připadám, jak takové v malé zoo. Jsme v místnosti, kde je spousta zvířat. Na zemi, na stěnách, skoro až na stropě, od těch nejmenších, jako jsou nějaké kachny, až po obří jeleny a já nevím, co tady všechno je, i bůvol a odkud se to vzalo.
1: Tak my jsme teďka přišli do loveckého salonku a vlastně tady máme sbírku, kterou mi věnoval pan Nantel z Moravy, vlastně ho celoživotní sbírání trofejí. Tak tady máme trofeje z Afriky, Kanady, z Jižní Ameriky, z Evropy a i z Čech. A vlastně je to takové jako symbolický návrat k tomu, že Artuš Eichelburg byl taky velký sběratel vycpaných ptáků, takže jsme tady naaranžovali tuto místnost právě jako lovecký salon.
2: Máte taky vy nějakého speciálního koníčka?
1: Já jich mám několik těch koníčků, já zase sbírám porcelánové figurky.
2: Nějaké konkrétní z nějaké dané manufaktury nebo něco nějakého stylu?
1: Ano, já jsem asi zase tak symbolicky navázal, moji prarodiče měli z 30. 40. let měli tyto figurky z takové německé manufaktury M.I. Hummel. A já když jsem studoval v Rakousku, tak jsem to viděl v jednom starožitnictví a tak se mi to strašně zalíbilo, že jsem si o tom zjistil více informací, no až jsem se stal sběratelem a už v dnešní době to sbírám víc jak 25 roků.
2: Kolik to má kousku?
1: V dnešní době už přes 400.
2: Kdybychom měli posluchačům říct, v čem tkví právě dílo téhle manufaktury, v čem vás okouzlo nebo jak vypadá, v čem se vyznačuje?
1: První věc, že jsou to ručně malované figurky, že mají nádech těch 20. 30. let. Většinou jsou to figurky, postavy dětí s maminkama a prostě má to své kouzlo. Má to svůj styl a je to všechno i do dnešní doby ručně malované, protože ta porcelánka funguje a všechno je malováno ručně.
2: Když se vám podaří sehnat nový kousek, máte ho poprvé v ruce, tak co to s váma dělá? Co tak jako v hlavě, v srdci, v duši?
1: Mám radost, když mám zkompletovanou nějakou edici.
2: Jeden jediný koníček nebo ještě nějaký další?
1: Těch koníčků je asi více, ale tady ten asi ten největší.
0: Jednou z místností je i erbovní sál, ze kterého vedou tajné dveře do soukromého bytu Michala Farníka. Ty nehledejte, spíš si vychutnejte vyzdobený sál.
2: Wow. Vykládané dřevem, ty vídeňské kříže na podlaze upravené.
1: My jsme ten erbovní sál vlastně udělali opět v neogotickém stylu. No a kdy na těch hlavních portálech vidíte ty původní šlechtické rody, které tady sídlily. No a opět celý erbovní sál je v neogotickém stylu.
2: Ten největší erb, ten je ten váš.
1: Ano.
2: A ten nápis v latině?
1: Fortes fortuna adiuvat, štěstí přeje připraveným nebo štěstí přeje silným, jakkoliv se to dá takto komunikovat.
2: To jste si dal ještě předtím, než jste začal s úpravou zámku nebo po těch zkušenostech?
1: Asi obojí, prostě asi to sedí k mojí nátuře.

0: že já neustále pracuji a člověk musí být připraven na vše, takže to asi sedí asi ke mně.
1: No a to mi řekněte, kdo nám nese to svítidlo, ten lustr? Protože tam je změť šupin, hadů, paroží, dámy s korunou. To je svatý Jiří?
0: Ne, to říká většina návštěvníků, když se jí zeptám, jestli dokážou odhadnout, o co se jedná. Je to takzvaný norimberský lustr a ty norimberské lustry se kdysi dělaly vlastně ve středověku, samozřejmě bez té elektrifikace. No a na tom paroží měli svíčky napíchané tak, aby mohli osvětlit celou tu místnost. No a samozřejmě každý norimberský lustr měl nějakou biblickou tématiku. Tím, že má ta daná osoba křídla, tak to není svatý Jiří, ale je to archanděl Michael.
1: Aha, jo.
0: Takže je to boj dobra se zlem.
1: To je norimberský lustr.
0: Ano, norimberský lustr, no a vlastně jak byla ta moda vracet se k tomu středověku, k té gotice, no tak na konci toho minulého století vlastně ještě elektrifikovali a byla k tomu vždy zavěšena nějaká lucerna.
2: Žít na zámku není jen tak. Člověk cítí odpovědnost k předkům i budoucím generacím. Je jen jakýmsi správcem krásy, která tu stojí už po staletí. Tak ať se Michalu Farníkovi na zámku daří. A co by si on sám ještě přál?
0: Aby Neustupov zkvétal. No, aby hlavně mé děti byly schopni pokračovat v tom, co jsem začal. Co bych já si osobně přál, aby Češi jezdili více po českých hradech a zámcích. Protože to je to naše české moře. My si to možná spoustu těch věcí neuvědomujeme, ale my tady máme to, co tady ostatní státy nemají. A jak jsem zmiňoval, 1700 hradů, zámků, panských sídel v České republice, to je unikum. Na tu velikost České republiky, tak myslím si, že můžeme v pohodě dát do kapsy jak Francii, tak Anglii, protože to je to, jak říkám, naše české moře. A je důležité, abychom my komunikovali to, aby jsme měli ten vnitřní turismus daleko větší a aby lidé navštěvovali české památky. Já jsem rád, že v dnešní době spoustu lidí se tomu věnuje, kupuje ty historické památky a snaží se je zachránit, protože to je to naše kulturní dědictví a je dobře, že se snažíme to rekonstruovat a posouvat pro budoucí generace.
1: Co byste vzkázal těm budoucím generacím, nebo co byste přál naší zemi, našemu národu?
0: Aby vnímali ty kulturní památky jako jednu z nejdůležitějších věcí, protože si myslím, že to je ta naše historie. My bychom měli vědět, odkud pocházíme a kam chceme směřovat dál. Takže nesmíme na to zapomínat a ten stát by měl víc se dívat na to, jak zachraňovat i ty památky, které nejsou takto známé, jak ty největší, které se takto komunikují, ale že je potřeba zachraňovat, protože nemáme na to moc času. Těch kulturních památek, které jsou v dezolátním stavu, je pořád hodně a to si myslím, že je důležité, aby jsme je se snažili zachránit.

Rodovým heslem Michala Farníka na jeho erbu je Fortes fortuna adiuvat, neboli odvážným štěstí přeje. Buďte i vy odvážní, silní, nebojte se zachraňovat staré domy, chalupy, panská stavení a statky. Jsou součástí naší krajiny, odkazem našich předků a další generace nám budou vděčné, že jsme naši historii nenechali schátrat. Naše domy a zámky jsou dědictvím, pokladem, který si musíme hýčkat. Tak se to snaží dělat i František Kinský.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Další vydání před námi, rozhodovat budete vy, taky můj host. Já tu budu jen taková spojka a pouštěč ukázek podle vašich přání. Dnes nás navštívila Marie Formáčková. Hezké odpoledne, Maruško.
2: Krásné odpoledne všem.
1: Víš, kolik vteřin v mozku dělí od zaznění vtipu od toho, kdy ho mozek pochopí?
2: No jak který mozek, ne? Já si myslím, že jsou mozky, který to nepochopí nikdy.
1: Tak zprůměrovaný statisticky obyčejný lidský mozek.
2: Tak já nevím, 1,5 vteřiny?
1: Skoro, 2, výborně. Sice jsi

0: Skupina Elán zahájila dnešní vysílání Humoriády a teď je třeba vybrat první ukázku mluveného slova. Obracím se s dotazem, co budeme vysílat na Marii Formáčkovou.
1: Nabízí se tady smuteční řeči, což je teda do Humoriády výborné.
0: A to je zvesela trochu.
1: Iva Hitnerová, Hanka Křížková a Martina Hudečka, takové tři veselé, hezké holky.
0: Ano, a mají tam ještě chlapa, Ivo Šmoldase.
1: No tak... Tak tam by tam si tu smuteční řeč dovedu docela představit tomto, ale tyhle ty veselé holky by mě docela zajímalo, jaký mají smuteční řeč.
0: Dobře, tehdy v režii Jakuba Wendmerga.
2: Takže první taková malá ukázka z knihy Vážení truchlící.
3: Náš soudruh zemřel, když dožil svůj život.
4: Narodil se v Německé demokratické republice a do našeho krásného severočeského kraje se přestěhoval již za Rakouska.
5: Ze silnice v naší obci, kterou udělal pro radost občanů, se stane pomníček jeho práce v občanském výboru.
6: Nastoupil v našem závodě do funkce horník a zde také založil svou rodinu.
3: Život zesnulého soudruha se vyznačoval pracovitostí pro své milované lokomotivní depo a jeho rodinu.
4: Od mládí pracoval v zemědělství, později na státním statku.
5: Zesnulá byla socialisticky čistá soudružka.
6: Byla činorodým člověkem, který si celým životem vyslovil naše uznání. Pracovala jako uklízečka československo-sovětského přátelství.
3: Nelze než popustit uzdu slov, která vyplývají z našeho přirození.
4: Ano, drazí přátelé, na tomto místě klidu stojíme v pohnutí.
5: Tvůj odchod pokazil dnešní krásné počasí.
6: Oblíben pro své krásné vlastnosti, kterých bylo poskrovnu.
3: Měl 6 dětí naživu, ale zanechal jenom 3.
4: Pracoval na těžkém pracovišti k plné spokojenosti se žíravinou.
5: Tady založil svůj domov, aby zabezpečil život svých milých i manželky, která ráda se
6: vzala. Pracoval v různých funkcích, až ho znemožnila choroba.
3: Osud mu popřál vychovat děti, které měl s jeho manželkou.
4: Věděli jsme sice o jeho těžké nemoci, a tak nás zpráva o jeho úmrtí tím víc překvapila.
5: Po 35 letech nepřetržité práce v našem podniku, kterou ze zdravotních důvodů přerušil, pracoval obětavě v našem podniku.
6: Ztrácíme v něm nejen otce, ale i tátu.
0: Hodina plná humoru na vaše přání. Nevím, jestli bych se dokázal udržet na nějakém z takových pohřbů, kdyby něco takového zaznělo tady.
1: Ale stává se.
0: Jo.
1: Stává se, taky jsem zažila takový jeden pohřeb, kde jak jsou, to byl církevní pohřeb a jak jsou dnes ty kněží jiné národnosti, tak ten neuměl jediný slovo vyslovit správně a tam se fakt všichni pak dusili smíchy, jo. A to, já jsem si pak nakonec říkala, hele, dítě, to je i pěkný, když jako je tam i ta veselost.
0: No. Je pravda, že moji maminku teda bylo to v dětství vyvedli z pohřbu kvůli tomu, že se smála. Musela opustit smuteční místnost. Ty jsi psala někdy smuteční řeč pro někoho?
1: Já jsem několikrát mluvila na pohřbu. A je to hrozný teda.
0: Jo.
1: Je to hrozný fakt. Já jsem si vždycky myslela, že jako prostě můžu mluvit kdykoliv, jo. Ale konkrétně třeba si pamatuju, že když jsem mluvila třeba na pohřbu Jirky Krampola, mně se zlomil hlas a já jsem najednou vůbec nemohla ze sebe vydat hlásku, jo. A to je hrozný. Hmm. Jako to opravdu, to není jednoduchý mluvit na pohřbu. Nechci to dělat často.
0: Ne. No i sepsat něco takového, dát tu řeč dohromady vlastně, aby...
1: Jako knížku smutečných řečí?
0: Takový... Už bys mohla, už tolik řečí máš za sebou.
1: Takový podnikatelský nápad ještě nikdo neměl.
0: Tak tohle vyšlo knižně, to byla citace z knihy, tak proč by něco takového
1: pokračovat
0: třeba...
1: v tom.
0: Ano, že by kompletní přepisy skutečných řečí známých osobností.
1: Ale jako pravdou je, že jako pohřeb má být opravdu tečkou za životem a když ten člověk byl fajn a byl veselý, tak jako myslím si, že není nutný vždycky ten úplně totální smutek.
0: Ano.
1: Proto taky občas bývají i veselé, rozverné písně na tom pohřbu. To bývá hodně často. Až to se mnou sekne od nohavici, to se velmi často hraje na pohřbu.
0: Zaujalo vás to? Chtěli byste slyšet ještě další úryvky ze zmíněné knihy? A nebo se posuneme jinam třeba za Helenou Růžičkovou, což by mohlo potěšit i jako vzpomínání právě Maršku Formáčkovou?
1: No to by mě teda ale fakt potěšilo. Ale to je veliký dilema, protože opravdu i ty smuteční řeči jsou perfektní. A Helena, to je opravdu, to já vždycky
0: boj.
1: Říkám, to je člověk, který mě změnil život a udělal mě šťastnou, takže to je zase moje osobní záležitost.
0: Co nám vyberete? Je to na vás. Vy rozhodujete, my si můžeme říkat, co chceme, ale vy budete volat a psát SMSky, tedy textovky na číslo 90 011 04, volat na číslo do studia 731 800 900 a tak rozhodovat o tom, co budeme dál vysílat. Hej,

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Ještě můžete rozhodnout a přidat svůj hlas na konto buď těm, co čtou smuteční řeči, úryvky z nich, anebo na konto Heleny Růžičkové, její příchod domů, tak se jmenuje ukázka, kterou máme nachystanou. Sleduje to s námi a naslouchá vám vaším rozhodnutím Marie Formáčková. Telefon sem do studia 731 800 900. Pro co jste? Dobrý den.
3: Miroslav Skarvine, dobrý den pro oba dva do studia a hlasuju pro smuteční projevy pro zasmání.
2: Dobře, zapisujeme váš hlas, moc děkujeme a jdeme za dalším, kdo vybírá.
4: Krásné prázdninové odpoledne, přeje Robert z Prahy 7. Zdravím všechny posluchače, vás Patriku a hlavně paní Marii.
5: Já jsem taky z Prahy 7.
4: Já vím, už jsme se o tom několikrát bavili. A každopádně já chci pokračovat, protože tak jsem se nezasmál hodně dlouho už.
2: Dobře, zapisujeme i váš hlas. Děkujeme, tak. Roberte, mějte se pěkně. Ještě někdo se přidá?
6: Já vás zdravím, hlavně paní Formáčkovou. Mám ráda její povídání, vyprávění a prosím bych Aličko.
2: Dobře.
5: Také vás zdravím, děkuju.
2: Děkujeme moc. Dobrý den.
7: Dobrý den, zdravím paní Formáčkovou, které si velice vážím a chtěla bych teda pokračovat. A chci se zeptat, minule, když tam byla, říkala, že napsala krásnou knihu o Josefu Hlinomazovi a já bych si ji chtěla koupit, jak se jmenuje.
5: Jenom snad Josef Hlinomaz, já už to nepamatuju, já už jsem ji napsala dávno a ona už se nedá koupit, jedině tak v antikvariátu.
2: A nebo počít v knihovně.
5: A nebo mi napište přes Facebook a já vám ji pošlu, já mám doma dvě.
2: To je výzva.
7: A jak by to vám ji zaplatila?
5: Nebudete mi ji platit, já vám ji pošlu, jenom mě tam napište adresu.
2: Já, teď bude lidí.
5: Ano, mám jenom jednu. Taky.
2: My děkujeme všem za pomoc a jak jste asi odhadli správně, to Ačko zvítězilo. Ještě si dáme úryvky ze smutečných projevů, tedy z úst Ivy Hitnerové, Hanky Křížkové, Martiny Hudečkové a Ivo Šmoldase.
8: Uděláme opět radost vám a poslední pohled do sbírky pana Ladislava Mušky, co se odehrálo v krematoriích a pak nám Haničko zaspíváš. To je hezký díl. Mě by nikdy nenapadlo, že tenhle ten díl a že lidi od zbytovu můžou být takhle vtipný. To je, prosím.
9: Vzpomeňme si často na naši zesnulou, protože my, až tu budeme ležet na její místě, si to taky budeme přát. Hledáme útěchu ve slovech útěchy, ale tuto útěchu možno hledat jenom ve slovech útěchy.
10: Poslední dobou bydlela v Dolánkách, kde prožila celý svůj život.
11: Právě nyní, kdy provádíme odchyt zvěře, ty odcházíš.
9: Měl jednu sestru a vysokoškolské vzdělání. Byl to takový malý domácí kutil, který se plně věnoval manželce.
10: Jeho koníčkem bylo mimo jiné zahrádkaření, rybaření a také gynekologie.
11: Dotlouklo jeho zlaté srdce i ruce.
9: Byla letitou členkou diabetiků a vykonávala i funkce.
12: Jak tiše žil, tak tiše odešel a nebyl ani cítit.
10: Byl členem spolku drobného ptactva, kde byl často vyhodnocen jako
8: Ano, já vám kde to byl, přečtu za pana doktora.
10: Kde byl často vyhodnocen jako exemplář.
8: Já jsem vás v životě neviděl takhle se smát, pane doktore. Vy byste měl být v krematoriu denně.
9: No. Hlavně by tam mohl řečnit.
11: Měli jsme ho rádi i přes svůj pokročilý věk.
9: většinu života, prakticky od dětství, byl v invalidním důchodu.
12: Do naší obce se přistěhovala, aby ošetřovala dobytek a stala se babičkou.
10: Došlo k takové nehodě.
8: To se zase nedozvíte.
10: Uklouzla, protože jeho kosti byly narušeny svou přísnou životosprávou. Onemocněl a záhy takovým banálním způsobem umřel.
8: Zas to uděláme zvláštní díl, kde budou ty, co měl číst pan doktor, abyste se je taky dozvěděli. To je sbírka pana Ladislava Mušky. Děkujeme.
2: Humoriáda. Teď se budou všichni schánět i po téhle knížce, kde tedy jsou právě citace z těch různých smutečných projevů. Ono v každé rodině občas vznikají nějaké perly. Taky máte takhle něco sepsaného, Maruško, doma třeba? Nebo tam? Já jsem si svého času třeba i se spolužáky, když jsme takhle nějakou perlu vyslovili, zapisovali, měli jsme takový perls blok.
5: Já říkali. Jsem si to říkala u svých dětí, jako jsem si říkala, proč já si to nezapisovala. Já si pamatuju jenom pár, já si třeba pamatuju, jak jednou můj syn, jeli jsme v narvaném autobusu, vezla jsem ho do školy a on byl malej, že chodil asi do první třídy a ona celý ten narvaný autobus zakřičel, mami, a čím by si se živila, kdybys byla hezká? A to vím, že to si pamatuju, protože to mě zasáhlo, že jo.
2: No, to se asi všichni otočili, ne?
5: Všichni si mě šli prohlídnout a některý mi říkali, není to tak hrozný. A nebo třeba u dcery, ale to fakt, toho bylo strašně, u dětí toho je hodně. A já jednou, měla mě strašný vztek, Lucinka přišla za mnou a říká, mami, já budu muset vyhodit medvěda. A já říkám, a proč? On, kdyby si věděla, co o tobě teď říkal. A teď říká plno z prostých nadávek, jako aby si to se mnou vyříkala. No. Tak jsem si, to mě mrzí, že jsem nedělala. Já jsem si myslela, že to budu pamatovat, ale fakt jsem si to nezapamatovala.
2: No, tyhle ty dětské hlášky, když máme jezdy humoriády na cestách, často končíme anekdotami, ale jednou jsme zvolili i právě tu variantu, budeme citovat děti, vnoučata, a taky z toho bylo docela hezké číslo. Stejně tak asi úspěšné jako tyhle ty řeči, které jsme dnes slyšeli. Teda.
5: No, děti jsou v tomhle tom jako strašně vynalézaví.
2: Ano.
5: A škoda, že to ta paměť neuchová.
2: Možná, že i posluchači nám třeba teď napíše nějaké dětské hlášky, které se u nich v rodině doma tradují. Budeme rádi, klidně rádi ocitujeme a zároveň za malou chvíli budeme vybírat s Maruškou Formáčkovou další ukázku, která by obohatila.
5: A my to začneme sbírat.
2: Ano, jo. A pak to vydáme.
5: Pak to vydáme.
2: Posloucháte Humoriádu a poslouchejte dál. Jsme rádi, že

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vysílejme dál v Humoriádě, ale co? To už se ptám Marie Formáčkové, dnešního hosta.
2: No, v nabídce je Zdeněk Troška. A takže to je opravdu zaručená věc, Zdeněk Troška. Já mám hrozně ráda. A navíc teď jsme o víkendu oslavili v Hošticích nedožité 90. Heleny Růžičkové. Takže opravdu jako psila se tam snad celá republika, i ze Slovenska tam přijeli lidi. Slavilo se v sobotu i v neděli. Bylo to strašně pěkný a Zdeněk tomu všemu vévodil a všechno to tam šéfoval, bylo to opravdu super. A já jsem dala potom na sociální sítě fotku, jak dávám Zdeňkovi pusu a nějaká paní mi napsala, jestli ji takhle budu dělat do trošky, takže mě přijde zabít. Tak paní, nedělám vám do trošky. My jsme kamarádi.
1: Bylo to jen poděkování. Takže plná náves, plný dvůr, všude plno v Hošticích.
2: Ano, bylo to tam na tom nádvoří zámeckém, to je tam, jak je slunce se na pár facek, jak se tam mydlej.
1: Závěrečná scéna, tam se to odehrálo.
2: Tam se to konalo, bylo to opravdu moc hezký.
1: A Zdeněk si to užil?
2: Já myslím, že jo. Jako on je teďkon rád, že těch Hošticích, já mu vždycky říkám, jako jestli se tam nenudí, on se nenudí. On je tam opravdu spokojený, říkal dvakrát týdně, že mu přijede ta pojízdná prodejna, takže si tam vždycky něco nakoupí. A on vlastně jí jenom vajíčka a rajčata, takže on má takové...
1: A čte si knížky.
2: A čte ty knížky a dívá se na filmy a je naprosto spokojený.
1: Spokojený důchodce.
2: On je, ale přitom vypadá tak jako činorodě, jo? Ano. Ale vyhovuje mu to.
1: No tak možná odpočívá, sbírá síly, kam se hnát v tomhle
2: věku.
1: No
2: říkal, že už nechce něco čet.
1: No to už říká leta, je to škoda. No, já kolik lidí toho lituje. No.
2: Já ho přemluvám, ať píše, ať napíše o svém životě. A...
1: Že budeš točit ty. Že byste si to prohodili.
2: No ne, tak on umí krásně psát. Teď on už taky napsal. On Určitě. Už napsal dvě knížky, jako recepty s příběhama. Zdeněk umí všechno. Umí hrát na klavír, zná spoustu jazyků. Hraje teda mimochodem jako virtuos. On by se mohl opravdu i on by mohl koncertovat. On umí prostě všechno.
1: No tak jo, tak o Pražském jaru nám povypráví jenom tlumočníkovi právě teď v ukázce.
2: No ale teď on i režíruje opery. Ano. On vážná hudba, to je jako jeho láska. Veliká.
3: Zazvonil
2: Doufám,
3: telefon.
2: Že nás poslouchá.
3: Jsem doma. Říkám, prosím, to je pan Troška, prosím. Pane Troška, prosím vás, nám se stala taková hrozná věc. Máte dneska odpoledne a večer čas? Je pan, mám, co pak? Nám vybouch tlumočník do francouzštiny a my bychom potřebovali, kdybyste byli tak moc hodnej a šel nám vypomoct. Ona sem přijala excelence z Oranu, z Alžíru a my nemáme honem koho, bychom poslali s ním na koncert Pražského jara na Žofín. Pan, tak jako já velice rád půjdu, protože vážná muzika je můj veliký koníček, samozřejmě velice rád. Budu vás doprovázet paní Růžičková a Květa Fialová. Tak to bude strašný. To bude strašný. Nicméně vzal jsem si rakváče, kravatu, protože já jinak chodím ve Vietnamkách, v kraťasech, a v triku to by mě tam nepustili, ale přijedu tam na ten Žofín a tam už stála Helena ve svých šifónech. Cigaretou vedle ní Květa Fialová s tím udiveným údivem, diví všemu, že ještě nezemřela, nebo co já nevím. Tak jsme se svítali a čekali jsme na excelenci. Najednou přijela limuzína, vyskočil takový vám štramák, Helena udělala, se nadechla, Květa udělala, se nadechla, jenže štramák obešel auto, otevřel zadní dvířka a vylezla excelence. Takový nechcípák má. Ježišmarja. Teď ta Helena k němu, teď jsme se jako vítali, teď ta Helena k němu přišla, takhle ho pohladila po hlavě a říkala... Jepa, už to začíná. V životě neviděl takovou ženskou, rozumíte? Tak na ní koukal, teď si prohlížel, teď jak mapu světa, takhle, čo, nahoru, dolů. Od pólu k pólu, teď on ta Květa tam okolo ně s tím úsměvem, tak to a šli. Přišli jsme těsně asi 2 minuty před zahájením, měli jsme rezervovaný místa v první řadě, kde všichni koukali, a teď jsme si sedli, jak protokol káže. Seděla Helena, vedle ní já, po mé pravice excelence a vedle něho Květa Fialová. Seděli jsme opravdu, jak se sluší a patří, podle Guta Jarkovského, rovně hezky tak. Začal koncert. Na programu byly kvartety, sextety, pozdní díla Ludvíka van Beethovena. Opravdu muzika pro znalce a zasvěcence. Přišli čtyři chlapci, zapíchli basu do podlahy a už to začalo. Brum, brum. Excelence chvilku seděla, pak se opřela, pak se takhle svezla a najednou se ozvalo. Excelence se nudila a začala si prospěvovat arabské národní písně. Jsem úplně stuhnul, tak jsem do Excelence lehce, tak říkal, Excelence, nebojte, nebude to mít dlouhého trvání. Květa Fialová udělala tak jako ten udivený, co to je, co to vedení kvičí. Já pak, Excelence, vydržte, opravdu už nebude to dlouho trvat. Dum, dum, dum. A ozvalo se. Excelence si zatleskala sama. Ona skončila první věta, rozumíte, jo? To už Květa dělala, že k nám nepatří, koukala jako na výzdobu sálu. Říkal jsem, to je průšvih, tohle to není pravda. No nicméně, když skončil první kus a měli přijít jiný muzikanti, tak jsme udělali takový jako, že pardon, promiňte. A takhle jsme se vytratili ze sálu.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: O útěku z koncertu, tedy tahle ukázka. Další může být třeba o kuchařské umění, o tom tady taky byla řeč, tak ať to všechno máme. Měli jsme tu Helenu Růžičku, měli jsme tu vážnou hudbu, tak ještě to
2: jídlo. Ano, aniž bychom tušili.
1: No a proti koho? Já bych zkusil, nevím, jestli ty si pamatuješ, ty bys mohla Smutného muže Jaroslava Válka.
2: Ano, já si ho pamatuju, ty si ho nemůžeš pamatovat.
1: Jen takhle z ukázek.
2: To no. Jsi ještě nebyl na světě, ale já si ho pamatuju z televize, já vím, jak vypadal.
1: Jo.
2: Že byl černě oděn, ano. Jo, a ani nehnul brvou, jo, opravdu
1: stál
2: to byl.
1: Stál kameně jak socha, ano, a vyprávěl.
2: A vyprávěl. A i si vybavuju ten jeho hlas, ráda bych ho zase po letech slyšela.
1: Tak varianta
2: Ale záleží
1: B.
2: to na posluchači. Ano.
1: Zdeněk Troška nebo Smutný muž, vybíráte si na telefonu 731 800 900 SMS-kou poslanou na číslo 90 011 04 se správným heslem Humor mezera A, to je pro Zdeňka Trošku, nebo Humor mezera B pro Smutného muže Jaroslava Válka.
4: Na dlaní jednu z tvých řas.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Připomínám, že souboj svádí Zdeněk Troška se smutným mužem Jaroslavem Válkem a vy si vybíráte na telefonu 731 800 900. Je tu Patrik Rozehnal ve studiu a Marie Formáčková. Kdo na telefonu?
4: Tak já vás zdravím, tady je Milan Kuchař z Mladé Boleslavy. Zdravím paní Formáčkovou, dobrý den. Zdravím celou Sadskou, Petra kamaráda a všechny okolo. A přeju hlavně hodně zdravíčka, hodně. A přeju si až k pokračování.
3: Dobře, děkujeme moc za to. Jdeme za dalším. Kdo tam je? Haló, ozvěte se nám. Jste ve spojení s Umoriádou.
5: Haló.
6: Ano, posloucháme.
5: No, dobrý den. Tady je Slávka momentálně z Náchoda.
3: A co vybíráte, Slávko?
5: To vybírám. Vybírám Ačko. Zdravím paní Formáčkovou, má hrozně příjemný hlas.
6: Ježi, děkuju.
5: Dneska vybírá perfektně. Mějte se hezký.
6: Ano, vybírá.
3: Hezký poslech, děkujeme. Přesuneme se za dalším volajícím. Odkud a komu půjde
7: dobrý
3: bod?
7: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela z Ústí nad Labem. Zdravím paní Formáčkovou. Viděla jsem ji v televizi s panem Šmoldasem. Chtěla bych Ačko.
6: Já vás také zdravím.
7: Naschledanou.
3: Dobře, naschledanou. Děkujeme všem za pomoc. Přelevalo se to ze strany na stranu a nakonec vítězně odchází z tohoto souboje Zdeněk Troška. Odchází do vysílání za vámi povídání o kuchařce.
8: Já jsem nechtěl dělat takovou tu kuchařku, že bych někde opisoval nějaké recepty, to nemá vůbec cenu. To by zase byla jedna zbytečná knížka navíc. Já jsem se rozhodl, že napíšu recepty, které já mám strašně rád, které si dělám a které jsem dostal od hodných lidí. Protože co si budeme povídat, žádný recept jsem si nevymyslel, to jenom když nějaký děláte, tak nemáte třeba to koření, tak fantazie pracuje. Ale lidi mě dávali svoje recepty. Já vždycky, když někam přijedu a chutná mi to, ať je to v restauraci nebo v privátu, tak si tam zajdu za panem kuchařem do kuchyně nebo za paní kuchařkou a poprosím je o recept. A můžu vám říct, že všude mě ten recept dali. No až na jedno místo, no, tak tam mě ho nedali. V Petrohradě. Přijel jsem do Petrohradu a pan konzul dal zrovna svému kuchaři volno. Měl vypučenýho nějakého ruského kuchaře, udělal velice dobrou věc, moc mě to chutnalo. Tak jsem šel za ním dozadu, do kuchyně a říkám mu, izviním tě, pažást, rozumíte rusky ještě vůbec? Spasíbo balšoje. I vod, já skazal, izviním tě, pažást, vy nerozumíte rusky už, víte, tady. No, ta na mě kouká, jak Jožo na internet, tam ta dívenka. Já ti to přeložím. Říkám, izviníte, pažást, můžete vy mě skazat, jak vy to sdělali? Můžete mě říct, jak jste to dělal? A on se na mě podíval a říkal, izviníte mě, magu. Potom už to, je to můj sekret. Promiňte, nemůžu, protože to je moje tajemství. No ale teďka, no se udav Ivane Vasiljeviči. No ale za ním stála ta jeho pomocnice. Maria Arkádievna na mě mrkla a říkala, já vám to zkažu, já je to znáju. Já vám to řeknu, já to znám. A přinesla mě to napsaný na pitlíku od mouky. A dodneska to mám doma a vždycky, když na to narazím, nebo když na to vzpomenu, tak si udělám tohleto jídlo, který jsem nazval Petrohradské tajemství.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Snad je asi v té knížce, my se ho nedozvíme, ale po jednom takovém receptu pátrala kdysi i Maruška, si to pamatuju, sladkém.
6: Já furt pátrám po nějakých receptech.
3: Jo.
6: Já opravdu
3: po jakém
6: jako,
3: teď?
6: Já vždycky, když něco dobrýho někde jim, tak potom pátrám a pak to musím udělat.
3: Jo.
6: A tak dlouho to dělám, až...
3: Teď... Až je to lepší než ten originál.
6: Ano, ano, ano. Takže já věčně v jednom kuse po něčem pátrám. Teďkon pátrám po receptu na jednu bábovku, kterou jsem jedla u jedné svý známý a ona ji dostala. Takže ještě aha, jsem se, to je taková, i bábovky jsou putovní, jak jsou putovní flačky, tak jsou i bábovky.
3: Byla protože dobře jí, uležela.
6: Ona ji taky od někoho dostala, takže říkala, že mi to sežene zase od toho, od koho to dostala.
3: Aha, no vidá, výborně, bábovky.
6: A to ty seš, ty pečeš, tak já ti to
3: bábovky
6: pak,
3: taky, no,
6: ti to pak
3: bábovky rád. No, ty máš před sebou i knížku těch sladkých věcí.
6: No, teď já už se na to tak těším.
3: Jo, budu zkoušet
6: teď
3: něco.
6: Víkend před náma, já celý víkend budu jen péct.
3: Výborně. No a my budeme vás žádat o závěrečnou pomoc, výběr ukázky číslo 5. Vracím do hry Helenu Ružičkovou, vracím do hry Jaroslava Válka, smutného muže, stavíme proti sobě, Helena má Ačko, Jaroslav má Bčko a kdo se nám ozve na telefonu 731 800 900 může hlasovat, může věnovat nějaký ten svůj hlas někomu z těch favoritů a můžete posílat i SMSky 90 011 04 heslo humor mezera A nebo B. Vyberte poslední dnešní ukázku.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jednou větou nebo dle libosti se můžete vyjádřit k tomu, chcete slyšet Helenu Růžičkovou nebo Jaroslava Válka. Telefon sem do studia 731 800 900. Je tu se mnou Marie Formáčková. Kdo na telefonu?
2: Dobrý den, Bohunka z Královského města Znojma.
1: Já vás zdravím.
2: Já bych vás poprosila o paní Helenku Růžičkovou.
1: Mm-hmm. Píšeme i bod od vás.
3: A zdravíme Královské
2: děkuji
3: město.
2: Děkuji.
1: Ať se daří, kdo další je tu s námi.
4: Dobré odpoledne, Honza z Rokemi, zdravím vás i paní Formáčkovou.
3: Vás také zdravíme.
4: A já bych hlasoval taky pro paní Růžičkovou.
1: Píšeme i bod, děkuji moc. Dobrý den.
5: Dobrý podvečer, zdravím vás oba do rozhlasu. Mm-hmm. A jenom, když jste tam měli takové ty hlášky s tím můžu, tak pozbu, tak tady u nás ve vsi, Jarda se jmenuje, a na konci, když tam měl pan starosta proslov, tak prohlásil, Františku, uměj se dobře a hodně zdraví.
1: To se tak, prostě je to nacvičené, ano. Komu dáte bod?
5: Samozřejmě paní Růžičkové.
1: Dobře, zapsáno, a tak si kousek toho příchodu domů pustíme.
6: Milé dámy, ženská potřebuje trochu něhy a musí si ji vydobít, i kdyby toho svýho chlapa měla utlouct. Tak já například přijdu domů a čekám na něžný pohlazení. Tak co bude s emocema? A když se k ničemu nemá? Mám těstý sesle zvednout za líme, co? Nevíš, že žena je křehká květina, která touží po polibku? Tak na mě nekoukej jako prdl na dva dny starou makrelu! A trochu se ke mně přitul! A vůbec, nevzala jsem si tě proto, abys hledal v inzerátech. Vyměním selskou jizbu za švédskou sekačku na trávu. Ale aby se projevil jako pozorný a přítulný milenec, ty seš et.

0: hysterický. Já jsem robustní. Tak snad by se ty protivy měly začít přitahovat, ne? Jestli tě ještě jednou načapám takhle unuděnýho, já tě majznu. Nebo já tě pošlu za psychiatrem. Tak. A kdyby měl jiný mužský doma takovejhle sexuální objekt, jako jsem já, byl by na nohou dřív, než se stačím na chodbě přezout. Ano, sám náš ředitel se nechal slyšet, že dát mě do vrátnice, tak nikdo nepronese kolem ani vlastní duši. Ano, jsem rasantní dáma výrazného zevnějšku. Když někoho pohladím, kouká z toho tříměsíční pracovní neschopnost. Ale právě proto vyžaduji něhu a lásku svého partnera. Ten má ke mně plaše přistoupit, šeptat opojná slova lásky a nebejt ve střehu, která první pomoc ho přijme.
1: Humoriáda. Ta dnešní je na konci, jsme rádi, že jste poslouchali. Snad se vám i líbila, těším se hned na další vydání zase v pondělí. Maruško, děkuju za návštěvu, hezký víkend.
2: Já taky, bylo to dneska fakt super výběr a ještě se dívat celou dobu na krásného Patrika. Ale... to bych všem přál.
1: Jo. Já vám přeju poslech dalších pořadů Českého rozhlasu. Užijte si to, mějte se krásně a prostě s námi trávte ten volný čas nebo i ten pracovní. My jsme moc rádi.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Pět hodin.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Silničáři připravují rozšíření vytížené silnice u Globusu v Pardubicích. Kraj zatím nedostal finance na opravy silnice nižších tříd. Vládní delegace poletí do Ankary před prezidentem Pavlem. A dnešek bude oblačný až zatažený, teploty do 23 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Kvůli častým kolonám připravují silničáři rozšíření frekventované silnice a kruhových objezdů u pardubického Globusu v Trnové. Doprava se tam ucpává dlouhodobě hlavně ve špičkách. Situaci navíc zhoršilo otevření navazujícího obchvatu Fáblovka Dubina loni v prosinci. Ten sice odvedl část dopravy z centra města, víc aut, ale přivádí na kruhové objezdy v Trnové.
3: Počet aut projíždějících přes kruhové objezdy u Baumaxu a Globusu se po otevření obchvatu zvýšil až o 5 000 za den. Podmínkou rozšíření silnice bude úprava silničního nadjezdu nad Hradubickou silnicí a nad tratí. Změření jeho dopravní kapacity plánují silničáři na říjen. Město zároveň jedná s Globusem o pozemcích potřebných pro rozšíření silnice. Dohody se ale zatím nepodařilo dosáhnout. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
2: Pardubický kraj zatím nedostal žádný příspěvek od Státního fondu dopravní infrastruktury na opravy silnic nižších tříd. Zatímco předloni čerpal 350 milionů, v loni 120 milionů korun, letos je na nule. Informuje o tom hejtmanství s tím, že výpadek se snaží vykrýt z vlastních rezerv. Pro návštěvníky bude přes léto přístupný kostel v Hrbokově na Chrudimsku s unikátní výmalbou. Rozsáhlé fresky tam vytvořil v 60. letech minulého století pardubický výtvarník Vojmír Vokolek. Prohlídky jsou možné vždy v neděli a v pondělí od 13 do 15 hodin. Výjimečné dílo vzniklo navzdory tehdejšímu komunistickému režimu, připomíná za římskokatolickou farnost Josef Honzíček.
4: Za dob komunismu tak to sakrální obecně umění vůbec nemohlo vznikat. I ten vznik těch fresek v Hrbokově bylo na tajno. Jo? Když pan farář Moštěk musel za církevním tajemníkem a musel mu naznačit, že se tady koná výmalba, ale neříkal mu, že tady vzniká freskova výzdoba, to vlastně potom všechno odhalilo, až když byla samotná kolaudace. To bylo všechno na tajnačku.
2: Premiéra předseda ANO Andrej Babiš odletí v úterý na summit NATO do Ankary krátce před odletem prezidenta Petra Pavla. Úřad vlády potvrdil, že Babiš se zúčastní úterní neformální večeře i středečního jednání Severoatlantické rady. Prezidentův program naopak vláda nezveřejnila a neinformoval o něm ani Hrad. O účast Petra Pavla na summitu vedli vláda a Hrad několik měsíců spor. Jeho cestu nakonec předběžným opatřením umožnil ústavní soud.
5: Sport.
2: Tenistka Karolína Muchová postoupila do čtvrtfinále Wimbledonu. Krajenku Barboru Krejčíkovou porazila po setech 7-5, 5-7 a 6-3. Krejčíkovou vyřazení mrzelo. Jako předloňská vítězka londýnského Grand Slamu by si ale přála, aby teď podobně zazářila jiná česká hráčka.
6: Určitě teďka budu fandit, ale budu fandit všem Češkám. Myslím si, že by bylo fajn, prostě kdyby se to zase podařilo a zase by byla další Češka na tabuli a nemůžu teda říct, to budu sledovat nebo ne, to nevím teďka, ale určitě jim budu fandit, ať se jim zadaří a myslím si, že pro každou jednotlivou nebo i prostě pro Česko by to byl prostě úžasný úspěch.
0: Počasí.
2: Dnes bude v Pardubickém kraji zataženo až oblačno s občasným deštěm nebo přehánkami. Teploty 20 až 23 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehody v Pardubickém kraji teď aktuálně hlášené nejsou, stále počítejte s kyvadlovým provozem na silnici 1/36 mezi Pardubicemi a Sezemicemi.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Je státní svátek, pondělí 6. července. Připomínáme si den upálení mistra Jana Husa a vy posloucháte Český rozhlas Pardubice 4,5 minuty po 5. hodině. Pravidla pro dovoz menších zásilek ze zemí mimo Evropskou unii se změnila. Balíčky do 150 eur nově podléhají clu. Co to bude znamenat pro zákazníky, tak to vám vysvětlíme za malou chvíli. jdeme i za muzikou, třeba Bára Baziková nás čeká, Souměrná nebo Lucie Bílá, děkuju ti, taky Bonnie Tyler, Petr Spálený, Trápím se trápím a na začátek přichází Dívka Gloria a o ní bude pět Víťa Vávra. Tak vám všem pěkný sváteční poslech a taky ať se vám dnes daří.
0: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Za 3 minuty bude 17:15, posloucháte sváteční vysílání Českého rozhlasu Pardubice v pondělí 6. července. Angličtí fotbalisté porazili v osmifinále mistrovství světa na Azteckém stadionu v Mexiku tým hostitelské země 3-2 a jsou po třetí v řadě mezi 8 nejlepšími týmy. 2 góly dal v rozpětí 98 sekund prvního poločasu Bellingham, ale Quiñones ještě do přestávky snížil. Od 54. minuty hráli Angličané bez vyloučeného Quincaha, přesto zvýšili náskok, když Kane proměnil penaltu ve svůj 6. gól na turnaj. Pokud to výkop zužitkoval taky na druhé straně Jiménez, ale vynutit si prodloužení už domácí nedokázali. Po třetí na turnaji ovlivnilo program počasí, zápas začal kvůli bouřce s hodinovým zpožděním. Ve čtvrtfinále se Angličané v sobotu večer utkají v Miami s Norskem, které vyřadilo Brazílii. To byl taky velmi zajímavý duel. Nakonec dokázali tedy vyhrát Norové nad Brazílií v poměru 2-1. Tak tolik o fotbalovém šampionátu a teď se pojďme podívat na slíbené téma. Záplava levného, často i nekvalitního a hlavně někdy nebezpečného zboží z levných čínských online tržišť by se mohla zmírnit. Začalo totiž platit clo ve výši minimálně 3 eura za drobné zásilky do 150 eur. Pro tyhle prodejce tak přestává platit bezcelní výjimka. Dohodly se na tom státy Evropské unie. A podrobnosti zjišťovala naše reportérka Tereza Chlubná.
1: V zásilce z e-shopu mimo Evropskou unii může být spousta různého zboží. 3 eura se ale budou platit za každý druh zvlášť. Když si například objednáte 5 stejných krytů na mobil, zaplatíte za ně dohromady 3 eura. Když k nim do stejné krabice přihodíte šňůrku, zaplatíte za ně další 3 eura, vysvětluje vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace D-Test Jan Šůra.
2: Nově se bude uplatňovat clo ve výši 3 eur za každý odlišný druh zboží v té zásilce. Nejde tedy nutně o 3 eura za celý balík, ani o 3 eura za každý jednotlivý kus zboží. Pro spotřebitele to v praxi bude znamenat především vyšší konečnou cenu, přičemž nejcitelnější bude zdražení u velmi levného zboží.
1: Podle celní zprávy loni do Česka přišlo asi 105 milionů drobností v balíčcích ze zemí mimo Evropskou unii. Jen za prvních 5 měsíců letošního roku jich celníci evidují už přes 93 milionů. Změna má omezit tak velký příliv levných balíčků, a to hlavně z Asie, popisuje Jiří Trousil z generálního ředitelství cel.
3: V současné době neexistují úplně stejné podnikatelské podmínky pro podnikatele, kteří jsou v Evropské unii a pro podnikatele, kteří jsou mimo Evropskou unii, zejména teda v Číně, protože víme, že 91% těchto zásilek přichází do Evropské unie z Číny.
1: Evropští prodejci musí třeba splňovat bezpečnostní normy, zatímco u zásilek ze zemí mimo Evropskou unii se dodržování těchto pravidel často obtížně vymáhá. Podle českých e-shopů sdružených v Asociaci pro elektronickou komerci přichází takové opatření pozdě a je jen prvním krokem, jak podmínky narovnat, popisuje ředitel asociace Jan Vetyška.
4: Podle nás by se primárně měly vymáhat současné zákony, protože je zde spousta zákonů, ať už lokálních v rámci České republiky nebo hlavně v rámci celé unie, kde by ta tržiště měla nést zodpovědnost za to, že nabízí falzifikáty, že nabízí nebezpečné výrobky, o to by někdo měl vymáhat.
1: Například čínské online tržiště Temu dostalo letos v květnu od Evropské komise pokutu 200 milionů eur, protože podle ní neudělalo dost pro to, aby zabránilo prodeji nebezpečného a nelegálního zboží. Firma s rozhodnutím nesouhlasí a tvrdí, že bezpečnost výrobků bere vážně a s evropskými úřady spolupracuje. Pro zásilky nad 150 eur se nic nemění, budou se clít stejně jako doteď. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Na plochu 4,5 tisíce hektarů se rozšířil lesní požár na jihu Francie. Kvůli němu se dnes třetí etapa cyklistického závodu Tour de France na francouzském území koná bez diváků. V noci na dnešek o tom informovala prefektura departmentu Východní Pyreneje na sociální síti X. Úřady podle agentury AFP kvůli rychle postupujícímu živlu evakuují 10 tisíc lidí. Požár vypukl v sobotu večer ve špatně přístupném horském terénu. Šíří se s podporou silného větru, vysokých teplot a mimořádného sucha. Je pondělí 6. července, posloucháte Český rozhlas Pardubice, 5,5 minuty po 6:15. Kvůli dostavbě dálnice u tunelu Homole by měl ode dneška mířit veškerý transitní provoz přes ostrov na Chrudimsku. Starosta s objízdnou trasou nesouhlasí, tvrdí, že k uzavírce dálnice vůbec nemusí dojít. Podle ŘSD jde o jediné možné řešení. Ředitelství silnic a dálnic uzavře provizorní přivaděč, který 3,5 roku sloužil pro nájezd a výjezd mezi silnicí 1/17 a právě dálnicí. Důvodem jsou opravy zemního tělesa dálnice na novou trasu. Co to bude v praxi znamenat, řidiči budou muset najíždět na dálnici a sjíždět z ní 1,5 kilometru před koncem dálnice přes mimoúrovňovou křižovatku u ostrova. Termín přechodného dopravního značení na silnici 1/17 je naplánovaný ode dneška do neděle 23. srpna a my to budeme sledovat i v naší zelené vlně.
1: Počasí.
0: Sváteční počasí bude zatažené až oblačné, místy s občasným deštěm anebo přeháňkami. Maximální teploty 20 až 23, na horách 13 až 16 stupňů Celsia.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Přivítám producenta, režiséra a scénáristu Radomíra Šofra.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: děkuju ti.
1: Za 5 minut bude 17:30, nabídneme další zprávy ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Je tady druhý státní svátek v pořadí. 6. července v roce 1415 upálili na hranici v Kostnici mistra Jana Husa, českého kazatele, který svému učení obětoval vlastní život. Chtěl napravit církev, stejně jako společnost, a stál si za svou pravdou. A právě o ní si s dětmi povídala Tereza Brázdová.
2: Co je pravda?
3: Když něco řekneš, třeba, že mamce dáš pusu, tak jí to máš dát.
2: Co je opakem pravdy?
4: To jsem ani nikdy neskoušela.
5: Ani já ne.
6: A není to lež?
5: Jo,
4: je to lež.
2: Proč se má říkat pravda?
7: To protože, aby děti nelhali rodičům, aby je pak dospělí nedali do dětského domova.
4: Když žleš,
8: potom se zlobí rodiče.
2: Znáte nějakého člověka, který mluví pořád jenom pravdu?
4: Moje babička.
2: Rodiče taky mluví pravdu pořád?
4: Jo.
8: Mluví.
2: Co to znamená, když se řekne, že lež má krátké nohy?
4: Protože se na tu lež přijde.
2: Měli bychom mluvit pořád pravdu a nic jiného než pravdu.
4: Jo,
8: aby nám všichni věděli.

0: Hezké sváteční ráno, jsou tady zprávy s Otou Gutwirtem.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: V okolí Vysokého Mýta a Ústí nad Orlicí je víc než 600 starých hydrogeologických vrtů. Necelá polovina z nich je riziková, ohrožují totiž důležité zásoby podzemních vod. Vyplývá to z průzkumu, který zadalo pardubické hitmanství. Ještě do konce měsíce můžou obyvatelé 5. pardubického obvodu přihlásit své projekty do participativního rozpočtu. V rámci akce Pětka sobě plánují i letos zastupitelé rozdělit 1 milion korun. V Čachnově na Chrudimsku má znovu fungovat pila. Bývalý areál státních lesů převezme soukromá firma, která chce zpracování dřeva obnovit. Podnik už získal nutný souhlas krajského úřadu. Česko si připomíná upálení mistra Jana Husa. Na přelomu 14. a 15. století kritizoval katolickou církev za to, že se odvrátila od prvotních ideálů. Ta ho kvůli tomu označila za kacíře a během Kosnického koncilu v roce 1415 odsoudila. První neděli v měsíci už nebude možné navštívit muzea a galerie zdarma. Českému rozhlasu to řekla mluvčí ministerstva kultury Barbora Šťastná. Pilotní projekt spustil resort letos na začátku dubna. Poslední volné vstupy mohli návštěvníci využít na konci června. Dnes bude v Pardubickém kraji zataženo až oblačno, místy s občasným deštěm nebo přehánkami. Teploty 20 až 23 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou s dopravním omezením, ale počítejte v Pardubicích u mostu kapitána Bartoše kvůli výstavbě provizoria.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Rocky, Rambo nebo Barney Ross, z postradatelných jenom málo který herec vytvořil tolik kultovních filmových hrdinů jako Sylvester Stallone. Právě dnes slaví 80. narozeniny. Jeho cestu připomeneme za chvíli.
2: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Věra Martinová dospívala 6 minut před 6:45 v pondělním dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice. Dnes je státní svátek 6. července. Když psal scénář k Rockymu, měl jenom pár desítek dolarů a nikdo o něj nestál. Kvůli finančním problémům musel dokonce prodat svého milovaného psa. Od té doby se Sylvester Stallone zařadil mezi největší filmové hvězdy světa. Americký herec, scénárista a režisér právě dnes slaví 80. narozeniny. Reportérka Tereza Cedidlová nám ho připomene.
1: Běh po schodech Filadelfského muzea, vítězné gesto s rukama nad hlavou a hudba, kterou poznají miliony lidí po celém světě. Rocky Balboa se stal symbolem odhodlání a víry, že i outsider může uspět. Jen málo kdo ale ví, že podobný příběh prošel i jeho představitel Sylvester Stallone.
2: Nikdo nerozdává tak tvrdý rány jako život. Ale nejde o to, jak inkasuješ. Tady jde o to, kolik ran uneseš a přesto se znovu zvedneš, kolik ran dokážeš přijmout a nezastaví tě. Jenom tak se vítězí. Chce to znát svoji cenu a jít houževnatě za svým, ale musíš umět snášet rány.
1: V polovině 80. let byl téměř neznámým hercem. Po zhlédnutí boxerského zápasu Muhammada Alího s Chuckem Wepnerem napsal během několika dní scénář k Rockymu. Filmová studie o něj sice měla zájem, ale hlavní roli chtěla svěřit slavnějšímu herci. Stallone tak jejich nabídky odmítl a raději riskoval, že film nevznikne, než aby se vzdal své životní šance. Risk se vyplatil. Rocky získal Oscara za nejlepší film a ze dne na den udělal ze Sylvestra Stallonea světovou hvězdu. O několik let později přidal Američan s italskými kořeny další kultovní postavu, válečného veterána Johna Ramba. Společně s Rockym se stali jedními z nejslavnějších filmových hrdinů 80. let a symboly celé generace akčních filmů. Stallone ale nikdy nebyl jen hercem. Řadu svých filmů sám napsal, režíroval nebo produkoval. Jeho kariéra přitom několikrát zažila vzestupy i pády. Po úspěších 80. let přišla slabší období. Na vrchol Hollywoodu se mu ale podařilo vrátit díky sérii Rocky a později také filmu Creed, za který získal Zlatý glóbus a další nominaci na Oscara.
3: V pohodě, starouši?
2: Jo. Krásný výlet. Když se pořádně podíváš, uvidíš odsud celý svůj život.
3: Jak to vypadá?
2: Není to vůbec zlý. A u tebe?
3: Není to vůbec zlý.
1: I přes bohatou kariéru, ale ani v 80 letech Sylvester Stallone nekončí. V poslední době zaujal filmové kritiky třeba hlavní rolí starnoucího mafiána v seriálu Tulsa King a dál pracuje i jako scénárista a producent. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.

Špetka Itálie ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Tohle byl Drupy, půl minuty po 6:15 v pondělí 6. července roku 2026. Možná z toho víkendu byli v zemi Keltů na Savrkách na Dnech řemesel. Jestli ne, tak možnost máte i dnes díky státní

0: Nabídne taky velkou oblačnost a místy déšť, objeví se taky přeháníky. Bude zataženo až oblačno, maximální teploty 20 až 23, na horách 13 až 16 stupňů Celsia. Vítr mírný severozápadní až západní, to předpokládané množství srážek je od 0 do 5 mm, ojediněle až 15 mm. Rozptylové podmínky ty dnes budou velmi dobré.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvos, zámek Týnec u Klatov.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Pardubice.

0: Máte Český rozhlas Pardubice, ale těch výročí dnešního dne je mnohem víc, tak třeba v roce 1866 dorazil za svými vojsky do Pardubic pruský král Vilém s celou plejádou svých rádců a s veškerou generalitou. Delegaci města vedenou starostou Václavem Bubeníkem a žádající zmírnění uvalené kontribuce hrubě odbil. V roce 1930 byla otevřena nová školní budova ve Chvaleticích, postavená podle návrhu pardubického architekta Karla Řepy. Psal se rok 1931, když byl v Dobříkově vysvěcený a daný veřejnosti starobylý kostelík, převezený tam z podkarpatské Rusy. V roce 1936 se pokládal základní kámen ke stavbě okresní veřejné nemocnice v Ústí nad Orlicí a ještě můžeme zmínit 6. červenec roku 1993, kdy se ve staročernském lese u Pardubic poprvé hrála hra Paintball Game. Další výročí dneška uslyšíte i v kalendáriu kolem 7. hodiny 50. minuty. A po 13. hodině nezapomeňte na nový pořad, který pro vás máme od června každé pondělí po 13. hodině. Je to pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess v něm zpovídá lidi, kteří ve svém životě něco dokázali. A jeho dnešním hostem bude textař Michal Horáček. Tady je krátká ochutnávka.
1: Vaše textařské partnerství s Petrem Habkou bylo ikonické.
2: To bylo nádherný, ty příležitosti, kdy já jsem prostě něco napsal, přinesl to Petrovi na těch papírech a vždycky, když ho to napadlo, tak mě zavolal, protože on měl takový jiný režim. Takže mi třeba volal ve 2:27 v noci. Jako,
1: a říkal, a to jste vzal?
2: Už to mám. No jistě, to přece já jsem na to čekal někdy 30 dní, někdy 10 let.
1: A on vám to tam potom zahrál přímo live?
2: No, takový klimpr, někdy tam nějaká klapka jako nefungovala vůbec, ale byl to Habka, takže to pro mě bylo něco úžasného.
0: Osobnosti Česka dnes po 13. hodině hostem Oskara Hesse bude textař Michal Horáček.
3: Jdu si lesem a náhle tu potkám slečnu sen. Slečnu sen.

0: Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: 6 hodin.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Nová strategie má posílit cestovní ruch na Pardubicku. Dnes je to 611 let od upálení mistra Jana Husa. Fotbalisté Norska a Anglie postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa a dnešek bude oblačný až zatažený, teploty do 23 stupňů. Hezké sváteční ráno vám u zpráv přeje Otaku Tvirt. Pardubice chtějí přilákat turisty na delší pobyty. Pomoci má nová strategie cestovního ruchu do roku 2033, kterou schválili zastupitelé. Dokument počítá s lepším propojením turistických cílů v regionu, rozvojem nových produktů i společnou propagací celého území.
3: Strategie počítá také s rozvojem cykloturistiky, vodní i kongresové turistiky a se zavedením návštěvnické karty pro turisty. Město má zároveň usnadnit přípravu projektů, které se budou ucházet o dotace. Z Pardubic, Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
2: Práce na přestavbě bývalé hospody v Břehách u Přelouče na ordinace zubaře a dětského a očního lékaře zatím pokračují podle plánu. Skončit by měly v říjnu letošního roku. Obec za ně zaplatí asi 20 milionů. Nezávislý starosta Pavel Jirava očekává, že ordinace zahájí provoz na přelomu roku.
4: Víme, že je velký nedostatek stomatologů, lidi jezdí k stomatologovi do Prahy, do Havlíčkova Brodu a podobně. Byl zde a je stále nedostatek dětských lékařů, praktických lékařů. A to je pro nás zásadní důvod, proč je tenhle ten projekt prostě nutný a nemůžeme čekat na to, že to za nás někdo vyřeší.
2: Po dálnici D11 u Černožic na Královéhradecku mohou řidiči dočasně jezdit bez dálniční známky. Krátký úsek dálnice slouží jako objížďka okolo opravovaného mostu na silnici mezi Jaroměří a Hradcem Králové. Uzavírka místní silnice potrvá až do poloviny prosince. Česko si připomíná 611 let od mučednické smrti mistra Jana Husa. Jako kazatel, filozof a vysokoškolský pedagog kritizoval tehdejší katolickou církev. Vadil mu například prodej odpustků nebo hromadění majetku. Kromě toho se taky zabýval českým jazykem a pravopisem. Církev Jana Husa označovala za kacíře a 6. července 1415 ho Kosnický koncil odsoudil k upálení. Jeho odkaz je ve společnosti patrný dodnes, říká historička Eva Doležalová.
5: Husitské hnutí, které pak vzniklo v reakci na Husovu smrt v Kostnici, rezonovalo celou Evropou. Pokud už nás třeba nezajímá Husovo učení, věci, za které bojoval, pak minimálně Husova odvaha podstoupit pro své názory krutou smrt je fascinující dodnes.
2: Jana Husa si dnes lidé v Česku připomenou třeba tradiční bohoslužbou v pražské betlémské kapli. Právě tam Hus před víc než 600 lety kázal. Čeští železniční dopravci nabízejí nové linky do zahraničí. Třeba České dráhy nově jezdí z Prahy přes Berlín do dánské Kodaně. Leo Express zase vozí cestující z Bohumína přes Prahu a Drážďany na letiště ve Frankfurtu nad Mohanem. Sport. Fotbalisté Norska zdolali 2-1 Brazílii a poprvé v historii postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa. Dvěma góly rozhodl kanonýr Erling Haaland. A do čtvrtfinále světového šampionátu prošli i Angličané, kteří porazili Mexiko 3-2, přestože od 54. minuty dohrávali v 10.
0: Počasí.
2: Dnes bude v Pardubickém kraji zataženo až oblačno, místy s občasným deštěm nebo přehánkami. Teploty 20 až 23 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou dnes dobré.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. Dopravní omezení stále platí na silnici 360 u Lenčberka.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Vrátíme se k fotbalu kolem 6. hodiny 50. minuty, ale nebude to na mistrovství světa. Pardubičtí fotbalisté remizovali i ve třetím přípravném zápasu na soustředění v Rakousku. S Rapidem Vídeň hráli 2-2 a o vítězství přišli až v samotném závěru. Tak se o tom rozhodně dozvíte víc. A za moment si dáme něco k jídlu. Jestli jste ochutnali kvašenou zeleninu anebo kysané mléčné výrobky a neudělali vám hned dobře, vědci radí, zkuste je znovu. Proč? I to vám vysvětlíme. Je krátce po 6. hodině pondělí 6. července, dnes je státní svátek. A hrajeme písničky, které nestárnou. Mekyš Birka, Jiří Korn, ABBA, anebo teď skupina Jelen.
0: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Tak přejeme suprové ráno, sváteční, s datem 6. července, je pondělí, posloucháte Český rozhlas Pardubice, 3 minuty zbývají do 6:45. Velká města v Pardubickém kraji v končícím volebním období rezignovala na vlastní bytovou výstavbu, zjistila agentura ČTK, nepodporovala ani stavbu družstevních bytů, všechno přenechala developerům nebo jednotlivým stavebníkům, jenom Svitavy rozšířili svůj bytový fond koupí 2 bytů. Ve všech městech je po bytech velká poptávka, tak jejich ceny jsou vysoké. Další zprávy pro vás budeme mít o 6:30. A teď jdeme jíst, až 9 z 10 nemocí nějak souvisí s lidským mikrobiomem, odhadují to vědci z České akademie věd. Mikroby v našich střevech totiž složitým způsobem působí na imunitní systém. My na ně na oplátku můžeme působit tím, co jíme. Jak se dozvěděl reportér Martin Srb, tím, co se nebojíme ochutnat.
1: Říká se, že mikrobiom je jako takový náš otisk prstu, že každý ho má úplně totálně jiný.
2: Říká Michal Kraus z Mikrobiologického ústavu Akademie věd. Střevní mikroorganismy sice váží jen malou část naší tělesné hmotnosti, za to mají mnohokrát víc buněk a genů.
1: Mikroorganismy mají dohromady snad 100 až 150 krát víc genetické informace.
2: Ale zároveň lidský organismus má imunitu, to znamená buňky, které by měly hlavně rozpoznávat vlastní cizí. Jak do toho ten mikrobiom zapadá?
1: Mimo jiné je to také předmět studia naší laboratoře. Nás velmi zajímá imunitní systém a to, jak si s tím mikrobiomem povídá.
2: Vědci například zkoumají, jakou roli hraje střevní mikrobiom u lidí s autoimunitními nemocemi. Stav imunity přesně ukáže přístroj pro průtokovou cytometrii, předvádí Žaneta Slavíčková z Mikrobiologického ústavu.
3: Ten stroj je schopný si ten vzorek nasát, ty buňky seřadit jednu za druhou.
4: Je to nějaký fyzikální jev, ano, který je dokáže seřadit, přestože ty buňky mají jiný tvar, jinou hmotnost.
3: Ano, a my pak na ně svítíme laserem a to se převede v počítači, který vám pak dokáže spočítat, jestli je to víc jakoby prozánětlivý, protizánětlivý.
2: Na mikrobiom můžeme působit například tím, že jíme takzvané prebiotické a probiotické potraviny. Jenže probiotika nepůsobí na každého stejně a nedají se považovat za lék, upozorňuje Michal Kraus.
1: Mikrobiom mezi sebe nerad pouští nové návštěvníky. Probiotika se do nás dostanou, pár dní třeba v nás pobydou, ale když je přestaneme brát, tak nám je zase výjdou, protože ten náš mikrobiom je mezi sebe prostě nepustí.
2: A protože každý máme jiné složení mikrobiomu, vysvětluje se tím i to, že třeba někdo nesnese určitý druh jogurtu nebo kysané zeleniny.
1: Když si koupíte třeba kombuchu z obchodu nebo kefír, fermentovanou zeleninu, kimči, tak každá ta firma může mít jiné trošku mikrobiální složení.
2: Když nám určité probiotické jídlo jednou způsobí potíže, podle vědce není nutné se mu vyhýbat. Právě naopak bychom mu měli dát ještě šanci.
1: My vědci rádi říkáme titrovat. Začít ho dávkovat po malých dávkách, což znamená nevypít tu láhev kefíru a nesníst mísu toho kysaného zelí najednou, protože ten mikrobiom na to není zvyklý.
2: Probiotika bychom tak podle mikrobiologů měli jíst nejenom pravidelně, ale i nebojácně. Martin Srb, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Tak tolik Jiří Korn ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice ve státní svátek pondělí 6. července 3 minuty po 6:45. Naučná stezka Pardubický Slabín vás provede historií významných osobností Pardubic odpočívajících na místních hřbitovech. Díky úsilí pana Josefa Janiše jsou už zmapované starý a nový hřbitov v Jesničánkách, kde najdete příběhy desítek významných Pardubáků. Tak můžete přijít objevit zajímavé osudy, připomenout si osobnosti, které utvářely město a podpořit tak snahu o péči o jejich poslední odpočinek. Dnes pod Břízkami, začátek je v 17 hodin.
1: Počasí.
0: Super tajfun Bavi udeřil na ostrov Rota, který je součástí amerického zámořského území Severní Mariány v západním Tichomoří a způsobil značné škody. Píše to agentura AFP s odvoláním na úřady. Americká národní meteorologická služba varovala před katastrofickými škodami a život ohrožujícími podmínkami. Silný vítr a přívalové deště zasáhly taky ostrov Guam, tedy autonomní ostrovní území USA. Jaké bude počasí v Pardubickém kraji? Dnes očekáváme oblačno až zataženo, místy přeháňky nebo občasný déšť, hlavně později odpoledne. Dne a v podvečer, teploty 20 až 23, na horách 13 až 16 stupňů Celsia. Vítr mírný severozápadní až západní, rychlost bude mít do 25 km za hodinu.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
1: a Petr Kostka. Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Pardubice, 7 minut zbývá do 6:30 a do dalších zpráv s datem 6. července. Možnosti zemědělců, jak snižovat dopady horka a sucha, jsou omezené. Někteří využívají šetrné technologie zpracování půdy s cílem snížit odpar vody. Jiní můžou využít zavlažovací systémy. U běžných polních plodin ale závlahy využít nelze a většina opatření navíc zvyšuje zemědělcům náklady. Agrárníci to uvedli na dotaz agentury ČTK. Je proto nutné dál v Česku budovat zdroje vody, komplexní opatření zadržující vodu v krajině a zefektivnit jejich plánování, to tvrdí odborníci. Dnes by měly být nějaké srážky, jak jsme o tom mluvili před chvílí přepovědi počasí, ale to množství bude od 0 do 5 mm, hlavně na horách ojediněle až 15 mm, takže žádný velký zázrak a rozhodně to sucho nevyřeší. Teď následuje spotřebitelský servis, v něm upozorníme na riziko nákupů technického zboží v supermarketech. Ptáte se Josefa Černého.
1: Dnešní dotaz poslal pan Šimon. V marketu jsem si koupil levnou vrtačku neznámé firmy. Za pár dnů ale přestala vrtat, takže jsem ji odvezl do obchodu, kde byla sepsána reklamace, ale přitom mi řekli, ať přivezu ještě krabici a všechno ostatní, že mi vrátí peníze. Prodejce prý vrtačky neservisuje a jinou na výměnu nemají. Jak mám dál postupovat? Pane posluchači, někteří prodejci opravdu servis nezajišťují, takže postupujte podle pokynu prodejce, jiná možnost stejně není a příště si raději připlaťte a kupte si výrobek značkový.

0: Hezké sváteční pondělí, před námi jsou další zprávy s Otou Gutwirtem.
1: Úsedné.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Ve svitavské nemocnici začala rozsáhlá modernizace za skoro 1,4 miliardy korun. Zhotovitel si převzal staveniště a zahájil první stavební práce. U Anenské studánky na Orlicko-Ústecku by měla v srpnu nebo září začít výstavba nového větrného parku. Společnost Noho Energy tam postaví 4 větrné elektrárny s celkovým výkonem až 21 MW. Hotové mají být na přelomu let 2028 a 2029. Stavba nového kotviště na Labi u pardubického Zdymadla pokračuje rychleji, než se původně předpokládalo. Ředitelství vodních cest očekává dokončení už v srpnu. Před takzvanými katalogovými podvodníky varuje Asociace malých a středních podniků a živnostníků. Do poštovních schránek chodí v posledních týdnech podnikatelům výzvy k registraci do centrálního rejstříku firem, která stojí 5000 korun. Podle asociace ale taková registrace není povinná a nepřináší ani žádné výhody. Požár na jihu Francie, který ohrožuje i Tour de France, se rozšířil na plochu 4500 hektarů. Úřady vyzvaly k evakuaci asi 10 000 lidí. Dnes bude v Pardubickém kraji zataženo až oblačno, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami. Teploty 20 až 23 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou dnes dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, provoz na hlavních tazích i ve velkých městech klidný a bez většího zdržení. Pozor si dejte v okolí Sezemice, zavřené některé vedlejší silnice kvůli výstavbě obchvatu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Malým.
3: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.

0: vám přejeme hezké sváteční ráno. 6. července je pondělí za 6 minut 6:45 a posloucháte Český rozhlas Pardubice. Má teprve měsíc a většinu dne prospí. V Zoo Praha se po 7 letech narodilo mládě Lachtana. Malému samečkovi je teprve měsíc a proto ho chovatelé pravidelně kontrolují a taky váží. Reportérka Sabina Vosecká se na mládě zašla podívat osobně.
1: Dešť, když prší, tak si zalezou do vody a plavou.
2: Výborně, tady už nám odpovídají, zdraví nás.
1: Ano, to je maminka Daisy, taky vedle bazénku tady a teď jdeme vyzvednout toho našeho vpáče tady.
2: No, tady.
1: On většinu dne prospí, takže ho musíme na vážení většinou budit. Tak jdeme na to.
2: Chovatelka Lachtanů Helena Rosypalová teď jemně a láskyplně budí lachtaní mládě. Tak mládě jsme teď vzali do náručí, respektive paní chovatelka. Teď míříme už do vedlejší místnosti k váze.
1: Jdeme na to. Tady mám takovou vaničku, akorát já jsem si to vaničku nezapla, tak já ho musím na chvilku pustit. Ale to vůbec nevadí, my ho tady takhle pouštíme. Zapneme si mezi tím váhu.
2: Ale je vidět, že prozkoumává tady okolí.
1: Prozkoumává, vždycky nám to tady počurá a pokaká, takže máme co uklízet.
3: Šup do vaničky.
1: No pojď ty, ty už se nám tam nevejdeš. Prosím tebe, no. 8560. Samička zřejmě neměla mlíko, takže dostala různé podpůrné věci, aby se jí to mlíko začalo tvořit a tomu mláděti jsme museli pár dní ze začátku vlastně pomoct a trošku ho přikrmit, aby nestratilo sílu.
2: Filip Mašek, mluvčí zoologické zahrady v Praze. Filipe, my jsme teď byli u vážení mláděte Lachtana.
4: Tak Lachtany jihoafrické nechová moc zoologických zahrad v Evropě, takže toto mládě jsme očekávali s napětím. Věděli jsme samozřejmě, že porod přijde, věděli jsme také, že Daisy je prvorodička, takže jisté obavy byly, ale Daisy to zvládla perfektně. A porodila nám vlastně pravnuka legendárního Gastona, který tedy se nechvalně proslavil v roce 2002, kdy uplaval během povodní a potom tedy tragicky zahynul.
2: Protože se lachtaní mláďata rodí na souši, musí se nejdřív naučit plavat. I proto zatím sameček zůstává v zázemí expozice. Pokud půjde všechno hladce, návštěvníci ho uvidí zhruba v půlce srpna. Sabina Vosecká, Český rozhlas.

0: Státní svátek, pondělí 6. července, tady je Český rozhlas Pardubice, za necelé 2 minuty bude 6:45. Kartografové vydali novou turistickou mapu Železné hory. Díky technologii rozšířené reality můžou turisté nad mapou objevovat nejzajímavější místa a interaktivně dostávat tipy na výlety. Pěšky anebo na kole s výběrem z mnoha cyklostezek si turisté s novou mapou pohodlněji naplánují výlety krajinou kolem Sečské přehrady, k zámku Slatiňany anebo do lázní Bohdaneč. Zavítat můžou do Pardubic, Přelouče, Chrudimi, ale i Chotěboře a Čáslavy mimo náš kraj. Nad touhle mapou funguje i nová mobilní aplikace, která na displeji smartphonu nad rozprostřenou mapou zobrazí informace o konkrétních místech, na která uživatel namíří a řekne mu, čím jsou zajímavá. Funkce plánování výletu je kromě rozšířené reality podpořená taky možností stáhnutí vybraných turistických a cyklistických tras přímo z papírové mapy do mobilu. Navíc díky zvětšenému písmu je mapa snadno čitelná i pro ty, kteří mají obtíže s drobným tiskem. Mapu můžou využít i cizojazyční turisté, legenda je psaná v češtině, angličtině, polštině a němčině. Tak tolik jedna zajímavost o nové turistické mapě Železné hory.
1: Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes bude oblačno až zataženo, místy s přeháňkami nebo občasným deštěm, hlavně později odpoledne a v podvečer. Teplotní maxima 20 až 23, na horách 13 až 16 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky dnes budou velmi dobré, vítr mírný, severozápadní až západní.
1: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
2: Vydejte se s námi vlakem po nejvýše položené trati v Pardubickém kraji. Čeká nás zastávka v Borové, pohled na pustou kamenici z kopce, na kterém už 250 let roste unikátní javor, a také připomínka tragické železniční nehody v Krouně z roku 1995. Na společnou cestu vás zve Vilém Branda.
1: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Pardubice se teď zaměří na sport. 3,5 minuty po 6:45. Čeští basketbalisté budou mít dnes večer jasno o tom, jestli postoupí do další fáze kvalifikace mistrovství světa. S velkou pravděpodobností to ale nebudou vědět hned po utkání s Estonskem, které se hrají od 17 hodin v Brně. Jak to dopadne, se od nás rozhodně dozvíte. Taky budeme sledovat Wimbledon. Jiří Lehečka, Linda Nosková a Marie Bousková zabojují o postup do čtvrtfinále. Lehečka se utká se světovou trojkou Němcem Zverevem na centrálním kurtu. Nosková nastoupí proti Američance Kýsové a Bouskovou čeká Belgičanka Mertensová. Tak i to budou zajímavé duely. Taky se bude hrát dál fotbalové mistrovství světa. Večer to bude největší šlágr osmifinále mezi Španělskem a Portugalskem. Duel začíná v 21 hodin. Postupující se utká s lepším z dvojice USA Belgie. A když jsme u fotbalu, tak zmíníme i to, jak se chystají hráči Pardubic na první fotbalovou ligu, která začíná už zandlouho. Za sebou mají teď aktuálně třetí přípravný zápas na soustředění v Rakousku a znovu z toho byla remíza. S Rapidem Vídeň hráli Východočeši nerozhodně 2-2. O výhru přišli pardubičtí až v posledních sekundách utkání. Tak se k tomuhle souboji, tedy souboji Rapidu Vídeň s Pardubicemi, teď vrátíme. Podrobnější informace totiž připravil náš sportovní reportér Ota Gutwirt.
1: Zápas podle očekávání nabídl atraktivní podívanou. Východočeši šli brzy do vedení, ve třetí minutě se prosadil Drchal. Pak si dal vlastní branku Traore, vedení svému týmu ve druhé půli ale vrátil Tanko. A až z poslední akce zápasu nakonec vyrovnával Polke. Utkání hodnotí pardubický brankář Aleš Mandous.
2: Já si myslím, že to byla skvělá prověrka. Myslím si, že oba týmy šly naplno a měli jsme tam, myslím si, že i víc šancí než soupeř a měli jsme to dotáhnout do vítězného konce. I když je to jenom příprava, tak chceme vyhrávat a bohužel z poslední akce nám vyrovnali, takže se na to musíme podívat, aby se nám to už nestávalo.
1: Rapid Vídeň je ve fotbalu velký pojem a odpovídala tomu i kvalita na hřišti.
2: Byli velmi kvalitní, byli hodně dobrý na balonu, ale my, když jsme jim ho vzali, tak jsme byli nebezpeční. A jsme rádi, že jsme s nima mohli hrát a viděli jsme, že ta kvalita u nich je veliká a musím říct, že samozřejmě to byl asi nejlepší soupeř, proti kterému jsme jako hráli přípravy.
1: Mandous odchytal celý zápas. Trenéři tentokrát ukázali na něj.
2: Samozřejmě jsem rád, i když je to na úkor Luky, který se zranil, bohužel, ale to k fotbalu patří. Přeji mu tímto, aby se brzo uzdravil, protože máme super vztah a jsme tady tři golmani a prostě na jednoho to padne a ty další dva musí být připraveny, takhle to mám vždycky já, takže myslím si, že v tom není vůbec žádný problém a prostě kdo bude chytat, ten bude podporovaný od těch dvou a bylo by to tak i naopak.
1: Pardubice čeká ještě jeden přípravný duel. Ten odehrají v Rakousku ve čtvrtek. Do té doby bude tým dál pokračovat v přípravě na start ligy.
2: Všichni to vnímám, že roste každý zápasem, prostě trénink ten zápas nenahradí, takže ty zápasy chceme hrát a proti kvalitním týmům a myslím si, že Krakovia taky bude kvalitní, když ty polský týmy jsou trošku jiný, bude to možná víc soubojový, ale na to my jsme zvyklí, takže se na to dobře připravíme, ale ještě budeme určitě dobře trénovat, protože teď toho máme hodně všichni, protože trénujeme dvoufázově, ale je to potřeba.
1: Řekl po remíze s Rapidem Vídeň pardubický fotbalový brankář Aleš Mandous. Ota Gutwirt, Český rozhlas. Ještě jeden raz.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Kriminalisté pátrají po 14-leté roztleskávačce, která záhadně zmizela. Seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Matěj Hádek ve středověkém příběhu o smyslu pravdy a oběti nejvyšší. Historické drama Jan Hus. A ČT Art. Miloš Kopecký exceluje v titulní roli Moliérovy slavné komedie inscenované v divadle na Vinohradech. Lakomec. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Rozhlas Pardubice, zprávy.
3: Ve Svitavách připravují novou obytnou lokalitu Stará kolonie. Část dálnice D11 je možné kvůli opravě v Černožicích u Hradce používat bez poplatku. Bilance obětí zemětřesení ve Venezuele stoupla a dnešek bude oblačný až zatažený, teploty do 23 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Otaku Tvirt. Svitavy budou mít novou lokalitu pro bydlení. Inženýrské sítě pro 27 rodinných domů začnou připravovat v katastrálním území 40 lánů u Vodárenského lesa. Podrobnosti přidává mluvčí města Kateřina Kotasová.
4: Nová obytná lokalita vzniká v katastrálním území 40 lánů u Vodárenského lesa. Město zde nabídne celkem 27 stavebních parcel, z toho 16 pro výstavbu dvojdomů a 11 pro samostatně stojící rodinné domy. Součástí projektu je kompletní technická a dopravní infrastruktura, jejíž dokončení je plánováno do konce roku 2027.
3: Po dálnici D11 u Černožic na Královéhradecku mohou řidiči dočasně jezdit bez dálniční známky. Krátký úsek dálnice slouží jako objížďka okolo opravovaného mostu na silnici mezi Jaroměří a Hradcem Králové. Uzavírka místní silnice potrvá až do poloviny prosince.
5: Omezení komplikuje cestu také třem regionálním autobusovým linkám od Náchoda, Trutnova a Vrchlabí. Ty jedou také po dálnici, takže cestující musí počítat se zpožděním při příjezdu do Hradce Králové nebo naopak s dřívějším odjezdem z krajského města. Běžná zastávka v Holohlavech je zrušená a vybrané spoje staví u firmy JIPA. Pro lidi z obce jsou alternativou linky přes Hořiněves nebo vlak ze Smiřic. Václav Plecháček, Český rozhlas.
3: Lidé si dnes můžou prohlédnout běžně nepřístupný Lichtenštejnský palác na Pražské Kampě. Ten slouží vládě k ubytovávání vzácných návštěv. V minulosti tam byla třeba britská královna Alžběta II. Pro návštěvníky je připravená taky výstava Dary premiérům. Expozice představuje přes 130 darů, které čeští premiéři dostali od představitelů přibližně 30 zemí světa. Palác bude otevřený od 10 do 18 hodin, vstup je zdarma a předchozí registrace není nutná. Počet obětí silných zemětřesení ve Venezuele stoupl na 3342. Přes 16 000 lidí je zraněných. Informuje o tom agentura AFP s odkazem na tamní vládu. Oficiální počet pohřešovaných úřady neuvádějí. Podle Organizace spojených národů jich ale může být až 50 000. Počty mrtvých tak nejspíš dál porostou. V neděli se domů vrátili čeští záchranáři, kteří v zemi pomáhali s prohledáváním sutin. Sport. Utkání dvou českých tenistek o postup do čtvrtfinále Wimbledonu vyhrála Karolína Muchová. Krajanku Barboru Krejčíkovou porazila po setech 7-5, 5-7 a 6-3. Muchová se musela vyrovnat s nepovedenou koncovkou druhé sady, ve které už podávala na vítězství, ale soupeřka ještě skóre otočila.
6: Snažila jsem se fakt být pozitivní, agresivní na tom kurtě, vrátit se zpátky k té svojí hře a víc bádu rozběhávat. Soustředila jsem se hlavně na ten začátek a myslím, že se mi to povedlo. Tak určitě jedeme dál, chci víc, ale je super, že se mi podařilo čtvrtfinále, jsem za to určitě ráda. Počasí.
3: Dnes bude v Pardubickém kraji zataženo až oblačno, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami. Teploty 20 až 23 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Nehody v Pardubickém kraji teď aktuálně hlášené nejsou, mírné dopravní omezení na silnici 1/35 u Hrušové.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Hezké sváteční ráno s Českým rozhlasem Pardubice, 4 minuty po 7 hodině v pondělí 6. července. Podíváme se do Broumovského výběžku, kde se pohybuje dvojice vlků s telemetrickými obojky. Výzkumníci jim dali pracovní jména Dita a Ernest a měsíc teď budou zkoumat jejich chování. Více dozvíte za chvilku v reportáži. A nabídneme vám taky muziku Františka Nedvěda, Song 19 nebo Dalibora Jandu, k tomu Enigmu Karla Zicha i skupinu Činasky.

0: Český rozhlas Pardubice, písničky, které nestárnou.
1: Telegram s adresou svět.

0: Krásné ráno s naladěným Českým rozhlasem Pardubice ve státní svátek v pondělí 6. července. Za 3 minuty bude 7:45. Podíváme se teď, jak jsme slíbili, do Broumovského výběžku, kde začalo odborné sledování pohybu dvou vlků s telemetrickými obojky. Experti z brněnské Mendelovy univerzity obchází místa, kde vlci strávili delší čas a dohledávají tam zbytky jejich kořisti. Výsledkem měsíčního průzkumu bude podrobný přehled, co všechno a taky jak často vlci v dané oblasti loví. Reportér Václav Plecháček se do terénu taky vydal.
1: Šonov na Náchodsku jsme na dohled od značky státní hranice s Polskem. Právě v téhle oblasti se pohybují vlci, které ochranáři nedávno vybavili telemetrickými obojky. Odchytili je sice nezávisle na sobě na dvou místech. Ernest a Dita, jak je ochránci přírody pracovně pojmenovali, se ale pohybují spolu a možná dokonce tvoří pár.
2: Aurinko, tady pojď.
1: Na vytipovaná místa nás doprovází fenka Aurora, kříženec huskyho a australského ovčáka.
3: Pes nám pomůže případně dohledat nějaké zbytky kořisti, který by my jsme si vůbec nemuseli třeba všimnout.
1: Vysvětluje Šárka Frýbová a s Miroslavem Kutalem domlouvají nejlepší cestu poměrně složitým terénem.
4: Potok bude takhle, jestli nejíte, nejdřív tady dolů a pak až nahoru.
3: Jo, mohli bychom tak jít.
1: Jsme asi kilometr od posledního domu, v uválené trávě nacházíme zbytky uloveného srnčete.
3: Přední nohu a tady kousek kůže, takže vlci tady měli hostinu. Teď si to nafotíme, je potřeba to fotit směřítkem, aby pak bylo zpětně možný podle fotek ověřit, co to teda skutečně bylo za kořist.
1: Data se zapisují do online formuláře a po chvíli pokračujeme dál. Na dalších dvou lokalitách ale vlci pravděpodobně jen odpočívali a proto přejíždíme do Polska.
3: Teďka půjdeme tady na tu louku, tam byl ten samec a zdržoval se tam několik hodin.
1: I tam vlci hodovali na louce, v jednom případě se žrali další srnče, o několik stovek metrů dál nacházíme díky fence Auroře části dospělého zvířete.
3: Super, ty jsi šikulka nežrat. Tady zbytek nějaký kosti, ten větší zhluk je ještě tam o kus dál.
1: Kromě několika málo kostí tady vlci nechali ještě část vnitřností. Pravděpodobně jde o jelení nebo srnčí, jistotu výzkumníci získají z následných rozborů odebraných vzorků. Po asi 5 hodinách první výprava po stopách vlků na Broumovsku končí. V oblasti se výzkumníci budou pohybovat do konce července.
4: Cílem je získat vlastně co největší dataset, aby jsme mohli vyhodnotit právě tu frekvenci lovu, složení kořisti a tak dále.
1: Dodává Miroslav Kutal. Všechna data sdílí s ostatními výzkumníky, kteří podobné pátrání provádí v jiných částech republiky, aktuálně na Šumavě, v minulosti třeba v Beskydech. Z Broumovského výběžku Václav Plecháček, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Pardubice přejeme hezké dobré ráno, pondělí 6. července, 3 minuty po 7:45. V Městském muzeu Moravské Třebové právě dnes otevírají novou stálou expozici nazvanou Město a svět. Představuje nejvýznamnější sbírku muzea, která je díky mecenátu moravsko-třebovského rodáka Ludvika Vincence Holzmeistra unikátní, protože prezentuje mimo jiné druhou největší staroegyptskou sbírku ve veřejných muzejních fondech. Tak my zdravíme do Moravské Třebové.
1: Počasí.
0: Sváteční den bude podle meteorologů oblačný až zatažený, místy s přeháňkami nebo občasným deštěm, hlavně později odpoledne a v podvečerních hodinách. Teploty 20 až 23, na horách 13 až 16 stupňů Celsia. Množství srážek dnes předpokládáme od 0 do 5 mm, hlavně na horách to může být ojediněle až 15 mm.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio.

0: Český rozhlas Pardubice, hezké dobré sváteční ráno, je pondělí 6. července, 7 minut po čtvrt na 8. V tomto týdnu se v pardubické Enteria aréně uskuteční mistrovství České republiky v hospodském kvízu. Bude to konkrétně od čtvrtka 9. července a proto budeme soutěžit o společenské hry od společnosti Alby. V pracovních dnech, tedy v těch dalších a v dnešní sváteční den, můžete získat hru nazvanou Tipni si Česko. O víkendu to pak bude český film Otázky a odpovědi, ale zpátky k té dnešní výhře. Je to taková party hra, ve které můžete typovat odpovědi na spousty zajímavých otázek. Celkem jich je 1188 v 6 kategoriích. Zeměpis, dějiny, kultura, příroda, sport a různé. Typovat budete letopočty, počty obyvatel, rozlohu a další veličiny. Vtipnou formou se dozvíte spoustu zajímavých informací, kuriozit a rekordů, o kterých jste třeba doteď ani neslyšeli. A my se vás zeptáme na muže, který by právě dnes oslavil 75. Je to český herec, moderátor, dabér Vladimír Čech. Do povědomí široké veřejnosti se dostal hlavně jako moderátor soutěže Chcete být milionářem. 3 roky byl členem Východočeského divadla Pardubice a od roku 2010 uváděl na vlnách Českého rozhlasu Pardubice pořad, který se jmenoval Jak. To už je otázka na vás. Volejte 726 46 48 48. Ještě jednou 726 46 48 48. Tolik tedy telefonní číslo do našeho studia a potřebujeme prvního volajícího do Bleskovky. Už někdo je na telefonu, tak koho pak pozdravíme a přivítáme v éteru. Hezké ráno. Dobrý den, Bleskovka.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, kdo je tam?
1: Tady je Novotný.
0: Tak znáte odpověď?
1: No, to asi jsou nějaké varianty.
0: Nejsou? Nevíte?
1: Donutil.
0: Tak loučíme se naslyšenou. Ptáme se na pořad, který moderoval Vladimír Čech na vlnách Českého rozhlasu Pardubice. Taková je tady dnešní soutěžní otázka. Na první pokus to nevyšlo, tak věřme, že už další v pořadí bude úspěšnější. Hezké ráno.
2: Já tady posluchačka Alena.
0: Tak paní Aleno.
2: Já si myslím, jestli to nebyly nějaký českotoulky. Taky ne.
0: Taky ne. Byla to pardubická ohlédnutí, představte si.
2: A na konce.
0: Tak to nevyšlo, ale i tak pěkný sváteční den, naslyšenou.
2: Vám taky, naschledanou.
0: A Bleskovka znovu zítra.

trenér mexických fotbalistů Javier Aguirre po prohře s Anglií potvrdil, že to byl jeho poslední zápas. Jeho nástupcem bude asistent Rafael Márquez. Další zprávy nabídneme o 7:30 za necelé 2 minuty. Je sváteční pondělí 6. července. Hezké ráno.

0: Radioservis představuje
1: Toulky první republikou.
2: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
3: Právě teď.
1: A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
4: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
1: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
5: Otaku Twirt další aktuální zprávy.
6: Půl osmé.
7: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
6: V okolí Vysokého Mýta Ústí nad Orlicí je víc než 600 starých hydrogeologických vrtů. Necelá polovina z nich je riziková. Ohrožují totiž důležité zásoby podzemních vod. Vyplývá to z průzkumu, který zadalo pardubické hejtmanství. Ještě do konce měsíce můžou obyvatelé 5. pardubického obvodu přihlásit své projekty do participativního rozpočtu. V rámci akce Pětka sobě plánují i letos zastupitelé rozdělit 1 milion korun. V Čechnově na Chrudimsku má znovu fungovat pila. Bývalý areál státních lesů převezme soukromá firma, která chce zpracování dřeva obnovit. Podnik už získal nutný souhlas krajského úřadu. Česko si připomíná upálení mistra Jana Husa. Na přelomu 14. a 15. století kritizoval katolickou církev za to, že se odvrátila od prvotních ideálů. První neděli v měsíci už nebude možné navštívit muzea a galerie zdarma. Českému rozhlasu to řekla mluvčí ministerstva kultury Barbora Šťastná. Pilotní projekt spustil rezort letos na začátku dubna. Poslední volné vstupy mohli návštěvníci využít na konci června. Dnes bude v Pardubickém kraji zataženo až oblačno s občasným deštěm nebo přehánkami. Teploty 20 až 23 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky ty jsou dnes dobré.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
6: Pozor si dejte na silnici 1/35, nedaleko Mikulče, na úrovni Mikulče je na silnici sražená sana.
7: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobrý.

0: Český rozhlas Pardubice vás vítá v novém dni, což je pondělí 6. července, státní svátek, za 5 minut bude 7:45. Obec Dřenice na Chrudimsku podporuje stavbu suchého poldru na řece Bilance, který připravuje státní podnik Povodí Labe. Stavba má místní chránit před záplavami. Majitelé zemědělských pozemků, na kterých má retenční nádrž vzniknout, ale mají k projektu výhrady, to zjistila agentura ČTK. Jinak Povodí Labe pracuje na projektové dokumentaci a letos plánuje další setkání s obyvateli, aby jim odpovědělo na všechny otázky. My ještě můžeme na Chrudimsku zůstat. Pořadatelé loutkářské Chrudimi nechali pro festival vyrobit speciální edici vratných kelímků. Mimochodem, festival končí právě dnes. Počítají ale s tím, že se nejspíš nevrátí ty kelímky. Nádobí s potiskem marionety si totiž drtivá většina návštěvníků nechává jako vzpomínku. Reportér Josef Kopecký natáčel s ředitelem kulturního střediska Chrudimská beseda Martinem Dittertem.
1: Tak to, co držíte v ruce, jsou vratné kelímky a my už po několik let využíváme ten motiv plakátu, protože každý rok má loutkářská Chrudim vlastně nový plakát. Takže ho používáme jako design na vratné kelímky a musím říct, že většina kelímků skončí u hostů, návštěvníků a vlastně všech loutkářů, takže nám tady moc jich nezbývá, což je dobře, proto to děláme.
2: Jak to tady vlastně funguje v té praxi? Jsou to zálohované kelímky, ten člověk si ho zaplatí a pak si ho drží a když chce, tak ho vrátí?
1: Je to tak, protože samozřejmě i my se snažíme fungovat ekologicky, ale samozřejmě pokud byste kelímek chtěli, aniž byste si chtěli dát nápoj, tak můžete, protože tam, kde prodáváme merch, což je také u divadla Karla Pipicha, tak ty kelímky budou k dispozici k prodeji.
2: Kolik vlastně se na ten festival nechává vyrobit takových věcí?
1: Velké množství. U kelímku zrovna u těch vratných, tam je to myslím 300 kusů, ale potom máme samozřejmě kelímky na kávu, různé sešity vějíře, větráčky a podobně, ale tam už používáme takový ten logo design, to znamená to vahadlo, které je i tady rozmístěno po Chrudimi v různých barvách.
2: No a když si přidržíme těch kelímků, tak z toho počtu těch 300, kolik se vám jich tak vrátí zpátky?
1: Do 10.
3: Vratné kelímky už zavedli třeba také provozovatelé chrudimského letního kina a při akcích je využívá i Geopark Železné hory. S Chrudimi Josef Kopecký, Český rozhlas.

0: Je pondělí 6. července, státní svátek, minuta po 7:45. Čínská armáda dnes v Tichém oceánu zkušebně z ponorky odpálila střelu, která nesla maketu bojové hlavice. S odvoláním na státní tiskovou agenturu Nová Čína o tom píše agentura Reuters. O testu předtím informovala i australská média, podle kterých Peking před zkouškou informoval diplomaty v regionu. Další zprávy pro vás budeme mít v 8 hodin.
1: Počasí.
0: Poměrně chladné a deštivé počasí pokračuje, taky dnes ráno v Pardubickém kraji. Vypadá to zatím tak všelijak venku. Jaká je předpověď na dnešní den? Zeptáme se meteorologů v Českém hydrometeorologickém ústavu v Hradci Králové, kde je pan Tomáš Popelka. Pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
0: Dnes nějaká změna bude nebo ještě ne?
2: Zatím ještě ne. V podstatě před nás přechází jako frontální vlna, která nám přináší lehčí a deštivější počasí, takže čekáme hodně oblačnosti, převážně oblačnost zataženo a budou se objevovat teď hlavně dopoledne, to bude občasný déšť, odpoledne i přehánky a teploty by se dostaly dneska na 20 až 23 stupňů. Víte, nám bude foukat od severozápadu až západu od 2 do 6 metrů a v noci čekáme zpočátku zataženo až oblačně.

0: rozsvítí západní 4 až 8 metrů odpoledne a večer se objeví i nárazy kolem 15 metrů, což je 55 km za hodinu. Večer se potom bude vítr měnit na severozápadní a slavnost by začala, jak to vypadá, až někdy během středy.
1: Jak to bude pokračovat dál s počasím v těch dalších dnech?
0: Středa vypadá celkem na jednu stranu nadějně, ještě v ranních hodinách by bylo hodně oblačnosti a objevovaly by se ještě přehánky, ale během dne potom by srážky už jako dopoledne ustávaly a odpoledne to vypadá už na polojasné počasí. Teploty ráno 18 až 14, odpoledne jenom do 24. No a jak to vypadá ve čtvrtek, ještě teploty odpoledne tak zhruba do těch 24-25 stupňů, ale od pátku už by teploty šly pomalinku nahoru a zase by se dostávali na víkend někam ke 30.
1: Tak díky za předpověď do Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové, to byl pan Tomáš Popelka, přejeme vám pěknou sváteční službu a naslyšenou.
0: Díky, napodobně.
2: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
3: A my si společně připravíme plněná kuřecí prsa. Budou to vlastně takové rolky, ty jsme připravovali už několikrát, ale myslím si, že náplň, kterou budeme dělat, jsme ještě nedělali. Budeme je totiž plnit jablky, sýrem a brusinkami. Zkusíte to s námi?
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Pondělí 6. července, státní svátek. Připomínáme si upálení mistra Jana Husa v Kostnici v roce 1415. Církev mistra Jana označila za kacíře, když odmítl odvolat své učení. Husův popel byl vysypán do Rýna. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. Před 65 lety v roce 1961 zahájilo vysílání krajské studio Československé televize v Brně. Před 55 lety v roce 1971 zemřel Sačmo. Louis Armstrong. Aplikace určená pro mobilní telefony Pokémon Go vyšla před 10 lety. Hra propojující herní prostředí kamerou a GPS s reálným světem se stala fenoménem a pobláznila miliony hráčů na celém světě. Prostě, když uvidíte někoho podivně pobíhat, asi zrovna loví nějakého Pokémona. Kulatou osmdesátku slaví 43. americký prezident George W. Bush, ten mladší.
3: Nothing is over! Nothing!
2: 80 je i hollywoodskému svalovci Sylvestru Stallonovi. Za prvního Rockyho dostal Oscara. 75 by dneska oslavil i herec a moderátor.
4: Chcete být milionářem?
2: Třeba milionáře. Vladimír Čech.
5: Slušný zásah, co?
2: 70 má dneska český hlas Bruce Willise.
5: Yippee-yay.
2: Herec a daber Alexej Piško. A 60 je tomuhle všestranně nadanému muži.
6: Chodil jsem i do kurzu pletení. Naučil jsem se jezdit na koni, osvojuju si základy maďarštiny, hraju závodně domino.
7: No? To se může vždycky hodit.
2: Narozeniny má Jiří Macháček. Narodil se v Litoměřicích. A já přeju pěkný sváteční den.
8: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: hodin.
1: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
2: Na železničním koridoru z Prahy do Pardubic začalo série omezení. Zákon o prodejní době v obchodech se na dnešek nevztahuje, obchody jsou otevřené. Leo Express a České dráhy spustily nové zahraniční linky. A dnešek bude oblačný až zatažený, teploty do 23 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Otagu Tvěrt. Cestující na koridoru z Prahy do Pardubic musí počítat s komplikacemi. Dělníci začali s údržbou a opravou tratí. V první etapě je omezený provoz v úseku z Kolína do Řeča nad Labem. Práce potrvají do 21. července. Dálkové spoje můžou nabírat zpoždění. Regionální vlaky jsou nahrazené autobusy, dodává mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
3: V souvislosti s výlukou budou regionální vlaky linky S10 Kolín Pardubice Česká Třebová v části trasy nahrazené autobusy, které pojedou podle výlukových jízdních řádů. Dálkové vlaky budou skrz opravovaný úsek projíždět, ale kvůli snížené kapacitě tratě u nich mohou vznikat zpoždění.
2: Pardubický kraj zatím nedostal žádný příspěvek od Státního fondu dopravní infrastruktury na opravy silnic nižších tříd. Zatímco předloni čerpal 350 milionů, v loni 120 milionů, letos je na nule. Informuje o tom hejtmanství s tím, že výpadek se snaží vykrýt z vlastních rezerv. Dnes zůstanou obchody otevřené, přestože je státní svátek. Den upálení mistra Jana Husa totiž není na seznamu svátků, kdy musí obchody nad 200 metrů čtverečních ze zákona zavřít. Stejně to bylo i včera ve svátek Cyrila a Metoděje. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy by si lidé i přesto měli před cestou na nákupy ověřit, že prodejna nezavřela. Jestli dnes zůstane otevřeno, totiž záleží na obchodnících. Otevírací doba jednotlivých provozoven se mohla změnit i kvůli začátku prázdnin. Cestující můžou využít nové zahraniční linky českých železničních dopravců. Leo Express nově jezdí do německého Frankfurtu nad Mohanem, České dráhy zase do dánské Kodaně.
4: Jedním vlakem Leo Expressu může cestující nově dojet z Bohumína přes Prahu a Drážďany až na významné letiště ve Frankfurtu, pokračuje mluvčí dopravce Emil Sedlařík.
5: Úspěšně spuštěným spojem propojujeme významná evropská města a nabízíme cestování na trasách, kde zatím přímé spojení nebylo možné. Zároveň tím chceme nabídnout pohodlnou alternativu k letecké, autobusové i automobilové dopravě.
4: V budoucnu chce dopravce spoj prodloužit až do polské Přemyšle. České dráhy nedávno spustily linku z Prahy přes Berlín a Hamburg do Kodaně, pokračuje mluvčí Vanda Rajnochová.
6: Dálkové vlaky procházejí renesancí po celé Evropě, takže tato naše aktivita zapadá do evropského trendu.
4: Vlak jede dvakrát denně, přes léto ho posiluje ještě noční spoj. Jakub Vejk, Český rozhlas.
2: Při ruských útocích na Kyjev zemřelo 10 lidí, skoro 50 dalších je zraněných. Oznámil to šéf kyjevské vojenské správy Timur Tkačenko. Ruské balistické rakety a drony podle něj zasáhly obytné domy a další budovy. Agentura AFP předtím informovala, že v Kyjevě se ozývaly výbuchy a zněl letecký poplach. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dřív na základě zpravodajských informací varoval, že Rusko chystá další rozsáhlý útok na Ukrajinu.
1: Počasí.
2: Dnes bude v Pardubickém kraji zataženo až oblačno, místy s občasným deštěm nebo přehánkami, teploty 20 až 23 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehody teď aktuálně na silnicích Pardubickém kraji hlášené nejsou, ale pozor si dejte na silnici 1/37 mezi Pardubicemi a Chrudimí. U křižovatky a odbočky na Jesenčany je hlášen rozlitý olej na silnici.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Do Svitav přinesly letní prázdniny nejenom volnější provoz, ale taky řadu dopravních omezení. Řidiče čekají uzavírky i objížďky na několika místech ve městě. Kde je potřeba počítat s největšími komplikacemi, tak to uslyšíte za chvíli na vlnách Českého rozhlasu Pardubice. Je krátce po 8. hodině sváteční pondělí 6. července.
1: Dobré ráno s Jakubem Malým.
7: A jdeme na písničky, které nestárnou. Olympici, snad jsem to zavinil já, těšit se můžete i na Alici Springs, Dej mi posu, nebo Rangers tady budou s Vysočinou a teď jedna novější v podání Xindla X, Budeme na vodě. Tak hezké léto vám všem.
0: Můj člun asi trpí závadou, je častějc na dně.

0: Pokračuje mistrovství světa ve fotbale. Brazilec Neymar po vyřazení s Norskem oznámil ve 34 letech konec reprezentační kariéry. Z 80 gólů je nejlepším střelcem Kanárků. A ještě jedna trenérská změna. Zkušený portugalský kouč Carlos Queiroz nebude po vyřazení mistrovství světa pokračovat u reprezentace Ghany. Odchod oznámil na Instagramu den po porážce 0-1 s Kolumbií v úvodním kole vyřazovací části. Ghanu přitom převzal teprve v dubnu. Posloucháte Český rozhlas Pardubice, dnes je 6. července. Letní prázdniny ve Svitavách patří nejenom opravám, ale taky dopravním omezením. Město využívá období menšího provozu k rozsáhlé rekonstrukci vodovodu a kanalizace, která přináší uzavírky i omezení průjezdů v několika ulicích. Některé z těchto komplikací navíc neskončí ani po prázdninách, budou pokračovat i v příštím roce. Podrobnosti k tomu zjišťovala reportérka Věra Pavlasová.
1: Největší komplikace jsou v těchto dnech na frekventovaných ulicích Kapitána Jaroše a Bezručová. Důvody vysvětluje starosta David Šimek ze Sdružení pro město.
2: V důsledku blížící se rekonstrukce hlavní průjezdní komunikace od Hradce nad Svitavou směrem do Lačnova dochází k opravám kanalizací a vodovodů na ulici Bezručová a ulici Kapitána Jaroše, kde jsou dvě hlavní omezení řízené buď náhradní trasou, či pomocí semaforu. Dále dochází k dokončování oprav v ulici Milady Horákové.
1: Problémy na této ulici souvisí se zatrubněním studeného potoka. Komplikace jsou tu už od loňského roku, říká mluvčí města Kateřina Kotasová.
3: Počítá dále s kompletní opravou vozovky, s opravou chodníků, úpravou parkovacích míst. Změnou prochází také křižovatka před budovou bývalé pošty, která bude z důvodu většího zajištění bezpečnosti i vzhledem k nedaleké škole a školce zúžena.
1: Další ulicí, na které město začalo opravovat inženýrské sítě, je ulice Tomáše Garrigua Masaryka.
2: A aktuálně na ulici TG Masaryka dochází k rekonstrukci plynovodu. Z těchto důvodů je hlavně v lokalitě před Bílým domem uzavřena v tomto týdnu průjezdní komunikace.
1: Pane starosto, proč jste se pustili právě v létě v turistické sezóně do tak rozsáhlých oprav?
2: Hodně to souvisí s tím, že ředitelství silnic a dálnic chce v roce 2028 dělat kompletní výměnu živičného povrchu v průtahu městem Svitavy a do té doby je naším úkolem spravit kompletně všechny sítě, které se na průtahu nacházejí. Takže i v příštím roce v tomto průtahu budeme pokračovat v dalších ulicích.
1: Vy připravujete výstavbu inženýrských sítí v lokalitě Stará kolonie. Jak tyto práce ovlivní dopravu v jižní části města?
2: Tak celku velký zásah to v tomto případě není. Dochází zde jenom k úpravě zákazu zastavení na úseku asi 50 metrů, jinak zde žádná omezení nevznikají. Nicméně v minulých dnech došlo k zahájení rekonstrukce svitavské nemocnice a zde na příjezdové trase dojde také k omezení parkování.
1: S komplikacemi v dopravě kolem svitavské nemocnice musí řidiči počítat i v následujících 4 letech, kdy bude probíhat její modernizace. Ze Svitav Věra Pavlasová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Sváteční vysílání Českého rozhlasu Pardubice pokračuje dál. Je pondělí 6. července, 5 minut po 8:45. Čeká nás rubrika, co v učebnicích nebylo, a tentokrát nahlédneme do tajů oběžných výtahů. Kde všude je najdete a proč se jim říká Pater Noster, tak to řekne Martin Písařík. Jestli pak Miroslav Hruba někdy jel takovým Pater Nosterem?
1: Na fakultě strojní v Dejvicích, ano, to jsme s oblibou projížděli vrchní a spodní patro a není to tak, že bychom vylezli hlavou dolů.
0: Ano, já jsem taky s dědou jel několikrát sklepem i půdou.
1: Je to zážitek.
0: Jako dítě jsem si říkal, co se bude dít, a nedělo se nic, takže o tom bude řeč za chvíli.
2: Počasí.
0: Poměrně deštivo a chladno i dnes v Pardubickém kraji, oblačno zataženo, místy přeháníky nebo občasný déšť, hlavně později odpoledne a v podvečerních hodinách, teploty 20 až 23, v 1000 metrech 13 až 16 stupňů Celsia. Na zpátky k tobě, zase k tvému dopolední, co nabídneš po deváté?
1: Tak budeme vařit a jíst nejdřív vejce na měko, na tvrdo a benedikt, to občas bývá u někoho problém odhadnout ten správný čas, tak my poradíme, jak na to. Navštívíme Kočičí hrádek a do dnešní radioporadny dorazí Dagmar Moravcová, což je vedoucí takového tanečně kuchařského souboru Perchty von Bladen. Oni se specializují nejen na ty tance, ale hlavně na dobovou kuchyni. Hmm. A o ní si budeme povídat, jestli byla třeba lepší a zdravější než ta naše současná. Také nám dá nějaký jednoduchý recept, jak si připravit něco dobového doma, a pozve na jednu super akci, kde můžete dobovou kuchyni ochutnat.
3: No tak pusu mi

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že v Česku je přes 50 oběžných výtahů? Z dnešního pohledu jsou takzvané páternostery už spíš technickou kuriozitou. Zhruba před 100 lety ovšem byly mezi staviteli velmi oblíbené. K jejich obsluze totiž není potřeba žádná složitá elektronika. Kabiny zavěšené nad sebou pozvolným tempem na jedné straně stoupají a na druhé klesají. K pohybu tohoto řetězce postačí pohon hlavního kola, které celý mechanismus rozpohybovává. Kvůli bezpečnosti se musí v nejvyšším i v nejnižším patře vystoupit. Ovšem, pokud byste v kabině přeci jen zůstali, nemusíte se bát, že byste se otočili hlavou dolů. Kabina jen drncavě poskočí a druhou částí šachty pokračuje opačným směrem. Nejvíc oběžných výtahů najdeme v Praze, zejména v úřadech. Dodnes funkční jezdí na mnoha ministerstvech, v bankách, fakultách nebo na magistrátu. Podobně je tomu i v krajských městech. Nejdelší 16-patrový páternoster mají dva krajské úřady v Liberci a ve Zlíně. A víte, proč se oběžnému výtahu vlastně říká páternoster? Protože připomíná kuličky na růženci, a tedy i nejběžnější modlitbu Otče náš, latinsky páternoster.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: státní svátek, pondělí 6. července roku 2026. Před námi jsou další zprávy, které připravil Ota Gutwirt.
1: Půl deváté.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Ve svitavské nemocnici začala rozsáhlá modernizace za skoro 1,4 miliardy korun. Zhotovitel si převzal staveniště a zahájil první stavební práce. U Anenské studánky na Orlicko-Ústecku by měla v srpnu nebo září začít výstavba nového větrného parku. Společnost Noho Energy tam postaví 4 větrné elektrárny s celkovým výkonem až 21 MW. Stavba nového kotviště na Labi u pardubického Zdymadla pokračuje rychleji, než se původně předpokládalo. Ředitelství vodních cest očekává dokončení už v srpnu. Před takzvanými katalogovými podvodníky varuje Asociace malých a středních podniků a živnostníků. Do poštovních schránek chodí v posledních týdnech podnikatelům výzvy k registraci do centrálního rejstříku firem, která stojí 5000 korun. Podle asociace ale taková registrace není povinná a nepřináší ani žádné výhody. Požár na jihu Francie, který ohrožuje Tour de France, se rozšířil na plochu 4,5 tisíce hektarů. Úřady vyzvaly k evakuaci na 10 tisíc lidí, dnešní etapa se pojede bez diváků. Dnes bude zataženo až oblačno, místy s občasným deštěm nebo přehánkami. Teploty 20 až 23 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou dnes dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. Pozor, stále pokračuje výstavba dálnice D35 a pozor na výjezd vozidel stavby třeba po okolí Janova Tršku nebo Vraclavi.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: V den výročí upálení mistra Jana Husa si o něm povíme něco víc s farářem církve československé husitské Janem Rokytou. Bude naším hostem už za malou chvíli. Teď jsou 2 minuty po půl deváté a zahrajeme si Michala Tučného i Michala Davida.
2: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Posloucháte Český rozhlas Pardubice, naše sváteční vysílání a dnešním hostem, když je ten státní svátek, den upálení mistra Jana Husa, je farář církve Československé husitské, pan Jan Rokita. Pěkné ráno, vítáme vás.
1: Dobrý den.
0: Dnes tady skutečně významný den, 6. červenec, mnozí mají volno, někdo vyráží na výlet, jiný si dopřeje pomalejší ráno. V kalendáři ale skutečně nalezneme jednu z nejvýznamnějších osobností českých dějin. Co by podle vás bylo dobře, kdyby si z mistra Jana Husa každý z nás odnesl, kromě toho volna?
1: Tak Hus vlastně je, dalo by se říct, postavou, která je více vrstevnatá. První je vlastně jakoby samotný Hus a v něm se objevuje plno různých rozměrů. Ten první je vlastně rozměr jakoby osobního zastávání pravdy, ten další rozměr je rozměr vlastně vysokoškolského rektora, který byl hlavou Univerzity Karlovy, pak je to rozměr vlastně takového prostýho člověka, který se v tom středověku dostal v podstatě až na vrchol jakoby tý mocenský hierarchie, která byla intelektuální tady v Čechách, nebo na jeden z nich. Ale potom je to také vlastně rozměr člověka, který vlastně znal podobu církve svojí vlastní doby. Dlouhou dobu byl vlastně zastáncem reformy arcibiskupů tady v Čechách. Dále byl člověk, který vlastně chtěl opravdu církev zlepšit a reformovat. No a potom je to vlastně i ten, koho vlastně takhle známe. To znamená, je to pojetí mučedníka a potom tady v Čechách světce. Ale z hlediska pohledu vlastně na dějiny, tak Hus potom pro křesťany bude asi patřit do té velké skupiny lidí, kteří určitým způsobem se vždycky snažili křesťanství reformovat a znova ho přivést na cestu, která by měla být cestou evangelia. A je poměrně zajímavý, že tyhle ty motivy právě třeba u Husa rozezná i Martin Luther, který ho nejdřív považoval za jakoby kacíře a potom ho považoval za vlastně reformátora, za někoho, kdo je mu až podobný tímhle způsobem.
0: Co pro vás osobně znamená 6. červenec?
1: Pro mě je to vlastně svátek jednoho z českých světců, naprosto jasně. A druhá věc, je to vlastně připomenutí někoho, kdo se snažil celý život, aby církev, křesťanství odpovídalo evangeliu, odpovídalo vlastně té podobě autority, která se objevuje v Bibli.
0: Když dnes posloucháme myšlenky, názory mistra Jana Husa, tak možná překvapí, jak jsou aktuální. Která Husova myšlenka je podle vás nadčasová, kterou bychom si určitě i dnes mohli říct, že platí?
1: Tak je to myšlenka o pojetí vlastně autority, protože v tomhletom případě Hus se zabývá tou otázkou autority, ale zabývá se jí z trochu jiného úhlu pohledu. On vlastně má tu autoritu, která je biblická, to znamená v tomhletom případě je to autorita písma, ale ne autorita písma jako mrtvé litery, ale pro Husa to je něco, co on každý den vlastně žije, čte, žije, interpretuje. A potom je to vlastně problém meze té autority, protože Hus se vlastně ve svém díle, typicky v knize De Ecclesia o církvi, vlastně zabývá otázkou pojetí meze autority, která vlastně je. A dochází vlastně k tomu, že i když on třeba autoritu církevní hierarchie nespochybňuje tím způsobem, jak se to obvykle v Čechách interpretuje, ale on říká, je tady určitá mez a od té meze člověk v podstatě musí poslouchat to, co je vyšší. Pro Husa to je živá vlastně, živá autorita Krista, živá autorita písma. Nikoliv v tomhletom případě mrtvá litera, nebo v tomhletom případě třeba právo, nebo pojetí práva.
0: Ve studiu Českého rozhlasu Pardubice dnes máme Jana Rokitu, což je farář církve Československé husitské a povídat si s ním budeme i za chvíli.

0: Ve studiu Českého rozhlasu Pardubice zůstává farář církve Československé husitské Jan Rokita. Dnes je pochopitelně den upálení mistra Jana Husa, protože 6. července ta církev Československá husitská vznikla až o několik století později po mistru Janu Husovi. Jak silně je s tou osobností dodnes propojená?
1: V tomhle případě jsme s ním propojeni vlastně všemi těmi impulzy, které se týkají písma, navazování na písmo, že autorita písma je rozhodující. Vlastně původně církev československá, potom československá husitská vznikla jako součást vlastně katolického modernismu, katolického liberalismu, který v tomhletom případě chtěl jít tou reformní cestou. My jsme nějakou dobu vlastně navazovali na ten jeden z životů mistra Jana Husa, ten, který byl vlastně chápán jako národní.

0: Tak on ji zaprvé chápal jako něco, co je živé. To je první věc, ale živé u Boha. To znamená, pro něj to je v podstatě biblická pravda, není to něco, co by například byl jenom určitý soubor faktů, anebo na druhé straně v podstatě určitý subjektivně zastávaný stanovisko. Pro něj to je biblická pravda, to znamená v tomto případě osobně žitá a je to pojetí pravdy, za který člověk musí určitým způsobem bojovat, musí být v tomto případě autentický, aby odpovídal vlastně tomu nároku. To pojetí vlastně pravdy v díle Husa není jenom v tomto případě normativní, je normativní ve vztahu k Bibli, ale objevuje se v něm prvek osobního zastávání. Tohle je určitým způsobem i vlastně konec jeho příběhu, kdy vlastně ty lidi, kteří nad ním vynášeli soud a byli v kostnici, tak ve své podstatě byli jemu rovní intelektuálně. Byl to rektor univerzity, který tady byl upálený. To znamená, oni v podstatě vynesli soud nad někým, kdo byl v jejich intelektuálním jaksi nivo, v jejich intelektuálním společnosti.
1: Vy jste dokonce autorem, přinesl jste knihu Podoby ekleziologie v českém reformním hnutí, takže to je velmi podrobná publikace s malým písmem. V 250 stranách znáte Jana Husa dokonale. Existuje nějaký mýtus, který kolem něj dodnes držíme a který byste teď třeba chtěl rozptýlit?
0: Tak těch mýtů je samozřejmě plno, protože jakákoliv společnost sebou ponese nejrůznější mýty, ale to, co je vždycky důležitý podle mě, je vrátit se k té postavě Husa, která je v tomhletom případě živá. Jo? To znamená, je to Hus, který se odkazuje na písmo, je to Hus, který chápe autoritu jako autoritu pravdy obsažené v písmu.
1: Tak to říká dnešní host ve studiu Českého rozhlasu Pardubice, byl to host sváteční Jan Rokita, farář církve československé husitské. Tak děkujeme za váš čas a ať se vám daří, naslyšenou.
0: Děkuju. Kde kdo říká?

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Nová strategie má posílit cestovní ruch na Pardubicku. Vládní delegace platí do Ankary před Pavlem. Pardubičtí fotbalisté remizovali s Rapidem Vídeň 2-2 a dnešek bude oblačný až zatažený, teploty do 23 stupňů. Hezké dopoledne vám, u zpráv přeje Otaku Tvirt. Pardubice chtějí přilákat turisty na delší pobyty. Pomoci má nová strategie cestovního ruchu do roku 2033, kterou schválili zastupitelé. Dokument počítá s lepším propojením turistických cílů v regionu, rozvojem nových produktů i společnou propagací celého území.
2: Strategie počítá také s rozvojem cykloturistiky, vodní i kongresové turistiky a se zavedením návštěvnické karty pro turisty. Město má zároveň usnadnit přípravu projektů, které se budou ucházet o dotace. Pardubic, Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
0: Práce na přestavbě bývalé hospody v Břehách u Přelouče na ordinace zubaře a dětského a očního lékaře zatím pokračují podle plánu. Skončit by měly v říjnu letošního roku. Obec za ně zaplatí asi 20 milionů korun. Nezávislý starosta Pavel Jirava očekává, že ordinace zahájí provoz na přelomu roku.
3: Víme, že je velký nedostatek stomatologů, lidi jezdí k stomatologovi do Prahy, do Havlíčkova Brodu a podobně. Byl zde a je stále nedostatek dětských lékařů, praktických lékařů. A to je pro nás zásadní důvod, proč je tenhle ten projekt prostě nutný a nemůžeme čekat na to, že to za nás někdo vyřeší.
0: Končí festival Loutkářská Chrudim, nejúspěšnější inscenace 75. ročníku. Pořadatelé vyhlásí o 15:30 odpoledne v divadle Karla Pipicha. Přehlídku zavře koncert Michala Hrůzy v areálu letního kina, který začíná ve 20 hodin. Premiéra předseda ANO Andrej Babiš odletí v úterý na summit NATO do Ankary krátce před odletem prezidenta Petra Pavla. Úřad vlády potvrdil, že Babiš se zúčastní úterní neformální večeře i středečního jednání Severoatlantické rady. Prezidentův program naopak vláda nezveřejnila a neinformoval o něm ani Hrad. O účast Petra Pavla na summitu vedli vláda a Hrad několik měsíců spor. Jeho cestu nakonec předběžným opatřením umožnil ústavní soud. Požár na jihu Francie se rozšířil na plochu 4500 hektarů. Úřady vyzvaly k evakuaci asi 10 000 lidí, informuje o tom agentura AFP. Hořet začalo v sobotu večer v horském terénu v regionu východní Pyreneje. Oblastí má dnes vést třetí etapa cyklistického závodu Tour de France. Pořadatelé oznámili, že z bezpečnostních důvodů bude závod bez diváků. Požár zranil dva lidi, jednoho hasiče a jednoho místního obyvatele. Oba jsou v kritickém stavu. Sport. Fotbalisté Pardubic remizovali i ve třetím přípravném zápasu na rakouském soustředění. S Rapidem Vídeň hráli Východočeši nerozhodně 2-2. O výhru přišli pardubičtí až na konci, kdy se soupeř prosadil z poslední akce zápasu. Pokračuje pardubický fotbalový brankář Aleš Mandous.
4: Já si myslím, že to byla skvělá prověrka. Myslím si, že oba týmy šly naplno a měli jsme tam, myslím si, že i víc šancí než soupeř a měli jsme to dotáhnout do vítězného konce. I když je to jenom příprava, tak chceme vyhrávat a bohužel z poslední akce nám vyrovnali, takže se na to musíme podívat, aby se nám to už nestávalo. Počasí.
0: Dnes bude zataženo až oblačno, místy s občasným deštěm nebo přehánkami. Nejvyšší teploty dnes 20 až 23 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehodu máme hlášenou ze silnice 31014 v obci Žampach, nehoda osobního auta se zvěří.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Devět hodin, 4 minuty k tomu, pondělí 6. července a my vám přejeme příjemný poslech Českého rozhlasu Pardubice. Je tady sváteční den, plný muziky a koukám, kdo nám zaspívá v příštích minutách, na koho se můžete těšit. Budou tu No Name, Václav Neckář, také třeba Tomáš Klus a celá řada dalších. Ale svátek, nesvátek, budeme se i bavit. V Karlových Varech je už 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu, možná pozorně sledujete. My se za pár minut vrátíme do doby, kdy zvládli úplně jiné společenské poměry než dnes a dost ovlivnili to, co kdysi právě na Karlovarské přehlídce zažil režisér Jiří Krejčík. Na jeho vyprávění si určitě počkejte, no ale nebo to samozřejmě jenom o tom, vydáme se i za hranice našeho kraje, dým z pušek, rachot děl a stovky vojáků v historických uniformách na bojišti na vrcholku kopce Chlum u Hradce Králové se teď o víkendu znovu zastavil čas. Reportáž z rekonstrukce slavné bitvy prusko-rakouské války uslyšíte v našem vysílání za pár minut. Tak ještě jednou hezké pondělí, abych nezapomněl, v kalendáři dnes nejenom státní svátek, tedy den, kdy si připomínáme upálení mistra Jana Husa, ale také jména Spytihněv a Izajáš. Tak všechno nejlepší.
1: Dobré dopoledne s Milanem.

0: Lékořice Václava Neckáře v pondělním svátečním dobrém dopolední Českého rozhlasu Pardubice. Karlovy Vary opět zažívají největší nápor návštěvníků za celý rok. Ve městě je už 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Filmař Jiří Krejčík zažil karlovarskou přehlídku už v dobách, kdy byla ještě v plenkách. O jeden zážitek se s námi kdysi podělil.
1: To festivalu se zúčastnil legendární sovětský režisér Grigory Aleksandrov a jeho manželka Ljubov Orlova. No, veliká sláva, samozřejmě hlavní cena přišla jim. No a na zakončení toho festivalu byla uspořádána v Praze velkolepá recepce na počest sovětských umělců na sovětském velvyslanectví. No, byl jsem tam taky jako mnozí jiní pozván, tak jsem tam ze zvědavosti šel. Sám manželky nebyly zvány na tento podnik. No a přijdu tam, najednou se tam vynořila nepředstavitelná postava, Ljubov Orlova, první dáma sovětského filmu a už taková trošku byla v povznesené náladě, uklonila se před mnou a jestli smí prosit o tanec. Veliká podsta. No tak samozřejmě se nemohl odmítnout. Tančil jsem valčík a najednou něco mě uklouzlo pod nohou, Ljubo, a byl jsem na zemi. A tu Orlovou se strhnul sebou. A teď jsem se z toho nemohl vymotat, ona měla nějaký takový závěsy, ale přiskočili tam okamžitě pohotoví muži, vyprostili nás, ale ona byla frajerka, neurazila se a dotančila ten valčík se mnou. Já jsem byl známý jako recesista, tak ho říkali, no to mi podrazil nohy na schvál. Příští rok opět ten festival. Další umělci, Grigory Pirjev a Marina Ladinina a jejich velkolepé dílo Sviňorka i pastuch. No a následovala opět recepce na sovětském vyslanectví, já jsem opět tam byl pozván a byli tam všichni ti, asi 30 lidí, kteří byli svědkem toho pádu před rokem s tou Ljubov Orlovou na zem. No a teď jaksi nic tam nebylo, nic ještě začínalo, taková tafl muzik hráli a najednou spustili valčík a ta Ladinina jako přišla jako i zviníte mě, tovaryši, a tak jako a zašmeli a jakože si dovolí pozvat k tanci rusky, já jsem to vyrozuměl. No a teď takhle švenkovala po těch hlavách, až jako ke mně se uklonila a jestli smí prosit. No tohle ovšem byla situace. Já jsem věděl, no to je moment, to už mě nepotká nic takového v životě. No tak samozřejmě jsem šel, ale teď přátelé, solo, valčík, solo. Já jsem říkal, no to tu Ladininu teď musím porazit. A teďko vidím, jak ty lidi z Loňska koukali upřeně na mý nohy. Až jí dám stoličku a ona bude ležet. No přátelé, to byl sovětský velvyslanec. Sovětská umělkyně. Stolička, pád na zem, to by mohlo být hanobení Sovětského svazu. Já jsem si uvědomil, to bych mohl skončit taky na Sibíři. Vyvstal mě pot na hlavě. Přátelé, vás nebudu napínat. Já tu Ladininu, já ji neporazil. Ale já si to dodnes vyčítám. To bylo největší moje selhání, ale morální selhání v mém životě. Bohužel, je mi to

0: 9 hodin 20 minut k tomu, pondělí 6. července, s vámi Český rozhlas Pardubice a my se teď vrátíme v čase až do roku 1866. 700 vojáků z 9 zemí převedlo včera v historických uniformách, jak před 160 lety vypadala u Hradce Králové bitva. Porážka rakouských vojsk pruskou armádou změnila v roce 1866 osud střední Evropy. Všechno rozhodlo jedno červencové odpoledne. Natáčel David Machá.
1: My jsme dělostřelecká baterie pěšího pluku Kaiser z Brna.
2: Mojmír Látal patří mezi 700 vojáků, kteří v historických uniformách předvádí rekonstrukci bitvy u Hradce Králové.
1: No a dneska teda vás pravděpodobně prohrajeme, no.
3: A jaké to je jít do bitvy, kde znáte výsledek, baví vás to?
1: Baví nás to, protože známe i ty, kteří nás porazí a víme, že jsou to kamarádi, takže jako padáme za císaře rádi.
2: Šimon Ptáček je člen vojenského historického oddílu z Josefova a také ví, že dneska prohraje. Patří k rakouské armádě.
4: Rakousko samozřejmě prohrálo, takže očekáváme, že prohrajeme znovu, ale někdy je to remíza.
2: A jaké to je chodit do bitvy, když dopředu víte, jaký má výsledek? Byť je to divadlo, ale jaké to je pro vojáka v uniformě?
4: Já si myslím, že je potřeba mít obě dvě strany k tomu, aby se vůbec něco dělo a vždycky jedna nebo druhá musí prohrát, takže prostě my jsme osud toho Rakouska přijeli takové, jaký byl a neberem to tak, že bychom tady byli nějakým způsobem ponížený, ale spíš připomínáme to, že i oni se dokázali hrdě bránit.
2: Už víte, jestli do bitvy, do které jdete, tak jestli v ní dneska přežijete nebo zemřete?
4: No to těžko říct, to neví nikdy nikdo, ale většinou se bráníme až do konce.
2: A je to určené v režii, kdo by měl opravdu padnout a kdo se zachrání?
4: To tuší tuhle tu chvíli náš pan velitel, který se chystá, který navštívil poradu a ten zná vlastně scénář, my tak úplně dopodrobné ještě ne.
2: A vy už víte, jestli dnes přežijete?
1: To úplně nikdy nevíme, protože my jsme dělostřelci, jsme vždycky trošku jako vzadu, takže leckdy se stane, že se jako spasíme úprkem.
2: A dopadá na vás ale taky i ta atmosféra toho, že před 160 lety to vůbec nebyla zábava, co se odehrálo tady v tom údolí.
1: Jasně. Samozřejmě ta hruza jako té války, a to byla šílená válka, že bylo tady právě, my jsme dělostřelci, v té době mezi raněnými bylo velké množství vojáků, kteří byli oslepení, protože se používali kartáče, které byly zalívané sírou a ta hořící síra jim prostě palila obličeje, oči. Hruza, to je jako to opravdu. Pravda je ta, že my na sebe útočíme v podstatě s úsměvem na tváři, protože si na to hrajeme, ale jako každý z nás dobře ví, že ta doba byla krutá.
2: Střelba a dělové saldo při rekonstrukci byly ovšem jenom zlomkem toho, co tady na bojišti znělo před 160 lety. Z chlumu u Hradce Králové, David Macháček, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.
6: Když si tě, dívko, představím, jak tam spíš.

0: zasažen.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: položit kostku cukru na lžičku, zakápnout francovkou a máte vynikající mlsku. Vzpomínáte, také jste to dělali jako děti. Co obsahuje francovka a jak vzniklo její označení, tak to nám právě teď ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice vysvětlí jazykovědkyně Dagmar Magincová.
1: Když si Egon Bondy koupil francovku, dal za ní 30 korun, měla 70% lihu, 0,5% mentolu a bylo jí 0,5 litru. Proto taky básníkovi správně vycházelo, že je lacinější než rum. My ostatní jsme francovku obvykle dostávali jen v dětství na kostce cukru proti žaludečním potížím. Ale dost možná si můžeme s básníkem říci, že i nám už tím pitím měkne rozum. Tak je nejvyšší čas si připomenout, že tento spiritus vinný Galicí se původně vyráběl ve Francii, podle které dostal jméno. U nás konkrétně převzaté z němčiny. A že Franz Brand Wein, francouzská pálenka, byl takový tekutý opodeldok.

0: dvou cest. Tolik Jiří Korn, s vámi je Český rozhlas Pardubice a svátek nesvátek, také dnes vás čekají babské rady, které tentokrát připomenou, jak připravit vejce přesně podle vaší chuti, tedy na měko, na tvrdo nebo třeba ve variantě Benedikt.
1: Babské rady.
2: Příprava vajec podle návodu zkušených šéfkuchařů vypadá následovně. Vejce vkládejte vždy do studené vody. Až se začne voda vařit, vypněte zdroj tepla a nechte vejce v teplé vodě. Jak dlouho? Pokud je chcete mít na měko, tak 3 minuty. Bílek bude pevný, žloutek je polotekutý. Na hniličku vařte 5 minut. Bílek je tuhý, žloutek je měkký. No a na tvrdo vařte 9 minut. Bílek i žloutek bude krásně tuhý. Připomeňme si i to, jak se připravují ztracená vejce, takzvaná pošírovaná. Do osolené vroucí vody s octem v poměru 3:1 rozklepnete vejce a vaříte zhruba 4 minuty. Oblíbená jsou i vejce Benedikt, ztracená vejce zabalená do plátku šunky, dáme je na rozpulenou bulku, zapékáme a podáváme s holandskou omáčkou, což je krémově žlutá, dobře ušlehaná hladká omáčka, pečlivě vyšlehaná ve vodní lázni.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
1: Kdo by si pomyslel, že i první československý prezident, tatíček Masaryk, měl své romantické sny a touhy. A ty se možná také týkaly ženy o 9 let starší, Zdenky Šemberové. Co se mezi nimi odehrálo a jakou roli sehrála Zdenka v Masarykově životě? Odpovědi na tyto otázky se v dochované korespondenci pokusila najít Šárka Rusnáková. Čtyřdílný seriál o zvláštním vztahu TGM a Zdenky Šemberové poslouchejte každou červencovou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Vánecké léto.
1: Pěkné sváteční pondělí vám přeje Pavel Kudrna. Svátek, nesvátek, i dnes vám nabídneme další díl Zámeckého léta. A nejenom, že vás v našem denním seriálu zveme na naše památky, ale navíc s námi můžete i soutěžit. No a protože je pondělí, tak připomenu, že denně hrajeme o sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. To je takový náš zámecký cestovatelský balíček. No a v pátek losujeme z denních výherců jednoho, který si pak může užít soukromou prohlídku zámku Františka Kinského, najdete ho v Kostelci nad Orlicí. Teď v sobotu v čase výletů jsme vám ho také představili. Vždycky říkáme, soutěžíme každý všední den, tak pravda, dnešek je výjimkou a František Kinský je rovněž nachystán, aby vás pozval na další z našich zámků, kam to bude.
0: Zámecké léto.
2: Vydáme se na sever od Plzně na Manětínsko, kde stojí překrásný zámek Rabštejn nad Střelou. Posledními šlechtickými majiteli byli Lažanští. Současní majitelé mu pomohli navrátit ztracenou krásu, což nám potvrdí Jitka Doubravová.
3: Vstupujeme do auly zámku.
4: Po pravé straně máme jižní sál a po levé straně máme tedy severní sál, kde je trvale instalovaná výstava panenek a krojů prakticky z celého světa, se dá říct.
3: Popisuje majitelka zámku Pavla Mádrová.
4: Čekajte, já nemůžu najít ten správný klíč.
3: Prošli jsme přízemím a vycházíme na nádvoří s gotickou hradbou a zbytkem původního hradu.
4: Ten zámek jako takový na mě působil dosti chladným dojmem, protože byl úplně prázdný, vybydlený. A tady na mě dýchlo genius loci, když jsem si uvědomila, že i Karel IV. Tady chodil.
3: Jdeme po schodech nahoru do hradu. Kolem dokola je nádherný výhled, dole je řeka Střela,
4: která nás obtéká takhle kolem dokola a celé město Rabštejn. Na něm je zajímavé to, že to je nejmenší městečko ve střední Evropě, historicky.
3: Na vysokém ostrohu nad řekou ve středověku stála tvrz, kterou na začátku 14. století šlechtický rod Pluhů přebudoval na hrad.
4: Oldřich Pluh byl velmi významný šlechtic, byl to podkomoří a první finančník krále Jana Lucemburského. Zajímavé je to, že synové Oldřicha Pluha se nepohodli s králem Karlem IV. A ten se rozhodl zámek zbořit. Neví se z jakých důvodů, ale bylo to tak. Přijel sem a chtěl ho zbořit, ale když to tady uviděl, tak zámek nejenže nezbořil, ani nevyhodil ty bratry, ale od nich to odkoupil za 3000 kop českých grošů a často tady pobýval. Místo leží na významné cestě z Prahy do Německa. Tady dole na tom mostě se vybíralo clo a město Rabštejn bohatlo z těch celních poplatků. Ten kamenný most je druhý nejstarší v Česku. První byl v Písku, pak náš a i Karlův most je mladší.
3: Jdeme zpátky do zámku a vstupujeme do apartmánu Karel.
4: Pokoj, předpokoj, tady mají ložnici. A je to v duchu gotiky.
3: Vystoupali jsme do prvního patra.
4: Do slavnostního barokního sálu, kde probíhají obřady.
3: Na stropě je velká
4: freska. Ta se naštěstí dochovala.
3: Vstupujeme do modrého sálu.
4: Tady následuje barokní jídelna. Když získali zámek Pétingové, tak byl přestavěn zhruba 1705-1710 do této barokní podoby. V této podobě vlastně už ten zámek po 200

0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Rapštejn nad střelou, tak tam jsem taky nebyl. Ne, teď si z toho dělám legraci, parafrázuji film, ale je to dobrý tip docela a pokud skutečně přijmete pozvání, tak si to rozhodně užijete. Tak teď sundejte zámecké pantofle, ty krásné klouzací, protože teď budeme soutěžit. Vy už znáte naše číslo, doufám, 731 800 900. Jdeme na to hned po písničce.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: hvězda supernova Marie Rotrova, tak kdo bude teď hvězdou v našem vysílání, kdo bude soutěžit, kdo bude vědět a kdo bude vyhrávat, tak doufám, že se to povede. Vím, kdo byl třetí v pořadí volající, paní Marie z Brčkova. Dobrý den, paní Marie.
1: Dobrý den, vesnice se jmenuje Olovnice, upřesním, Brčkov je naše ulice.
0: Tak počkejte, Brčkov je ulice, vy jste mi říkala Brčkov, ano. Tak já si píšu Olovnice.
1: Ano.
0: Olovnice, dobře, to. Takže to poopravím. Dobrá. Víte co, paní Marie, to znělo tak jako zámecky, Marie z Brčkova, jo, jako to když řeknu, tak to zní.

0: To zní... mám hodně daleko.
1: A jinak, jaký je zámek tak nejblíž k vám, k tomu Brčku?
0: No, Nelahozevec. Tím sousedíme, vedle jsou veltrusy, máme to tady blizoučko.
1: Tak takže... to je paráda. Cílu hodně. Tak jo. Pojďme, dáme se do soutěže, jestli souhlasíte.
0: Ano.
1: Otázka zní, za jakou částku odkoupil zámek v Rabštejně nad Střelou Karel IV. Od rodu Pluhu? Za A 3000 kop českých grošů, za B za 5000 kop českých grošů, anebo za C za 10000 kop českých grošů?
0: No, pokud jsem dobře poslouchala, byly to 3000.
1: Byly to 3000, vyhráváte náš zámecký cestovatelský balíček. Já jsem zadal do umělé inteligence, kolik by to bylo na dnešní peníze, na dnešní koruny české. A musím říct, že ona mi nabídla, že to je složité, že kdyby se vzalo tohle, ale vyšlo mi asi 90 milionů. Nevím, jak by to přepočítali odborníci, takže slušná částka na dnešní, na dnešní měnu. Tak paní Marie, zdravíme do Olovnice, mějte se moc krásně.
0: Já mám velikou radost, v Rabštejně jsem před lety byla, je to krásné městečko, hodně ráda navštěvuju hrady a zámky, takže mám obrovskou radost, že jsem se dovolala.
1: Já mám radost, že máte radost. Další radost uděláme zase zítra v 9.45 v našem zámeckém létě. To se podíváme na zámek Březnice a Pavel Kudrna vám přeje hezký svátek.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Ve Svitavách připravují novou obytnou lokalitu Stará kolonie. Podnikatelé v Česku by měli dávat pozor na pochybné výzvy ke registraci do rejstříku firem. Fotbalisté Pardubic hráli s Rapidem Vídeň v přípravě 2-2 a dnešek bude oblačný až zatažený, teploty do 23 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvirt. Svitavy budou mít novou lokalitu pro bydlení. Inženýrské sítě pro 27 rodinných domů začnou připravovat v katastrálním území 40 lánů u Vodárenského lesa. Podrobnosti přidává mluvčí města Kateřina Kotasová.
2: Nová obytná lokalita vzniká v katastrálním území 40 lánů u Vodárenského lesa. Město zde nabídne celkem 27 stavebních parcel, z toho 16 pro výstavbu dvojdomů a 11 pro samostatně stojící rodinné domy. Součástí projektu je kompletní technická a dopravní infrastruktura, jejíž dokončení je plánováno do konce roku 2027.
0: Ještě do konce měsíce můžou obyvatelé 5. pardubického obvodu přihlásit své projekty do participativního rozpočtu. V rámci akce Pětka sobě plánují i letos zastupitelé rozdělit 1 milion korun. V loňském roce uspěly například projekty z workoutové hřiště u Vinice nebo záhony s lučními květinami. Dnes zůstávají obchody otevřené, přestože je státní svátek. Den upálení mistra Jana Husa totiž není na seznamu svátků, kdy musí obchody nad 200 metrů čtverečních ze zákona zavřít. Stejně to bylo i včera, ve svátek Cyrila a Metoděje. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy by si lidé i přesto měli před cestou na nákupy ověřit, že prodejna nezavřela. Podnikatelé by měli dávat pozor na pochybné dopisy, které je vyzývají k registraci do takzvaného centrálního rejstříku firem. Se zápisem se pojí povinnost zaplatit 5000 korun. Jak ale upozorňuje Asociace malých a středních podniků a živnostníků, jedná se o soukromou aktivitu. Zapsání rozhodně není povinné a neplynou z ní žádné výhody. Šéf asociace Josef Jaroš říká.
3: Registr podnikatelů, který by byl placený v tuto chvíli, neexistuje, respektive poskytovaný nějakou státní organizací, to znamená živnostenské rejstříky, obchodní rejstříky a tak dále, nerozesílají dopisy s tím, že má podnikatel uhradit jakoukoliv částku, aby byl zapsán. Sport.
0: Fotbalisté Pardubic odehráli 4. přípravný zápas před novou sezonou. Na rakouském soustředění remizovali s Rapidem Vídeň 2-2. Celé utkání odchytal brankář Aleš Mandous, který ocenil sílu soupeře.
4: Byli velmi kvalitní, byli hodně dobrý na balonu, ale my, když jsme jim ho vzali, tak jsme byli nebezpeční a jsme rádi, že jsme s nima mohli hrát a viděli jsme, že ta kvalita u nich je veliká a musím říct, že samozřejmě to byl asi nejlepší soupeř, proti kterému jsme jako hráli příprave. Počasí.
0: Dnes bude v Pardubickém kraji zataženo až oblačno, místy s občasným deštěm nebo přehánkami. Teploty 20 až 23 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď bude na stupni číslo 1. A rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehodu máme hlášenou z Hlinska, křižovatka ulic Reslova a Wilsonova, nehoda 3 osobních aut.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Sváteční dobré dopoledne Českého rozhlasu Pardubice pokračuje také 4 minuty po 10. Už se koukám, kdo nám zaspívá a zahraje v dalších společně strávených minutách, tak vidím tady třeba Helenu Vondráčkovou, jsou tady pánové Paul Simon a Art Garfunkel, také Pavel Didovič a nebo Lucie Vondráčková. Společně navštívíme i možná nejmenší hrad, nebo spíš hrádek tady u nás. Samozřejmě mnozí už tuší, že půjde o Slatňanský kočičí hrádek a pak pro vás budeme mít také tip, kde završit letošní prázdniny a užít si kulturu v netradičním prostředí už za pár minut. Hezké pondělí.
1: Dobré dopoledne.

0: Pavel Didovič, bláznova ukolébavka. Stále posloucháte sváteční Dobré dopoledne Českého rozhlasu Pardubice a já jsem sliboval jeden tip, kde netradičně a kulturně zakončit letošní prázdniny. Už jsem v tuto chvíli v telefonickém spojení s herečkou Lucí Štěpánkovou, kterou znáte třeba co by Lucku Francovou ze seriálu Vyprávěj a se kterou vás teď pozveme na hospitál Cux, který se na konci srpna stane kulisou pro hru Williama Shakespearea Jak se vám líbí. Lucie, dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Než budeme zvát, zeptám se, jak trávíte prázdniny a už byl čas na nějaký odpočinek?
1: No, opravdu to chcete slyšet. Já se přiznám, že jsem teď u moře.
0: Aha.
1: Nasávám síly a energii na letní hraní na Krétě, takže užívám smo.
0: No tak to je krásné, tak nebudeme dlouho rušit na té dovolené, abyste se mohla hezky naplnit tou energií a pak podat ještě lepší herecký výkon. Pojďme tedy rovnou k samotné hře. Jak se vám líbí, o čem je tahle Shakespeareova komedie?
1: No, jak už většina Shakespeareových komedií, je o lásce. Je o lásce, je o záměnách, plná humoru. Takže tak bych to asi řekla. Já, moje Rosalinda se převlíká během hry za muže, aby si vyzkoušela svého milého, jestli ji opravdu miluje.
0: Uhum.
1: A jak to dopadne, to se můžete přijít podívat.
0: Dobře, Cux, to je úžasné místo, které určitě dokáže umocnit zážitek, dokáže ovlivnit i herecký výkon?
1: Určitě. Musím říct, že veškeré hraní pod plenérem skýtá mnoho možností, jak jiné věci zkusit jinak, protože počasí hodně ovlivňuje náš výkon, ano. Ale musím říct, že v hezkém, protože tam je spojení s těmi diváky je daleko větší, protože když prší, tak prší i na nás, i na ně a v tom je to spojení prostě báječné.
0: Je to třeba i větší stres?
1: Musím říct, že ne, že pro mě ne. Já vlastně to vnímám jako takový letní reví, nebo i když se samozřejmě snažíme zahrát to jakoby v mezích všech rolí, tak jak má být, ale ta letní nálada a pohoda, myslím si, že tím hodně ovlivněná je.
0: Takže se na Cux těšíte, chápu to správně.
1: Jo, moc.
0: Koho návštěvníci v představení uvidí?
1: Tak kromě mě hraje Vašek Matějovský, Roman Zach, Pavla Tomicová, Lenka Zahradnická, Tomáš Jeřábek, Kuba Žáček a další.
0: Mm-hmm. Tak já ještě jednou připomenu, že Shakespeareova komedie Jak se vám líbí bude k vidění na nádvoří hospitálu Cux hned dvakrát, a to v pátek 28. a v sobotu 29. srpna, vždy od 19.30. No a vás už nebudu rušit na dovolené, díky za pozvání, zlomte vás, hezké léto a naslyšenou.
1: Já vám taky přeju všem, ať jste kdekoliv, mějte se krásně.
0: Tak to byla herečka Lucie Štěpánková a já tu mám ještě dvě vstupenky pro jednoho z vás. Kdo bude nejrychlejší a napíše nám na e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz, ten se může na Cux na zmiňované představení zajet podívat. Tak rychle do toho a teď muzika. Now.

0: 10 hodin 18 minut k tomu, ladíte Český rozhlas Pardubice. Tak před chvilkou jsme s Lucí Štěpánkovou zvali na Kuks na představení Williama Shakespearea. Jak se vám líbí? Byl to fofr, napsalo vás spousta a psali jste rychle. Nicméně nejrychlejší byla posluchačka Míša, které už jsem poslal e-mail, takže ta už by měla mít informace hezky u sebe a ostatním díky, že jste se zapojili do soutěžení. A dobré dopoledne pokračuje návštěvou jednoho z nejmenších hradů v Česku, ne-li vlastně toho úplně nejmenšího, protože je hlavně pro děti. Zamíříme na Kočičí hrádek u Slatinan, což je na Chrudimsku. Jde o zmenšený model hradu, který má ovšem co dočinění se skutečnými malými princi a princeznami z rodu Auersperků, nejslavnějších majitelů Slatinanského zámku, a právě od něj vede nejkrásnější cesta ke Kočičímu hrádku. S kastelánem Slatinanského zámku Jaroslavem Buštou se po ní vydala reportérka Tereza Brázdová.
1: Kočičí hrádek, stejně jako Švýcárna, bývalá hájovna, kterou právě míjíme, je spojená se slatinianským rodem Auerspergů, kteří vlastnili zdejší zámek.
2: My stojíme na kraji slavické obory, kterou Auersperkové využívali k chovu jelení zvěře. A Švýcárna vznikla přestavbou bývalé hájovny. Švýcárna sloužila jako okrasný statek, jako ferm orné a místo, kde se děti ze zámku měly seznámit s tím, jak se chovají krávy, jak se dojí mléko, jak se zpracovává, jak se stříhají ovce a podobně.
1: Míříme do mírného kopce, protože každý správný hrad má být na kopci. Je to model hradu, dejme tomu v měřítku, kolik?
2: Je, tak to bych jako vystudovaný geodet mohl vědět, ale přiznávám se, že netuším. Každopádně ta hlavní věž má odhadem 5-6 metrů a určitě láká na všechny děti k tomu, aby takový hrad dobyli. Kočičí hrádek byl vybudován někdy na konci 19. století. Nevíme to přesně, protože na informačních tabulích okolo nás se dočtete, že to bylo někdy mezi lety 1898 až 1901. Jenže jeden z dopisů princezny Charlotte tatínkovi nám říká, že byla s mademoiselle, svou francouzskou vychovatelkou, na Katzenburg bei Chrudim, nikoli u Slatinan zvláštní, ale že to bylo už v roce 1896. Ty rozměry hradu jsou opravdu pro děti a pro kočky.
1: Tak je pravda, že se dá vlézt přímo do hradu, ovšem člověk musí na všechny čtyři, je to skutečně jen pro děti, ale já neznám chrudimskou rodinu nebo rodiny ze zdejšího okolí, kdo by na Kočičím hrádku nebyl, prostě to je tady tak velká atrakce.
2: Já jsem sice ve zdejším kraji nevyrůstal, ale i já se svými 184 cm jsem danou branou prolezl, dalo to zabrat, ale prolezl.
1: Je to kámen nebo cihla, z čeho je hrad vybudovaný?
2: Hrad je vybudovaný z cihel a z kusů kamení, prostě je to taková směska, ale primárně je tam cihla.
1: Má 7 věží, cimbuří. Kolik auersperských dětí si tady vlastně mohlo hrát, když ten hrádek byl pro ně postavený?
2: Víme, že těch auersperských dětí bylo celkem 5, aspoň tedy kolem konce 19. století, ale často sem jezdili bratranci, sestřenice a další příbuzní a přátelé. A myslím si, že šiškové bitvy o Kočičí hrádek fungovaly i mezi princi a princeznami.
3: Jsme s vámi i na Chrudimsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: planety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Přivítám producenta, režiséra a scénáristu Radomíra Šofra.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: The Sound of Silence, Paul Simon a Art Garfunkel v pondělním dobrém dopolední Českého rozhlasu Pardubice. No a teď společně s Jitkou Slezákovou pozdravíme naše posluchače do Dolního Újezda. Zavzpomínáme na náš červnový přenos, kdy jsme ani nemohli uvěřit tomu, kolik spolků v této obci na Litomyšlsku aktivně pracuje. Z takových obcí je potom naprostá radost vysílat. Pan starosta Miloš Vrabec nás zavedl před radnici, kde čekali sokolové, hudebníci, mykologové, hasiči a také zástupkyně skautů.
1: Máme tady skautku, má tam na mikině napsáno a pořád nás to baví.
2: No počkej, co má napsáno dál, se ukáž.
1: No, to už je morzeovka, to už nezvládnu.
3: Dobrý den, já jsem Marta Vomočilová, jsem vedoucí oddílu Benjaminku, tady u nás v Dolním Újezdě ve středisku. Na mikině máme napsáno, děkujeme všem, co stáli na začátku, protože to je mikina, která vznikla k výročí vlastně, protože slavíme 35 let. A vlastně jsme tím chtěli poděkovat všem, co se zasloužili o to, že to naše středisko tady vzniklo. Takže není zas tak staré, ale určitě žije, protože máme přes 200 členů. Jsme jedno z největších středisek, i přesto, že jsme jenom vesnické. Máme 5 oddílů, od nejmenších dětí vlastně školkových až po dospělé seniory, řekla bych.
1: Je to paráda.
2: No a tady jsou všichni tak strašně aktivní a zapojení.
1: A největší ze všech.
2: Největší. Je to tak. No a klubovnu máte kde pak? Kterým směrem alespoň ukažte?
3: Klubovny máme dvě. Jednu doleva, druhou doprava. Na jednom i na druhém konci vesnice, protože jak se rozrůstáme, tak jsme potřebovali trošku zvětšit prostory. Krom pravidelných týdenních schůzek děti vyrážejí na výpravy, pořádáme letní stanový tábor pro naše děti a pak určitě děláme i akce pro veřejnost, což je třeba ples nebo dětský karneval, kuličkiádu a snažíme se, pokud jako můžem, pomáhat obci, když je potřeba.
1: Krásná práce, děkujeme za ní. No a teď už se společně usmíváme na krásnou paní v zeleném sáčku, která je hasičkou, mykološkou, sokolkou, tady taková multifunkční, že?
4: Přesně tak, dobrý den, jmenuji se Lenka Boštíková, jsem zástupce starosty místních hasičů. Náš sbor byl založený v roce 1885 a v loňském roce jsme tedy mohli společně oslavit 140 let od založení. Nyní máme 155 členů od dětí až po ty nejstarší zasloužilé členy. Aktivně se zapojujeme do chodu obce, jako samozřejmě hasiči všude jinde. Věnujeme se požárnímu sportu, jak v dětských, tak dospělých disciplínách, na okresních soutěžích a tak dále.
2: Já když si říkám těch spolků a každý spolek pořádá několik akcí do roka, tak tady v Dolním Újezdu se prostě snad každý víkend něco děje. A pozor, s těmi spolky nekončíme.
1: Pan starosta ještě se ujme slova.
5: Ano, musím ještě představit naše další dva spolky, jejich zástupci nemohli dorazit. Jsou to spolky, které pracují s přírodou, se zvířaty, naši chovatelé a myslivci. Nejsou to sice spolky tak početné jako sokolové, hasiči, skauti, ale jsou to spolky velmi důležité. Chovatelé dělají krásnou výstavu. Myslivci starají se o přírodu, zajišťují vodu do pítek, přikrmování, starají se o ty lesy, ale co je důležité, obounou spolkům se daří do svých řad začlenovat mladé chovatele, mladé myslivce a to je strašně důležité pro budoucnost. A jenom na závěr bych chtěl říct, že tak nejenom ty spolky, ale celý újezd se snaží žít podle jednoho mota, který vzniklo při soutěži vesnice roku, myslím si roku 2013, my se tím řídíme dodnes a to je Dolní újezd žije.
0: Dolní újezd tedy stojí za návštěvu nejenom kvůli spolkům, ale také třeba kvůli koupališti festivalu Újezdské babí léto nebo nejstaršímu mostu v našem kraji. Za návštěvu ale stojí také Morašica nebo Příluka, odkud byl přenos, za kterým jsme se právě teď ohlédli. Miky Šbirka před námi, také Helena Vondráčková, další písničky, které nestárnou a za chvilku Věřte, nevěřte.

0: Sladké mámení, tolik Helena Vondráčková ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Doufám, že jste připraveni soutěžit, před námi je Věřte, nevěřte.
1: Věřte, nevěřte.
0: A tento týden hrajeme o praktický, rychle schnoucí ručník, vhodný jak k vodě, to se teď v létě bude hodit, tak například na sport. Je v takovém krásném praktickém balení, no uvidíte sami, když se poštěstí. Řada významných historických osobností vyškla v osudových chvílích svého života a prohlášení, která vyšla do dějin. Něco je legenda, něco se zakládá na pravdě. Zmínit můžeme známé A přece se točí, což řekl Galileo Galilei v roce 1633, poté, co ho římská inkvizice donutila pod hrozbou trestu smrti odvolat heliocentrismus. No a když dneska máme ten svátek, ten den upálení mistra Jana Husa, tak tady mám také jedno jeho prohlášení. Podle legendy Hus řekl něco v tomto duchu. Dnes pečete husu, ale za 100 let přijde labuť a tu už neumlčíte. Je to pravda? Zní takto ta legenda, anebo ne? Nechám na posouzení vám, až budete vědět a budete se chtít vyjádřit ve Věřte, nevěřte, zavolejte nám 726 46 48 48 a na lince už by někdo měl být. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Jaromír ze Sázavy.
0: Zdravíme. Tak jak to vidíte, pane Jaromíre?
2: No, opravdě vůbec jsem tohle nikdy neslyšel a jsem viděl film Jan Hus, nic takového, ale nějaká legenda, třeba dneska. Třeba dneska budu věřit. Pak jsem to nikdy neslyšel, nic, ani co nemám čeho chytnout, přemýšlím.
0: Takže typovačka, ne. Vyloženě prostě.
2: Úplná typovačka.
0: Jak se říká, střílit od boku.
2: Zkusím to tak, že třeba to neřekl úplně takhle doslovně, ale jak jste říkal, třeba v nějakým slova smyslu, že to mohlo takhle být.
0: No, tady mám tak jako řečeno něco v tomto duchu, ale myslíte, že když ho upalovali, že řekl, dnes pečete husu, ale zase
2: to... No. Je to divný, ale jo, budu tomu věřit.
0: Dobře, tak mám zapsáno. Zdravíme, krásný den přeju. Naslyšenou. Tak to byl tip pana Jaromíra. Co další vaše tipy? Už mi tady zase opět někdo volá. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Jarka.
0: A, Osík? Ano.
3: Ano. Já to teda vůbec nevím.
0: Také jste nikdy neslyšela?
3: Ne, v životě ne, ale tipnu si, že to není pravda.
0: Takže mi nevěříte.
3: Takže vám nevěřím.
0: Výjimečně. Proč?
3: Nevím, nechce se mě vám věřit zrovna.
0: A já jsem vám někdy lhal?
3: No, výjimečně jsem řekla, že vám nevěřím.
0: Nechcete to změnit ještě?
3: Ne.
0: Ne? No dobře, tak já si píšu.
3: Stojíte se asi. Zatím.
0: A to je zase dobře, to je fajn. Tak zdravíme do Osíku, krásný den, díky za zavolání. Díky.
3: Naschledanou.
0: A ještě třetí tip od někoho z vás na našem telefonním čísle, tak pojďme se podívat do třetice, kdo nám volá, dověřte, nevěřte. Dobrý den.
4: Dobrý den, tady je Alena z Pardubic.
0: Ano, zdravíme paní
4: Alena. Tak já vám dneska zkusím věřit.
0: A vy proč věříte? Také jenom typovačka, nebo se vám tam něco líbilo?
4: Taky jen typovačka. Nikdy... Je to takový zvláštní, ale budu věřit takhle. Uh-huh. No.
0: A když to teda podle vás je pravda, co tím chtěl Hus říct? Dnes pečete husu, ale za 100 let přijde labuť a to už neumlčíte.
4: Tak to nevím, co by mohl říct s tím. A ty mě zaskočil.
0: Lepší pečená husa, než pečená labuť, jo?
4: No, tu labuť nevím teda, to by musel být opravdu pekáč, aby to upekli to, nebo tata.
0: Dříve na těch dvorech, ne, takový ty šlechta ta si určitě dávala labutí krky a podobně věci, ne, co?
5: Upekli se, tak to znamená upekli.
0: Tam někdo radí.
4: Jo, tady muž povídá upekli se, ale proč tu neupekli labuť?
0: Pravda. No, mám zapsáno, že věříte, na tom trváte, jo? Zůstáváte úplně.
4: Ano, ano.
0: Dobře, tak jo. Tak pozdravujte pana manžela, krásný sváteční den. Naslyšenou.
4: Děkuji taky, vám také. Naschledanou.
0: Tak ještě můžete přemýšlet a zapojit se také prostřednictvím naší e-mailové adresy. Ta je pořád stejná. studio.pardubice@rozhlas.cz A já tvrdím, že podle legendy Jan Hus řekl něco v tomto duchu. Dnes pečete husu, ale za 100 let přijde labuť a tu už neumlčíte. Je to pravda? A nebo ne, dozvíte se za chvíli.

0: zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Na cestách s Petrem Voldánem.
2: Tentokrát to bude repríza cestování světem po stopách Napoleona do Afriky i na Velikonoční ostrovy při rozhlasovém putování s malířem, grafikem a řezbářem Pavlem Matuškou. A představím vám i jeho, jak tomu říkal, smetí ze světa, ve kterém ovšem získal za tvorbu Habaděj ocenění v Japonsku, Kanadě, Belgii i třeba Brazílii, ale nejenom tam. Zamíříme s Pavlem Matuškou jako obvykle na cestách v pondělí po 18. hodině.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

Dnes pečete husu, ale za 100 let přijde labuť a tu už neumlčíte. Tak tohle podle legendy řekl Jan Hus. Vy jste měli rozhodnout, jestli to je pravda nebo ne. Tak co se týká e-mailů, které dorazily, je jich opravdu spousta, nicméně správných odpovědí v tu chvíli jenom 6. Pojďme kouknout na některé vzkazy. Krásný sváteční dobrý den do rádia. My vám asi dneska nebudeme věřit. Už je nám také dost. Nikdy jsme to neslyšeli, proto nevěříme, i když třeba to tak bylo. Moc vás zdraví Rožkovi z Jelení, děkujeme, také zdravíme do Jelení. Hezké dopoledne do rádia, dneska nevěřím, bylo to trošku jinak, píše Majka s Chrudimi. Milena z Hnátnice, dobrý den, dnes vám nevěřím, určitě jste si to vymyslel. Pepa z Horního Bradla věří, něco na tom pravdy určitě je. Pak tady máme pozdrav od Jaroslava ze Sloupnice, dobrý den, dnes vám věřit nebudu. Zdravím z pršalavého Žichlínku. Možná něco takového řekl, ale nevěřím, hezký den, Jarka P. a tak dále, a tak dále. Jak říkám, e-mailů spousta, správných odpovědí 6. A jak to tedy je, to moje dnešní tvrzení, tak je to malinko složitější. Podle legendy Jan Hus skutečně řekl něco ve smyslu, dnes pečete husu, ale za 100 let přijde labuť a to už neumlčíte. Tato legenda se později spojila s Martinem Lutherem, německým teologem a reformátorem, který navázal na Husovu kritiku církve, odpustku a zneužívání duchovní moci. Takže kdo věřil, dobře udělal, ale pozor, musím doplnit, že to je jenom legenda. Ve skutečnosti to bylo trošičku úplně jinak a on řekl něco jiného. Já jsem našel staročeský text, ale netroufám si ho číst do vysílání, protože tam spousta slov, které ani nevím, jak se vyslovují, takže když to volně přeložíme, ačkoliv husa pták domácí a krotký je uvězněn, přece jiní ptáci, kteří slovem božím i životem vysoko létají, jejich léčky rozrazí. Tak takhle byla ta správná věta, kterou najdete v mnohých textech přepsanou a ta skutečně pochází z pera Jana Husa. Ale, jak jsem říkal, mě šlo o tu legendu a ta je pravdivá, takže kdo věřil, jak jsem říkal, dobře udělal. A už tady mám lístečky se jmény těch, kteří poslali správnou odpověď a vítězem se stává. Mám tady to je takže paní, která telefonovala, je to paní Alena. Ručník je váš, užijte ve zdraví, díky za soutěž a to nejenom vám, paní Aleno, ale i všem, kteří jste se zapojili a zítra ve stejném čase už opět Jitkou Slezákovou budete mít možnost vyzkoušet svůj úsudek ve Věřte, nevěřte znovu.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Silničáři připravují rozšíření vytížené silnice u Globusu v Pardubicích. Nové ordinace lékařů v Břeháku Přelouče zahájí provoz na přelomu roku. Správa železnic letos vybaví závorami 51 železničních přejezdů. A dnešek bude oblačný až zatažený, teploty až 23 stupňů. Hezké sváteční dopoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvirt. Kvůli častým kolonám připravují silničáři rozšíření frekventované silnice a kruhových objezdů u pardubického Globusu v Trnové. Doprava se tam ucpává dlouhodobě, hlavně ve špičkách. Situaci navíc zhoršilo otevření navazujícího obchvatu Fáblovka-Dubina loni v prosinci. Ten sice odvedl část dopravy z centra města, víc aut ale přivádí na kruhové objezdy v Trnové.
2: Počet aut projíždějících přes kruhové objezdy u Baumaxu a Globusu se po otevření obchvatu zvýšil až o 5000 za den. Podmínkou rozšíření silnice bude úprava silničního nadjezdu nad Hradubickou silnicí a nad tratí. Změření jeho dopravní kapacity plánují silničáři na říjen. Město zároveň jedná s Globusem o pozemcích potřebných pro rozšíření silnice. Dohody se ale zatím nepodařilo dosáhnout. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
0: Moravská Třebová začíná stavět další silnici, která propojí novou obytnou lokalitu Švestkový sad s městem. Ta vzniká na jihozápadním okraji a budou v ní rodinné i bytové domy. Výstavba komunikace bude stát 7,5 milionu. Vedoucí odboru investic Petr Matějka řekl, že hotová by měla být do konce září. Práce na přestavbě bývalé hospody v Břeháku Přelouče na ordinace zubaře, dětského a očního lékaře zatím pokračují podle plánu. Skončit by měly v říjnu letošního roku. Obec za ně zaplatí asi 20 milionů korun. Nezávislý starosta Pavel Jirava očekává, že ordinace provoz zahájí na přelomu roku.
3: Víme, že je velký nedostatek stomatologů, lidi jezdí k stomatologovi do Prahy, do Havlíčkova Brodu a podobně. Byl zde a je stále nedostatek dětských lékařů, praktických lékařů. A to je pro nás zásadní důvod, proč je tenhle ten projekt prostě nutný a nemůžeme čekat na to, že to za nás někdo vyřeší.
0: Premiér a předseda ANO Andrej Babiš odletí v úterý na summit NATO do Ankary krátce před odletem prezidenta Petra Pavla. Úřad vlády potvrdil, že Babiš se zúčastní úterní neformální večeře i středečního jednání Severoatlantické rady. Prezidentův program naopak vláda nezveřejnila a neinformoval o něm ani Hrad. 51 železničních přejezdů letos dovybaví správa železnic závorami. Například v Jihočeském kraji přibydou závory na Prachaticku, na trati Číčenice Nové Údolí, na Mělnicku ve Středočeském kraji na trati Kralupy nad Vltavou Velvary nebo na dvou kříženích tratě z Plzně do Klatov u Dobřan na jižním Plzeňsku. Jak říká mluvčí správy železnic David Kabele, závory teď přidávají hlavně na silnicích druhých a třetích tříd. Kritérii jsou provoz a četnost dopravních nehod.
4: Při zvyšování úrovně zabezpečení přejezdů postupujeme podle stanovených priorit. Potom, co jsme v předchozích letech závory doplnili na kříženích se silnicemi první třídy, tak postupujeme obdobně i na silnicích druhé třídy. Vedle toho se snažíme přednostně řešit přejezdy v zastavěných oblastech měst anebo přejezdy, na kterých v minulosti docházelo k nehodám.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Pardubickém kraji zataženo až oblačno, místy s občasným deštěm nebo přehánkami. Teploty 20 až 23 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Stále ještě pozor na došetřování dopravní nehody v Hlinsku, Reslova a Vilznova ulice, nehoda 3 osobních aut.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Pondělní dobré dopoledne Českého rozhlasu Pardubice pokračuje také 4 minuty po 11. a už za chvilku přivítáme v našem vysílání Dagmar Moravcovou, která je členkou spolku Perchty von Bladen. Řeč bude o dobové kuchyni, určitě se dočkáme nějakého zajímavého receptu, který si můžete připravit i doma. No a závěrem ještě jedna pozvánka, kde Perchty předvedou své dovednosti. Už teď na ně můžu prozradit, že kromě vaření umí také skvěle tančit, ale to všechno se dozvíte už za pár minut. Z muziky pro vás Nedvědi, Roy Orbison nebo také kapela Kabát. Hezký den.
1: Dobré dopoledne s Miroslavem Hrubanem.

0: Posloucháte Český rozhlas Pardubice a také pondělní sváteční je dobré dopoledne. Teď je na čase přivítat také našeho dnešního hosta a tím je Dagi Moravcová z Percht, Perchty von Bladen, abych to řekl úplně, abyste měli jasno, koho jsme si pozvali. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: A na začátek vás poprosím, jestli byste mohla Perchty představit.
1: No Perchty už 20 let jezdí po celé republice tancovat a nějakým způsobem vařit dobová jídla, historické pokrmy.
0: Takže jste tanečnice a kuchařky v jednom.
1: Dalo by se tomu tak říct, my jsme vlastně byli jenom tanečnice a tak nějak se to vyvrbilo, že se z nás staly tanečnice, pomlčka i kuchařky.
0: Specializujete se na dobovou kuchyni, co si pod tímhletím pojmem můžeme představit?
1: No, co si pod tím můžeme představit, tak to je těžký, protože lidi mají jídlo hrozně rádi, takže samozřejmě si jenom představí hromadu jídla, no. Hlavně maso, protože si říkají, že teda nejvíce v historii jedlo maso, ale ono ve skutečnosti je to tak, že ta kuchyně byla velmi pestrá a to nás právě inspirovalo, protože prostě je to zábava tohle jídlo připravovat a vařit.
0: Teď by možná stálo za to upřesnit, o kterém historickém období se bavíme, které vás nejvíc fascinuje.
1: No, víte, ono to máte těžký. Von středověk, renesance, potom jakoby pozdější nebo 19. století, všechno má svá specifika. Nás hrozně baví to komplikovat a kombinovat, ale asi úplně největší zážitek je kuchyně renesanční, protože je jak bych to řekla, barevná. Všechno jídlo, které se podávalo při hostinách a na stůl, bylo barvené. Takže jste mohli mít třeba fialové zelí, nebo jste měli oranžový okurek, nebo jste měli prostě kaši, která byla tyrkysově modrá. A to bych řekla, že na tom stole právě bylo to fascinující. A proč vlastně i se nám to tak zalíbilo? Protože ta renesance je velmi, velmi nazdobená a velmi barevná.
0: Takže dá se říct, že v období renesance naši předkové jedli očima?
1: No, v každém případě. To ale platí, prosím vás, od začátku, jako vždycky i ve středověku, i v každém tom období, ty oči jsou tam hrozně důležitý, ale v té renesanci to byla spíš taková jako ukázka toho umu kuchařského. A taky každý jakoby šlechtic, který měl dobrého kuchaře, tak se právě tímhletím prezentoval, že čím barevnější to bylo a čím vymakanější a vychytanější, tím on měl vlastně takový věhlas mezi tou šlechtou. Tam se vědělo, že tam se jede a tam bude dobrá krmě.
0: No a co běžní lidé?
1: No běžní lidé, ty to měli trošku složitější, ti toho zase toliko neměli a bylo tam v podstatě to, co tak nějak dal dům a to okolí. Takže hodně se používalo bylinky kolem domu, zluk. Maso bylo pro obyčejného člověka spíš výjimečně. Většinou to bylo tak, že ten pán, pro kterého jste pracoval, tak měl nějakou povinnost. Bylo jakoby dáno, že musel buď jednou týdně, jednou měsíčně dát jakoby masový pokrm tomu svému jakoby poddanému, ale spíš to bylo tak, že byli na kaších, na chlebu. Dalo by se říct, že nebylo to až tak pestrý, jak pro tu šlechtu, ale v každém případě určitě, když nebyly vyloženě války, nebo nebyl mor, tak žádný hladomor nebyl. Lidi jídla měli dost.
0: Asi i méně barev.
1: Za to ale to bylo velmi pestré možná tím, že třeba jedli šneky, což je taková jakoby velmi důležitá ingredience, která dříve bývala naprosto normální součástí každého stolu. A tak si představte, když si takhle dáte na ten stůl toho šneka, ono je to sice vynikající masíčko, ale na pohled to zrovna barevný úplně není.
0: To už se dostáváme k tomu, které suroviny byly tehdy naprostou samozřejmostí a dnes už je skoro nepoužíváme, tak můžeme říct tady, že to byly šneci, ještě něco dalšího?
1: Určitě drobné ptactvo. To dneska také velmi výjimečně míváme, protože některé je dokonce chráněné, protože samozřejmě ten čas už jakoby uplynul, že ho není toliko. No ale asi úplně nejvíc a v každém případě to byly bylinky z běžné louky. To, co dneska už jakoby lidi moc nechodí sbírat, jako mochnu husí, šťovík, popenec, jo, řebříček třeba nebo lebedu. Ty bylinky z těch luk, takový to, co jste měl kolem domu a co dneska vnímají ty lidi jako trávu nebo plavel, tak to dříve prostě ty lidi využívali v té kuchyni opravdu jakoby hodně.
0: A z tohohle všeho dokážou Perchty připravit i dnes nějaký dobrý pokrm?
1: No samozřejmě. Nejvíc nás to baví hlavně, protože my to můžeme i tam nazbírat ven a potom ty lidi na nás valí ty svoje očiska, jakože jako vážně jste tam dali tohle? A my no jo, jasný. A takhle to teďka chutná. Ano, pochopitelně. Takže to je právě ta pecka, že člověk může vyrazit ven a v půlku toho jídla dokážete právě dochutit a dát dohromady vlastně tady z tohohle. Dokonce dříve kuchaři toto měli jako povinnost, protože kuchař nebyl jenom kuchař na jídlo, ale byl zároveň i jakoby domácí lékař. A on to svoje panstvo musel udržovat v nějaké dobré kondici zdravotní. No a tím pádem to bylo tak, že ne vždycky se to dařilo. Jo? Třeba Jindřich VIII. Se strašně přejídal a jemu bývalo dost často zle. A jeho kuchař na tom nebyl úplně dvakrát dobře, protože nevěděl, jak tu situaci řešit. Nebylo to tak jednoduchý. No a pak ho napadlo, a to je vyloženě jako doloženo, pak ho napadlo, že by bylo fajn zkusit tyhle ty bylinky dát jakoby mu tomu vladaři jakoby před spaním. No a on udělal takovou věc, smíchal v podstatě vajíčka, udělal takovou velkou vaječnou omeletu a do toho nasekal tyhle ty bylinky. No a zjistil, že díky těmto bylinkám ten vladař do rána krásně vytrávil. Přišel se na způsob, že se teda může klidně přejídat, když to řeknu takhle slušně. No a je to bezva a je to dobrý. Chutná to.
0: Takže on mu to prostě jakoby podstrčil do toho jídla.
1: Přesně,
0: ty bylinky.
1: Přesně tak. Rozumím. Podstrčil mu to a hlavně určitě se k tomu nepřiznal nejdřív, jo. Uh-huh. Protože lidi hodně i dnes ofrňují nad bylinkami z luk a když už teda tak musí být koupený někde, že jo, nebo musí být nutně někde jako pěstovaný. No ale ono ve skutečnosti, když vylezete ven na louku, tak tam najdete toho spoustu.

0: sebe.
1: Berchty von Bláden, to je skupina tanečnic a také kuchařek. A jak jsme se dohodli tady s Dagí Moravcovou, hlavní perchtou, povídáme si dneska o dobové kuchyni. Moje představa o dobové kuchyni je taková, jak už jste naznačila před chvílí, že ten panovník, ten šlechtic se prostě cpe, má tu masnou pusu, možná i umaštěné ruce. Ta kuchyně nebo ta krmě je těžká, hutná. Je ta představa správná moje, tohleto, nebo jedli i zdravě?
2: Já bych právě naopak řekla, že ta jejich strava byla jako naopak velmi zdravá, protože právě byla prokládaná hodně bylinkami. Jedli v podstatě i květiny, protože to všechno do toho jakoby patřilo. Taky spoustu semínek. Nesolili tolik jako my, protože sůl byla velmi vzácná a v podstatě dávali hodně koření, které podporovalo trávení. Takže ve skutečnosti bych spíš řekla, že ta jejich kuchyně mohla být samozřejmě těžká a tučná v případě, že jste byl šlechtic a že jste neměl dobrého kuchaře a rozmanitou jakoby tu krmi. My se všichni velmi inspirujeme v tom, že dříve to jídlo bylo velmi zdravé a velmi, jak to říct, oni s ním neplýtvali. Takže tím pádem všechno se spotřebovalo, všechno se snědlo. Taky ještě to bylo tak, že i domácí zvířata se chovala tak, že měli velký prostor, i prasata, takže oni nebyli tak tuční. Takže ono vlastně ve skutečnosti nemusela být vždycky úplně lehká, ale řekla bych, že to dokázali velmi dobře vyvážit.
1: Kde vůbec scháníte ty původní recepty?
2: No to je samozřejmě moje velká uchylka a velká láska, protože to si asi umíte představit, že když máte nějaký koníček, tak jakoby základem je to o tom vědět co nejvíc a sehnat si toho co nejvíc. A to je hrozně složitý, hlavně v České republice. My jsme ale naštěstí měli vynikající paní docentku Magdalenu Beranovou, která nám sepsala spousty, nebo dokázala dát spousty historických receptů dokupy a vydat nám je v podstatě v tisku. A mně se díky tomu podařilo získat tyhle ty kuchařky od ní. Potom se mi podařilo získat některé kuchařky z ciziny, většinou teda z Anglie. Teď se mi podařilo získat dvě ze Skotska, což je taky velká paráda. No a úplně nejvíc, z čeho mám asi teďka momentálně v poslední době největší radost, tak se mi podařilo získat. Vlastně se to podařilo mému muži, který byl tak hodný a získal ji pro mě. Kuchařku Magdaleny Dobromily Rettigové, vydanou někdy v roce 1888. A i když je to krásné salátové vydání a občas vám tam chybí někde i nějaká ta stránka, tak přesto všechno je to hrozně skvělé, že jsou sepsané ty recepty tak, že člověk si to může opravdu pročíst a může se podívat, jestli má šanci podle toho něco uvařit.
1: No, to u zrna u té Rettigové, to je možná trošku jako pohádka ty recepty a hlavně třeba ty míry jsou zvláštní, ne?
2: No, ale víte proč? Protože ona to nedělala jenom pro toho pána domu a paní domu a ty jejich děti. Ale v rámci toho domu, to je vlastně jakoby měšťanský dům, tak v rámci toho domu bylo spousta lidí. Tam byly kuchařky, byly tam čeledíni, byly tam vozatajové. Tam bylo hromada lidí kolem toho domu, který ona musela nakrmit. Takže když se vařilo, tak se muselo uvařit pro všechny. Taky to bývalo tak, že hodně se k domům chodívalo žebrat, protože se prostě přišlo, bylo nějaký jakoby zvyk a každý dobrý křesťan musel tyhle ty lidi obdarovat. Takže ona v podstatě počítala už v té době s tím, že když vařili, tak museli prostě uvařit třeba naraz pro 12 až 16 lidí.
1: Když probíráte ty staré recepty, překvapí vás třeba nějaký postup nebo nějaké ingredience?
2: No rozhodně ano. Prosím vás, ve všech tady těchto, protože první kuchařka úplně byla napsaná někdy nebo dána dokupy někdy v 13. století, 1330 nebo tak nějak. Teď si představte, že v té době dneska, když koupíte kuchařku, tak tam máte přesné množství všeho. Jo, dáte tam 120 gramů tohodle, 13 gramů tohodle, dvě vejce, tram tarda. No jo, ale dřív to bylo tak, že oni prostě měli nějakou zkušenost a tu zkušenost měli jako někam napsat. No jo, ale to bylo vaše know-how. Když vy jste to takhle předal, tak pak najednou to mohl dělat každý. No tak by nezaměstnali vás, každý se o tu práci bál, jo, nejenom dnes, ale i dřív. Takže oni vám tam třeba dali, dejte jednu, někdy dvě nebo tři hrsti. A já, co to jako má být? Jako kolik, cože? A nebo dejte tam 6 kup, anebo dejte podle chuti. No bezva. Ale já nevím, jakou já mám chuť. Já mám chuť jinou, než máte třeba výšu.
1: No tak co s tím?
2: Pak musíte vařit přiměřeně. Stejně jako v pohádce jsou nazvat to přiměřeně, jak se vám to líbí. Občas se nám stane, když děláme třeba nějakou omáčku, to je třeba úplně asi nejlepší, tak já vždycky stojím a říká, a když se mě zeptá někdo, prosím tě, Dagi, kolik tam toho mám dát? Tak já vždycky říkám, no, kolik jsi tam toho dal? No ještě jsem nedal nic. Dobře, a jak máme velký hrnec? Jo, takhle, dáme přiměřeně. Zkus lžičku, to se mi nezdá, dej ještě jednu. Jo, takže tohle nás nejvíc asi zaskočilo a překvapilo, ale už jsme si na to za ty roky zvykli a už je to prostě přiměřeně jako v sůl na clato.
1: No počkejte, chutná to po každé stejně teda?
2: Vůbec ne, v žádném případě. Prosím vás, domová krmě nemůže chutnat pořád stejně, to by vám vůbec nechutnalo. Já vím, že dneska jsou na to lidi zvyklí, že přijete k McDonaldovi a prostě tam to všechno chutná pořád stejně. To musí být, aby tam byla nějaká změna. No jo, ale v tom právě bylo to kouzlo. Nikdy nepoužívat žádné směsi koření. Vždycky použít samostatně koření a přiměřeně a pak uvidíte, že to bude pokaždé jinak.
0: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
3: Vydejte se s námi vlakem po nejvýše položené trati v Pardubickém kraji. Čeká nás zastávka v Borové, pohled na pustou kamenici z kopce, na kterém už 250 let roste unikátní javor a také připomínka tragické železniční nehody v Krouně z roku 1995. Na společnou cestu vás zve Vilém Branda.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Dagi Moravcová, Spercht von Bladen je naším dnešním hostem ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Před chvilkou jsme zmínili téma koření, tak když jsme u toho, jaké koření bylo ve středověku to nejcennější?
1: Já bych řekla, že ono je to takový sporný. Koření se totiž dováželo a bylo jakoby hodně, hodně drahé. A ať už to byl muškátový oříšek, jo, nebo to byl šafrán. Já bych řekla sama za sebe, že asi úplně nejvíc to byla sůl a cukr. Aha. Sůl se dovážela a cukr se vlastně nepoužívala až do 16. století, spíše se sladilo ovocem nebo medem a většinou to bylo tak, že já bych hrozně chtěla vypíchnout nějaký konkrétní, protože se vždycky říkalo, je toho jak šafránu, jo, nebo ale ono je to tak, že to koření se opravdu dováželo, takže bylo velmi, velmi drahé, mohlo si ho opravdu dovolit jenom ti bohatí. A co se týče soli a medu, nebo teda cukru, tak jako takového, tak já bych řekla klidně jako Maruška, že sůl to je dražší než koření. Ta byla prostě drahá, dovážela se, opravdu se solilo. I když maso se nasolovalo hodně, ale zbytek jakoby pokrmy se nesolily, jen výjimečně.
0: Vy určitě za sebou máte celou řadu zajímavých, exotických, si troufám říct, receptů. Stane se ještě v dnešní době, že připravíte nějaký nový, historický, dobový a ten vás překvapí svou chutí?
1: Určitě ano. Zrovna teďka jsem nad tím přemýšlela a říkám si, že naposledy, když jsme vlastně dělali rybu po Uhersku, Já jsem ji pořád říkala po Uhlířsku, ale ona byla po Uhersku, protože ona byla úplně černá a když jste to jedl, tak to chutnalo, teď budu upřímná, dost hrozně. Prostě tím, jak se tam to, co se do toho mělo v podstatě dát, tak bylo vidět, že toto bylo velmi speciální, že toto byla opravdu chuť, na kterou my moc nejsme zvyklí. Jo, že my jak teď jsme tak zvyklí fakt to sladký nebo slaný. Ještě sem tam někdo je ochoten jakoby připustit nějakou kyselou, ale toto bylo vyloženě hořké jídlo. Určitě výborné třeba v případě bolení žaludku, nebo když jste přejezený, abyste jako dobře vytrávil, ale jinak jakože bych to podala, když byste přijel na návštěvu, úplně ne.
0: Takže to nebyl zkažený recept, takhle to prostě mělo chutnat a nebylo to dobré.
1: Ne, jako musím říct, že tak jak my jsme v dnešní době už všichni pěkně rozmlsaní, tak nebyl to vůbec zkažený recept, jenom to prostě vůbec nebylo dobré.
0: Dobře, nesmíme zapomenout ani na pití. Říká se, že lidé pili hodně pivo, protože voda byla nebezpečná, je to pravda?
1: A to si taky myslím, že je trošičku přehnané, rozhodně tam, kde se kumulovalo více lidí, tak tam to určitě bylo tak, že ta voda nebyla úplně dobrá, mohla opravdu způsobovat střevní potíže, to jako určitě ano, ale na těch vesnicích nebo takhle, jakoby když byste vyrazil někam dál, kde byl sem tam chaloupka, tam byste tu vodu nějakou jako dobrou našel. Pravda je ale taková, že se opravdu pila spíše méně a víc se pilo pivo a pilo se víno, nebo teda malvazí, které se v podstatě dávalo jak dospělým, tak dětem, protože bylo bezpečnější než ta voda a samozřejmě, když už jste se potkal s tím, že jste prostě ty střevní potíže měl, tak potom jste si radši dal to pivo nebo to malvazí, než abyste strávil zase celý den tím neštěstím, no.
0: Dobře. Neštěstí nebudeme pitvat. Pojďme pozvat na Hrad Svojanov, ale až za malou chvíli.

0: Jagi Moravcová z Percht von Bladen je naším dnešním hostem ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. My tady povídáme o dobové kuchyni, probrali jsme i pití a teď všechno tohle budou moci vidět návštěvníci hradu Svojanov, možná i ochutnat, nevím, co tam pro ně chystáte, co se bude dít na Svojanově.
1: Takže určitě ano, protože hrad Svojanov má takovou specifikaci, já jsem z toho pořád taková jako okouzlená, mají tam nádhernou dobovou kuchyni, velmi krásně jakoby zařízenou a dochovanou. A opravdu se dá i využívat, což samozřejmě díky panu Kastelánovi, který to vidí jako pozitivum právě pro návštěvníky v případě prohlídek. No a my tam budeme připravovat v sobotu i v neděli dobová jídla, která budou samozřejmě pro návštěvníky připravená tak, aby mohli všichni ochutnat ze všeho z toho, co bude uvařené, tak budou moci dostat tolik, kolik si budou přát, protože já věřím, že toho jídla bude dost.
0: A už víte, co se bude podávat?
1: No, tak je to vždycky takové trošičku, je to vždycky takové jakoby trošičku překvapení, protože já při tom vaření už mám takové jako další a další nápady, a protože pořád jak listuju v těch starých kuchařkách, tak vždycky říkám, toto je výborný, tohle zkusíme. No ale určitě to bude tak, že věřím, že budou zvěřinové výpečky. Ty většinou míváme z divokého prasete, z muflona, z jelena, ze srnců. Toto si myslím, že je taková jako velká parada, protože ta zvěřina se hodně jedla ve všech jakoby historických období, byla velmi oblíbená a na tom stole bývala velmi často. Moc ráda dávám do toho i zelí po staročesku nebo v podstatě recepty, které nejsou až tak tradiční. Také se to zelí připravuje trošičku jinak, než jak jsou lidé dneska zvyklí, protože ono to zelíčko zase tolik nepotřebuje. A určitě něco sladkého, něco dobrého. To vám dneska ještě neřeknu, protože ještě nejsem úplně rozhodnutá, ale možná to budou lívanečky, možná to nebudou lívanečky a možná to bude nějaká výborná pečená hruška. Nevím, bude překvapko.
0: No, kdo chce ochutnat, tak zkrátka vyrazí o víkendu na hrad Svojanov. Máte nějaký historický recept, který vaříte i svým blízkým doma?
1: Ha, teď vás dostanu, to se mi moc líbí, tato otázka, to jste mě teďka úplně jste mě nahrál na smeč. Prosím vás, budete se asi všichni divit, ale já doma vůbec nevařím. Já vůbec nevařím, vaří můj muž. A když, tak já se realizuju zásadně tady v tomhletom vaření historických pokrmů. Jinak mě doma potkáte maximálně u palačinek. To ještě tak je takové moje oblíbené jídlo, protože já mám moc ráda sladký.
0: Tak to jste mě trošku překvapila teda. Předpokládám, že muž se specializuje na klasickou kuchyni.
1: Můj muž se specializuje na všechno, můj muž je úžasný. Co bych mohla říct jiného?
0: Zdravíme pana manžela. Tak jak si myslíte, že by historickým osobnostem chutnala dnešní kuchyně?
1: Já bych řekla, že by byli hodně překvapený. Fakt hodně překvapený, protože my hodně solíme, hodně sladíme. Všechna ta jídla jsou taková jakoby řekla, že no ne, oni je výrazný měli taky, ale víte, co bych řekla? Možná, že by se jim zdály být hodně si podobná a stejná. Aha. Že by byli překvapeni, protože oni opravdu měli třeba kaši třeba z květů, růže. A ta chuť je velmi specifická a do toho dávali víno. A to víno bylo pokaždé jinak udělané, takže pokaždé to mělo jinou chuť. Vy když dneska si uděláte nějaké jídlo, tak je to tak, že zajdou někam do nějakého obchoďáku a tam si koupí nějakou kořeninovou směs. A pak jako přijdete k někomu na návštěvu a zjistíte, že to kuřecí chutná stejně, jako když to dělala babička minulý týden, jo, nebo že to maso prostě je dost podobný tomu, co prostě vyděláváte doma. Ale oni byli zvyklí, že když přišli někam na jídlo, pokaždé ta chuť byla naprosto jiná. Přesně jak byste to říkal. Vařilo se přiměřeně. To znamená, že opravdu to nebylo stejné. Nebylo to tak, že byste přišel a měl byste stejnou česnekovou polévku v jedné hospodě, v druhé hospodě. Ne, to se stává prostě jenom. Takže by byli velmi, velmi překvapení. Nevím, jestli pozitivně teda. To nevím.
0: Závěrem pojďme doporučit obyčejným lidem, kteří by si chtěli třeba doma zkusit uvařit něco podle historických receptů. Máte něco takového jednoduchého, co bychom si mohli vyzkoušet?
1: Určitě ano. Nejdřív řeknu takovou důležitou věc. Hlavně se nebojte používat fakt ty bylinky a koření zásadně jakoby jednotlivě.
0: Nikdy ne ve směsích.
1: No a třeba já bych sama za sebe třeba řekla, co bych fakt doporučila, doporučila každému doma. O Vánocích se dělávalo, a i my ho děláme, pečené hrušky v troubě. Může to být i jablíčko, může to být cokoliv. A peče se to s medem a se skořicí a nahoru se potom dává smetana. Můžete dát zakysanou smetanu nebo normální, nebo šlehačku. A to je vám taková mňamka, že když to uděláte, tak vám to provoní dům a ještě si pošmáknete. Takže za mě tenhle ten velmi jednoduchý recept.
0: Jednoduché.
1: Prostě do trouby.
0: A chutné.
1: Hotovo.
0: Ano, dobře. Pojďme ještě připomenout, co se bude dít na hradě Svojanov. Jsou to tedy dny dobové kuchyně, teď o víkendu, sobota, neděle, od kolika do kolika?
1: Já myslím si, že tam budeme někdy od 9 do 6. Nejsem si úplně teďka jistá, ale jsem si jistá, že my tam určitě budeme.
0: A kdo přijde pozdě, ten mé nádobí.
1: Přesně tak.
0: Tak vám moc krát děkuju za to, že jste si udělala čas na naše posluchače. Ať se to všechno povede, ať všem chutná, a díky za vaši návštěvu tady u nás a naslyšenou.
1: My moc děkujeme, já moc děkuji a budeme se na vás moc těšit. Naschledanou.

0: Je tady druhý státní svátek v pořadí, 6. července v roce 1415 upálili na hranici v Kostnici mistra Jana Husa, českého kazatele, který svému učení obětoval vlastní život. Chtěl napravit církev stejně jako společnost a stál si za svou pravdou. A právě o ní si s dětmi povídala Tereza Brázdová.
1: Co je pravda?
2: Když něco řekneš, třeba že mamce dáš pusu, tak jí to máš dát.
3: Co je opakem pravdy?
4: To jsem ani nikdy neskoušela.
5: Ani já ne.
3: A není to lež?
4: Jo.
2: Jo, je to lež.
3: Proč se má říkat pravda?
6: To protože, aby děti nelhali rodičům, aby je pak dospělí nedali do dětského domova.
2: Když žleš,
7: potom se zlobí rodiče.
3: Znáte nějakého člověka, který mluví pořád jenom pravdu?
2: Moje babička.
3: Rodiče taky mluví pravdu pořád?
2: Jo. Mluví.
3: Co to znamená, když se řekne, že lež má krátké nohy?
2: Protože se na tu lež přijde.
3: Měli bychom mluvit pořád pravdu a nic jiného než pravdu.
2: Jo.
7: Aby nám všichni věděli.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Pardubice.

0: Aleluja.
1: Aleluja. Aleluja.
0: Marta Kubišová je za námi stejně jako dnešní sváteční dobré dopoledne, ale vysílání pokračuje dál. Už za chvíli s Honzou Vamberským, kterého slyšíte.
1: Už za chvíli se mnou a s písničkami od srdce, těmi dnes začneme a taky skončíme dobré odpoledne. Protože je svátek, tak abyste v tom měli ještě větší zmatek, tak nebude den v kraji po 17. hodině, ale budou pokračovat víkendové písničky od srdce. Takže můžete klidně psát a telefonovat, budeme si hrát, co máte rádi, když už konec konců máme ten sváteční den dneska. A třeba tuhleto já mám taky hodně rád.
0: Žentour, ano, proklínám. Janek Ledecký, jdem si ho užít, ať se hezky vysílá.
1: Děkuju.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Pardubice, zprávy.
1: Nová strategie má posílit cestovní ruch na Pardubicku. Podnikatelé v Česku by měli dávat pozor na pochybné výzvy k registraci do rejstříku firem. Od upálení kazatele a církevního reformátora Jana Husa uplynulo 611 let. A počasí v kraji dnes čekejte oblačno až zataženo a teploty do 23 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré sváteční poledne. Pardubice chtějí přilákat turisty na delší pobyty. Pomoci má nová strategie cestovního ruchu do roku 2033, kterou schválili zastupitelé. Dokument počítá s lepším propojením turistických cílů v regionu, rozvojem nových turistických produktů i společnou propagací celého území.
2: Strategie počítá také s rozvojem cykloturistiky, vodní i kongresové turistiky a se zavedením návštěvnické karty pro turisty. Město má zároveň usnadnit přípravu projektů, které se budou ucházet o dotace. Z Pardubic, Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
1: Na jihozápadním okraji Moravské Třebové končí výstavba inženýrských sítí pro novou obytnou lokalitu Švestkový sad. Připravené budou pozemky pro 30 rodinných domů a stavebníci by se do jejich výstavby mohli pustit už letos na podzim, říká vedoucí odboru investic Petr Matějka.
3: Komunikace jsou hotové do základních konstrukčních vrstev, svrchní vrstvy zatím hotové nejsou, budou dokončeny zhruba do 2 let, poté co stavebníci zahájí a větší část z nich dokončí stavbu svých rodinných domků, tak aby došlo k poškození komunikace.
1: Končí festival Loutkářská Chrudim. Nejúspěšnější inscenace 75. ročníku pořadatelé vyhlásí v 15.30 v divadle Karla Pipicha. Přehlídku uzavře koncert Michala Hrůzy v areálu letního kina, který začíná ve 20 hodin. Podnikatelé by si měli dávat pozor na takzvané katalogové podvodníky, varuje před nimi Asociace malých a středních podniků a živnostníků. V posledních týdnech podnikatelům chodí do poštovních schránek výzvy k registraci do centrálního rejstříku firem, která stojí 5000 korun. Podle asociace ale taková registrace není povinná a nepřináší ani žádné výhody. Česko si připomíná 611 let od upálení mistra Jana Husa. Kazatele a reformátora odsoudil k smrti koncil v Kostnici, protože kritizoval katolickou církev. Vadil mu například prodej odpustků nebo hromadění majetku.
0: Počasí.
1: V Pardubickém kraji dnes čekejte zataženo až oblačno, místy s občasným deštěm nebo přehánkami. Nejvyšší denní teploty 20 až 23 stupňů, na horách 13 až 16 stupňů Celsia. Povane mírný severozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky dnes jsou velmi dobré, tlak se měnit nebude a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Nohu z plynu dejte na dálnici D11 za 70. kilometrem ve směru na Hradec Králové. Po vozovce se tam pohybují lidé a to v levém jízdním pruhu. Tak dejte pozor a dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Dobré sváteční poledne z Pardubic přejeme, milí posluchači. 4 minuty po 12. hodině, máme 650 minut na to, abychom si udělali teď mezi 12. a 13. radost.
0: Písničky od srdce a Jan Bamberský.

0: chyť své dny na začátek písniček od srdce, tak připomínáme opět kontakty. Telefonní linka 726 46 48 48, e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz a číslo pro SMSky 90 011 04.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
0: A to je zajímavý. Zatímco zpíval Goťák, tak telefon se tady mohl zbláznit. A teď, když máte volat, tak nejednou nic, ticho po pěšině. No tak já si tady poradím. Samozřejmě máme tady pár písemných pozdravů, tak je využijeme. Například si teď dáme Rande u zdi nářku. To je totiž jedna z písniček, kterou chcete zahrát v poledních písničkách od srdce Českého rozhlasu Pardubice. Já už se tady koukám po adresátovi, tak počula som ju, ale naraz a velmi, velmi se mi páči, takže prosím, zahrajte ju pre Majku zo Slovenska a i pre vás všetkých, jste super, tak Majko, tu je.

0: Krásná jména jsou napsaná v kalendáři dnes. Spytihněv a Izaláš. No panečku, no tak. Pojďme na další z vašich písničkových pozdravů. Kdo je na drátě? Dobrý den.
1: Moment, já si vypnu rádio.
0: Ano, to uděláte dobře. Tak hlavně vypnout rádio, nepoložit telefon. to bych byl smutný. Tak, už se povedlo.
1: Tady je Marie a já jsem včera celý pořád písniček se snažila panu Seidlovi zavolat.
0: No.
1: A on je vůbec nezvedl telefon. Jediný telefon, který zvednul, byl pan Jirka.
0: Aha, ze Suchovršic.
1: Jak je to možný, že vůbec nebere telefon?
0: Nevím a stížnosti do tohoto vysílání nepatří. Znovu to opakujeme, takže buď si budete přát, anebo to ukončíme. Výborně, tak povídejte.
1: Písničku Krásné je žít, ano. Od Milana Chladila.
0: Krásné je žít, je to tady a není to tady. Už ji tady máme. Tak Milan Chladil je připravený.
1: Tak jedině chválit vás.
0: Ne,
1: pořád.
0: Ne. Všechny do jednoho pytle pěkně.
1: Ne,
0: všechny
1: chválit nemůžu.
0: Ano.
1: Děkuju,
0: mějte se hezky, naslyšenou. Tak to je samozřejmě výzva i pro vás ostatní, přátelé. Opravdu stížnosti ne do vysílání jakékoliv, nic takového. Všecko písemně směřujte k rukám našeho vedoucího vysílání. Sem patří jenom písničková přání, stejně jako teď Milan Chladil.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: Tak kdo pak je na telefonu? Dobrý den.
2: Dobrý den, pane Vomberský, tady Jarka z Újezdce.
1: Zdravíme, Újezdec. Tak co pak to bude, paní Jarko?
2: Já bych vás poprosila o písničku Už co vám, ale od Citrónu.
1: Už co vám, ano, máme.
2: Prostě pro všechny, komu se líbí. A ty paní, co volala před chvíli, bych chtěla říct, že já si myslím, že to je tak, že pan Seidl telefony zvedá, ale nepouští je do éteru.
1: Tak, to je možné, to je možné.
2: No, protože si myslím, že se mně to taky stalo.
1: Jo, že to máme každý trošku jinak. Dobře, tak ano. Tady je kapela Citron. Mějte se hezky v Újezdci. Naslyšenou.
2: Děkuju, naschledanou.

0: Pěšecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.
1: Český rozhlas Pardubice.

0: Jsem jenom dáma, sorry, I'm Lady a Bakara. V písničkách Od srdce Českého rozhlasu Pardubice, tak po krátké pauze pokračujeme. Kdo pak je na telefonu? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady posluchačka Věra. Já bych si přála od Valdemara Matušky písničku Pro Kristinku.
0: Dobře, a komu to bude?
1: Pro všechny, co poslouchají, a vám do rozhlasu.
0: Dobře, tak už ji tady hledám, počkejte, já jsem zase napsal, víte, co jsem napsal místo Kristýnku? Rkistýnku, jsem to otočil. Tak, Valdemar Matuška je připraven, písnička je tu, mějte se moc hezky, ať se vám
1: Děkuju.
0: Daří.
1: Naslyšenou.
0: Aha, tak moment, pane Nováku, vy si počkáte ještě chvilku, nejdřív přijde na řadu slibovaný Valdemar. Tak.
2: Písničky od srdce a Jan Vamberský.

0: Valdemar Matuška a někdo opět na drátě, kdo pak volá. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Milena z rodiny. Já bych chtěla zahrát od Karla Gotta Alžbětinskou.
0: Dobře, bude jedna vánoční a bude to jenom tak pro vás.
1: No tak ono vánoční, ono to je jako na to, jak to řekne, na oslavu, že jo, něčeho.
0: Tak, ano. Tak.
1: Nemůžeme to brát jenom na Vánoce. Děkuju vám.
0: Rádo se stalo, už je to tu, mějte se hezky.
1: Naslyšenou.

0: Karel Gott a Alžbětinská serenáda a někdo by zase měl být na telefonu. Kdo pak to je? Dobrý den.
1: Dobrý den, Jarka.
0: Jarko, tak co to bude pro vás?
1: Pane Vamberský, prosím vás, zahrál byste mi písničku U nás si zpívá Jitka Zelenková, Bez lásky láska není.
0: Ale chcete originál.
1: Ale já bych chtěl, jo.
0: Jasně.
1: Jste tak hodnej.
0: Tak, už ji tam mám připravenou.
1: Děkuji vám tu
0: novou
1: moc krát.
0: Mějte se moc hezky. Děkuji, tady jsou Foreigner naslyšenou.
1: Děkuji.
0: Tak jdeme na to.
2: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.

Ano, bez lásky láska není, že všechny jsou stejný. To jsou slova a textu písně pro Jitku Zelenkovou. Tohle je ale originál. I want to know what love is, a taky kapela Foreigner. A někdo na telefonu, poslední volající této hodiny, kdo se dovolal? Halo? Kdo tam? Halo? Tak je tam někdo? Tak tam není nikdo. No tak bohužel, no, tak poslední telefonista této hodiny to trošku nevychytal, nedá se nic dělat, zbytek telefonátů zase po 17. hodině. Teď se pojďme podívat, co pěkného nám píšete, protože také píšete, tak ještě ať stihneme písemná přání do konce hodiny. Tak vidím tady třeba, že byste chtěli zahrát Dlaně od Marcela Zmoška. Bude to Marice Zuzčákové, Hedvice Mělkové a Monice Juchelkové pro dobrou náladu, pro radost a pro pohodu od babičky s dědou.

0: příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A my si společně připravíme plněná kuřecí prsa. Budou to vlastně takové rolky, ty jsme připravovali už několikrát, ale myslím si, že náplň, kterou budeme dělat, jsme ještě nedělali. Budeme je totiž plnit jablky, sýrem a brusinkami. Zkusíte to s námi?
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
3: A další z vašich písničkových pozdravů, tak píšete nám tentokrát, kde to máme, kde já jsem to ztratil, já jsem to někde měl a ztratil jsem ten pozdrav a už ho vidím. Zahrajte prosím písničku Touha po domově, dlouho jsem ji neslyšela, tak díky moc za zahrání, posluchačka Věra z Pardubic.

tak, další z vašich e-mailů ve schránce studio.pardubice@rozhlas.cz je spíš dotazem, píše Mojmír ze Svitav. Jestli pak víte, že Petr Novák naspíval i písničku Bezhlavý rytíř. No jak pak by ne, však jsem od dětství jeho velkým obdivovatelem. Dotaz, dala by se někde najít? No tak, moment, já se tady zkusím podívat. A, moment, pozor, mám. Takže, tak, je to tady.

skladbu této hodiny jsem si schovával až na závěr. A jaká písnička to bude? No, prozradíme v zápětí, nejprve povíme, co vás čeká úderem 13. Michaela Spáčilová přinese zprávy a po nich osobnosti Česka a hostem Oskara Hesse bude tentokrát textař Michal Horáček. Můžete se tedy těšit na toto povídání ve svátek mezi 13. a 14. hodinou. A na co se tedy můžete těšit jako poslední písničkové přání této hodiny? Připomínáme, že po 17., protože je svátek, tak abyste v tom měli pořádný zmatek, tak dnes nebude den v kraji, ale budeme plnit vaše písničková přání. Tak si to dobře pamatujte a klidně už teď můžete posílat do podvečerních písničkových vzkazů a pozdravů vaše písničková přání. E-mail studio.pardubice@rozhlas.cz máte k dispozici, stejně jako SMS-kové numero 90 011 04, tvar zprávy Pardubice Mezera, krátký text vašeho pozdravu. Tak, ale no už to slyšíte. Co bude tou další, poslední písničkou na přání této hodiny? Směs úspěchů Pavla Nováka, písnička, která má bez dvou vteřin rovných 6 minut, a písničku si přeje zahrát posluchačka Zdena ze Svitavska.

0: Dnes večer v České televizi. ČT 1. Kriminalisté pátrají po 14-leté roztleskávačce, která záhadně zmizela. Seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Matěj Hádek ve středověkém příběhu o smyslu pravdy a oběti nejvyšší. Historické drama Jan Hus. A ČT Art. Miloš Kopecký exceluje v titulní roli Moliérovy slavné komedie inscenované v Divadle na Vinohradech. Lakomec. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Svitavy připravují novou obytnou lokalitu Stará kolonie. Pardubice nesprůchodnily celý park na Vinici, hrozí riziko pádu stromů. Rakouští záchranáři převezli 4 těžce zraněné Čechy do nemocnice po autonehodě. V regionu dnes čekejte zataženo až oblačno a teploty do 23 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré sváteční odpoledne. Svitavy budou mít novou lokalitu pro bydlení. Inženýrské sítě pro 27 rodinných domů začnou připravovat v katastrálním území 40 lánů u Vodárenského lesa. Podrobnosti přidává mluvčí města Kateřina Kotasová.
3: Nová obytná lokalita vzniká v katastrálním území 40 lánů u Vodárenského lesa. Město zde nabídne celkem 27 stavebních parcel, z toho 16 pro výstavbu dvojdomů a 11 pro samostatně stojící rodinné domy. Součástí projektu je kompletní technická a dopravní infrastruktura, jejíž dokončení je plánováno do konce roku 2027.
2: Pardubický kraj zatím nedostal žádný příspěvek od Státního fondu dopravní infrastruktury na opravy silnic nižších tříd. Zatímco předloni čerpal 350 milionů, v loni 120 milionů korun, letos je na nule. Informuje o tom hejtmanství s tím, že výpadek se snaží vykrýt z vlastních rezerv. Park na Vinici v Pardubicích je znovu přístupný pěším i cyklistům. Město dokončilo arboristické práce a po kontrole odborníků zrušilo většinu omezení. Uzavřená ale zatím zůstává stezka na hrázi Chrudimky mezi rozpadlým jezem a lávkou.
4: Arboristé tam u 5 vzrostlých stromů totiž zjistili výrazné zhoršení stavu kvůli dřevokazným houbám. Pěšina proto zůstane uzavřená a označená zákazem vstupu. Další postup bude město řešit společně s Povodím Labe. Z Pardubic, Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
2: Na rakouské dálnici A2 v neděli havarovala 4členná rodina z Česka, informuje o tom server Kleine Zeitung. Muže, ženu a 2 chlapce záchranáři převezli s těžkými zraněními do nemocnice. Jednoho z nezletilých převážel vrtulník. Autonehoda se stala na jihovýchodě země. Rodina se podle webu vracela z dovolené u Jadranu. Řidič pravděpodobně krátce usnul a sjel mimo vozovku. Čeští železniční dopravci nabízejí nové linky do zahraničí. Třeba České dráhy nově jezdí z Prahy přes Berlín do dánské Kodaně. Leo Express vozí cestující z Bohumína přes Prahu a Drážďany na letiště ve Frankfurtu nad Mohanem.
1: Počasí.
2: V Pardubickém kraji dnes čekejte zataženo až oblačno, místy s občasným deštěm nebo přehánkami. Nejvyšší denní teploty 20 až 23 stupňů, na horách 13 až 16 stupňů Celsia. Povane mírný severozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky jsou dnes velmi dobré, tlak se měnit nebude a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Ze silnic Pardubického kraje nemáme aktuálně hlášenou žádnou dopravní nehodu. Stavební práce uzavřely v Lanškrouně na Orlicko-Ústecku ulici Tomáše Garrigua Masaryka. Objížďka vede přes Lorencovu alej, Nepomuky a Horní Červnou. Uzavírka je plánovaná až do 19. července. Tolik doprava. Český rozhlas Pardubice vám přeje šťastný dojezd do cíle.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.
5: Jsou 4 ráno, nebo víc. Jsem z hůr, koukám na měsíc a nebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr, co vidím, to je soudní dvůr a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu, všechno popírám, jen ať si mě soudí. Ať mě klidně soudí, já se nepřiznám.

Mí milí asi nevědí, že slouží službu medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže, to mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se nepřiznám. Soudí. Tady mou nápadnou růž. Dnes mě soudí.

Ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a zapravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hárá zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch doloudí. Už nechte dalších průtahů, jsem vina v plném rozsahu.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u pořadu Osobnosti Česka. Od mikrofonu vás zdraví Oskar Hess a můj dnešní vzácný host, kterým je Michal Horáček. Krásný dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Michal Horáček je český textař, producent, publicista, básník, vystudovaný antropolog a bývalý kandidát na prezidenta. Hezký dobrý den ještě jednou, pane Horáčku. Moje první otázka zní. Ve své disertační práci jste popsal habitus hazardního hráče v době socialismu jako jakýsi paralelní svět s vlastní etikou. Co nejdůležitějšího pro reálný život mimo sázkařskou komunitu vás tento polosvět naučil?
2: Mnoho. Mě to naučil, ale říkáte, co nejdůležitější. V tomhle světě je důležité to, jak se chováte v těch vypjatých situacích, zejména když třeba hodně vyhrajete nebo hodně prohrajete. Když hodně vyhrajete, je důležité, abyste se nedíval na ty ostatní, jako že jsou hloupí, že byste vítra dostal, že jste velký chytrák. A současně ve chvíli, kdy prohrajete, tak jako si nestěžujete, nekňuhu hráte, nikoho neobvinujete z toho. Vždycky musíte zachovat to, nebo měl byste zachovat ten stejný postoj. To je nesmírně obtížný, to jako všichni víme, jako směřovat se ztrátami nebo se neopájet vítězstvími, ale tohle mě to naučilo, tohle velká zkušenost 20 leta, že se na tom dá aspoň pracovat.
1: Estébáci vás v roce 1981 vyhodnotili jako spořádaného občana bez výstředností. Přitom jste se v tom sázkařském světě pohyboval denně. Jak těžké bylo tehdy udržovat tuto dvojí identitu? Byl jste opravdu spořádaný občanem?
2: Já jsem byl naprosto spořádaným občanem. Jak říká Bob Dylan, if you live outside the law, you must be honest. Jestliže žijete mimo zákon, tak musíte být poctiví. Nicméně, to je jen taková metafora. Důležité je říci, že tyhle ty hry nebyly vůbec ilegální. Ten zákon, který to zrušil, tu ilegalitu toho, platí od roku 1964, dávno předtím, než já jsem se tam vůbec dostal. Ale ano, byl to paralelní život v tom smyslu, že mi to nabídlo možnost na rozdíl od drtivé většiny mých vrstevníků se s tím vládnoucím režimem jako nějak nezaplétat. Jo. Zatímco všichni ostatní, tak ty mý vrstevníci třeba, nebo spolužáci, jo, tak, chodili do majových průvodů, dělali nástěnky, byli ve svazu Československo-sovětského přátelství a nemluví o tom, že mnozí z nich teda byli svazáci, kandidáti komunistické strany, členové komunistické strany a tak podobně. Tohle šlo úplně jako mimo mě a jsem nesmírně rád, že mi osud dopřál, že jsem mohl pobývat ty dvě desetiletí úplně v jiném světě, kde tohle jsem nemusel řešit. To znamená, že to pro mě nebylo morální dilema, jako pro mnoho mých vrstevníků.
1: Často říkáte, že žijeme v pravděpodobnostní společnosti a jedinou jistotou je smrt. Proč podle vás dnešní politika tak moc sází na sliby jistot, když jde v podstatě o racionální nesmysl?
2: Ano, to je dobrá otázka. Děkuju, že jste si tohle vybral. Jistota. Život je nejistý. každý náš úmysl od těch miniaturních, to, že půjdeme nakoupit přes ulici a nevíme, jestli náhodou nás nezestřelí nějaký člověk na motorce, že jo. Potom, jaký si vybereme teda jako životní dráhu, a nebo koho si vezmeme za partnera. To je obrovský rozhodnutí, je to obrovská sázka. Nic na tom není jistýho, že ne. Asi toužíme tak vnitřně po větším klidu, který by nám snad nabídli nějaké jistoty, a to asi využívají ti populističtí politici, kteří tohle slibují, ale já bych nikdy nechtěl žít v tom jako jistým světě. Něco z těch jistot právě nabízel ten pozdní socialismus tady v Československu. Jako, tak nějaké jistoty jste jako Jako měl, no, ale současně jste za to zaplatil tím, že jste žil ve společnosti trvalého nedostatku a velkého ponížení, protože jsme žili od roku 68 přinejmenším jako okupovaná země, že jo, tak.
1: Když jste v 80. letech naskočil do pop music, bral jste prý všechno, abyste se naučil řemeslu. Kdy se u vás z řemesla stala ta silně pociťovaná nutnost tvořit?
2: No, ta silně pociťovaná nutnost tvořit tam byla vždycky, ale já jsem jenom potřeboval se naučit to řemeslo, teprve potom, jako to, napřed byla ta touha něco říkat, pak musíte se podívat na to, jestli to umíte říct, co k tomu použijete. Mojí touhou vždycky bylo to, co se stalo až s naším druhým albem s Petrem Mapkou. To bylo, to album se jmenovalo V penzionu svět. A poprvé se tam stalo něco zvláštního, totiž do té doby se ty LPčka nebo alba prostě dělali pro nějakého zpěváka, jako pro někoho. A dokonce se pak říkalo a dodnes se říká, to je píseň Heleny Vondráčkové a tak, ačkoliv Helena Vondráčková nesložila ani hudbu, ani slova. No a já jsem tohle nechtěl provozovat jako programově. Protože jsem chtěl právě, jak jste na začátku něco říkal, chtěl něco vypovídat. Takže napřed byla, tak ten postup byl takovýhle, já jsem napsal nějaké verše, Petr Habka to zhudebnil, přišli instrumentalisté, jako třeba Michal Pavlíček nebo Guma Kulhánek, nebo tyhle ty mistři. No a potom přicházel ten interpret, ale ne jeden. My jsme vždycky vyzkoušeli 3-4 třeba. Mm. Jo? A teprve prostě ta interpretace, která se nám zdála jako nejzajímavější a nejvíce jako přidávající té stavbě, tak ta se potom objevila na té finální nahrávce. Tohle album Penzion svět. Tam se pozvali vlastně osobnosti, který jako by tak někdo nečekal. Michala Kocába, který v té době samozřejmě byl proslulý jako rocker, jako šanzonier, to ne. No. Richard Miller byl tehdy mladíčký a byl to Slovák, tak jako, jak použijete Slováka na český jako básně a písně. No a tak podobně. No, tak, a takhle jsme pokračovali potom s Petrem Mapkou už jako pořád.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

cosa. Yeah.

0: traje. Sí.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
2: A mým skvělým hostem je stále Michal Horáček. Prozatím poslední autorské album Černá jste svěřil Nadě Válové. Co vás vedlo k tomu vsadit na tehdy méně známou interpretku místo Zavedených hvězd?
3: To já jsem vždycky hledal své interprety nikoli podle toho, jestli jsou slavní nebo neslavní, ale zda se hodí opravdu pro určitou výpověď. Jo. A já jsem si na Diválové kdysi všiml v roce 2005 a od té doby jsem ji sledoval. A to je takový pozoruhodný osud její. Jo. Ona miluje to, tu muziku. Ona nesmírně touží být na jevišti a vyjadřovat se prostřednictvím písní. A ona třeba léta prostě neměla to uplatnění. To dělala třeba výčepní v Orlové. Jo. Potom povýšila, teda dostala se až do Prahy.
2: S takovým materiálem,
3: no,
2: že?
3: Právě, že jo.
2: Neuvěřitelným.
3: No a dostala se do Prahy, ale ne do studií, dostala se na Palmovku, což byla taková putika noční, kam lidi, já nevím, ve tři ráno, lidi, taková ta galérka.
2: Zbytky lidí.
3: Galérka chodila jako nabízet třeba ukradený mobily, nebo tak. Takže ona si jako prošla lesčím, u těch šanzonierů se to fakt dřív nebo později pozná, jestli si něco prožili, jo. A přitom, já soudím, že to je jedna z nejlepších současných zpěvaček českých a na mých chystaných projektech se rozhodně uplatní a už uplatňuje.
2: Vaše textařské partnerství s Petrem Habkou bylo ikonické. Jak moc vám v dnešní tvorbě chybí jeho specifické hudební vidění světa?
3: No tak chybí to, protože takový člověk je jako nenahraditelný. Jo. A mohl bych si stěžovat na to, že Petr nás opustil dříve, než jako bylo tak nějak, člověk by řekl, že by se dalo čekat, nebo tak. Ale takhle to člověk nemá brát ten život. Jo. Já jsem se cítím, že jsem dostal velké privilegium, že jsem s ním mohl spolupracovat 30 let. Jo. A to je to, co je pro mě důležité, že tady bylo těch 30 let, možná mohlo být 40. No ale dobře.
2: Co
3: ale,
2: kdyby?
3: Jo, ale 30 let, takový intenzivní spolupráce. Opravdu, to bylo nádherný, ty příležitosti, kdy já jsem prostě něco napsal, přinesl to Petrovi na těch papírech, většinou to bylo tenkrát na psacím stroji, na takových těch průklepákách. A on si to jako nechal a někdy to opatřil hudbou třeba, nevím, za 3 dny. Jo. A někdy za 30 dní. A taky jednu věc udělal za 10 let, až ho to napadlo. Jo. A vždycky, když ho to napadlo, tak mě zavolal, protože on měl takový jiný režim.
2: Jaký režim?
3: Režim v tom, že chodil spát třeba tak řekněme 5:30 ráno, a někdy tak ve 3 odpoledne snídal a tak podobně a pak pracoval třeba, když zrovna měl na čem pracovat, když ho něco napadlo. Takže mi třeba volal, já nevím, ve 2:27 v noci. Jako,
2: a říkal, to
3: už to mám. No jistě, no ne, to je přece, já jsem na to čekal někdy 30 dní, někdy 10 let, tak aby ne. A teď jsem vyjel, prostě jsem byl v Roudnici nad Labem, za ním na Okoř, hodně často, to byla silná mlha, to nějak tak jako bejvá v tom kraji. No a nakonec jsem se tam dostal, vždycky to stálo za to, protože to je něco, jako když jste u toho, když se narodí dítě třeba.
2: A on vám to tam potom zahrál
3: no,
2: přímo live.
3: No, takový klimpr, který vždycky byl rozladěný, někdy tam nějaká klapka jako nefungovala vůbec, ale byl to Habka, takže to pro mě bylo něco úžasného.
2: A když zazpomínáte na pana Habku, máte ještě nějakou s ním jako opravdu vaší oblíbenou příhodu nebo příběh, který rád vyprávíte?
3: Ani ne. Tak on to nebyl nic jiného, než samý příběh je tohohle typu. Prostě to bylo zvláštní stvoření. No a on třeba léta spolupracoval s tou Hanou Jejrovou a vždycky se jí pokoušel, protože ona byla jako taková ta dáma, že jo. A on se vždycky pokoušel jí nějakým vtípkem jako dostat. No a tak já nevím, si vzpomínám na ty Okoři, měl taky toaletu, záchod prostě. Takový ten splachovací, to vy už mladý je nepamatujete, že to bylo prostě na řetízku vyselo takový to.
2: To já si ještě pamatuju. Tak jsem jezdil na dětský tábor, já si to pamatuju.
3: Jo. No ale on sbíral tyhle věci jako z hlediska jako starožitností, jo. Takže tyhle věci měl třeba, já nevím, z konce 19. století. A měl to tak rád, že si je tam navěsil ten na ten záchod, ale jenom jeden byl funkční, jako ostatní jenom fungovali. A tak se vždycky, tak se těšil, to se pamatuju, tu příhodu, že tam jednou prostě přijela ta Hanka Jägerová a teďka jako potřebovala se také jako odebrat. A teďka ona to se hledala snad 4 hodiny, jako, které je to spolkovalo správný. No. To byla Habkova představa zábavy. Jako.
2: On byl takový šprýmař.
3: Tak no tak prostě. Řekněme. No.
2: Já se teď posunu k vaší hudbě. Když Cirkus Laputika nebo repeři kompletně překopu vaše písně, vy často v těch rozhovorech říkáte, že z toho máte radost. No. Je to tak opravdu, nebo stalo se někdy, že se to opravdu nepovedlo, vy jste si řekl, no tak tohle úplně jsem si to takhle jako nepředstavoval.
3: Tak
2: že by to bylo úplně mimo jako.
3: No základem tady celý toho programu v té Laputice bylo, že to musí být tak, jak jsem si to nepředstavoval. Že bych si to představoval, no tak bych do toho mluvil. Ale já jsem říkal, ne, dělej to, jak chcete. Jo. Tak jsem tak jako na to koukal a poslouchal jsem to s takovým údivem, ano, někdy. Ale ta radost byla v tom, že to někomu stálo za to, že si to udělali, to není jen tak, jako, aby si vzali moji věc a investovali do toho svoje představy, svůj čas, svou energii. To bylo krásný, takže co bych si na to stěžoval. Ať to bylo jakkoliv, tak jsem byl rád.
2: A je to ten nejkrásnější pocit, když někdo vezme ty vaše texty, vaše básně a opravdu z nich jako něco dotvoří, vytvoří něco úplně nového, to je proč to vlastně děláte? Taky? Mimo jiné?
3: No je to nádherný pocit, že za prvé, že to někomu za to stojí, a za druhý se stane ne vždycky, dokonce je to spíš jako vzácné, ale stane se, že to někdo opravdu povýší, jako Petr Habka to vždycky povýšil, Michal Kocáb, se kterým hodně teď spolupracuju, protože jsme třeba udělali operu, kterou jsme předali 10 hodin ráno 9. června Národnímu divadlu, které teda Boh dá, to uvede v roce 2028. Teď hodně spolupracuju s Michalem Kocábem, ale ne na opeře, i na takových těch jako baladách. Spolupracuju nově, takhle, s Michalem Kocábem spolupracuju 40 let. Ale teprve rok spolupracuju s takovým tvůrcem ze Zlína, Ivo Viktorinem. Kromě jiného je to teda taky sám producent, produkoval asi 500 nebo 600 alb, jako všech těch slavných lidí, zejména teda na Moravě, a i bytový třeba druhý trávy s Robertem Křesťanem a tak podobně. To je zase nový člověk a ten mnoho z těch věcí nečekaným a velmi inspirativním způsobem udělal jako hudebně a pak i producentsky. A najednou se prostě z těch černých písmenek na bílém papíře stalo něco, co žije víc. Jako jo. Je to opatřeno tím, co ty moje verše potřebují, protože jsou tak od začátku myšleny. Jsou určeny ke zhudebnění.
1: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
4: Nejzkoumavější z pohledů ptá se mě ze zrcadla, jestli se usmát dovedu pleduli, která zvadla. V koupelně, v baru, v pokoji těším se na ty schůzky, požehnám.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým skvělým hostem je stále Michal Horáček. Vy jste člověk, který má opravdu velmi široký záběr. Co vás v poslední době naplňuje nejvíc? Je to ta opera s panem Kocábem, nebo čemu se teď věnujete i v osobním životě třeba úplně nejradši?
2: Tak můj osobní život je úplně prolnutý s tím, co jako dělám. A bych tomu ani neřekl práce, jo. Je to takové, jako prostě tvorba, no, se to těžko o tom mluví. Ale mám nějaký osobní život, ano, tak jsem šťastný, tenhle rok se povedly dvě krásné věci. Moje paní dostala český lva za kostýmy pro film France. Byla nominovaná dokonce na evropské takzvaně Oscara, jako v tomhle směru, což jako zrovna v té výpravě byla prvním Čechem, Češkou, jako vůbec, jo, že byla nominovaná na to a tak. Tak to mám velkou radost a současně naše dcera, tak jako 100 tisíc dalších deváťáků, jako prostě těch dětí, které vycházejí z 9. třídy a hlásí se na nějakou střední školu, že? Tak prostě ona zatoužila potom, aby mohla být v takovým, řekl bych, jako asi nejprestižnějším snad, nejprestižnějším, nejkvalitnějším možná pražském gymnáziu Jana Keplera, kam je fakt těžký se dostat. A ona měla hodně bodů a dostala se tam. A zasloužila si to. Takže vůbec si to zasloužili. Jako, moje žena musela moc to odpracovat a vymyslet. A moje dcera to musela taky hodně odpracovat. A takže to není, že by někdo něco dal. No, to oni sami se o to zasloužili, takže mě to dělá velkou radost. A já se snažím taky, abych si něco zasloužil. Takže poslední rok mýho života je věnovaný mýmu novýmu a asi takovému nejsložitějšímu, nejstrukturovanějšímu konceptu, který se jmenuje Pozemský prach a boží dech. Je to básnická sbírka, která právě vyšla v nakladatelství Argo a jejím podtitulem je Slova příštích písní. Vidíte, už se k tomu hned hlásím. Slova příštích písní, inspirovaná biblickými tématy.
1: Kam vnímáte, že jste se vy jako textař za těch 30 let posunul? Nebo přistupujete k tomu opravdu jako úplně jinak než před těma 30 rokama? Vnímáte sám sebe i jako umělce úplně někde jinde?
2: Úplně jinde ne.
1: Jste se jako změnil, vyprofiloval jako jinam vlastně.
2: Ne, myslím, že v tom nejpodstatnějším ne. Ta touha je pořád stejná. Jako něco podstatného sdělit. Jako inspirovat ty lidi k tomu, ty posluchači nebo čtenáře, aby se stali mými spoluautory. Jo, protože jinak, když člověk nemá ty čtenáře a posluchače, tak to jako nežije, to věc, co udělal. To je potřeba. Jestli jsem se někam posunul, tak od té doby, kdy jsem si říkal, že potřebuji zvládnout tu technickou stránku, jo, tak to jsem se jako posunul. To jako to, zejména prostřednictvím těch vionských balad. Jo. To už je tak jako nejobtížnější žánr, který vůbec v české literatuře jako byl praktikován. Naposled to udělal Vítězslav Nezval v roce 1936. A všichni se divili. A já jsem se taky divil, proto mě moje maminka na to upozornila, když mi bylo 10 let. Jo. A od té doby, co mi bylo 10 let, jsem si říkal, já bych chtěl to taky jako jednou napsat. Jo. Ale uplynulo dalších 55 let, než jsem se k tomu odhodlal, než jsem to udělal. Takže myslím si, že to je jako teďka jako neskromně řeknu, že údělem básníka vlastně, nebo úkolem je pracovat s naší mateřštinou tak, aby obohacoval ten nejvyšší registr naší řeči. Jo, tam odkud se čerpá, vždycky naši předkové tam něco vložili, my bychom, když se podaří tomu trochu něco přidali. No a pak přijdou další generace a budou z toho čerpat a taky budou muset něco přidat. A tak pak mě potěšilo, že jsem viděl, že vlastně v maturitních otázkách je rozbor jednými bionský balady. Jo. Kdo by to byl řekl? A nebo teďka v těch, když jsem viděl, co dělá dcera, tak jsou ty cermaty, takový ty testy. Tam zase bylo Krev a šroubky. To je píseň, kterou zpívá Naďa Válová zrovna, kterou jste zmínil.
1: Co se člověk dozví o tomto národě, když kandiduje na jeho prezidenta? Jací jsme? Nejčeši.
2: Daleko míň, než byste řekl. Jako, daleko míň. Vždycky strašně záleží na to, s kým se potkáte a tak. Co já jsem se dozvěděl, tak potvrdilo se mi to, co jsem doufal, že my jsme strašně tvůrčí. My jsme opravdu dobrý. Jako, ale takovým, ne takovým tím obrovským způsobem Elona Muska, jo, ale takovým tím středním, slušným, jako křížík. No tady, jak jsem jezdil po té naší vlasti, tak jsem se seznámil se spoustou lidí, o kterých nikdy neuslyšíte, protože se nedostanou na titulní stránky časopisů, ale mají bezvadný nápady a výborný výsledky svého podnikání v nejrůznějších oborech. Jo. To je, já jsem byl šťastný, že jsem se s těma lidma setkal, protože zase oni si to všechno zasloužili. Oni si to museli odpracovat. A ještě museli mít trochu štěstí. To je pravda. Ale tady je talentu. Jako fakt, to je bezvadný.
1: Jaké cizí národy jsou pro vás inspirativní a proč? A myslíte, že i my Češi jsme pro ostatní národy inspirativní?
2: Jestli jsme my Češi inspirativní pro ostatní národy, to nevím. Spíš jako spíš my naopak. Češi. No, ne, ono to spíš jde o to, že někteří Češi. To asi jo. No, to určitě. To já trochu na ty jako národy a takovýhle kategorie jako moc nevěřím. Já vždycky věřím spíš na určitý lidi. Ale přece jenom já přistoupím na tu vaši otázku a řeknu. Mě těší Italové. Já jsem se naučil italsky právě proto, že mě těší jejich přístup k životu. No, to je ten tvůrčí přístup, který nikdy není dogmatický. Ani třeba, jako jsou to katolická země, že jo? Ale to nejsou dogmatici, to je živá taková víra provozovaná jako proto, že to něco těm lidem do životu přináší. No a oni mají strašně podobný humor jako my. To se ani neví. Jako jo. Já jsem tam mnohokrát potom jel a tohle nás vnímá. Jako. Tam mě lidi citovali Švejka. Jako. To je úplně neuvěřitelný. A ty, jako na první pohled. Ale ve skutečnosti hluboko dole máme něco společného. Jako ten přístup takovýmu jako lehce jako černému humoru. Takovýmu, že to vypadá trochu jako cynismus, ale nemusí to být úplně cynismus. Ale je to takový to zpochybňování těch různých autorit a takových těch takzvaných věčných práv. To máme s nimi Italy hodně společné.
1: Jsou to také smějící se bestie?
2: No někdy jo, to vám povím. Jako ne, to popisuje různý romány, Hlava 22, nebo tak, co ti Italové s těmi Američany, kteří přišli osvobodit ve druhé světové válce, jak se k ním jako chovali. Že? A tak podobně, no jo, jsou to trošku smějící se bestie, to jsou.
1: Co bychom si od nich my jako Češi mohli vzít od těch Italů? Možná je to ten, taková ta siesta odpolední, ten klid. Já mám pocit, že právě ty Jižané jsou takový uvolněnější, že my tady u nás v Čechách, jak i máme vlastně ty 4-roční období, v těch extrémních změnách toho počasí, tak jsme taky takový měňaví, že ty Italové jsou takový furt jako dám si kávičku, pohoda, dojdu si na pláž, dojdu si tam s kůtříkem, tohle mi vlastně trošku u nás tady jako chybí maličko.
2: Ano, takhle se to jeví na první pohled, to je to dobře, jako, ale oni jako hodně pracujou. Itálie se fakt pracuje. Jo. A ano, je tam historickou tradicí daná ty siesta, protože někdy je prostě hold takový horko, že se ani pořádně nedá, ale zase vám to nabízí příležitost být s rodinou, s kamarády a tak. Jejich určitá uvolněnost by nám asi prospěla.
1: Pane Hráčku, já vám moc krát děkuju za krásný rozhovor.
2: Děkuju vám za pozvání.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

tu pro mě končí. Jeden fám na to, kde se začal, marně vzpomínám. Jsem jak vagon, když ho odpojím.

níž mi tu schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji, proč jsem před ně vůbec

0: Liberecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
3: Nové ordinace lékařů v Břehách u Přelouče zahájí provoz na přelomu roku. Část dálnice D11 je možné kvůli opravě v Černožicích u Hradce Králové užívat bez poplatku. Hokejisté mistrovských Pardubic mají jasno o přípravě před sezónou. Zataženo až oblačno, srážky a teploty do 23 stupňů. Takové počasí dnes čekejte v regionu. Dobré sváteční odpoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Práce na přestavbě bývalé hospody v Břehách u Přelouče na ordinace zubaře a dětského a očního lékaře zatím pokračují podle plánu. Skončit by měly v říjnu letošního roku. Obec za ně zaplatí asi 20 milionů korun. Nezávislý starosta Pavel Jirava očekává, že ordinace zahájí provoz na přelomu roku.
4: Víme, že je velký nedostatek stomatologů, lidi jezdí k stomatologovi do Prahy, do Havlíčkova Brodu a podobně. Byl zde a je stále nedostatek dětských lékařů, praktických lékařů. A to je pro nás zásadní důvod, proč je tenhle ten projekt prostě nutný a nemůžeme čekat na to, že to za nás někdo vyřeší.
3: Po dálnici D11 u Černožic na Královéhradecku mohou řidiči dočasně jezdit bez dálniční známky. Krátký úsek dálnice slouží jako objížďka okolo opravovaného mostu na silnici mezi Jaroměří a Hradcem Králové. Uzavírka místní silnice potrvá až do poloviny prosince.
5: Omezení komplikuje cestu také třem regionálním autobusovým linkám od Náchoda, Trutnova a Vrchlabí. Ty jedou také po dálnici, takže cestující musí počítat se zpožděním při příjezdu do Hradce Králové nebo naopak s dřívějším odjezdem z krajského města. Běžná zastávka v Holohlavech je zrušená a vybrané spoje staví u firmy JIPA. Pro lidi z obce jsou alternativou linky přes Hořiněves nebo vlak ze Smiřic. Václav Plecháček, Český rozhlas.
3: Ukrajina podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové naléhavě potřebuje posílit protivzdušnou obranu. Řekla, že to bude jedním z témat nadcházejícího summitu NATO v Ankaře. Na síti X reagovala na noční masivní útoky. Ruské útoky na Kyjev a okolí, které podle místních úřadů nepřežilo nejméně 15 lidí. I Kyjev žádá spojence o podporu protivzdušné obrany. Zájem má především o více amerických systémů Patriot.
6: Sport.
3: Hokejisté Pardubic mají jasno o zápasech, které je čekají před začátkem nového ročníku Extraligy. Celkem odehrají 7 duelů. 4 z nich budou v rámci Ligy mistrů.
7: Zápasovou přípravu zahájí pardubičtí už tradičně 7. srpna na stadionu v České Třebové proti Žilině. 2 týdny na to se představí na mezinárodním turnaji Red Bull Salut, kde odehrají 2 duely. A pak už bude následovat návrat do Ligy mistrů a 4 zápasy, a to od 3. do 12. září. Extraligu zahájí obhájci titulu stejně jako v loni domácím soubojem proti Hradci Králové, a to 16. září. Z Pardubic Otagu Tvěrt, Český rozhlas.
2: Počasí.
3: V Pardubickém kraji dnes čekejte zataženo až oblačno, místy s občasným deštěm nebo přehánkami. Nejvyšší denní teploty 20 až 23 stupňů. Noc bude na východě Čech zatažená až oblačná s občasným deštěm. Nejnižší noční teploty 17 až 14 stupňů. A zítra čekejte v regionu oblačno až zataženo, ráno až polojasno. Odpoledne na horách slabý dešť, večer pak na většině území. Úterní teplotní maxima 25 až 28 stupňů, na horách 17 až až 20 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Silničáři pracují na údržbě zeleně na dálnici D35 s pevněnou krajnici, proto uzavírají mezi 151. a 139. kilometrem ve směru na Hradec Králové. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Ohledneme se za 68. ročníkem Smetanovy Litomyšle a nabídneme v této hodině i písničky, které nestárnou. Těšit se můžete na Václava Neckáře, Bellamy Brothers, taky na Pet Shop Boys, Dalibora Jandu a nebo kapelu Olympic.
2: Dobré odpoledne a Jan Bamberský.

Potulný hráč Václav Neckář, který se bohužel nedostal do finálové desítky 30. ročníku Šarmantní osobnost, kterou Český rozhlas pro letošní rok vyhlásil, za to se ale dostali pan Hrábě František Kinský, jako vždy kalkulátor Jakub Kvášovský, Miroslav Hanuš, Martin Mišička, Jaroslav Svěcený, opět i Daniel Stach se probojoval stejně jako Naďa Konvalinková, dostala se do finálové desítky Lucie Výborná, Tatiana Medvecká anebo Saskie Budešová. Tak právě pro tuto desítku teď můžete až do konce září hlasovat, kdo z nich se stane šarmantní osobností roku s kulatou třicítkou na hřbetě. Hlasovat můžete buď elektronicky poštou na adrese e-mail sarm@rozhlas.cz, to je e-mail, to jsem chtěl říci, pak klasicky poštou na adrese Český rozhlas Havlíčkova 292 501 01 Hradec Králové a nebo SMS zprávami ve tvaru SARM mezera jméno a příjmení vámi vybrané osobnosti, kterou pošlete na číslo 736 30 40 30. Připomínáme, že hlasující můžete vyhrát televizor, digitální rádia, telefony a další ceny.

0: většina kapel, když se rozhodne ukončit svoje působení, prostě skončit kariéru, tak to oznámí třeba tak, že vyrazí na poslední turné a nebo jednoduše řeknou dost, konec, už nebudeme pokračovat. Ne tak holky. Holky se v roce 2003 rozloučily touhle písničkou Vzpomínky zůstanou, ale zase se před nějakým časem vrátili zpátky. Koncertují hojně, ale už ve třech, nikoli ve čtyřech. Tak to byla taková malá vzpomínka za velmi zářnou kariérou téhleté české dívčí party a teď pojďme taky zůstat ještě u vzpomínání, ale vzpomínat budeme na 68. ročník Smetanovy Litomyšle. Nabídla opět 3 týdny hudby, bezmála 50 koncertů a více než 60 tisíc návštěvníků, kteří se přišli pokochat na Smetanovu Litomyšlu dalšími zážitky. Takový byl tedy 68. ročník tohoto festivalu. Jeho závěr patřil nejslavnějším melodiím z italských filmů. Zazněla třeba hudba z Pošťáka, Sladkého života i z Kmotra. Symfonický orchestr Českého rozhlasu ji pod taktovkou Tomáše Braunera rozezněl na druhém zámeckém nádvoří. Atmosféru závěrečného večera zachytila i redaktorka Naděja Kubínková.
1: Já jsem právě dneska říkal, když jsme hráli Kmotra, tak vlastně ta hudba je samozřejmě natolik známá a vedle toho si představíme ten film, kdy poměrně dost stříleček a vlastně dost krve a do toho se prolíná tato hudba, která vlastně vám jako vytvoří ten jedinečný zážitek a to, že si to zapamatujete.
2: Máte rád ty filmy?
1: Mám některý mám moc rád, jako Kmotra samozřejmě jsem viděl a spoustu i jiných filmů a většinou na to koukám vlastně díky tomu, že ta hudba je dobrá.
2: Říká Tomáš Brauner. Diváci tak mohli slyšet hudbu, která podle dirigenta obstojí i bez filmového plátna, jako samostatná symfonická hudba.
1: A ta hudba podle mého názoru utváří ten film a zanechává v nás určitou vzpomínku a je i zajímavé, dneska plno lidí říkalo, když to poslouchalo, jak to v nich vybuzovalo nějaký vzpomínky okamžiku, kdy ten film třeba na ten film koukali poprvé, podruhé, tenkrát na západě určitě silná emoce. A to je specifikum těch italských skladatelů, že ve vás jako zachovávají určitou melancholii, určitou vzpomínku.
2: Hudba Nina Rotty a Ennia Morriconeho ukončila na druhém zámeckém nádvoří 68. ročník festivalu. Ten během 3 týdnů nabídl skoro 50 hudebních pořadů. Na programu byly koncerty, opery, ale také balet. Potvrzuje to ředitel festivalu Michal Medek.
3: Nám se ukazuje, že velmi dobře fungují ty pohybové věci, to znamená moderní výrazový tanec, balet. Tradičně v Litomyšli velmi dobře jdou opery. No mám pocit, že kdybychom jich dělali dvojnásobek, tak se prodají hned. A letos se tedy ještě ukázalo, že světový orchestr London Symphony s Antoniem Papánem je obrovskou atrakcí pro návštěvníky Litomyšle. Takový orchestr jsme tady ještě neměli ze zahraničí a ten zájem a ovace byly také obrovské.
2: Letos měl festival i jednu nevšední novinku. Účinkující totiž nedostávali za svůj výkon řezané květiny, ale trvalky.
3: Ti umělci byli nadšení, že dáváme trvalky. My jsme pro ně měli dvě možnosti. Buď to trvalku nechají v Litomyšli a stane se součástí budoucího trvalkového záhonu, anebo si ji odvezou, ale s tou podmínkou, že si ji skutečně zasadí na svou zahrádku nebo na nějakém milém místě a že nám pošlou fotografii.
2: Kolik jich vám zůstalo v Litomyšli?
3: Strašně málo. Všichni si ji chtěli odvést, takže teďka máme květiny ne na celý záhon, ale spíš takový řádek a budeme to řešit, jakým způsobem, aby přece jenom po festivalu ve městě něco zůstalo, jakým způsobem to ještě dosadit.
2: Dodává Michal Medek. Závěrečný koncert se stejně jako loni konal ve spolupráci s Výborem dobré vůle nadací Olgy Havlové. Letošní sbírka byla určená seniorům z Pardubického kraje a vynesla 1 000 000 korun. Z Litomyšle Naděja Kubínková, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: cestách s Petrem Voldánem.
1: Tentokrát to bude repríza cestování světem po stopách Napoleona do Afriky i na velikonoční ostrovy při rozhlasovém putování s malířem, grafikem a řezbářem Pavlem Matuškou. A představím vám i jeho, jak tomu říkal, smetí ze světa, ve kterém ovšem získal za tvorbu Habaděj ocenění v Japonsku, Kanadě, Belgii i třeba Brazílii, ale nejenom tam. Zamíříme s Pavlem Matuškou, jako obvykle na cestách v pondělí po 18. hodině.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Možná mnozí si tohle písničko pamatujeme, když to byla novinka, tehdy z rozhlasových amplionů zněla jako absolutní nový hit a dneska už je Daliboru Jandovi 73 let a tahle písnička už má taky nějaký ten pátek za sebou, ale prostě nestárne, vidíte, pořád si ji rádi pobrukujeme, pořád ji rádi slyšíme a občas ji mnozí i zaspíváme, když známe slova. Tak schválně, jestli znáte slova písničky Marcely Holanové, která se jmenuje Žárlím. Mnozí možná ano, tak budete mít možnost si zanotovat, ale určitě mnohem notoričtější skladbou budou otázky od kapely Olympic. Tak i tu nabídne Jan Vamberský už za malou chvíli v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Pardubice. Až 9 z 10 nemocí nějak souvisí s lidským mikrobiobem. Představte si to, odhalují to vědci z České akademie věd. Mikroby totiž v našich střevech složitým způsobem působí na imunitní systém. My na ně zase na oplátku můžeme působit tím, co jíme. A jak se dozvěděl reportér Martin Srb, tak tím, co se nebojíme ochutnat.
1: Říká se, že mikrobiom je jako takový náš otisk prstu, že každý ho má úplně totálně jiný.
2: Říká Michal Kraus z Mikrobiologického ústavu Akademie věd. Střevní mikroorganismy sice váží jen malou část naší tělesné hmotnosti, za to mají mnohokrát víc buněk a genů.
1: Mikroorganismy mají dohromady snad 100 až 150 krát víc genetické informace.
2: Ale zároveň lidský organismus má imunitu, to znamená buňky, které by měly hlavně rozpoznávat vlastní cizí. Jak do toho ten mikrobiom zapadá?
1: Mimo jiné je to také předmět studia naší laboratoře. Nás velmi zajímá imunitní systém a to, jak si s tím mikrobiomem povídá.
2: Vědci například zkoumají, jakou roli hraje střevní mikrobiom u lidí s autoimunitními nemocemi. Stav imunity přesně ukáže přístroj pro průtokovou cytometrii, předvádí Žaneta Slavíčková z Mikrobiologického ústavu.
3: Ten stroj je schopný si ten vzorek nasát, ty buňky seřadit jednu za druhou.
4: Je to nějaký fyzikální jev, který
3: ano,
4: je dokáže seřadit,
3: takzvaná...
4: přestože ty buňky mají jiný tvar, jinou hmotnost?
3: Ano, a my pak na ně svítíme laserem a to se převede v počítači, který vám pak dokáže spočítat, jestli je to víc jakoby prozánětlivý, protizánětlivý.
2: Na mikrobiom můžeme působit například tím, že jíme takzvané prebiotické a probiotické potraviny. Jenže probiotika nepůsobí na každého stejně a nedají se považovat za lék, upozorňuje Michal Kraus.
1: Mikrobiom mezi sebe nerad pouští nové návštěvníky. Probiotika se do nás dostanou, pár dní třeba v nás pobydou, ale když je přestaneme brát, tak nám je zase výjdou, protože ten náš mikrobiom je mezi sebe prostě nepustí.
2: A protože každý máme jiné složení mikrobiomu, vysvětluje se tím i to, že třeba někdo nesnese určitý druh jogurtu nebo kysané zeleniny.
1: Když si koupíte třeba kombuchu z obchodu nebo kefír, fermentovanou zeleninu, kimči, tak každá ta firma může mít jiné trošku mikrobiální složení.
2: Když nám určité probiotické jídlo jednou způsobí potíže, podle vědce není nutné se mu vyhýbat. Právě naopak bychom mu měli dát ještě šanci.
1: My vědci rádi říkáme titrovat. Začít ho dávkovat po malých dávkách, což znamená nevypít tu láhev kefíru a nesníst mísu toho kysaného zelí najednou, protože ten mikrobiom na to není zvyklý.
2: Probiotika bychom tak podle mikrobiologů měli jíst nejenom pravidelně, ale i nebojácně. Martin Srb, Český rozhlas.

0: Stejně jako loni i letos jsou prázdniny ve znamení zámeckého léta ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Znamená to, že od pondělí do pátku vždycky ve 9:45 máte možnost s hrabětem Františkem Kinským cestovat po více než 50 českých zámcích a vyhrávat víkendový pobyt na zámku. A také ještě k tomu víkendový speciál nechybí mezi 13. a 14. hodinou. A my si teď připomeneme dnešní zámecké léto. Průvodcem, tedy jak už jsme říkali, je František Kinský, kterému teď opět předáváme slovo, aby nás pozval na další z řady zámků Čech, Moravy a Slezska.
1: Zámecké léto.
2: Vydáme se na sever od Plzně, na Manětínsko, kde stojí překrásný zámek Rabštejn nad Střelou. Posledními šlechtickými majiteli byli Lažanští. Současní majitelé mu pomohli navrátit ztracenou krásu, což nám potvrdí Jitka Doubravová.
3: Vstupujeme do auly zámku.
4: Po pravé straně máme jižní sál a po levé straně máme tedy severní sál, kde je trvale instalovaná výstava panenek a krojů prakticky z celého světa, se dá říct.
3: Popisuje majitelka zámku Pavla Mádrová.
4: Čekajte, já nemůžu najít ten správný klíč.
3: Prošli jsme přízemím a vycházíme na nádvoří s gotickou hradbou a zbytkem původního hradu.
4: Ten zámek jako takový na mě působil dosti chladným dojmem, protože byl úplně prázdný, vybydlený. A tady na mě dýchlo genius loci, když jsem si uvědomila, že i Karel IV. Tady chodil.
3: Jdeme po schodech nahoru do hradu. Kolem dokola je nádherný výhled, dole je řeka Střela,
4: která nás obtéká takhle kolem dokola a celé město Rabštejn. Na něm je zajímavé to, že to je nejmenší městečko ve střední Evropě, historicky.
3: Na vysokém ostrohu nad řekou ve středověku stála tvrz, kterou na začátku 14. století šlechtický rod Pluhů přebudoval na hrad.
4: Oldřich Pluh byl velmi významný šlechtic, byl to podkomoří a první finančník krále Jana Lucemburského. Zajímavé je to, že synové Oldřicha Pluha se nepohodli s králem Karlem IV. A ten se rozhodl zámek zbořit. Neví se z jakých důvodů, ale bylo to tak. Přijel sem a chtěl ho zbořit, ale když to tady uviděl, tak zámek nejenže nezbořil, ani nevyhodil ty bratry, ale od nich to odkoupil za 3000 kop českých grošů a často tady pobýval. Místo leží na významné cestě z Prahy do Německa. Tady dole na tom mostě se vybíralo clo a město Rabštejn bohatlo z těch celních poplatků. Ten kamenný most je druhý nejstarší v Česku. První byl v Písku, pak náš a i Karlův most je mladší.
3: Jdeme zpátky do zámku a vstupujeme do apartmánu Karel.
4: Pokoj, předpokoj, tady mají ložnici. A je to v duchu gotiky.
3: Vystoupali jsme do prvního patra.
4: Do slavnostního barokního sálu, kde probíhají obřady.
3: Na stropě je velká
4: vrska. Ta se naštěstí dochovala.
3: Vstupujeme do modrého sálu.
4: Tady následuje barokní jídelna. Když získali zámek Pétingové, tak byl přestavěn zhruba 1705-1710 do této barokní podoby. V této podobě vlastně už ten zámek po 200 let zůstal. Potom přišel do vlastnictví státu. Jeden čas tady byla sovětská posádka. Pamětníci pamatují, že vojáci vyhazovali nábytek z oken a dělali tady ohně.
3: Co dnes zámek nabízí návštěvníkům?
4: Prohlídkový okruh, kdy se prochází většinou zámku, pak se přechází do nádvoří hradního a jde se sklepením pod původním hradem a dostanou se zpátky na terasu. Můžou si prohlédnout také anglický park, kašnu, ta je také historicky chráněná. To všechno můžou návštěvníci vidět.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Rabštejn nad Střelou si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

0: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice.
1: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal

A někdo říkal, nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě, dost divný přístup k hygieně,

Lukas, ja dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní zvlášť šlilo s harmonikou tahací. Začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží, někdo doví,

0: počasí. Však do dnes zpívám si já dnes. Mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek.
1: Mít vanu plnou fialových fialek, to by si mnozí přáli, vidíte, pro osvěžení, pro nadechnutí se té úžasné vůně. No, zpívala o tom Hana Hegerová v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Pardubice. Teď trocha historie, podíváme se, jaký je nejteplejší den s datem 6.7. Zatím, no, není to ten z roku 1415. Tehdy sice v Kosnici, pravda, použijeme-li černý humor, bylo hodně teplo, ale v roce 1922 to meteorologové naměřili 35,1 stupně Celsia. Nejchladněji bylo v roce

0: sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Nová strategie má posílit cestovní ruch na Pardubicku. Dnes je to 611 let od upálení mistra Jana Husa. Hokejisté pardubického B týmu sehrají v přípravě 8 zápasů. A počasí na zítřek v kraji čekejte oblačno až zataženo, srážky a teploty do 28 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré sváteční odpoledne. Pardubice chtějí přilákat turisty na další pobyty. Pomoci má nová strategie cestovního ruchu do roku 2033, kterou schválili zastupitelé. Dokument počítá s lepším propojením turistických cílů v regionu, rozvojem nových turistických produktů i společnou propagací celého území.
2: Strategie počítá také s rozvojem cykloturistiky, vodní i kongresové turistiky a se zavedením návštěvnické karty pro turisty. Město má zároveň usnadnit přípravu projektů, které se budou ucházet o dotace. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
1: Končí festival Loutkářská Chrudim. Nejúspěšnější inscenace 75. ročníku pořadatelé vyhlásí v 15.30 v divadle Karla Pipicha. Přehlídku uzavře koncert Michala Hrůzy v areálu letního kina, který začíná ve 20 hodin. Česko si připomíná 1611 let od mučednické smrti mistra Jana Husa. Jako kazatel, filozof a pedagog kritizoval tehdejší katolickou církev. Vadil mu například prodej odpustků nebo hromadění majetku. Kromě toho se také zabýval českým jazykem a pravopisem. Církev Jana Husa označovala za kacíře a 6. července 1415 ho kostnický koncil odsoudil k upálení. Jeho odkaz je ve společnosti patrný dodnes, říká historička Eva Doležová.
3: Husitské hnutí, které pak vzniklo v reakci na Husovu smrt v Kostnici, rezonovalo celou Evropou. Pokud už nás třeba nezajímá Husovo učení, věci, za které bojoval, pak minimálně Husova odvaha podstoupit pro své názory krutou smrt je fascinující dodnes. Sport.
1: Hokejisté pardubického B týmu pokračují v přípravě na novou sezónu. Před novým ročníkem Maxa Ligy se hrají 8 přípravných zápasů, a to se 4 soupeři.
4: Postupně se utkají s Kolínem, Třebíčí, Litoměřicemi a Jihlavou. Vždy jednou doma a jednou venku. První bude souboj s Kolínem 6. srpna. Přípravu zakončí 1. září doma s Třebíčí. Úvodní kolo Maxa Ligy se hrají Východočeši na svém ledě 9. září proti Přerovu. Z Pardubic, Otaku Tvěrt, Český rozhlas. Počasí.
1: Noc bude na východě Čech zatažená až oblačná s občasným deštěm, nejnižší noční teploty 17 až 14 stupňů. Zítra čekejte v regionu oblačno až zataženo, ráno až polojasno. Odpoledne na horách slabý déšť, večer pak čekejte srážky na většině území. Úterní teplotní maxima 25 až 28 stupňů, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky budou zítra velmi dobré, tlak mírně klesne, večer slabě stoupne a bio bude na jedničce. To je mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Dopravní komplikace čekejte na Pardubicku. Na silnici nižší třídy v Cholticích bourala 2 osobní auta. Tolik doprava. Dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Vypravíme se na bojiště na vrcholu kopce Chlum u Hradce Králové a přidáme také třeba kalendárium a nebo písničky, které nestárnou. V této sváteční hodině se můžete těšit například na Village People, také na Keta Stevense, Ivetu Bartošovou, Věru Špinarovou a nebo Lucí Bílou.
0: Dobré odpoledne a Jan Vamberský.

0: Kama je láska tvá, láska je věc kouzelná, love is all around. Vy možná zpívali vet, ti nám to zpívali minulou hodinu mimochodem. A tohle jsou ale plavci, neboli ranger a sami se jdeme podívat na oblohu.
1: Počasí.
0: Na telefonu je totiž Tomáš Popelka z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Tak pane Popelko, zdravíme vás, přejeme dobré sváteční odpoledne.
2: Hezký odpoledne.
0: Tak pojďme se podívat počasí na zoubek. Zajímá nás, jak bude vlastně v dnešní sváteční den. To počasí je takové proměnlivé, tak ustálí se to, nebo pořád se budou na obloze honit mraky se sluníčkem?
2: Zatím ještě ne, pořád oblačnosti bude hodně a proudí k nám od severozápadu chladnější a lehčí vzduch, a v tom se tvoří momentálně přehánky, večer by potom přehánky přicházely do občasného deště a na horách tam budou četnější, teploty maximálně do 23 stupňů a už po 4. hodině pomalinku půjdou dolů. Vítr nám bude foukat od severozápadu až západu do 6 metrů, no a v noci ještě bude zpočátku zataženo až oblačno, bude doznívat občasný déšť nebo přehánky a v druhé polovině noci už tam srážky budou slábnout a ustávat a k ránu se přechodně oblačno protrhá až na pol jasno a teploty by nám klesly na 17 až 14 stupňů. Vítr bude foukat od jeho západu až západu do 5 metrů.
0: No, v pondělí 13. má přijít na řadu pronostika svatá Markéta, hodila se do žita, to znamená, že by oficiálně měli začít žně, tak co myslíte? S ohledem na počasí v tomto týdnu, mohli by to zemědělci stihnout?
2: 13. zatím to vypadá celkem nadějně, když se ještě podívám na trošku prodloužený meteorogram, doufám, že rychle běhne, aby to nebyl takový ten známý generalský efekt, že potřebujete něco rychle, ono to trvá týden. Ale od 13. aspoň co jeden výhled, tak teploty odpoledne kolem 30. A až v závěru příštího týdne někdy kolem 20. tam by byly teploty kolem 25 až 28, takže to vypadá, že by se něco dalo stihnout.
0: Tak omlouvám se za to nečekanou otázku. Tak děkujeme za tyhle aktuální informace a budeme se těšit zase zítra naslyšenou.
2: Hezký den.

0: Michal David, dobré odpolední Českého rozhlasu Pardubice. Za 10 minut půl čtvrté nabídneme Keta Stevense nebo PS Ivety Bartošové a taky Frankyho Dlouhána od Františka Nedvěda. Těšit se můžete na další písničky, které nestárnou, ale až potom, co se ohlédneme za víkendem a podíváme se také trochu do historie, protože v jednu chvíli to na chlumu u Hradce Králové vypadalo, jako by se psal skutečně rok 1866. 700 vojáků z 9 zemí totiž předvedlo v historických uniformách, jak před 160 lety vypadala u Hradce Králové bitva. Porážka rakouských vojsk s pruskou armádou změnila v roce 1866 osud střední Evropy. Všechno rozhodlo jedno červencové odpoledne. Víc vám řekne David Macháček.
1: My jsme dělostřelecká baterie pěšího pluku Kaiser z Brna.
2: Mojmír Látal patří mezi 700 vojáků, kteří v historických uniformách předvádí rekonstrukci bitvy u Hradce Králové.
1: No a dneska teda vás pravděpodobně prohrajeme, no.
3: A jaké to je jít do bitvy, kde znáte výsledek, baví vás to?
1: Baví nás to, protože známe i ty, kteří nás porazí a víme, že jsou to kamarádi, takže jako padáme za císaře rádi.
2: Šimon Ptáček je člen vojenského historického oddílu z Josefova a také ví, že dneska prohraje. Patří k rakouské armádě.
4: Rakousko samozřejmě prohrálo, takže očekáváme, že prohrajeme znovu, ale někdy je to remíza.
2: A jaké to je chodit do bitvy, když dopředu víte, jaký má výsledek? Byť je to divadlo, ale jaké to je pro vojáka v uniformě?
4: Já si myslím, že je potřeba mít obě dvě strany k tomu, aby se vůbec něco dělo a vždycky jedna nebo druhá musí prohrát, takže prostě my jsme osud toho Rakouska přijeli takové, jaký byl a neberem to tak, že bychom tady byli nějakým způsobem ponížený, ale spíš připomínáme to, že i oni se dokázali hrdě bránit.
2: Už víte, jestli do bitvy, do které jdete, tak jestli v ní dneska přežijete nebo zemřete?
4: No to těžko říct, to neví nikdy nikdo, ale většinou se bráníme až do konce.
2: A je to určené v režii, kdo by měl opravdu padnout a kdo se zachrání?
4: To tuší tuhle tu chvíli náš pan velitel, který se chystá, který navštívil poradu a ten zná vlastně scénář, my tak úplně dopodrobna ještě ne.
2: A vy už víte, jestli dnes přežijete?
1: To úplně nikdy nevíme, protože my jsme dělostřelci, jsme vždycky trošku jako vzadu, takže leckdy se stane, že se jako spasíme úprkem.
2: A dopadá na vás ale taky i ta atmosféra toho, že před 160 lety to vůbec nebyla zábava, co se odehrálo tady v tom údolí.
1: Jasně. Samozřejmě ta hruza jako té války, a to byla šílená válka, že bylo tady právě, my jsme dělostřelci, v té době mezi raněnými bylo velké množství vojáků, kteří byli oslepeni, protože se používali kartáče, které byly zalívané sírou a ta hořící síra jim prostě palila obličeje, oči. Hruza, hruz, to je jako to opravdu. Pravda je ta, že my na sebe útočíme v podstatě s úsměvem na tváři, protože si na to hrajeme, ale jako každý z nás dobře ví, že ta doba byla krutá.
2: Střelba a dělové saldy při rekonstrukci byly ovšem jenom zlomkem toho, co tady na bojišti znělo před 160 lety. Z chlumu u Hradce Králové David Macháček, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Kanada, Alaska.
1: Yes, we can.
2: Pondělí 6. července, státní svátek. Připomínáme si upálení mistra Jana Husa v Kostnici v roce 1415. Církev mistra Jana označila za kacíře, když odmítl odvolat své učení. Husův popel byl vysypán do Rýna. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. Před 65 lety v roce 1961 zahájilo vysílání krajské studio Československé televize v Brně. Před 55 lety v roce 1971 zemřel Sačmo. Louis Armstrong. Aplikace určená pro mobilní telefony Pokémon Go vyšla před 10 lety. Hra propojující herní prostředí kamerou a GPS s reálným světem se stala fenoménem a pobláznila miliony hráčů na celém světě. Prostě, když uvidíte někoho podivně pobíhat, asi zrovna loví nějakého Pokémona. Kulatou osmdesátku slaví 43. americký prezident George W. Bush, ten mladší.
3: Nothing is over! Nothing!
2: 80 je i hollywoodskému svalovci Sylvestru Stallonovi. Za prvního Rockyho dostal Oscara. 75 by dneska oslavil i herec a moderátor.
4: Chcete být milionářem?
2: Třeba milionáře. Vladimír Čech.
5: Slušnej zásah, co?
2: 70 má dneska český hlas Bruce Willise.
5: Yippee-yay.
2: Herec a daber Alexej Piško. A 60 je tomuhle všestranně nadanému muži.
6: Chodil jsem i do kurzu pletení. Naučil jsem se jezdit na koni, osvojuju si základy maďarštiny, hraju závodně domino.
7: No? To se může vždycky hodit.
2: Narozeniny má Jiří Macháček. Narodil se v Litoměřicích. A já přeju pěkný sváteční den.

0: Píseň svou mi tenkrát hrál Věra Špinarová, jedna z písniček, která nestárne v playlistu Českého rozhlasu Pardubice, a nestárnou nejenom písničky, ale i mnohé filmové hvězdy. I když tedy, co se věku týče, tak rozhodně, nicméně v našich srdcích a v archivních filmech rozhodně pořád vypadají tak, jako v dobách, kdy ty filmy natáčely. Když třeba psal scénář k Rockymu, ten, o kom teď mluvíme, tak měl jenom pár desítek dolarů a nikdo o něj nestál. A kvůli finančním problémům dokonce musel prodat i svého milovaného psa. Od té doby se Sylvester Stallone zařadil mezi největší filmové hvězdy světa. Tenhle americký herec, scénárista a režisér dnes slaví kulaté osmdesátiny. Víc vám řekne Tereza Cedidlová. Tak, neřekne. Tak znova. Tak teď už snad výborně.
1: Běh po schodech Filadelfského muzea, vítězné gesto s rukama nad hlavou a hudba, kterou poznají miliony lidí po celém světě. Rocky Balboa se stal symbolem odhodlání a víry, že i outsider může uspět. Jen málo kdo ale ví, že podobný příběh prošel i jeho představitel Sylvester Stallone.
2: Nikdo nerozdává tak tvrdý rány jako život. Ale nejde o to, jak inkasuješ. Tady jde o to, kolik ran uneseš a přesto se znovu zvedneš. Kolik ran dokážeš přijmout a nezastaví tě. Jenom tak se vítězí. Chce to znát svoji cenu a jít houževnatě za svým, ale musíš umět snášet rány.
1: V polovině 80. let byl téměř neznámým hercem. Po zhlédnutí boxerského zápasu Muhammada Alího s Chuckem Wepnerem napsal během několika dní scénář k Rockymu. Filmová studia o něj sice měla zájem, ale hlavní roli chtěla svěřit slavnějšímu herci. Stallone tak jejich nabídky odmítl a raději riskoval, že film nevznikne, než aby se vzdal své životní šance. Risk se vyplatil. Rocky získal Oscara za nejlepší film a ze dne na den udělal ze Sylvestra Stallone na světovou hvězdu. O několik let později přidal Američan s italskými kořeny další kultovní postavu, válečného veterána Johna Ramba. Společně s Rockym se stali jedními z nejslavnějších filmových hrdinů 80. let a symboly celé generace akčních filmů. Stallone ale nikdy nebyl jen hercem. Řadu svých filmů sám napsal, režíroval nebo produkoval. Jeho kariéra přitom několikrát zažila vzestupy i pády. Po úspěších 80. let přišla slabší období. Na vrchol Hollywoodu se mu ale podařilo vrátit díky sérii Rocky a později také filmu Creed, za který získal Zlatý globus a další nominaci na Oscara.
3: V pohodě, starouši?
4: Jo. Krásný výhled. Když se pořádně podíváš, uvidíš odsud celý svůj život.
3: Jak to vypadá?
4: Není to vůbec zlý. A u tebe?
3: Není to vůbec zlý.
1: I přes bohatou kariéru, ale ani v 80 letech Sylvester Stallone nekončí. V poslední době zaujal filmové kritiky třeba hlavní rolí starnoucího mafiána v seriálu Tulsa King a dál pracuje i jako scénárista a producent. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Pardubice.

Kdo by si pomyslel, že i první československý prezident, tatíček Masaryk, měl své romantické sny a touhy. A ty se možná také týkaly ženy o 9 let starší, Zdenky Šemberové. Co se mezi nimi odehrálo a jakou roli sehrála Zdenka v Masarykově životě? Odpovědi na tyto otázky se v dochované korespondenci pokusila najít Šárka Rusnáková. Čtyřdílný seriál o zvláštním vztahu TGM a Zdenky Šemberové poslouchejte každou červencovou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Do dneška, když slyším tuhle písničku, tak se mi vybaví zelené oči blonděté zdravotní sestřičky, která mě držela za ruku, kterou jsem měl volnou, protože tu druhou mi na operačním sále v Pražských Vinohradech na plastické chirurgii operovali. A hrála zrovna tahle písnička, abyste věděli tu spojitost. Lucie Bílá, zpíváš mi Requiem, protože na tom operačním sále prostě poslouchali rádio. To je dneska moderní, rádio hraje úplně všude. A hrát bude i dál vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Nabídneme třeba spotřebitelský servis a dnes upozorníme na riziko nákupů technického zboží v supermarketech.
1: Dnešní dotaz poslal pan Šimon. V marketu jsem si koupil levnou vrtačku neznámé firmy. Za pár dnů ale přestala vrtat, takže jsem ji odvezl do obchodu, kde byla sepsána reklamace, ale přitom mi řekli, ať přivezu ještě krabici a všechno ostatní, že mi vrátí peníze. Prodejce prý vrtačky neservisuje a jinou na výměnu nemají. Jak mám dál postupovat? Pane posluchači, někteří prodejci opravdu servis nezajišťují, takže postupujte podle pokynu prodejce, jiná možnost stejně není. A příště si raději připlaťte a kupte si výrobek značkový.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: písničky, které nestárnou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Moravská Třebová dokončuje výstavbu inženýrských sítí v nové obytné lokalitě Švestkový sad. Pátý pardubický obvod rozdělí ve sdíleném rozpočtu 1 000 000 korun. Před takzvanými katalogovými podvodníky varuje Asociace malých a středních podniků a živnostníků. Zítra čekejte v regionu většinou oblačno až zataženo, srážky a teploty do 28 stupňů. Dobré sváteční odpoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Na jihozápadním okraji Moravské Třebové končí výstavba inženýrských sítí pro novou obytnou lokalitu Švestkový sad. Připravené budou pozemky pro 30 rodinných domů a stavebníci by se do jejich výstavby mohli pustit už letos na podzim, říká vedoucí odboru investic Petr Matějka.
2: Komunikace jsou hotové do základních konstrukčních vrstev, svrchní vrstvy zatím hotové nejsou, budou dokončeny zhruba do 2 let, poté co stavebníci zahájí a větší část z nich dokončí stavbu svých rodinných domků, tak aby došlo k poškození komunikace.
1: Ještě do konce měsíce mohou obyvatelé 5. pardubického obvodu přihlásit své projekty do participativního rozpočtu. V rámci akce Pětka sobě plánují i letos zastupitelé rozdělit 1 000 000 korun. V loňském roce uspěli například s projekty workoutového hřiště u Vinice nebo se záhony lučních květin. V chrudimských rekreačních lesích je vytvořená nová stezka. Orientační běžci pod hůru zařadili na seznam míst, kterými provází speciální mobilní aplikace.
3: Ta je nazvaná Venku App a funguje na principu QR kódů. Návštěvníky prostřednictvím nich zavede na víc než 20 zastávek. Patří mezi ně rozhledna Bára, Kočičí hrádek, ale i méně známé cíle v okolí. Body jsou označené barvami podle obtížnosti. Zelené zvládnou třeba i rodiny z kočárky, černá barva pak signalizuje nejvíc náročný terén. Z Chrudimska Josef Kopecký, Český rozhlas.
1: Podnikatelé by si měli dávat pozor na takzvané katalogové podvodníky, varuje před nimi Asociace malých a středních podniků a živnostníků. V posledních týdnech podnikatelům chodí do poštovních schránek výzvy k registraci do centrálního rejstříku firem, která stojí 5 000 korun. Podle asociace ale taková registrace není povinná a nepřináší ani žádné výhody. Čeští železniční dopravci nabízejí nové linky do zahraničí. Třeba České dráhy nově jezdí z Prahy přes Berlín do dánské Kodaně. Leo Express zase vozí cestující z Bohumína přes Prahu a Drážďany na letiště ve Frankfurtu nad Mohanem.
0: Počasí.
1: Noc bude na východě Čech zatažená až oblačná s občasným deštěm. Nejnižší noční teploty 17 až 14 stupňů. Zítra čekejte v regionu oblačno až zataženo, ráno až polojasno. Odpoledne na horách slabý déšť, večer pak čekejte srážky na většině území. Úterní teplotní maxima 25 až 28 stupňů. Rozptylové podmínky budou zítra velmi dobré, tlak mírně klesne, večer slabě stoupne a bio bude na jedničce. To je mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Dopravní komplikace čekejte na Svitavsku. Osobní auto tam bouralo do příkopu na silnici nižší třídy u Morašic. Místem se zvýšenou opatrností projedete. Tolik doprava, Český rozhlas Pardubice vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Kdo končí?
5: Končí, končí.
6: Já mám nalíkají.
7: To je toho strudona.
8: My bychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
9: Svátek, nesvátek, humor je třeba každý den, tak rozhodně vysíláme i v pondělí Humoriádu. Jsme rádi, že jste naladěni na dobrý český humor a že dorazil do studia už se sluchátky ověnčený teď v téhle chvíli Zdeněk Junák. Ahoj Zdeňku.
10: Ahoj Patriku, já tě zdravím, zdravím všechny posluchače. Říkáš to dobře, svátek, nesvátek, prostě saranda musí být.
9: Ano, začínáme.
0: Humoriáda.

0: Karel Gott, to jsou fámy první píseň dnešního pořadu Humor Jádnického a teď už je Zdeněk Junák vybírá první ukázku.
1: Je sice pravda, že tento pořad je Humor Jáda, ale je tady nádherná hned první ukázka Hroby o dušičkách. Doufám, že se zasmějeme.
0: Já myslím, že ano, zabralo to i posledně celkem, tak o dušičkách, jak se slaví. Rozpovídá se třeba Ivoš Moldas jako host Aleše Cibulky nebo i Martina Hudečková v ukázce v režii Jakuba Wernberga.
2: U nás doma je k hřbitovům velmi vřelý vztah, protože to tak prostě bereme, jak to ta Iva říkala, že to je takové setkání mezi těmi, co už tady nejsou a těmi, co tady jsou. Takže já třeba vysloveně si chodím k tatínkovi stěžovat a takže pokud jako jde někdo kolem Ďáblického hřbitova a slyší, tatí vážně, ale to ti je taková kráva, ale taková kráva.
3: Martina Hudečková slaví svátek památky ze zesnulých. No,
2: ano, je to vlastně takhle, ale nejsem sama v té rodině, kdo to bere takhle, protože jeden z mých vzdálených bratranců celou svoji pubertu a adolescenci vlastně prožil tím, že když končil večírek v místním hostinci, tak ještě koupil dvě piva, odešel s nimi na hřbitov, kde spočíval jeho dědeček, kterýho on měl teda velice rád. V obě ty piva prostě urazil o ten náhrobek, jedno popíjel, druhý nalil dědečkovi a vlastně stejně jako mu vyprávěl problémy, tak jako já, kolem tý čtvrtý, pátý ráno to skončil, řekl dědo, ani nechtěj, abych přišel zase brzo, vidíš, jak mám starosti.
3: A buď rád, že seš tady.
2: Přesně, takže a ty moje zase lamentace u toho tatínka končí tím, že mu tam dám takový ten nádherný nějaký načančaný věnec s těmi borovicemi na podzim, že já s takovým jako šiškama, s tím
3: to říkám. To sama vyrábíš tyhle ty věci.
2: Ale ne. No tak jako o Vánocích se tu a tam jako k něčemu zmůžu, ale teď ještě ne, to je brzo ten listopad. Tak mu tam položím ten načančaný věnec a říkám, já vím, ty bys radši věnec bustu, ale to víš, jako já ho sem i dokážu přes ten hrobeček jako pověsit, ale rána se nedočká.
3: No, to je pravda, ale je pravda s tím alkoholem, to byl nádherný zvyk, který měla, možná z této vyprávění slyšeli, Jiřinka Jirásková a Olinka Čuříková mají své muže v Malenicích, pan Podskalský, pan Pleskot, a vždycky, když tam jdou, tak popíjí panáčky, Jiřinka popíjela, a vždycky jeden sobě, jeden tam, jeden sobě, jeden tam. A Jiřinka Jirásková říkala nádhernou věc, že na co hlavně musí dávat pozor, ona byla silná kuřačka, když štípe cigaretu, aby jí netípala blízko, protože ona řekla, že z hrobu by se stalo ropné pole. Protože už tam toho alkoholu bylo tolik za ta léta, ale tohle mě přijde jako příjemný. Proč nedonést tomu člověku, který tam je, třeba to, co měl rád, že jo?
2: Přesně.
3: Pane doktore, jak to máte vy? Slavíte dušičky, nebo to je svátek památka zesnulých, který jde úplně mimo vás?
4: No ne, já teď jako z toho, co tady zaznělo, já jsem jako dospěl k překvapivému poznání, protože to jsem netušil, a vím, že mnohé starší dámy jako často navštěvují hřbitovy s tím, že tam musí zalejvat, že jo. A teď já konečně vím, proč to je.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Zdeňku, taky si u toho hrobu povídáš takhle s někým třeba?
1: Ano, jezdím jako, když jsem byl poprvé, tedy s vnoučaty, tak to ještě byli mladší a Jirenka, jako moje žena, jako říká, hele, pojďte stranou, dědeček si popovídá s pradědečkem a s vaším pradědečkem a prababičkou. A tak jako tam oni viděli, že něco jako mi mumlají ty rty, a pak to jako skončilo, přišli a Sebastián mi říká, dědečku, o čem si tak vykládáš s tím tvým tatínkem? A já říkám, tak víš, jako prostě si mu trošku postěžuju a taky se pochválím, protože já, když jsem se ženil a bral jsem si vaši babičku, víš, tak dědeček mě prostě řekl, že já jsem neřád a že si v tom manželství nevydržím, takže mě seseká na zadek a že to teda bude hro. A tak mu říkám, dědečku, představ, a tatínku, představ si, pořád to drží. Je. Pořád to drží. No a říká, a on ti odpovídá, říkám, no jasně, jasně. A pak jsme ti tam byli, Patriku, asi za, já nevím, za 3 měsíce nebo něco. A tak on říká, dědečku, můžu tady být s tebou? Říkám, jasně. A říkám, já bych si taky chtěl zeptat něco na pradědečka. A říkám, tak se zeptej. A on říká, pradědečku Františku, já jsem tvůj vnuk Sebastián. Poznáváš mě? Říkám, slyšíš, jak ti odpovídá? No to teda neslyším. No říká, že by tě skoro nepoznal, že tě naposledy viděl, když tě byl rok, protože potom zemřel, víš? Aha, No tak to jsem teda neslyšel. Nechápu, jak ty to můžeš slyšet, když jsi hluchý jak poleno. Takže tak.
0: Zdeněk Junák. Další humorné vyprávění, vzpomínky na dušičky a na povídání u hrobu, tedy od Ivoš Moldase, nebo třeba Ivy Hitnerové. To můžete slyšet v pokračování téhle ukázky z pořadu Sejdeme se na cibulce, anebo si dáme houslového přeborníka. Houslový virtuos, tak se jmenuje další scénka, která taky ve hře, a nabízím ji proti Vlasta Burian a Josef Filan. Tak vybíráte vy na telefonním čísle 731 800 900 i v tento sváteční den, nebo SMS-kou na čísle 90 011 04 humor, mezera A nebo B. Pravidla jsou stále stejná, je to na vás.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
3: Vybírejte si, pokračujte ještě v hlasování Ivo Šmoldas a Iva Hitnerová, anebo Vlasta Burian. To jsou ukázky, které jsou ve hře, dohlíží na to dnes bedlivě i Zdeněk Junák. Patrik Rozehnal propuje vás s vysíláním na lince 731 800 900. Kdo tam je?
4: Robert Praha 7, krásné odpoledne všem. Zdravím pana Junáka.
5: Dobrý den, zdravím vás taky.
4: Vás, Patriku, taky a já chci pokračovat stejně jako zpátek.
3: Dobře. Dobře, děkujeme, mějte se krásně. Kdo další volá v této chvíli?
6: Dobré dopoledne, panové. Jde vás Petr z Hroty a přál bych si pokračování s panem Šmoldasem.
3: Zapisujeme, připisujeme mu bod tedy, další telefonát a hlas.
7: Dobrý den. Tady je Franček z Javorníku. Já vás tam oba zdravím a zvlášť pana Zdenka Junáka. A můžu se zeptat, můžu se něco zeptat pana Junáka, jednu otázku?
5: Ptejte se, Frantíku.
7: Zdenku, vy jste určitě pamětník. Říká vám něco jméno Lubomír Řezanina?
5: Lubomír Řezanina?
7: Ano.
5: A co by měl dělat?
7: To byl vyhlášený brněnský trumpetista, který hrál ve skladbě trumpetové solo Řeka Zambezi a ta skladba se hrávala někdy v 50. 60. letech jako v rádiu a od té doby jsem ji neslyšel. Jako.
5: Jak se říkáte Řeka Zambezi?
7: Řeka Zambezi.
5: Vrátím se do Brna, Frantíku popátrám. A jestli to najdu, tak to v srdcovkách.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Zdeněk Jurák v Moriádě teď si vybírá ze seznamu, zase nám něčím obohatí vysílání. Kým?
2: Tak, můžeme se zasmát, ale už jsme se nasmáli, že jo? Takže jsou tady další dva komici, ano. Luděk Sobota, Miloslav Šímek, FKU radí, pátra, informuje.
3: Federální kriminální ústředna vyhlašuje celostátní pátrání po Jiřím Česílkovi, který je stíhán pro trestný čin ublížení na zdraví. Je Česílko bez pracovního poměru, původním povoláním plavčíka masér, se potuloval v okolí rybníku i koupališť a slabší rekreanty, zejména mladší ženy, stahoval s oblibou pod vodu, kde je dovedně masíroval. Jedná se zřejmě o duševně narušeného jedince, o čemž svědčí i to, že v celém kraji soustavně skupovával hrnečky s pokličkami.
4: Jiří Česílko, přestože se těšil dobrému fyzickému zdraví, vyhýbal se v posledních 20 letech jakémukoliv pracovnímu poměru. Živil se prodejem nezákonně získaných ryb, za které lákal z důvěřivých občanů tuzexové bony. Jiří Česílko je střední, spíše menší postavy. Má silné, smyslné rty, velké šedozelené oči, zelené vlasy, drobné prsty na konci oteklé do bambulek, od věčného přešívání kabátku a bot na vrbě, kde bydlel v hnízdě.
3: Naposledy byl viděn ve Vodňanech na náměstí, a to nevkusně oblečen. Měl na sobě brčálově zelený kabát a na nohou červené polobotky. Očití svědkové tvrdí, že si pro sebe mumlal nesmyslně něco jako brekekekeke.
1: Zdeňku, oblékli tě takhle někdy?
2: Myslíš jako do Hastrmanského? Ne, Hastrmana jsem nikdy nehrál.
1: Ne.
2: Zatím, možná třeba přijde nějaký starý Michal v Lucerně nebo něco takového.
1: Obarvit vlasy na zeleno.
2: To ne.
1: Nasadit paličky na prsty.
2: Spíš jaknu paličku do ruky a postavím je k plotně nebo k nějakému a

0: klepat maso nebo tak. Ne, hrál jsem v pohádkách, ale hrál jsem třeba Dlouhýho. Bohatce Dlouhý, Široký, Bystrozraký. A to jsem byl na takových vysokých koturnách a vytahovali mě, měl jsem ty kalhoty takhle jako nařasený, takže jsem byl tady zavěšený za zády na takové konstrukci a když mě vytahovali, tak já jsem měl nahoru a ty kalhoty, že byly zatížený závažím, tak se povolovali. A ta,
1: že zůstávali u země.
0: U země a ten dojem byl opravdu, jako že teda jsem vyrostl třeba o metr nebo tak. To bylo jako úžasný. Děti byly prostě nadšený, že jo, ty jako, když jsem potom, jako to skončilo a čekali na mě.
1: Čekali, že přijde ten
0: s maminkou, tak abych jim to ukázal. A to mě zaskočilo. A jednou to bylo v létě, jsem přijel v Bermudách a teď ty moje hůlky, říkám, krutí brko, to bude nepříjemný. Takže ne, Hastrman mě minul teda.
1: A nějaké barevné vlasy v roli jsi měl?
0: Barevné, takhle jako svoje, že bych se obarvil, ne. Paruky to jako jo, ale svoje to ne, to ne.
1: A nějakou divokou paruku? Jako
0: divokou paruku, ale spíš bych jako řekl, když jsem byl obsazen do role Otela, to jsem byl mlád, ještě nebo mláčí jsem byl, tak jsem nosil takový mikádo. A režisér měl představu, že Otelo je válečník a v té době si ti chlapi vyholovali hlavy. A tak mi říká Zdeňo, nevzal bys to do hola? No kde pak, já jsem byl hrdej na ty vlasy, Patriku, říkám, no to ne, ne. No a výtvarník Honza Dušek říká, hele, já ti vyrobím glocnu, jako dejme, jak má Fantomas. Jo. A ono se to lepilo už na lopatky, jo, ale to si v tom schodil jak golem. To bylo tak nepříjemný. No a já jsem nikomu nic neřekl a v den premiéry jsem přišel o hodinu dřív do vlásenkárny a říkám, děvčata, vemte mě do hola. Ty se zblázil, říkám, vemte mě do hola, prostě to, takže mě opravdu...
1: No jo, ale pak jsou role, které jsem musel hrát v jiném představení a tam jsem musel mít vlasy, takže tam pak sparkovou.
0: No, ale na základě toho, že jsem měl holou hlavu, jsem dostal roli v Četnických humoreskách.
1: Protože špatné k něčemu.
0: Protože přišel pan režisér, když si vybírá, říká, můžete mít tu hlavu dlouho, jako takhle holou? No, já bych tak porostl, říkal trošku, jak dejme centimetr, půl centimetru. A říkám, jo, jo, jo, a když budete potřebovat vlasy, přesně jak se ptáš, ty, říkám, daj mi paruku, že jo, tak jako, takže pak se to někdy řešilo s parukou, ale nebylo toho až tak moc.
1: Když jsi přišel s ohlenou hlavou domů, co tomu řekla žena?
0: No, moje žena, to už to vlastně prasklo po premiéře v klubu, když jako jsme už taková ta oslavička, že jo, ta party popremiérová, tak jako původně tomu nevěřila, protože já jsem říkal, že mám tu glocnu, tak si myslela, že to je ta glocna. Jo, ale jo. Když jsem přišel holohlavej, říká, no teda. Ale pak si na to zvykla a jak už to strniště, jak mě hladila po té hlavičce, škrábala si tím dlaň, tak pak jako říká, nech si to, nech si to. No a tak když jsme pak dotočili, tak jsem se zase nechal na růz vlasy teda.
1: Vzpomíná Zdeněk Junák v Humoriádě a vybral tedy Federální kriminální ústřednu v podání Luďka Soboty a Miloslava Šimka. Můžeme s tím ještě pokračovat, anebo si dáme Seznamovací kancelář. Tam by se ocitli ale pak Lubomír Lipský a Miroslav Homola. Vybíráte si vy rozhodujete o tom, co budeme dál vysílat, kterou ukázkou budeme pokračovat. Můžete se vyjádřit na telefonu 731 800 900, je volný, volejte, anebo pište SMSky, pokud se neprovoláte do studia. Číslo je 90 011 04, stačí heslo Humor mezera A nebo B.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Pražské léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: To tak, připomínám, že naše návštěvy zámeckého léta najdete i na webu zámeckéléto.cz. To všechno, co jsme odvysílali, můžete se k tomu kdykoliv vrátit a prohlédnout si třeba i to, jak vypadají ty velké návštěvy o víkendu na zámcích, kdo mluví, jak to u něj doma vypadá a tak podobně. Teď je tu Humoriáda se Zdeňkem Junákem. Vybíráte si mezi Luďkem Sobotou s Miloslavem Šimkem a Lubomírem Lipským s Miroslavem Homolou. Telefonáty pokračují. Koho teď máme tedy na lince 731 800 900?
2: Dobré odpoledne, Honzo Zlokavý, zdravím vás, Patriku, i pana Junáka.
3: Dobrý den.
2: A chlapi, já bych hlasoval pro pana Lipského s panem Homolou, díky.
1: Děkujeme.
3: Naschledanou.
1: Jdeme za dalším.
4: Maucta, mládenci, tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem.
1: Ano, a hlasuje pro co, pejskař?
4: Takže dáme si... Brekekekekeke.
1: Dobře, pochopili jsme. Varianta A. Dobrý den.
5: Tady je Květa ze Strážnice.
1: Zdravíme.
5: Ačko. A chtěla bych se něco zeptat pana Junáka.
3: Povídejte, paní Květo.
5: No. Chtěla bych, jestli budete někdy čas o těch 9, jak vysíláte, zahrát písničku Večerní čestro dospělé, bych prosila.
1: Vy si z toho děláte písničky na přání, vyloženě.
3: Večerníček pro dospělé. No. Paní Květo, neslibuju, ano. Popátrám a možná to časem během prázdnin zazní.
5: No, tak moc vás děkuju, jo?
3: Naschledanou.
1: Děkujeme, přesouváme se za dalším výběrčím hlasujícím.
6: Zdraví Petr.
1: Také.
6: Zdravím samozřejmě pana Junáka a i vás, Patriku. A já tu seznamovací kancelář, myslím si, že dost znám Lusty Siháka, ale tuhle neznám.
1: Takže Bčko?
6: Poslech. Ano.
1: Dobře, tak i váš hlas rozhodl, že uděláme změnu a posuneme se právě do tohle šuplíčku archivního. Lubomír Lipský, Miroslav Homola v seznamovací kanceláři.
7: Dobrý den.
8: Dobrý den, dobrý den.
7: Prosím vás, je zde seznamovací kancelář?
8: Ano, seznamovací kancelář. Co si přejete, prosím?
7: Jmenuji se inženýr Sýkora a chtěl bych se seznámit.
8: Jděte se mnou.
7: Ale ne, pochopitelně s nějakou ženou.
8: No, švěl, vy jste lahůdkář trochu. S jakou?
7: O tom bych se chtěl právě s vámi poradit.
8: No.
7: Rozhodně by měla být příjemného zevnějšku, no. Distingovaného chování.
8: Jakého?
7: Distingovaného, vybrané mluvy.
8: Oj.
7: Se smyslem pro domácnost.
8: No, tak to bude těžký, pane. Hlejte, víte co, přijďte se zeptat za 14 dní. To nám přijde zboží.
7: Ale já bych se rád seznámil hned.
8: A co pak tak najednou, člověče?
7: Víte, já už čekal tolik let.
8: No vidíte, tak počkáte ještě 14 dní, no.
7: Já bych vám dal, kdybyste se neurazil.
8: A no to víte, že ne.
7: 100, kdybyste se mohl podívat, jestli nemáte náhodou, abych tak řekl.
8: Jo, vy myslíte jako pod pultem, že ano? No tak to je jiná, to máte říct najednou, že ano? Tak to máme tady, pojďte se podívat. Jo, tady mám takovou, hledajte, takovou silnější vdovičku, nějaká Konopásková se jmenuje. No schválně na ní mrkněte, na Konopáskovou, no.
7: No,
8: co říkáte?
7: Abych tak řekl, je trošku korpulentnější.
8: No, to víte, dobře živená, to víte. Taky proto jí mám pod pultem. Tahle ženská paneta vydá za 2.
7: No, já mám z té fotografie také ten dojem.
8: No, tak já jí brinknu, jo?
7: No, moment, počkejte.
8: No, počkejte, nežinírujte, pane inženýre. Tak moment, vytočíme. Haló? Jo, to seš ty, Máňo? Jo, tak je tady nějaký koňadrám?
7: Ne, Sýkora.
8: Či Sýkora. Sýkora, koňadra, to je za svobodná asi.
7: Ale ne.
8: Sýkora se jmenuje. Jo. A chce si tě vzít. Cože? Jaký je? No, tak jaký vypadá, jako když neumí počítat do pěti. No spíš takovej ňouma to je.
7: Co?
8: No ňouma, ale inženýr.
7: Proba vás, prosím, diskrétně, tak, diskrétně.
8: Tak, diskrétně, diskrétně. No tak je už takovej trochu proplešatělej, nos má tak nakřivo, no ale celkem to jde. Cože? Že ne? No, tak jak chceš. No. Tak ona prej teďka má nějakého pokryvače, tak jedině kdyby vybouch.
7: No to jsem rád.
1: Úžasná dvojice Miroslav Homor a Lubomír Lipský, telefonát máně. Mě tak napadlo, Zdeňku, ty telefony v dnešní době, kdy je můžeme nosit sebou, už si díky tomu měl někdy problém? Zapomněl jsi ho třeba v kapse, když jsi šel na jeviště,
3: ne.
1: Zazvonil ti někde nevhodně třeba, i ne při práci, ale tak.
3: Třeba teď se zeptej, jestli mám u sebe mobil.
1: No, máš u sebe mobil?
3: Nemám. Mám ho v autě. A tak, já, když
1: přicházím... A nebojíš se ho tam nechat?
3: Ne, nebojím. Já, když přicházím do divadla, tak vezmu mobil, tak přijdu do šatny, otevřu šuplík, strčím ho do šuplíku a hotov son. Prostě ne. Je pravda ta, že my máme mladé kolegy, že jo, kteří to pořád tahají u sebe, i když jako tedy pozor, pan ředitel je přísný, to znamená na jeho zkouškách, když někomu zazvoní mobil,
1: no.
3: Byť má tichý chodou, já ty dom blum, jo, tak se platí tuším 10 euro, my máme pokutu. Nebo 5, možná 5 nebo 10 euro.
1: Vyjedete v eurech?
3: Ano, a když jako přijdeš za ním a řekneš, hele Říďo, prosím tě, moje žena se čeká, nebo mám nějakou záležitost a čekám na telefon, to máš povoleno. On opravdu zas není takovej, jako prostě, že by nás jako prostě buzeroval a tak dál. Ale když jsme hráli hru Markéta Lazarová, tak mému nejmenovanému kolegovi vypadl na jevišti během hry mobil. Tenkrát taková malá Nokia, protože byla stříbrná, tak to vypadalo jako kus nějakýho kovu, že třeba nějaká malá dýka. Druhý kolega velmi pohotově to prostě odkopl a jak to jelo po tom jevišti, tak v tom světle to krásně zablesklo. No a potom lidi se ptali, co to bylo. A říkám, no tak asi mu tam upadl kus jako dýky nějaký, nebo je při tom šermování.
1: Našel ho pak ten telefon? No.
3: Našel se. Víš, ale co je nejhorší, jako když se zeptáš, prosím tě, a kdyby ti ten telefon zazvonil, ty seš nejvyšší, ty bys jako zvedl? Jako by řekl, halo, moment, promiňte, zrovna hraju Sirana. Jo, jenom tady prostě poradím Kristiánovi, jak to má řešit s Roxanou a hned ti zavolám zpátky. No, to je prostě nesmysl. Takže ne. Já když jako jdu za prací, ať už do studia, nebo na jeviště, na zkoušku, odkládám a hotovo. Je pravda ta, že někdy se moje žena zlobí, nebo vůbec lidi se zlobí, že se mě nedovolali, ale to mě jako, tamto číslo se ti znázorní, takže pak ho zavolám. Někdy na to sice zapomenu, ale no tak
1: fungujeme.
3: No jistě. Já třeba obdivuju svého kolegu Svatopluka Skopala, který je letitej člen Vinohradského divadla.
1: Ten nemá.
3: Vůbec.
1: Ano.
3: Vůbec.
1: Vůbec, ano.
3: Prostě ten musí žít v krásným, takové v té auře svojí, prostě v ten okruh
1: klidu.
3: Samoty, to je prostě nádherný. Tak obdivuhodné.
1: My teď ty telefony využijeme, teď se jich můžete chopit a rozhodnout, čím ukončíme, zavřeme dnešní vysílání Humoriády. Ještě dokončíme tu seznamovací kancelář a povídání v ní s Lubomírem Lipským a Miroslavem Homolou, nebo zavzpomíná na veselé natáčení s Francouzi a co se u toho všechno může stát ze silvestrovského kufru. Sabina Laurinová, nabízím proti. To je druhá ukázka. Vyberte si vy 731 800 900, číslo pro SMSky 90 01 04, humor mezera A nebo B. Do toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru.

0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Odpovězte na otázku jednoduše do telefonu. Lubomír Lipský s Miroslavem Homolou nebo Sabina Laurinová by měly znít ve vysílání. Tak telefon je v provozu. Dobrý den, přejeme se Zdeňkem Nojákem.
2: Ještě jednou za Zlochavy a určitě Ačko, chlapi.
1: Dobře, tak jo, zapisuju vaše rozhodnutí a jdeme za dalším, kdo se dovolal. Vítejte u nás, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Petr Zuzdolnek, zdravím Zdeňu a Patrika. Musím prásknout na Zdeňu, že měl krásné příběhy se Sabíkem a Sabínkou. To už nemá. A pana Homolu.
1: A Lipského. Dobrá, dáváme jim bod.
4: Já zdravím do Zdounek celou Zdounečanku.
1: Teď zdravíme kam? Dobrý den.
5: Tady je Miloš Podhůří od Lidských hor. Já vás oba moc zdravím.
4: Dobrý den.
5: A přál bych si pana Homolu a pana Lipského, děkuji.
1: My taky děkujeme všem, co pomáhali, co rozhodli. Je to Ačko, čím budeme pokračovat, to znamená, dokončíme scénku nazvanou v seznamovací kanceláři s Lubomírem Lipským a Miroslavem Homolou.
6: A něco mladšího by tady nebylo.
7: Bože, vy byste toho chtěl za stovku.
6: Já vám přidám ještě jednu.
7: No tak počkejte, jak co tady tuto tu. No tak podívejte se, je jí 23, hezká, že inteligentní.
6: No to by šlo.
7: No jo, ale je v tom háček. No, má 6 dětí.
6: Je 23.
7: No, co se divíte? Každý máme nějakýho koníčka.
6: Tak víte co? Já vám dám ještě 100.
7: No, tak v tom případě bych měl tady tuhle Julču. Holka jako v obrázek. 21 let, pane, tu si schovávám.
6: A jak dlouho?
7: No, takových 10 let už.
6: Jí bude dneska 31.
7: No vidíte, a víte, že mě to ani nenapadlo. Hele, já vám něco poradím. Nechcete radši zůstat svobodné.
6: A to říkáte vy, vedoucí seznamovací kanceláře?
7: No právě proto. Dejte na starýho praktika, pane. Ani nevíte, co tady mám reklamací.
6: Když já se cítím takový, no, takový osamělý.
7: A dejte pokoj, tak si spolu občas vyrazíme na pivo a bude po osamělosti.
6: Ne, já bych se radši oženil.
7: Tak prosím, jak chcete, ale já vás varoval. Takže nám tady zbývá tady Jaruška Vlková, osamělá intelektuálka.
6: No, to je ono.
7: No tak já vám to sjednám tak na středu ve 3, na Národní 3.
6: A jak já ji prosím poznám?
7: A prosím vás, ta bude přečuvovat lidi aspoň o 3 hlavy.
6: Ona je vysoká.
7: To bych řekl, přes 2 metry. Hrála košíkovou za nároďák.
6: Ale to se ke mně vůbec nehodí. Já měřím 162 cm.
7: No a můžu já za to, že jste takový prcek?
6: To nemůžete, ale můžete mi zprostředkovat přiměřeně vysokou ženu. Opakuj přiměřeně. Ne, přes 2 metry.
7: No, prosím, tak jak myslíte. Jinak ale už nic na skladě nemáme.
6: Mimochodem, děláte už v téhle branži dlouho?
7: Oh, depa, krátce. Já jsem dřív prodával v Mototechně.
1: Humoriáda. Konec dnešní humoriády, ještě písnička a pak další zprávy, další pořady. Zdeňku, děkuji za návštěvu a za pohodu ve sváteční den.
4: Patriku, já děkuji za pozvání, přeji tobě a přeji všem, kteří nás poslouchají, pohodové, teď se věří Vánoce, pohodové prázdniny, dávejte na sebe pozor a pamatujte, že se srandou to vždycky jako jde líp. No a ještě pozdravím svého kolegu Pavla Kašpara, který nás poslouchá každé ráno mezi 4. a 5. raní, zatímco my mezi 16. a 17. vysíláme. Mějte se moc a moc hezky.
1: Ano, a zítra s Martinem Zounarem.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Svitavy připravují novou obytnou lokalitu Stará kolonie. Správa železnic letos vybaví závorami 51 železničních přejezdů. Hokejisté mistrovských Pardubic mají jasno o přípravě před sezónou. Zítra čekejte v regionu většinou oblačno a zataženo, srážky a teploty do 28 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré sváteční odpoledne. Svitavy budou mít novou lokalitu pro bydlení. Inženýrské sítě pro 27 rodinných domů začnou připravovat v katastrálním území 40 lánů u Vodárenského lesa. Podrobnosti přidává mluvčí města Kateřina Kotasová.
2: Nová obytná lokalita vzniká v katastrálním území 40 lánů u Vodárenského lesa. Město zde nabídne celkem 27 stavebních parcel, z toho 16 pro výstavbu dvojdomů a 11 pro samostatně stojící rodinné domy. Součástí projektu je kompletní technická a dopravní infrastruktura, jejíž dokončení je plánováno do konce roku 2027.
1: Královéhradecká policie pátrá po skupině 4 mužů, kteří podvodnými nabídkami na nátěry střech připravují starší lidi o peníze. Ve vyšetřovaném případu z května letošního roku požadovali podezřelí po odvedení práce přes 125 tisíc korun, přestože dohodnutá cena za zakázku byla výrazně nižší. Seniora pak donutili peníze vybrat z banky. Policie proto vyzývá veřejnost a případné další poškozené, aby k případu poskytli svědectví. Doplňuje mluvčí policie Martina Jandová.
3: Podezřelí byli přibližně ve věku 20 až 45 let, působili organizovaně. Tři z nich pracovali na střeše, jeden zůstával dole a komunikoval s majiteli. Podle dosavadních poznatků hovořili se slovenským přízvukem. Pohybovali se osobním vozidlem Hyundai modré barvy se slovenskou registrační značkou.
1: 51 železničních přejezdů letos dovybaví správa železnic závorami. Například v Jihočeském kraji přibydou závory na Prachaticku na trati Číčenice Nové Údolí, na Mělnicku ve Středočeském kraji, na trati Kralupy nad Vltavou, Velvary nebo na dvou kříženích tratě z Plzně do Klatov u Dobřan na jižním Plzeňsku. Podle mluvčího správy železnic Davida Kabelého závory teď přidávají hlavně na silnicích druhých a třetích tříd. Kritérii jsou provoz a dopravních nehod. Ukrajina žádá západní partnery o urychlené dodávky raket Patriot. Země jich má na svou obranu nedostatek. V noci opět čelila rozsáhlému ruskému útoku. Moskva udeřila 68 raketami a 351 drony. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský řekl, že chce pro Kyjev získat také licenci na výrobu střel Patriot. Sport. Hokejisté Pardubic mají jasno o zápasech, které je čekají před začátkem nového ročníku extraligy. Celkem odehrají 7 duelů, 4 z nich budou v rámci Ligy mistrů.
4: Zápasovou přípravu zahájí pardubičtí už tradičně 7. srpna na stadionu v České Třebové proti Žilině. 2 týdny na to se představí na mezinárodním turnaji Red Bull Salut, kde odehrají 2 duely. A pak už bude následovat návrat do Ligy mistrů a 4 zápasy, a to od 3. do 12. září. Extraligu zahájí obhájci titulu stejně jako v loni domácím soubojem proti Hradci Králové, a to 16. září. Z Pardubic, Otaku Tvěrt, Český rozhlas. Počasí.
1: Noc bude na východě Čech zatažená až oblačná s občasným deštěm. Nejnižší noční teploty 17 až 14 stupňů. Zítra čekejte v regionu oblačno až zataženo, ráno až polojasno. Odpoledne na horách slabý dešť, večer pak čekejte srážky na většině území. Úterní teplotní maxima 25 až 28 stupňů, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky budou zítra velmi dobré, tlak mírně klesne, večer slabě stoupne a bio bude na jedničce. To to je mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Dopravní komplikace čekejte na Svitavsku u Morašic. Na silnici nižší třídy bouralo osobní auto do příkopu a místo je se zvýšenou opatrností průjezdné. Tolik doprava, dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Sedmnáct hodin 4,5 minuty. Tak, playlist je připravený. Ne, počkejte, není. Pomoc, pomoc, pomožte mi s tím, prosím, ať tu není ticho.
0: Písničky od srdce a já

0: 52 minut dlouhou dírou. Teď v playlistu Českého rozhlasu Pardubice můžete pomoct jedině vy, jako vždycky. A to tím, že nám zavoláte, co máme zahrát. Takže telefon 726 46 4848, e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz a číslo pro SMSky 90 011 04.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
0: Tak, nemusíte jenom telefonovat, můžete i napsat, vy stydlivější. Kdo ale stydlivý není a je teď na drátě, haló?
2: Dobrý den, Jarka.
0: Ale jste to vychytala zase jako první. To mi zase někdo vypráší koži, že se nemůže celou dobu dovolat a paní já, Jarka už po druhé, jak je to možné? No.
2: Já za to nemůžu, ale... No. Já bych vás chtěla poprosit o písničku Jeden den.
0: Mm-hmm. Jeden den, Daliborek bude připraven. A je to jenom pro vás nebo pro někoho ještě navíc?
2: Jasně, pro mě.
0: Jenom pro vás, dobře, počkejte. Děkuju moc. To Ježišmarjak, single X, ne, to jsem Ježíš všechny chlupy. Ne, že ne. Já si myslím, tady je Dalibor, hurá.
2: Děkuju,
0: mějte se hezky. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Dalibor Janda v písničkách Od srdce Českého rozhlasu Pardubice, tak telefon zase může začít vyzvánět 726464848. Kdo by si chtěl nechat právě teď něco hezkého zahrát, má šanci. No tak já se tady teď vrhnu po telefonu, zvednu sluchátko, zeptám se, kdo je tam. Haló?
1: Díku, tady Slavuje
0: Zatora Lukaťák. A starý dobrý známý, tak co to bude?
1: A dám si smutnou nevěstu.
0: Smutno, já teď mi říkáš smutno, tam píšu smutnou místo smutná nevěsta, dobře, hele, je to tady, písnička je připravená, tak zdravíme Letohrad, naslyšenou.

0: voláte o 106, panečku, na linku 7264634848. Mám z toho velkou radost, aby ne, je to taková výjimka v tom všednodenním programu, že když je svátek, tak abyste v tom měli ještě větší zmatek, tak místo Dne v kraji hrajeme na přání. Tak, kde je na drátě teď? Halo?
1: No, halo, tady je Jednička z České Třebové.
0: Zdravíme Trhanou Třebovou.
1: No, tady je hezky, je teď podešti, tak máme zdravý vzduch.
0: Jo.
1: A nechala bych si od Fouška zahrát Důchodcovskou.
0: Dobře, hymna českého důchodce. Bude připravená. Mějte se moc hezky.
1: Hlavně to nechám zahrát všem těm, kteří to vám volají.
0: Ano, ano, přesně tak. A hlavně těm, co si nezapamatují, že to je jenom dneska, budou volat po zbytek týdne. Ale to budou moc volat maximálně z okna. Zítra už Den v kraji bude. Tak se mějte pěkně. Naslyšenou.
2: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
3: Já žen si všímám stále méně, je na něj juknu po straně, oholi kráčím unaveně a klouby hřeju ve vaně. Od zrcadel své

tváři navždy zakouslé. Do údu bolest se zastřílí, artroza chřupe v rameni, narozen v rybách ztrácím síly, mozek mi měkne vážení, koňskou mast vtírám do kolena a ibuprofen polikám. Stín, který potkám, je má žena. Proč chodíš tiše, vytýkám. Bylinné vařím hrozné čaje a žvíka má tu peprnou. Orchestr bronchů v prsou hraje, když zuby nejsou netrnou. Gastrogel chodí se mnou v lože, říhám a šeptám, kéž bych spal. Zápěstí bolí, ach můj Bože, v zahradě kopu kostival.

0: dělo žere asanace, jak velká lžíce od bagru. Láska to byla těžká práce, je marné schánět Viagru. Důchod ten mizí jako voda, i Balgin tramál prostenál. Do sklinky hnusná jedlá soda, ze žáhy abych nestonal. Gingo mi dává žena k jídlu, abych prý paměť lepší měl. Kočárek s vnukem zůstal v Lidlu, kde jsem ho včera zapomněl. Až děti řeknou, čas už není, v domově starých budu snít, jak byly ženský všechny hezký, a já jsem bez nich nemohl žít. Život je krásný a džohaněj, krátký jak not od svíčky, byl občas zlej, však díky za něj, tak na zhledanou lidičky.
1: No, jestli to takovéhle bude v důchodu, to se teda opravdu na co těšit. Do 18 let už to klepe na vrata. No tak, ale pojďme teď také zase kouknout do e-mailové schránky. Dobrý den, zdravím do studia, prosím o písničku Kakaová od Karla Gotta. Tady Alex z Pardubického kraje a to asi pravděpodobně bude jedna nebo jeden a ten týž. Nevím, jestli ta Alex nebo ten Alex, nevadí. Každopádně Alex zdravíme a tady je Kája.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Přivítám producenta, režiséra a scénáristu Radomíra Šofra.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
2: A někdo čeká na telefonu. Kdo pak? Haló?
3: Tady pejskar ze Dvora Králové nad Labem.
2: Pejskar ze Dvora Králové nad Labem.
3: Já už jsem tam dlouho nevolal.
2: No jo, nevolal.
3: Tak co kdybychom si po český hitovce dali něco od skupiny Peče Boys, třeba
2: no.
3: Písničku Opportunities, to je taková rychlá a pro změnu po český hitovce si dáme něco z Anglie, hitovka 80. a 90. let, určitě se vám bude líbit, já už jsem to dával zahrát v hradeckým rádiečku. Teďka na vás koukám, na dotykový telefon, koukám do studia webkamerou, takže vám mávám na kameru.
2: My taky máváme,
3: volám
2: tak.
3: Volám druhého tlačítkovýho telefonu. Takže to bude pozdrav.
2: No, Opportunity ale nemáme od Pet Shop Boys.
3: Nemáte. Tak Souhard.
2: Tak Souhard, tu jsem zahlídnul. Souhard, tak si dáme si Souhard, všichni se a vída. I love you. Máme Souhard, jo, viděl jsem ji dobře. Tak je připravená. Tak se mějte hezky ve Dvoře Králové.
3: Jo, díky pro vás a pro vaše kolegy. Děkujeme. Do rádia a pro posluchače. Díky, naschle.

0: Je to tvrdé, jak zpívají Pecho Boys v písničkách od srdce Českého rozhlasu Pardubice. Tak, kdo pak je na telefonu? Haló?
1: Haló, tady Petr Ostrý Kámen.
0: Zdravíme Ostrý Kámen, tak Kamene, co to bude?
1: Kamene, bylo by to pro moji milovanou manželku.
0: Ano.
1: A jestli bych mohl poprosit, jestli tam máte něco od Poletíme?
0: Poletíme, to máme, myslím, určitě. Tak, něco si dáme od Poletíme, jsem dlouho neslyšel. Chce to hit, co vy na to?
1: Určitě.
0: Jo, dobře.
1: Moc krát vám děkuju.
0: Rádo se, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: A teď zase pro změnu jeden z vašich e-mailů, který dorazil. Můžete závidět pisatelce, protože píše: Dobrý den, zahrajte prosím písničku pro kolegy a kolegyně ze Syntézie pro dobrou náladu a těšení se na dovolenou. Z Kapvert je pozdravuje Lenka z Vlečky. No, panáčkové a panenky, mějte se pamparádně. A tak si jdeme užít léto s Vaškem Neckářem.

je tu zase to léto, vidíte. Těšili jsme se na ní mnozí celý rok, tak ať si ho užijeme pěkně. I s letními písničkami, doufám, že jich bude houfně v playlistu Českého rozhlasu Pardubice. Tak pojďme si teď zase zahrát něco od vás. Samozřejmě teď tato hodina je tomu určena, protože je svátek. Tak 7264644848, e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz a číslo pro SMSky 90 011 04. Šance do konce hodiny ještě je. No a podíváme se zase, co nám píšete, milé rádio. Ráda bych písničku Do tmy se koukej, pokud vám to nyní nevíde. Jo, prosím, na podvečer. Já jsem to automaticky šoupnul do podvečera. No tak teď to vyšlo.

0: myslel, že i první československý prezident, tatíček Masaryk, měl své romantické sny a touhy. A ty se možná také týkaly ženy o 9 let starší, Zdenky Šemberové. Co se mezi nimi odehrálo a jakou roli sehrála Zdenka v Masarykově životě? Odpovědi na tyto otázky se v dochované korespondenci pokusila najít Šárka Rusnáková. Čtyřdílný seriál o zvláštním vztahu TGM a Zdenky Šemberové poslouchejte každou červencovou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
2: A někdo na telefonu, kdo pak? Haló?
3: Já vás zdravím, pane Vamberský, to je Miloš Dlouhej Třebovej.
2: Miloš Dlouhej, tak co to bude?
3: No, chtěl bych zahrát do Řečera Karlen, protože tady je už druhý týden tábor, tak bych chtěl pro tábor tady a chtěl bych, ať měla by to být má.
2: Cože, Maj je Maj?
3: No.
2: A originál nebo Hanička písnička?
3: To je jedno, já to nechám na vás.
2: Dobře, no tak počkejte, já se podívám. Jo, Hanička byla, tak dáme originál, Slade.
3: Dobře.
2: Dobře. Tak je to připravené.
3: A je to i pro celý rádio pro vás.
2: Děkujeme.
3: Pro všechny.
2: Mějte se moc hezky, naslyšenou.
3: Naslyšenou.

0: Tak trošku ji zkrátíme, protože zase někdo čeká na drátě, tak se zeptáme, kdo pak tam je. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Eva z Pardubic.
0: Zdravíme, Evo.
1: Já vás zdravím.
0: Pro vás můžeme udělat?
1: A prosím vás, já se strašně těším na Vánoce.
0: Fakt?
1: Nemohli byste mě zahrát Vánoce, Vánoce přicházejí.
0: No
1: to
0: jo, jo, Vánoce, Vánoce přicházejí, no. Jo, štolovím.
1: Takový normální rodince si taky v červenci ustrojili stromeček.
0: To je pravda. Vánoce,
1: no, tak
0: Vánoce,
1: co bychom nemohli
0: přichází,
1: teď.
0: Přicházejí.
1: To bude krásný, co
0: no
1: vy
0: jo,
1: na to?
0: Přesně tak.
1: Že
0: přesně
1: jo?
0: Tak.
1: Tak jo, děkuju.
0: Dětský sbor je připravený.
1: A je to pro mýho manžela,
0: dobře.
1: Který dneska prostě dělal věci, které jsou úplně neskutečně skvělý.
0: Jaký?
1: Jo. No, přines mě gauč.
0: Sám?
1: Montoval ho.
0: Pane,
1: sám ho přines. Mm. A vůbec, a je mu skoro 70, Anečku, takže jako šikovnej.
0: Tak to si zaslouží velký obdiv. Dobře,
1: určitě,
0: tak
1: je to šikovný chlap a mám ho ráda.
0: Výborně,
1: tak jo.
0: Mějte se moc hezky, naslyšenou.
1: Taky, vy taky, ať se vám daří, nashledanou.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: Přesně tak a my jdeme do finále. 726-46-4848, telefonní linka, kterou můžete teď hned okamžitě ostřelbitě nažhavit. Chcete-li ještě do našeho vysílání vstoupit a nějak se třeba popasovat s tím, že tady máme ještě pětiminutovou díru 9 minut před 18. hodinou, kterou je potřeba vyplnit nějakou pěknou muzikou. Tak klidně telefonujte, telefon tady koukám poblikává docela zběsile, tak koho napínáme, haló?
2: Krásné dobré odpoledne, pane Vanderský, u telefonu Ondra Hrkovnická.
1: Strašně špatně vás slyšíme, to už jste dneska druhý případ. Tak co to bude?
2: Bude to neřeš v pořádku, jestli tam máte.
1: Máme, určitě máme neřeš v pořádku. Tak, dobře, a komu tak, to bude?
2: Tak, bude to samozřejmě pro mámu, pro vás, pro všechny, co poslouchají, pro krátký dvě svatečního dne. Jinak bohužel, jak se nám to mailu nahrávky, bohužel už žádný nebudou. A jediná možnost, jak to získat, je, aby se někdo prostě vydal přímo do
1: strašně špatně vám, ale rozumíme. No to se nedá nic dělat. Tak jdeme si zahrát. Mějte se moc hezky. Naslyšenou.

A poslední SMS-ka z čísla 90 011 04. Prosím, písničku Povídej pro mého miláčka Péťu. Děkuju, Luboš, tady je.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Silničáři připravují rozšíření vytížené silnice u Globusu v Pardubicích. Turecko před summitem NATO v Ankaře posiluje bezpečnostní opatření. Hokejisté pardubického B týmu se hrají v přípravě 8 zápasů. V kraji zítra čekejte většinou oblačno až zataženo, srážky a teploty do 28 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobrý sváteční podvečer. Kvůli častým kolonám připravují silničáři rozšíření frekventované silnice a kruhových objezdů u pardubického Globusu v Trnové. Doprava se tam ucpává dlouhodobě, hlavně ve špičkách. Situaci navíc zhoršilo otevření navazujícího obchvatu Fáblovka Dubina loni v prosinci. Ten sice odvedl část dopravy z centra města, více aut ale přivádí na kruhové objezdy v Trnové.
2: Počet aut projíždějících přes kruhové objezdy u Baumaxu a Globusu se po otevření obchvatu zvýšil až o 5000 za den. Podmínkou rozšíření silnice bude úprava silničního nadjezdu nad Hradubickou silnicí a nad tratí. Změření jeho dopravní kapacity plánují silničáři na říjen. Město zároveň jedná s Globusem o pozemcích potřebných pro rozšíření silnice. Dohody se ale zatím nepodařilo dosáhnout. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
0: Přes léto budou přístupné některé církevní památky v Pardubickém kraji. Chrudimská farnost nabízí prohlídky chrámu na Nebevzetí Panny Marie. Otevřený je pro turisty také kostel svatého Vavřince v Seči nebo kostel v Hrbokově, vyzdobený originálními freskami malíře a grafika Vojmíra Vokolka. Ankara před začátkem summitu NATO zpřísňuje bezpečnostní opatření. Na pořádek ve městě mají v úterý a ve středu dohlížet desítky tisíc policistů a vojáků. Omezený bude také letecký provoz v turecké metropoli. Summitu se zúčastní lídři 32 států Severoatlantické aliance, včetně amerického prezidenta Donalda Trumpa.
3: Turecké úřady už v neděli zatkly zhruba 100 lidí, kteří demonstrovali proti konání summitu. Mezi zadrženými jsou podle agentury Reuters zejména členové turecké komunistické strany, která demonstraci pořádala. Během summitu bude výrazně omezená doprava v Ankaře, zejména v okolí prezidentského paláce, kde se budou konat hlavní jednání. Česko je jediným státem, který na summitu budou zastupovat dva lídři. Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odletí v úterý ráno z Prahy se svými delegacemi dvěma vládními letadly. Spolu s Babišem, který je šéfem české delegace, přicestují také ministři obrany a zahraničí. Z Ankary Zdeňka Trachtová, Český rozhlas. Sport.
0: Hokejisté pardubického B týmu pokračují v přípravě na novou sezónu. Před novým ročníkem Maxaligy se hrají 8 přípravných zápasů, a to se 4 soupeři.
4: Postupně se utkají s Kolínem, Třebíčí, Litoměřicemi a Jihlavou. Vždy jednou doma a jednou venku. První bude souboj s Kolínem 6. srpna. Přípravu zakončí 1. září doma s Třebíčí. Úvodní kolo Maxaligy se hrají Východočeši na svém ledě 9. září proti Přerovu. Z Pardubic, Otaku Tvěrt, Český rozhlas. Počasí.
0: Noc bude na východě Čech zatažená až oblačná s občasným deštěm. Nejnižší noční teploty 17 až 14 stupňů. Zítra čekejte v regionu oblačno až zataženo, ráno až polojasno. Odpoledne na horách slabý déšť, večer pak čekejte srážky na většině území. Úterní teplotní maxima 25 až 28 stupňů, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky budou zítra velmi dobré, tlak mírně klesne, večer slabě stoupne a bio bude na jedničce. To je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Dopravní nehodu máme hlášenou ze Svitavska. Dvě osobní auta bourala u Slatiny. Místo je se zvýšenou opatrností průjezdné. Tolik doprava, dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Na cestách s Petrem Voldánem.
5: Máte naladěný Český rozhlas, je po 18. hodině pondělí a to už jste zvyklí, že posloucháte pořad Na cestách. A my dnes budeme cestovat pomocí, nebo prostřednictvím spíš, obrázků, kreseb, protože mým hostem pořadu Na cestách je malíř, grafik, ale i řezbář. A já musím dodat, i když se bude možná bránit, cestovatel Pavel Matuška. Pavle, vítej.
6: Děkuju za pozvání.
5: O ty vtipy, kreslené obrázky a řezby půjde také, ale my budeme, Pavle, hlavně cestovat. A já, když se teď podívám na přehled, jenom míst, kde si získal za ty své práce kresleného humoru ocenění, tak to už je v podstatě skoro atlas světa, který jsem měl vždycky rád, protože tady čtu Tokio, jsme v Japonsku, tady je Itálie, Francie, Belgie, Lotyšsko, Srbsko, Chorvatsko, Maďarsko. Já dál číst nebudu, protože ten seznam je hrozně, hrozně dlouhý. Možná se zastavím u Brazílie, protože to bude jedna z destinací, kde se pravděpodobně zdržíme. Ty jsi ale vlastně na drtivé většině těch míst, kde jsi získal ocenění za své práce, ani nebyl.
6: No, to máš přesně pravdu. Pouze na dvou místech, která se mě za tu kariéru podařilo se účastnit, to bylo v Belgii, v Knokheistu v červnu 89, kde jsem přebíral cenu, a potom teď v roce 2016 v italském Trentu.
5: Nicméně tvůj itinerář tvých cest, to je pozoruhodný seznam. Ani to všechno neprojedem, protože já tady mám takový výpis, a to se tedy, vážení posluchači, pořadu Na cestách podržte, protože když budu jenom číst, zase to bude takový zajímavý seznam. Austrálie, Brazílie, Chile, Peru, Mali, Cookovy ostrovy, Markézy, Mauritius, Nepál, Bhútán, Francie, Řecko. No, skončíme. Po písničce se do toho dáme, protože s Pavlem Matuškou nás čeká dlouhé, dlouhé cestování. Zůstaňte s námi.

0: Dozněla první písnička a já jsem naznačil trochu, že možná se odrazíme od té Brazílie. Pavle, Pablo Picasso, to byla asi pro tebe jakási startovací dráha, že jsi měl tvé stvárnění Pabla Picassa, téhleté legendy mezi 220 kresbami z celého světa, to si myslím, že není jen tak.
1: Ano, pořadatel v Brazílii, respektive španělská ambasáda v Brazílii, vypsala, to nebyla ani soutěž, ale taková výzva u příležitosti 50. výročí úmrtí Picassa, jeho portrét nebo karikaturu, lépe řečeno, v tom pravém slova smyslu karikaturu, kterou sice já nedělám, jako kdo zná ty mý portréty, tak ví, že to karikatura není, ale troufnul jsem si poslat příspěvek své stvárnění tváře Picassa a k mému překvapení a radosti byl zařazen právě mezi 220 dalších autorů z celého světa k takové výstavě na tu počest Picassovu.
0: Ale Brazílie je místo, kam ty jsi se nakonec podíval, i když to nebylo v souvislosti s tou tvojí úspěšnou účastí v soutěži. Já mám pocit, že jsi se dostal do Amazonie.
1: Ano, to byla cesta v roce 2009, kdy jsem s kamarádem Liborem Burešem ze Vsetína vyrazil do brazilské části povodí Amazonie, do takzvaného Pantanalu, to je největší mokřad na světě údajně.
0: Počkej, já se musím zeptat, ty máš rád hady?
1: Naopak, jako spolehali jsme na to, že zrovna budou na výletě někde jinde než my.
0: My jsme si vzali kruce a to je veliká pomůcka a ne vždycky v pořadu na cestách takovou možnost máme s hosty u mého mikrofonu. Pavel Matuška totiž má takzvané fotoknihy a my jsme si vzali kruce tu fotoknihu, která má nápis Amazonie a já proto se ptám na ty hady, protože já tady vidím fotografie všech možných těch potvor. Takže jste se jen nakonec s nimi potkali, ne že byli na dovolené.
1: Ano, v Pantanalu jsme byli ubytováni na takové farmě, kde se o nás pár dní pečlivě starali a mimo jiné zážitky vycházkami po hrázích takových těch močálů pro naši představu, nebo po představu posluchačů, asi jako kdybyste šli po hrázi rybníka, a kolem vás v té vodě se vyhřívalo desítky, jestli ne stovky kajmanů. Ale oni jsou v klidu, oni spíš utečou, protože vám nevěří, že jim nechcete udělat nic zlého.
0: A ty jsi tomu předem věřil, že budou v klidu, nebo tě přesvědčili až na místě?
1: No, ujistila nás o tom naše osobní průvodkyně, ale přesto jen varovala, jako hlazení nedoporučovala.
0: Takže jste nehladili?
1: Nehladili jsme, to ne.
0: No a ty hadi?
1: A ty hadi, to byla taková možná náhoda, ten majitel ty farmy na večer přines ukázat v dlani mláďátko hada, který se jmenuje Korálovec jihoamerický. Já nejsem absolutně znalec biologie a tak, to nebudu tady nikoho přesvědčovat, možná, že odborníci by mě hledat s čím vyhnali. Ale zajímavý na něm je, koukám na tu fotečku, může mít takových 25 cm, 30 hubeňoučkej. A zajímavé je to podle slov toho farmáře, který ho odchytil tam někde na dvorku nebo před dveřma, že on se vybarvuje korálovec, čili připomíná opravdu takové ty české korálky navlečené na šňůrce, červená, bílá, černá, žlutá. Takhle se to střídá, prostě nesmírně pestrej, nevím, jak projít zrovna v té džungli, takhle má zářit místo, aby byl maskovaný. Ale on se vybarvuje do těch pestrých barev od ocasu, od špičky ocasu k hlavě. A teprve, když je celý probarvený a už taky na délku delší tím pádem, tak teprve pak je nebezpečný a jedovatý. Ale jako malý, jako žížalka, tak neškodí.
0: Já mám samozřejmě sebou i u Pavla Matušky v jeho obýváku v Třebechovicích pod Orebem sebou cestovatelský kufřík, na který jste, vážení posluchači pořadu na cestách, zvyklí. Tak já ho teď otevřu, protože to nejde ho otvírat. No a vyndám první rekvizitu a my se dostaneme k tématu, které je u Pavla Matušky s cestováním spojené a zároveň je spojené i s jednou osobností, za kterou se i Pavel Matuška na řadu míst vypravil.
1: No vidím, je to elegantní Napoleonka s emblémem klasickým N s ratolestí. Oblíbeným tématem mých humorných obrazů je často Napoleon v situacích, kterých by ho Francouzi rádi neviděli.
0: Já si vzpomínám na jeden ten obraz. Je to tak, že si to pamatuju dobře, že on si vykračuje se svými spolužáky?
1: Ano, to je jedno z témat. Pohled na čtveřici kluků, jaksi velikosti s růstem. A pohled na jejich záda, kráčejí od diváka a ti tři mají aktovky, tak jak jsme my je nosili ještě za svých dětských let. Žádný batohy, klasická aktovka a přasky. No a Napoleon místo ty aktovky si nese malý vítězný oblouk.
0: A v ruce meč. Já už jsem tu tvoji práci akryl 70 na 90 cm z roku 2015 Napoleon a spolužáci nalistoval na stránce 55 v publikaci Usmívání číslo 3 Pavla Matušky. No ale to je obrázek. Ale co taková svatá Helena? To musí být pro napoleonologa, když tě tak nazvu, asi místo, kam si potřeboval jet.
1: Dlouhá léta jsme s kamarádem přemítali, když jsme vybírali, kam vyrazit, tak jsem nahodil, no, mně by se líbilo podívat se na místo, kde byl Napoleon odstaven vítěznou Anglií, čili na svatou Helenu. Bohužel jsme zjistili před lety, že tam není letiště, což nás překvapilo, ale věci se vyvíjejí, takže v roce 2017 konečně letiště bylo vybudováno a začalo se tam lítat trošku sice složitě. No a nám se naskytla možnost letos v lednu, bylo to trošku překotné, ale využili jsme nabídky příznivé ceny letenky Praha, Istanbul, Johannesburg, Jamestown na svaté Heleně. A tak jsme se tam konečně vypravili.
0: Jaký to byl pocit být na sopečném ostrově v jižním Atlantiku, kde se ocitl Napoleon po tom krachu u Waterloo 1815? Je to hostinný či nehostinný ostrov?
1: Dneska je to ostrov hostinný, příjemný, klidný. Na celém ostrově žije kolem 5000 lidí, je tam vlastně jediné město Jamestown a to ostatní osídlení je rozptýleno ve volném terénu. Ale tenkrát to muselo být teda totální odstavení od světových událostí a Napoleon musel být doslova nešťastný.
0: Co tam po něm zůstalo, nebo jak si ho tam připomínají?
1: Hlavním důvodem k cestě na svatou Helenu pro ty lidi, kteří tu cestu podniknou, je návštěva jeho muzea, které je vybudováno z domu, kterému se říká Longhouse, který mu vystavěli Britové a kde také zemřel. A pak druhým místem je takový zákoutí, zátiší v lese, které si sám vybral údajně a kde je dnes tou atrakcí prázdný hrob, v kterém 19 let pobýval, než ho Francouzi vyzvedli a odvezli si ho do Invalidovny v Paříži.
0: Takže to byla svatá Helena, to jsme byli na ostrově v jižním Atlantiku, ale ty jsi byl i na Korzice.
1: Na Korzice jsem byl celkem 4x, poprvé v roce 71 a teď letos trošku taky zase překvapivě se svými synovci v září letošního roku, kdy jsme kopírovali z takového kopiety tu cestu první. No a tím se mě ta posedlost Napoleonem tak uzavřela, takže jsem navštívil tu Helenu i to Ajaccio, kde se narodil, tak budu muset ještě nějak to zpracovat celý do nějaké epopeje jako věnované Napoleonovi.
0: Ale já o tobě vím, že ty si nevozíš suvenýry, ty si vozíš zvláštní předměty. Sám jsi to nazval, když jsme se domlouvali na tom rozhlasovém cestování, že si vozíš smetí z celého světa. Co je to smetí zrovna z Korziky?
1: Především kamení, ale ne jako drobný oblázky, ale jako poněkud slušnější balvan, když to jde, když to ještě unesu.
0: Takže co si z té Korziky, já musím říct, přitáhl v batohu?
1: No tak kromě toho kamení jsem tam zase našel jako před 20 lety železnou nebo ocelovou kouli na hru petang, která je typická pro Francouze. Takže trošku to tak připomíná ty dělové koule, které Napoleonovi na ty hleně určitě chyběly.

0: Český rozhlas Pardubice.
1: Dozněla další písnička, my cestujeme s Pavlem Matuškou, výtvarníkem, se kterým sedím v jeho obýváku v Třebechovicích pod Orebem. Mimochodem v domě, ve kterém se i přímo narodil, takže když říkám rodák z Třebechovic pod Orebem, tak je to rodák doslova. My jsme teď byli v Brazílii také, ale další předmět z mého kufříku navodí úplně jinou destinaci. Možná to úplně nekoresponduje. Tohle to je Tatrovka, model, se kterým Karel Loprais jezdil legendární Dakar. Ale ty máš ten Dakar v Senegalu spojený s něčím úplně jiným.
2: V Dakaru jsme začínali takovou velmi impozantní cestu kusem Afriky, která začínala v Dakaru a končila v Bamaku v Mali. To bylo 1230 kilometrů po železnici. Po železnici v neuvěřitelném technickém stavu.
1: Představ nám takový vagon, takové soupravy, který vyráží z Dakaru na cestu. Ty jsi říkal přes 1200 kilometrů. Kolik hodin taková cesta trvá?
2: Ta cesta trvala kolem 52 hodin. A
1: napadá mě, jezdí se tam na čas?
2: Tam čas není důležitý, protože i ten odjezd byl o dva dny spožděn.
1: Dva dny?
2: O dva dny jsme vyrazili později, prostě zřejmě někde museli dodělat kus tratě, nebo nevím, opravdu jsme v Dakaru byli o dva dny déle, protože vlak nebyl přistaven. A pak jsme vyrazili na velice pitoreskní cestu, ale přežili jsme ji. Vlak byl v technickém stavu, to nechci ani moc popisovat, nebo radši popisovat, ale protože cestou jsme viděli spousty vagónů odklopených do příkopa nebo ze srázu.
1: Takže jste vlastně byli rádi, že jste dojeli?
2: Byli jsme rádi, že jsme dojeli a jenom tak předběhnu, myslím, že dva roky po této naší cestě, to bylo v roce 2004, tu trať se nepokusili nějak inovovat, prostě není. Slavný expres Dakar Bamako nejezdí.
1: Tak to jsi vlastně pamětník něčeho, co už tady není. Já zase se podívám do té tvé fotoknihy, která nám hodně pomáhá. Já tady vidím něco, jako byla stará trouba u babičky a v tom je celé plato vajec. Takže u vás bylo postaráno svým způsobem.
2: Svým způsobem bylo. Bylo tam pivo, to bylo dost důležité, ku podivu i chlazené. A ten servismen občas udělal nějaká míchaná vejce nebo natvrdo, to už si nějak nevybavuju, ale radši jsme toho moc nejedli pro jistotu, jak to známe, že?
1: Prostě máte se i na cestách rádi, to chápu. Ale teď jsem otočil stránku.
2: To je stránka, nebo na které je fotografie z jedné ze zastávek, trošku asi bezejmenných, nebo není důležité, kde to je. Ten vlak zastaví na hodinu až dvě a všichni cestující se vyvalí ven, protože na nástupišti je baterie kioskářů, bez kiosku, prostě mají stoleček, na něm umyvadla a všelijaké mísy plné všeho možného, od zeleniny, ovoce až po podezřelé se tvářící uvařené věci. A místní směle všechno konzumují a posedávají a prostě se občerstvují, protože v tom vlaku je opravdu jen to minimum, jako taková jako svačinková záležitost.
1: No ten váš jídelňák vypadá oproti tomu, co si vyfotil, skromně, takže místní konzumují a turisté i Pavel Matuška při takové cestě takovýmhle pitoreskním expresem fotí. Tak to byl vlak, ale přitom mě napadá, čím vším ty jsi cestoval, protože já tady mám v poznámkách, kde jsi sem našel, že jsi se projel i na mule. To bylo v Bhútánu?
2: Ano, v království Bhútán jsme jeden den v rámci toho programu zamířili vzhůru do skal k dračímu klášteru. To je taková známá fotografie, kdy na stěně hory je přilepený takový hnízdo obývané mnichy. No a tam se buď to dá šlapat pěšky, což už tenkrát mě nedělalo velkou radost, tak jsem využil nabídky místního takového taxikáře s mulou a jakože můžu nasednout a že mě tam vyveze. No tak jsem nasedl do mění, že nenapadlo nebo nevšiml jsem si ničeho podezřelého. Jak teprve, když jsem dosedl na hřbet nebo jeho zvířete, tak jsem zjistil, že to sedlo v uvozovkách tvoří dvě širší prkna,

0: Jeli tím nešťastným expresem, pokračovali z Mopty, z města Mopty po řece Niger, na takový zase specifický lodici, kde dvě noci, dva dny jsme prostě pluli tiše, zvolna se táhnoucím řečištěm, kilometr dva širokým řeky Niger. Až jsme dopluli do přístavu, který patří městu Timbuktu, protože Timbuktu nemá vlastní přístav, to je asi 15 kilometrů od tohoto přístaviště. No a z toho Timbuktu jsme pak vyrazili na velbloudech na jedno nocování do pouště, do Sahary víceméně, protože v Timbuktu tenkrát končila asfaltka, cesta asfaltová, která vede podél břehu toho Nigeru. A vzhůru na sever už byl jen písek. Mám takovou fotografii, kde jednou nohou stojím ještě na asfaltu a levou stojím na saharském písku. A takže zpět k tomu velbloudu. Takže jsme vyrazili, trvalo nám to taky celé odpoledne, než jsme dorazili do tábora takových nomádů, který tam možná kvůli nám za peníze pozujou. Je to taková rodina široká, rozvětvená několik takových stanů. No a ta jízda na tom velbloudu taky žádný zázrak, protože to zvíře jde takovým tím klátivým krokem a vy mu sedíte vlastně za krkem nebo za tím hrbem a nohama se mu opíráte o zátylek. A to vypadá takhle řečeno jednoduše, ale je to poměrně, když to nemáte natrénovaný, tak je to dost složitý a zvláště, když to zvíře potom kleká, tak jde na přední kolena, takže můžete jít přes jeho hlavu anebo se zašprajcovat za těma jeho ušima. To zas to zvíře nemá rádo a domorodý průvodce, který tak nějako vynadal, že ho trápím, že mu šlapu na hlavu. Že... No byl to zážitek velký, no a takže zpátky už jsme byli trošičku poučený, takže jsme se drželi srstí a všeho možného, co ten velbloud má na sobě. A... Takže stačilo.
1: Říká cestovatel, výtvarník Pavel Matuška. No Pavle, ty seš docela dobrodruh. Já přidám ještě jeden dopravní prostředek, také živý, protože to už si vůbec neumím představit. To už se přenášíme do Jihoafrické republiky. Já tedy jsem pštrosa viděl mockrát, ale že bych viděl někoho na něm pádit...
0: No navštívili jsme pštrosí farmu nebo takového něco, ale zážitkem bylo to, že nám nabídli možnost se svíst na pštrosovi, jo, protože jsou známí dosti na pštrosech. No, tak mě nenapadlo nic lepšího, než to vyzkoušet. No. Pštros stojí v takovém jako boxu, jako dostihový koně, do Včka, tak sprken udělaný takový Včko. Dva chlapy vám pomůžou si vylíst po takovém žebříčku na toho pštrosa mezi křídla nebo na lopatky a pak ti jiní dva hoši rozevřou to prkené Včko a ten pštros spíš jako leknutím, nebo aspoň mě to jak přišlo, vyrazí vpřed. No a to jsem, já myslel, že to bude takový lehký klus jako maximálně nebo chůze a on jel jak čert. To bylo neuvěřitelné a já jsem se bál. Tam sedíte, žádný třmeny, nic, žádná úzda. Držíte se jenom kolem jeho krku, osvíráte. No a já jsem osvíral tak, že jsem ho škrtil. Že jo? A on začal hejkat, kejhat, takže zase ty černouškové běželi za mnou, ať jim ho neutratím, že ještě s ním mají nějaký asi plány obchodní. No tak to byl zážitek a oběh jsem takový jedno kolo a byl jsem rád, že jsem se z toho nezřítil, no, protože chudák, i pro něj to bylo asi dost děsivý zážitek pro toho pštrosa.

0: Cestujeme s výtvarníkem Pavlem Matuškou, cestujeme hodně, hodně exoticky. Já opět sáhnu do kufříku a teď vyndám takové předměty, které jsou lehce přehlédnutelné, ale které všichni znáte, i když se už méně a méně používají. Jsou to prostě známky. Když teď vyslovím Mauritius, tak se asi vybaví jedna z nejznámějších a možná i z nejceněnějších, i když ne nejcennější známka, a to je modrý Mauritius. Viděl jsi modrý Mauritius?
1: Ano, měli jsme tu možnost navštívit muzeum Blue Penny, kde kromě jiného, kde je věnováno prostě celé historii nejen známce, ale i tomu filatelistickému světu. A v takovém speciálním boxu vytvořená správná atmosféra i z takových bezpečnostních důvodů, jako obrazy, některé musí být nasvíceny jenom velmi decentně, spíš jsou potně, tak tady taky vás pustí do takové kukaně, kde dokonce pod zvětšovacím sklem, jakoby mikroskopem si můžete prohlédnout tyhle ty slavné známky. Oni jsou dvě, modrý Mauritius je modrý a červeno-oranžový je jednopenový. K známkám takovém tom klasickém slova smyslu to má dost daleko, nemá to vroubkování, je to takový střihnutý. I ta rytecká práce nebo výtvarná práce jako nestojí za moc, ale je to legenda. No, takže byly vydány roku 1847 britskou koloniální poštou v počtu pouhých 500 exemplářů a to mělo za následek jejich pozdější astronomickou sběratelskou hodnotu.
0: No tomu věřím, protože když v té době vydali jenom 500 kusů a teď se někde udává, jestli se nepletu, že existuje asi 12 kusů, tak ten modrý papírek nominální hodnoty pouhé 2 pence, tak se vyšplhal hodně, hodně daleko z té své nominální hodnoty. Dělalo to s tebou něco, když jsi viděl ten papírek, anebo to bylo tak trošku, jak jsi možná i naznačil v těch slovech, takové malinko zklamání, že to až tak není nic moc?
1: No, říkáš to přesně. Čekal jsem, že to s člověkem emočně trošku zacloumá, jako když vidíte poprvé třeba originál Mony Lizy, tak tady se tenhle efekt nedostavil. Spíš naopak jakési až zklamání a takový důkaz, že lidi spolknou hledacos, že chtějí být klamání až do skonání světa.
0: To je sarkastický takový popis téhleté rarity, kterou Pavel Matuška popisoval teď v pořadu Na cestách na vlnách Českého rozhlasu jako svůj zážitek, který má spojený s Mauriciem. No, ale když třeba přeskočíme jinam, taková Sri Lanka, já ještě znám do roku 1972 známý název Ceylon, a mě vždycky, když jsem slyšel Ceylon, tak mi vyskočil čaj. Pil jsi na Ceylonu, tedy na Sri Lance, pil jsi čaj?
1: Samozřejmě, čaj je nedílnou součástí od rána do večera a navštívili jsme několik čajoven nebo i plantáží. Každá taková prohlídka končí degustací a když vás dovedou do takového altánu, kde je na stole 20 až 30 kalíšků nebo takových misek a všechno je to čaj a každý ten hrnek má jinou barvu nebo ten obsah, ten nápoj, tak jako je to těžký, jak si ta ochutnávka ztrácí trošku smysl, ale na pohled je to velice hezký.
0: Je to trošku jiný zážitek, ale ty máš z toho ostrova trochu jiný zážitek se zajímavou postavou. Já vidím opět v další tvé fotoknize a takovou malou nápovědu, vypadá to skoro jako mnich, proč se ocitl v tvé fotoknize a proč si mu věnoval tolik místa a takovou pozornost? Co je to za postavu?
1: Ano, v rámci prohlídky celé řady klášterů a modliteben na Sri Lance jsme se setkali s jedním mužem, který mohl být mnich, ale já bych řekl, že nebyl, že to byl jen takový asketický zjev sám pro sebe, těžko odhadnout, protože bavit se s ním jsme nemohli, ani by si to on nepřál, protože stál na jednom místě na takové podušce a před sebou měl takovou ručně psanou ceduli, to je místní řeči, ale i anglicky. A z toho sdělení vyplývalo asi tak, když to volně přeložím, že žádá, abychom mu nedávali žádné peníze ani jiné dary, že nežebrá, stojí tam proto, že tam chce stát. A on ani se nehnul, prostě šli jsme pak kolem zpátky, byl přesně v tom samém místě.
0: A měl tam dary nebo tam neměl dary?
1: Skutečně tam nic nebylo, měl jenom zatíženou kamením nějaký takovou tu svou podušku a návštěvníci a kolem jdoucí to zřejmě respektovali a nechávali ho prostě v tom usebrání.
0: Ale pojďme dál k tomu cestování. My jsme zatím vůbec neokusili jednu cestovatelskou součást a to je gastronomie. Protože to je nedílná součást našeho cestování. Já kam přijedu, tam zkouším kávu, ale ty máš zkušenost, myslím si, že je to z Fidži, s nápojem, který sice se píše stejně jako káva, akorát tam chybí ta čárka. Já se obávám, že takový ten pohodový účinek, který mám já spojený s kávou, že ta tvoje kava, se kterou máš zkušenost, asi má trošku jiný.
1: Není to chyba, není to káva, je to českýma písmenkama abecedou napsáno kava, krátce. A je to nápoj, který si dělají domorodci na ostrovcích Fidži, v Tichomoří. A zjednodušeně při návštěvě té jedné vesničky jsme byli jako poctění a seznámeni s přípravou toho nápoje a samozřejmě pak jsme se museli účastnit i popíjení. Na těch ostrovech jako není co dělat, domorodcům tam všechno vykvete, vyroste, uzraje, rybu si ulovějí, pitné vody je tam taky dost. Je to takový ráj a takže kromě drnkání na kytary a podobné nástroje se potřebují trošku dostat do nálady a k tomu slouží právě tenhle lehce opojný nápoj kava. A dělá se z kořene pepřovníku, který vytrhají ze země, usuší, zbaví ho hlíny, já bych řekl částečně jenom, pak ho rozsekají na drobné kousky a louhují ho v obyčejné vodě, jak dlouho, to už po mně nechtějte, ale je toho plný veliký umyvadlo, takový škopek a ten pepřovník je nějaký obyčejný látce, jako v punčoše, prostě to visí v tom škopku po nějakou dobu, kterou znají jenom oni, kdy je to akorát už. No a pak v takovém tom stavu, tak jak to je, připomíná to trošku kafe s mlíkem, anebo spíš to druhé, takovou vodu z zednický míchačce, jako kdyby vám nalili. Vypláchnutá míchačka zednická, protože chtě nechtě v puse mezi zuby cítíte tu hlínu, ten písek, z který to vytáhli, jo, ten kořen. No a pije se to, sedne se do kruhu na takovou velkou igelitovou plachtu. Teď si nejsem jistý, jestli u toho byly ženy. No a ten lavor je uprostřed a takový stařešina nebo děda té rodiny vezme půlku kokosové skořápky, třeba, nebo možná cokoliv jiného, ale je to takový stylový. No a nabere z toho lavoru tu pískově hnědou vodu a bez nějakého dalšího upravování, doslazování, jde ten kelímek nebo ten kalíšek z ty kokosové skořápky kruhem mezi těma přísedícíma a každý se napije a dokud to je plný, pak naberou další a zase to jde kolem a tak dlouho, až lehce začnou klimbat a usínat, nebo někdo začne lehce prospěvovat.
0: A ty jsi zpíval nebo klimbal?
1: No, já jsem pozorně snažil zírat a zapamatovat si z toho zážitku co nejvíc.

0: Pardubice.
1: Dozněla další písnička, my cestujeme s Pavlem Matuškou. Já nemohu ale zapomenout ještě na jedno místo, na které bych se s ním rád podíval, a to je místo, které máme spojené s jedním malířem, kterého budete i vy, vážení posluchači, znát. Já ho Pavlu Matuškovi připomenu, protože sáhnu znovu do svého kufříku a vydávám knihu Gauguin na Tahiti a Markézách. Takže Markézy a Gauguin.
2: Ano, jeden z dalších realizovaných nápadů cestovatelských s kamarádem Liborem patřil návštěvě nebo pokusu navštívit souostroví patřící do francouzské Polynésie Markézy. Takovým tažným bodem byl návštěva Atuony, města toho hlavního správního ostrova, kde zemřel francouzský malíř Paul Gauguin. Shodou okolností, aniž bychom si to uvědomili, ta naše cesta časově zapadala do začátku listopadu, čili do dušiček, a my jsme se v té Atuoně ocitli opravdu v den vzpomínání na zemřelé. Prošmědili jsme ten hřbitov jak za dne, takže jsme objevili hrob Paula Gauguina poměrně takovém rohu hřbitova, trošku zasunutý, trošku jako neopečovávaný nám přišel. No a večer, když jsme tušili, a správně tušili, že na tom hřbitově bude živo, budou svíčky, něco bychom mohli vidět, tak jsme tam šli znovu a překvapilo nás, když jsme konstatovali, že na hrobě Paula Gauguina nesvítí vůbec žádná svíčka, jediná květina, tam nebyla nikde nic. Tak jsme chvíli tak rozpačitě kroutili hlavami, když se v tom vynořila skupinka asi 5 nebo 6 dětí, vedená paní, jak se pak ukázalo, jejich učitelkou. A tak jsme se jí zeptali, nebo když ona viděla, že jsme cizinci, tak sama začala vyptávat, proč tam jsme, co tam děláme. A my jsme se jí ptali, kladli jsme jí otázku, aby nám vysvětlila, proč na Gauguinově hrobě nikdo nepoložil svíčku, zatímco na ostatních hrobech domorodci, dá se říct, tábořili, měli tam spoustu jídla, pití, kytary, tiše zpívali, vzpomínali, rozjímali se svými zemřelými, tak u Gauguina nebyl vůbec nikdo a sebemenší výzdoba. A ona přivedla těch 5-6 dětí a mezi nimi nám představila asi 8leté děvče, 8-9 roků jí mohlo být, a říká, to je jedna z pra vnuček Paula Gauguina. A ty děti přinesly takovou květinku a svíčku zapálili. No a vysvětlila nám, že domorodci na toho Gauguina nespomínají rádi, prostě bylo jim tlučeno do hlavy tehdejší misionáři a úřední zprávou Markéz, že to byl zhýralec a děvkař a alkoholik a prostě negativní osoba, která si tam nedělala žádné zábrany, takže tam po něm opravdu zbylo spousta potomků a většinou se za to ty lidi jakoby stydějí. Zatímco tato holčička nebo té učitelce se podařilo rodiče této dívky přesvědčit, že by z toho mohli jakoby těžit v uvozovkách nebo být na to pyšný, hrdý. A ty rodiče svolili k tomu, aby ta učitelka to děvče vedla po stopách svého prapraprapředka.
1: Paula Gauguina. Neuvěřitelné setkání. Pavle, čím je pro tebe cestování? My, když jsme se domlouvali, že budeme spolu cestovat na rozhlasových vlnách, tak ty jsi mi říkal, že ani tak nejsou zajímavé pak možná někdy ty cesty, nebo jak člověk přijede, ale že nejhezčí je to předtím, že se musíš naladit, a to těšení. Je to tak?
2: Zřejmě je to tím, že jsme trošku starší ročníky, kdy jsme svá tajná přání, tajné sny spřádali v době, kdy vycestovat do míst, která jsem třeba já měl tu možnost to štěstí navštívit, bylo prostě jenom ve snech, jenom literatuře, jenom v nějakých dobrodružných filmech. A potom ta skutečnost, kdy najednou jsem věděl, že mám letenku na Markézy nebo na Aljašku, tak ten samotný fakt toho chystání se na tu cestu, toho těšení se byl tak intenzivní, že ne, že by přetlouk vlastní reál, ale stal se nedílnou součástí toho výsledného efektu. A ten návrat z těch končin byl vždycky tím silnější, že jsem měl pocit, že jsem si na ty místa sál, ať to byl Velikonoční ostrov, ať to byly Špicberky, Ohňová země, Tasmánie. O spoustě lokalit jsme se samozřejmě nemohli zmínit, ale cestování pro mě byla obrovská priorita celý život. Některé věci jsem si odepřel, ale cestování byla jednička.
1: Co chcete víc slyšet? Jako autor pořadu Na cestách na vlnách Českého rozhlasu. Na závěr pořadu, ve kterém hostem byl Pavel Matuška. Takže Pavle, moc krát děkuju za to cestování.
2: Děkuju za pozvání a za možnost zazpomínat.
1: No a za týden se s vámi opět v pondělí mezi 18. a 19. hodinou těší Na cestách Petr Voldán. Because of a few songs wherein I spoke of their mystery, women have been exceptionally kind to my old age. They make a secret place in their busy lives, and they take me there. They become naked in their different ways. Say,

wherein I spoke of their mystery. Come near.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4 396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Moravská Třebová dokončuje výstavbu inženýrských sítí v nové obytné lokalitě Švestkový sad. Park na Vinici v Pardubicích je znovu přístupný pěším i cyklistům. Policie v 59 zemích, včetně Česka, zasáhla proti obchodníkům s lidmi. Zítra čekejte v regionu oblačno a zataženo, srážky a teploty do 28 stupňů. Dobrý sváteční večer u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Na jihozápadním okraji Moravské Třebové končí výstavba inženýrských sítí pro novou obytnou lokalitu Švestkový sad. Připravené budou pozemky pro 30 rodinných domů a stavebníci by se do jejich výstavby mohli pustit už letos na podzim, říká vedoucí odboru investic Petr Matějka.
4: Komunikace jsou hotové do základních konstrukčních vrstev, svrchní vrstvy zatím hotové nejsou, budou dokončeny zhruba do 2 let, poté co stavebníci zahájí a větší část z nich dokončí stavbu svých rodinných domků, tak aby došlo k poškození komunikace.
3: Park na Vinici v Pardubicích je znovu přístupný pěším i cyklistům. Město dokončilo arboristické práce a po kontrole odborníků zrušilo většinu omezení. Uzavřená ale zatím zůstává stezka na hrázi Chrudimky mezi rozpadlým jezem a lávkou.
5: Arboristé tam u 5 vzrostlých stromů totiž zjistili výrazné zhoršení stavu kvůli dřevokazným houbám. Pěšina proto zůstane uzavřená a označená zákazem vstupu. Další postup bude město řešit společně s Povodím Labe. Z Pardubic, Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
3: Policie v 59 zemích, včetně Česka, zasáhla proti obchodníkům s lidmi. Při koordinované operaci identifikovala přes 2000 obětí a zatkla více než 1000 osob, informoval o tom Interpol. Bezpečnostní složky cílily na sítě obchodníků zapojených do sexuálního vykořisťování, nucené práce nebo nuceného žebrání. Do Česka se v týdnu vrátí letní teploty. Nejčastěji se budou pohybovat mezi 20 a 30 stupni. Srážky začnou ubývat od středy. Víkend pak meteorologové očekávají převážně jasný a teplý. Teploty zřejmě přesáhnou i tropickou 30. Znovu ochladit by se pak mohlo ve druhé polovině července.
2: Sport.
3: Tenistka Linda Nosková porazila Američanku Madison Keysovou 6-4, 7-6 a postoupila poprvé do čtvrtfinále Wimbledonu. Narazí na Elis Mertensovou.
2: Počasí.
3: Noc bude na východě Čech zatažená až oblačná s občasným deštěm, nejnižší noční teploty 17 až 14 stupňů. Zítra čekejte v regionu oblačno až zataženo, ráno až polojasno, odpoledne na horách slabý déšť, večer pak čekejte srážky na většině území. Úterní teplotní maxima 25 až 28 stupňů, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky budou zítra velmi dobré, tlak mírně klesne, večer slabě stoupne a bio bude na jedničce. To je mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Dopravní nehodu máme hlášenou ze Svitavska. Dvě osobní auta bourala u Slatiny na silnici číslo 368. Místo je se zvýšenou opatrností průjezdné a porouchané auto překáží na dálnici D11. Stojí na 31. kilometru ve směru na Prahu. Tolik doprava. Český rozhlas Pardubice vám přeje šťastný dojezd do cíle.
6: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Pan Libor Klikar nám napsal. Nějaký pán se jmenuje Socha, tak ke které paní jdu, jak se jmenuje jeho žena? No já bych řekl Sochová, co je v tom za problém? Dobrý den.
2: Dobrý den. Nevím úplně, ale tak můžeme si z toho udělat téma. A připomenout, že pokud se příjmení přechyluje a je to příjmení typu Socha, tak se to A na konci odsouvá a ta přípona přechylovací ová se dává k tomu základu, no a pak to normálně skloňujeme k paní Sochové. A pokud by nějaká paní to příjmení Socha vyvdala po muži a nechtěla ho přechylovat, no tak bude paní Socha ve všech pádech.
1: Jemu možná šlo o to, jak to, že to není jdu k paní Soše, nebo?
2: No, asi má pocit, že to nepřechylování je legrační, může být, ale zkrátka to jméno zůstává pořád v tom prvním pádu.
1: Můžeme připomenout, že příjmení zakončená na A se tedy skloňují podle vzoru předseda.
2: A tam jsou některé zajímavosti, ono je to celkem jasné, třeba příjmení Svoboda nebo Procházka, ta jsou vlastně bez výjimky podle vzoru předseda, ale když máme příjmení Váňa například, kde je měkká souhláska, tak tam nepíšeme bez předsedy tvrdé I, bez Váni nemůžeme napsat to tvrdé I, dáme měkké. No a podle tohohle vzoru, když už jsme u něj, se skloňují i příjmení zakončená na ja. Ona nejsou moc častá, ale občas se vyskytnou například Valia. A tam sice se také skloňuje podle vzoru předseda bez pana Valji, opět tedy měkké I, protože J je měkká souhláska, ale na Moravě například se častěji v tom druhém pádě objevuje výjimka, říká se bez pana Valje.
1: A tam to je podle toho, jak si to ten nositel jména přeje.
2: Přesně tak, jak je rodinný zvyk.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Magincovou. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že v Česku je přes 50 oběžných výtahů? Z dnešního pohledu jsou takzvané páternostery už spíš technickou kuriozitou. Zhruba před 100 lety ovšem byly mezi staviteli velmi oblíbené. K jejich obsluze totiž není potřeba žádná složitá elektronika. Kabiny zavěšené nad sebou pozvolným tempem na jedné straně stoupají a na druhé klesají. K pohybu tohoto řetězce postačí pohon hlavního kola, které celý mechanismus rozpohybovává. Kvůli bezpečnosti se musí v nejvyšším i v nejnižším patře vystoupit. Ovšem, pokud byste v kabině přeci jen zůstali, nemusíte se bát, že byste se otočili hlavou dolů. Kabina jen trncavě poskočí a druhou částí šachty pokračuje opačným směrem. Nejvíc oběžných výtahů najdeme v Praze, zejména v úřadech. Dodnes funkční jezdí na mnoha ministerstvech, v bankách, fakultách nebo na magistrátu. Podobně je tomu i v krajských městech. Nejdelší 16-patrový páternoster mají dva krajské úřady v Liberci a ve Zlíně. A víte, proč se oběžnému výtahu vlastně říká páternoster? Protože připomíná kuličky na růženci, a tedy i nejběžnější modlitbu Otče náš, latinsky páternoster.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Dnes uplynulo přesně 611 let od upálení mistra Jana Husa. Čeští dopravci spustili nové vlakové linky do zahraničí. Čeští basketbalisté v utkání světové kvalifikace zdolali Estonsko. A počasí zítra z počátku dne polojasno až oblačno, později hlavně na severu a severovýchodě s deštěm a maxima docela vysoká až kolem 28 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Lidé v celé České republice si právě dnes připomínají 611 let od mučednické smrti mistra Jana Husa. Jako kazatel, filozof a pedagog kritizoval tehdejší katolickou církev. Vadil mu například prodej odpustků nebo také hromadění majetku. Církev Jana Husa označovala za kacíře a 6. července roku 1415 ho Kostnický koncil odsoudil k upálení. Jeho odkaz je ale ve společnosti patrný dodnes, říká historička Eva Doležalová.
2: Husitské hnutí, které pak vzniklo v reakci na Husovu smrt v Kostnici, rezonovalo celou Evropou. Pokud už nás třeba nezajímá Husovo učení, věci, za které bojoval, pak minimálně Husova odvaha podstoupit pro své názory krutou smrt je fascinující dodnes.
0: Dopravci na železnici v České republice nabízí nové linky do zahraničí. Po nedávném spuštění linky Českých drah z Prahy do dánské Kodaně teď nově jezdí Leo Express z Bohumína přes Prahu a Drážďany do Frankfurtu nad Mohanem a také na tamní letiště. Celou trasu vlak ujede za 16 hodin. Pokračuje mluvčí dopravce Emil Sedlařík.
3: Úspěšně spuštěným spojem propojujeme významná evropská města a nabízíme cestování na trasách, kde zatím přímé spojení nebylo možné. Zároveň tím chceme nabídnout pohodlnou alternativu k letecké, autobusové i automobilové dopravě. Potenciálem nové linky je bourat pomyslnou bariéru mezi východní a západní Evropou.
0: Hygienici na jihu Moravy zahájili kontroly dětských letních táborů. Zaměřují se na podmínky stravování a čistotu kuchyně. Kontrolují také zdravotnickou dokumentaci nebo režim dne a jídelníček. Zatím mají v regionu hlášeno více než 100 táborů, na kterých je přes 10,5 tisíce dětí. Pozornost musí ale věnovat také riziku šíření žloutenky typu A, upřesní hygienička Marcela Březinová.
4: Budeme klást zvýšený důraz zejména na důsledné dodržování hygieny rukou, dostupnost prostředků pro mytí a sušení rukou, případně dezinfekci, bezpečné nakládání s pitnou vodou a potravinami, ale za současné epidemiologické situace není důvod k nějakému omezování dětských rekreací. Sport.
0: Čeští basketbalisté dnes podvečer zdolali v Brně v závěrečné vystoupení ve skupině H kvalifikace o postup na mistrovství světa Estonsko těsně 75-73. O jejich postupu do další fáze kvalifikace rozhodne utkání Slovinska se Švédskem, které začíná v Lublani právě teď.
1: Počasí.
0: V noci bude zpočátku zataženo až oblačno, hlavně na severovýchodě s občasným deštěm nebo přeháňkami kránu ubývání srážek i oblačnosti, nejnižší teploty mezi 18 a 14 stupni. Zítra přes den zpočátku polojasno až oblačno, odpoledne a večer až zataženo a hlavně na severu a severovýchodě republiky s občasným deštěm nebo přeháňkami ujediněle i bouřky. Maxima zítra mezi 26 a 30 stupni, na severu a severovýchodě pouze kolem 24. Vítr mírný od západu, místy nárazy přes 50 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na silnici číslo 620 je nehoda za výjezdem ze Stodu směr Plzeň. Srazila se tam dvě osobní vozidla, projíždějte opatrně. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A po písničce pro vás máme reprízu pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hessem a jeho hostem. Příjemný poslech.
5: Jsou 4 ráno, nebo víc. Jsem vzhůru, koukám na měsíc, anebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr. Co vidím, to je soudní dvůr, a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu všechno popírám, jen ať si mě soudí. Ať mě klidně soudí.

Mí milí asi nevědí, že slouží službu medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže, to mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se nepřiznám. Soudí. Tady mou nápadnou růž dnes mě soudí. Kde jaký náhodný

Ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a zapravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hára zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch doloudí. Už nechte dalších průtahů, jsem vina v plném rozsahu.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u pořadu Osobnosti Česka. Od mikrofonu vás zdraví Oskar Hess a můj dnešní vzácný host, kterým je Michal Horáček. Krásný dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Michal Horáček je český textař, producent, publicista, básník, vystudovaný antropolog a bývalý kandidát na prezidenta. Hezký dobrý den ještě jednou, pane Horáčku. Moje první otázka zní. Ve své disertační práci jste popsal habitus hazardního hráče v době socialismu jako jakýsi paralelní svět s vlastní etikou. Co nejdůležitějšího pro reálný život mimo sázkařskou komunitu vás tento polosvět naučil?
2: Mnoho. Mě to naučil, ale říkáte, co nejdůležitější. V tomhle světě je důležité to, jak se chováte v těch vypjatých situacích, zejména když třeba hodně vyhrajete nebo hodně prohrajete. Když hodně vyhrajete, je důležité, abyste se nedíval na ty ostatní, jako že jsou hloupí, že byste jich teda dostal, že jste velký chytrák. A současně ve chvíli, kdy prohrajete, tak jako si nestěžujete, nekňuhu hráte, nikoho neobvinujete z toho. Vždycky musíte zachovat to, nebo měl byste zachovat ten stejný postoj. To je nesmírně obtížný, to jako všichni víme, jako směřovat se ztrátami nebo se neopájet vítězstvími, ale tohle mě to naučilo, tohle velká zkušenost 20 leta, že se na tom dá aspoň pracovat.
1: Estébáci vás v roce 1981 vyhodnotili jako spořádaného občana bez výstředností. Přitom jste se v tom sázkařském světě pohyboval denně. Jak těžké bylo tehdy udržovat tuto dvojí identitu? Byl jste opravdu spořádaným občanem?
2: Já jsem byl naprosto spořádaným občanem. Jak říká Bob Dylan, if you live outside the law, you must be honest. Jestliže žijete mimo zákon, tak musíte být poctiví. Nicméně, to je jen taková metafora. Důležité je říci, že tyhle ty hry nebyly vůbec ilegální. Ten zákon, který to zrušil, tu ilegalitu toho, platí od roku 1964, dávno předtím, než já jsem se tam vůbec dostal. Ale ano, byl to paralelní život v tom smyslu, že mi to nabídlo možnost na rozdíl od většiny, drtivé většiny mých vrstevníků, se s tím vládnoucím režimem jako nějak nezaplétat. Jo. Zatímco všichni ostatní, jako ty mý vrstevníci třeba, nebo spolužáci, jo, tak, chodili do majových průvodů, dělali nástěnky, byli ve svazu Československo-sovětského přátelství a nemluví o tom, že mnozí z nich teda byli svazáci, kandidáti komunistické strany, členové komunistické strany a tak podobně. Tohle šlo úplně jako mimo mě a jsem nesmírně rád, že mi osud dopřál, že jsem mohl pobývat ty dvě desetiletí úplně v jiném světě, kde tohle jsem nemusel řešit. To znamená, že to pro mě nebylo morální dilema, jako pro mnoho mých vrstevníků.
1: Často říkáte, že žijeme v pravděpodobnostní společnosti a jedinou jistotou je smrt. Proč podle vás dnešní politika tak moc sází na sliby jistot, když jde v podstatě o racionální nesmysl?
2: Ano, to je dobrá otázka, děkuju, že jste si tohle vybral. Jistota. Život je nejistý, jako, že každý náš úmysl od těch miniaturních, to, že půjdeme nakoupit přes ulici a nevíme, jestli náhodou nás nezestřelí nějaký člověk na motorce, že jo. Potom, až potom, jaký si vybereme teda jako životní dráhu, a nebo koho si vezmeme za partnera. To je obrovský rozhodnutí, je to obrovská sázka. Nic na tom není jistýho, že ne. Asi toužíme tak vnitřně po větším klidu, který by nám snad nabídli nějaké jistoty, a to asi využívají ti populističtí politici, kteří tohle slibují, ale já bych nikdy nechtěl žít tam jako jistým světě. Něco z těch jistot právě nabízel ten pozdní socialismus tady v Československu. Jako, tak nějaké jistoty jste jako Jako měl, no, ale současně jste za to zaplatil tím, že jste žil ve společnosti trvalého nedostatku a velkého ponížení, protože jsme žili od roku 68 přinejmenším jako okupovaná země, že jo, tak.
1: Když jste v 80. letech naskočil do pop music, bral jste prý všechno, abyste se naučil řemeslo. Mm. Kdy se u vás z řemesla stala ta silně pociťovaná nutnost tvořit?
2: No, ta silně pociťovaná nutnost tvořit tam byla vždycky, ale já jsem jenom potřeboval se naučit to řemeslo, teprve potom, jako to, napřed byla ta touha něco říkat, pak musíte se podívat na to, jestli to umíte říct, co k tomu použijete. Mojí touhou vždycky bylo to, co se stalo až s naším druhým albem s Petrem Mapkou. To bylo, to album se jmenovalo V penzionu svět, a poprvé se tam stalo něco zvláštního, totiž do té doby se ty LPčka nebo alba prostě dělali pro nějakého zpěváka, jako pro někoho. A dokonce se pak říkalo, a dodnes se říká, to je píseň Heleny Vondráčkové a tak, ačkoliv Helena Vondráčková nesložila ani hudbu, ani slova. No a já jsem tohle nechtěl provozovat, jako programově. Protože jsem chtěl právě, jak jste na začátku něco říkal, chtěl něco vypovídat. Takže napřed byla, tak ten postup byl takovýhle, já jsem napsal nějaké verše, Petr Hapka to zhudebnil, přišli instrumentalisté, jako třeba Michal Pavlíček nebo Guma Kulhánek, nebo tyhle ty mistři. No a potom přicházel ten interpret, ale ne jeden. My jsme vždycky vyzkoušeli 3-4 třeba. Mm. Jo? A teprve prostě ta interpretace, která se nám zdála jako nejzajímavější a nejvíce jako přidávající té stavbě, tak ta se potom objevila na té finální nahrávce. Tohle album Penzion svět. Tam se pozvali vlastně osobnosti, který jako by tak někdo nečekal. Michala Kocába, který v té době samozřejmě byl proslulý jako rocker, jako šanzonier, to ne. No. Richard Miller byl tehdy mladičkej a byl to Slovák, tak jako, jak použijete Slováka na český jako básně a písně. No a tak podobně. No, tak, a takhle jsme pokračovali potom s Petrem Mapkou už jako pořád.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

Karton na obovek, kontaky porcelán.

0: coraje. Sí.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
2: A mým skvělým hostem je stále Michal Horáček. Prozatím poslední autorské album Černá jste svěřil Nadě Válové. Co vás vedlo k tomu vsadit na tehdy méně známou interpretku místo Zavedených hvězd?
3: To já jsem vždycky hledal své interprety nikoliv podle toho, jestli jsou slavní nebo neslavní, ale zda se hodí opravdu pro určitou výpověď. Jo. A já jsem si na Diválové kdysi všiml v roce 2005 od té doby jsem ji sledoval. A to je takový pozoruhodný osud její. Jo. Ona miluje to, tu muziku. Ona nesmírně touží být na jevišti a vyjadřovat se prostřednictvím písní. A ona třeba léta prostě neměla to uplatnění. To dělala třeba výčepní v Orlové. Jo. Potom povýšila, teda dostala se až do Prahy.
2: S takovým materiálem,
3: no,
2: že?
3: Právě, že jo.
2: Neuvěřitelným.
3: No a dostala se do Prahy, ale ne do studií, dostala se na Palmovku, což byl taková putyka noční, kam lidi, já nevím, ve tři ráno, taková ta galérka.
2: Zbytky lidí.
3: Galérka chodila jako nabízet třeba ukradený mobily, nebo tak. Takže ona si jako prošla lesčím, u těch šanzonierů se to fakt dřív nebo později pozná, jestli si něco prožili. Jo. A přitom, já soudím, že to je jedna z nejlepších současných zpěvaček českých a na mých chystaných projektech se rozhodně uplatní a už uplatňuje.
2: Vaše textařské partnerství s Petrem Habkou bylo ikonické. Jak moc vám v dnešní tvorbě chybí jeho specifické hudební vidění světa?
3: No tak chybí to, protože takový člověk je jako nenahraditelný. Jo. A mohl bych si stěžovat na to, že Petr nás opustil dříve, než jako bylo tak nějak, člověk by řekl, že by se dalo čekat, nebo tak. Ale takhle to člověk nemá brát ten život. Jo. Já jsem se cítím, že jsem dostal velké privilegium, že jsem s ním mohl spolupracovat 30 let. Jo. A to je to, co je pro mě důležité, že tady bylo těch 30 let, možná mohlo být 40. No ale dobře.
2: Co
3: ale,
2: kdyby?
3: Že? Jo, ale 30 let, takový intenzivní spolupráce. Opravdu. To bylo nádherný, ty příležitosti, kdy já jsem prostě něco napsal, přinesl to Petrovi na těch papírech, většinou to bylo tenkrát na psacím stroji, na takových těch průklepákách. A on si to jako nechal a někdy to opatřil hudbou třeba, nevím, za 3 dny. Jo. A někdy za 30 dní. A taky jednu věc udělal za 10 let, až ho to napadlo. Jo. A vždycky, když ho to napadlo, tak mě zavolal, protože on měl takový jiný režim.
2: Jaký režim?
3: Režim v tom, že chodil spát třeba tak řekněme 5:30 ráno, a někdy tak ve 3 odpoledne snídal a tak podobně. A pak pracoval třeba, když zrovna měl nad čím pracovat, když ho něco napadlo. Takže mi třeba volal, já nevím, ve 2:27 v noci. Jako,
2: a říkal, to
3: už to mám. No jistě, no ne, to přece, já jsem na to čekal někdy 30 dní, někdy 10 let, tak aby ne. A teď jsem vyjel, prostě jsem byl v Roudnici nad Labem, za ním na Okoř, hodně často, to byla silná mlha, to nějak tak jako bejvá v tom kraji. No a nakonec jsem se tam dostal, vždycky to stálo za to, protože to je něco, jako když jste u toho, když se narodí dítě. Třeba,
2: a on vám to tam potom zahrál
3: no,
2: přímo live?
3: No, takový klimpr, který vždycky byl rozladěný, někdy tam nějaká klapka jako nefungovala vůbec, ale byl to Habka, takže to pro mě bylo něco úžasného.
2: A když zazpomínáte na pana Habku, máte ještě nějakou s ním jako opravdu vaší oblíbenou příhodu nebo příběh, který rád vyprávíte?
3: Ani ne. Tak on to nebyl nic jiného, než samý příběh je tohohle typu. Prostě to bylo zvláštní stvoření. No a on třeba léta spolupracoval s tou Hanou Jejrovou a vždycky se jí pokoušel, protože ona byla jako taková ta dáma, že jo. A on se vždycky pokoušel jí nějakým vtípkem jako dostat. No a tak já nevím, si vzpomínám na ty Okoři, měl taky toaletu, záchod prostě. Takový ten splachovací, to vy už mladý jen nepamatujete, že to bylo prostě na řetízku vyselo takový to.
2: No. Já si ještě pamatuju. Jo. Jsem jezdil na dětský tábor, já si to pamatuju.
3: Jo. No, ale on sbíral tyhle věci jako z hlediska jako starožitností, jo. Takže tyhle věci měl třeba, já nevím, z konce 19. století. A měl to tak rád, že si je tam navěsil ten na ten záchod, ale jenom jeden byl funkční, jako ostatní jenom fungovali. A tak se vždycky, tak se těšil, to se pamatuju, tu příhodu, že tam jednou prostě přijela ta Hanka Jägerová a teďka jako potřebovala se také jako odebrat. A teďka ona to se hledala snad 4 hodiny, jako, které je to splachovadlo správný. No. To byla Habkova představa zábavy. Jako.
2: On byl takový šprýmař. Tak
3: no tak řekněme. No.
2: Já se teď posunu k vaší hudbě. Když Cirkus Laputika nebo repeři kompletně překopou vaše písně, vy často v těch rozhovorech říkáte, že z toho máte radost. No. Je to tak opravdu, nebo stalo se někdy, že se to opravdu nepovedlo, vy jste si řekl, no tak tohle úplně jsem si to takhle jako nepředstavoval.
3: Tak
2: to bylo úplně mimo jako.
3: No základem tady celý toho programu v té Laputice bylo, že to musí být tak, jak jsem si to nepředstavoval. Že bych si to představoval, no tak bych do toho mluvil. Ale já jsem říkal, ne, dělej to, jak chcete. Jo. Tak jsem tak jako na to koukal a poslouchal jsem to s takovým údivem, ano, někdy. Ale ta radost byla v tom, že to někomu stálo za to. Že si to udělali, to není jen tak, jako, aby si vzali moji věc a investovali do toho svoje představy, svůj čas, svou energii. Bylo krásný, takže co bych si na to stěžoval.

0: Národnímu divadlu, které teda Bůh dá, to uvede v roce 2028. Teď hodně spolupracuji s Michalem Kocábem, ale ne na opeře, i na takových těch jako baladách. Spolupracuju nově, takhle s Michalem Kocábem spolupracuju 40 let, ale teprve rok spolupracuju s takovým tvůrcem ze Zlína, Ivo Viktorinem. Kromě jiného je to teda taky sám producent, produkoval asi 500 nebo 600 alb, jako všech těch slavných lidí, zejména teda na Moravě, i Bytový třeba Druhý trávy s Robertem Křesťanem a tak podobně. To je zase nový člověk a ten mnoho z těch věcí nečekaným a velmi inspirativním způsobem udělal jako hudebně a pak i producentsky. A najednou se prostě z těch černých písmenek na bílém papíře stalo něco, co žije víc. Jako jo. Je to opatřeno tím, co ty moje verše potřebují, protože jsou tak od začátku myšleny. Jsou určeny ke zhudebnění.
1: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
2: Nejzkoumavější z pohledů ptá se mě ze zrcadla, jestli se usmát dovedu bleduli, která zvadla. V koupelně, v baru, v pokoji těším se na ty schůzky, požehná.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým skvělým hostem je stále Michal Horáček. Vy jste člověk, který má opravdu velmi široký záběr. Co vás v poslední době naplňuje nejvíc? Je to ta opera s panem Kocábem, nebo čemu se teďkon věnujete i v osobním životě třeba úplně nejradši?
2: Tak můj osobní život je úplně prohnutý s tím, co jako dělám. A bych tomu ani neřekl práce, jo. Je to takové, jako prostě tvorba, no, se to těžko o tom mluví. Ale mám nějaký osobní život, ano, tak jsem šťastný, tenhle rok se povedly dvě krásné věci. Moje paní dostala Český lva za kostýmy pro film France.

0: byla nominovaná dokonce na evropskýho takzvaného Oscara, jako v tomhle směru, což jako zrovna v té výpravě byla prvním Čechem, Češkou, jako vůbec, jo, že byla nominovaná na to a tak. Tak to mám velkou radost a současně naše dcera, tak jako 100 tisíc dalších deváťáků, jako prostě těch dětí, které vycházejí z 9. třída, hlásí se na nějakou střední školu, že? Tak prostě ona zatoužila potom, aby mohla být v takovým, řekl bych, jako asi nejprestižnějším snad, no, nejprestižnějším, nejkvalitnějším možná pražském gymnáziu Jana Keplera. Kam je fakt těžký se dostat. A ona měla hodně bodů a dostala se tam. A zasloužila si to. Takže vůbec si to zasloužili. Jako, moje žena musela moc to odpracovat a vymyslet. A moje dcera to musela taky hodně odpracovat. A takže to není, že by někdo něco dal. No, to oni sami se o to zasloužili, takže mě to dělalo velkou radost. A já se snažím taky, abych si něco zasloužil. Takže poslední rok mýho života je věnovaný mýmu novýmu a asi takovému nejsložitějšímu, nejstrukturovanějšímu konceptu, který se jmenuje Pozemský prach a boží dech. Je to básnická sbírka, která právě vyšla v nakladatelství Argo a jejím podtitulem je Slova příštích písní. Vidíte, už se k tomu hned hlásím. Slova příštích písní, inspirovaná biblickými tématy.
1: Kam vnímáte, že jste se vy jako textař za těch 30 let posunul? Nebo přistupujete k tomu opravdu jako úplně jinak než před těma 30 rokama? Vnímáte sám sebe i jako umělce úplně někde jinde?
0: Úplně jinde ne.
1: Vůbec jste se jako změnil, vyprofiloval jako jinam vlastně.
0: Ne, myslím, že v tom nejpodstatnějším ne. Ta touha je pořád stejná. Jako něco podstatného sdělit. Jako inspirovat ty lidi k tomu, ty posluchači nebo čtenáře, aby se stali mými spoluautory. Jo, protože jinak, když člověk nemá ty čtenáře a posluchače, tak to jako nežije, to věc, co udělal, to je potřeba. Jestli jsem se někam posunul, tak od té doby, kdy jsem si říkal, že potřebuji zvládnout tu technickou stránku, jo, tak to jsem se jako posunul. To jako to, zejména prostřednictvím těch vionských balad. Jo. To už je tak jako nejobtížnější žánr, který vůbec v české literatuře jako byl praktikován. Naposled to udělal Vítězslav Nezval v roce 1936. A všichni se divili. A já jsem se taky divil, proto mě moje maminka na to upozornila, když mi bylo 10 let. Jo. A od té doby, co mi bylo 10 let, jsem si říkal, já bych chtěl to taky jako jednou napsat. Jo. Ale uplynulo dalších 55 let, než jsem se k tomu odhodlal, než jsem to udělal. Takže myslím si, že to je jako teďka jako neskromně řeknu, že údělem básníka vlastně, nebo úkolem je pracovat s naší mateřštinou tak, aby obohacoval ten nejvyšší registr naší řeči. Jo, tam odkud se čerpá, vždycky naši předkové tam něco vložili, my bychom, když se podaří tomu trochu něco přidali. No a pak přijdou další generace a budou z toho čerpat a taky budou muset něco přidat. No a tak pak mě potěšilo, že jsem viděl, že prostě v maturitních otázkách je rozbor jednými bionský balady. Jo. Kdo by to byl řekl? A nebo teďka v těch, když jsem viděl, co dělá dcera, tak jsou ty cermaty, takový ty testy. Tam zase bylo Krev a šroubky. To je píseň, kterou zpívá Naďa Válová zrovna, kterou jste zmínil.
1: Co se člověk dozví o tomto národě, když kandiduje na jeho prezidenta? Jací jsme, my Češi?
0: Daleko míň, než byste řekl. Jako jo. Daleko míň. To vždycky strašně záleží na to, s kým se potkáte a tak. Co já jsem se dozvěděl, tak jako potvrdilo se mi to, co jsem doufal, že my jsme strašně tvůrčí. My jsme opravdu dobrý. Jako, ale takovým, ne takovým tím obrovským způsobem Elona Muska, jo, ale takovým tím středním, slušným, jako křížík. Jako. No tady, jak jsem jezdil po té naší vlasti, tak jsem se seznámil se spoustou lidí, o kterých nikdy neuslyšíte. Protože se nedostanou na titulní stránky časopisů, ale mají bezvadný nápady a výborný výsledky svého podnikání v nejrůznějších oborech. Jo. To je, Já jsem byl šťastný, že jsem se s těma lidma setkal, protože zase oni si to všechno zasloužili. Oni si to museli odpracovat. A ještě museli mít trochu štěstí. To je pravda. Ale tady je talentu. Jako fakt, to je bezvadný.
1: Jaké cizí národy jsou pro vás inspirativní a proč? A myslíte, že i my Češi jsme pro ostatní národy inspirativní?
0: Jestli jsme my Češi inspirativní pro ostatní národy, to nevím. Spíš jako spíš my naopak. Češi. No, ne, ono to spíš jde o to, že někteří Češi. To asi jo. No, to určitě. To já trochu na ty jako národy a takovýhle kategorie jako moc nevěřím. Já vždycky věřím spíš na určitý lidi. Ale přece jenom já přistoupím na tu vaši otázku a řeknu. Mě těší Italové. Jo. Já jsem se naučil italsky právě proto, že mě těší jejich přístup k životu. No, to je ten tvůrčí přístup, který nikdy není dogmatický. Ani třeba, jako jsou to katolická země, že jo. Ale to nejsou dogmatici, to je živá taková víra provozovaná jako proto, že to něco těm lidem do životu přináší. No a oni mají strašně podobný humor jako my. To se ani neví, jako jo. Já jsem tam mnohokrát potom jel a tohle nás vnímá, jako. Tam mě lidi citovali Švejka, jako. To je úplně neuvěřitelný. A ty, jako na první pohled. Ale ve skutečnosti hluboko dole máme něco společného. Jako ten přístup takovýmu jako lehce jako černému humoru. Takovýmu, že to vypadá trochu jako cynismus, ale nemusí to být úplně cynismus. Ale je to takový to zpochybňování těch různých autorit a takových těch takzvaných věčných práv. To máme s těmi Italy hodně společné.
1: Jsou to také smějící se bestie?
0: No někdy jo, to vám povím. Jako ne, to popisuje různý romány, Hlava 22, nebo tak, co ti Italové s těmi Američany, kteří přišli osvobodit teda ve druhé světové válce, jak se k ním jako chovali. Že? A tak podobně, no jo, jsou to trošku smějící se bestie, to jsou.
1: Co bychom si od nich my jako Češi mohli vzít od těch Italů? Možná je to taková ta siesta odpolední, ten klid. Já mám pocit, že právě ty Jižané jsou takový uvolněnější, že my tady u nás v Čechách, jak i máme vlastně ty 4 roční období, v těch extrémních změnách toho počasí, tak jsme taky takový měňaví, že ty Italové jsou takový furt jako dám si kávičku, pohoda, dojdu si na pláž, dojdu si tam s kůtříkem, tohle mi vlastně trošku u nás tady jako chybí maličko.
0: Ano, takhle se to jeví na první pohled, to je to dobře, jako, ale oni jako hodně pracují. Itálie se fakt pracuje. Jo. A ano, je tam historickou tradicí daná ty siesta, protože někdy je prostě hold takový horko, že se ani pořádně nedá, ale zase vám to nabízí příležitost být s rodinou, s kamarády a tak. Jejich určitá uvolněnost by nám asi prospěla.
1: Pane Hráčku, já vám moc krát děkuju za krásný rozhovor.
0: Děkuju vám za pozvání.
2: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

řekl bych, snad tu schází, já snad tu schází, nejspíš mi tu schází.

0: Pražské léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Podnikatelé v České republice by měli dávat pozor na pochybné výzvy k registraci do rejstříku firem. Po požáru hotelu na Děčínsku jsou škody zhruba za 15 milionů korun. Česká tenistka Linda Nosková poprvé v kariéře postoupila do čtvrtfinále Wimbledonské dvouhry. A počasí zítra z počátku dne polojasno až oblačno, později hlavně na severu a severovýchodě republiky s deštěm. A maxima docela vysoká, kolem 28 stupňů. Zprávy a o Tane Hasil, dobrý večer. Na podnikatele v celé České republice míří staronový druh podvodu. Do schránek jim chodí výzva ke spoplatněnému zápisu do centrálního rejstříku firem. Ze zákona ale žádnou takovou povinnost nemají.
2: Z účasti v rejstříku navíc neplynou pro podnikatele vůbec žádné výhody. I proto by poplatek v žádném případě platit neměli, vysvětluje Josef Jaroš z Asociace malých a středních podniků a živnostníků.
3: Registr podnikatelů, který by byl placený v tuto chvíli, neexistuje, respektive poskytovaný nějakou státní organizací.
2: Na podobné podvody pravidelně upozorňuje i Ministerstvo průmyslu a obchodu. Objevuje se totiž i v internetové podobě, dodává za digitální a informační agenturu Jakub Palata.
4: Problémem tzv. Katalogových podvodů se aktivně zabývalo a zabývá Ministerstvo průmyslu a obchodu, které digitální a informační agenturu informovalo.
2: Taky ministerstvo doporučuje podobné faktury neplatit. Pokud mají podnikatelé pochybnosti, měli by postup konzultovat s právníky. Dominik Hron, Český rozhlas.
1: Ostravský magistrát dá více peněz na sociální služby. Celkovou částkou 143 milionů korun podpoří organizace, které provozují pobytová zařízení i terénní služby pro lidi omezené zdravotními nebo sociálními problémy. Podle lidoveckého náměstka primátora Zbyňka Pražáka budou moci provozovatelé sociálních služeb požádat o finance města na konci září.
5: A já bych chtěl akorát zdůraznit jednu věc, že žadatelé musí podat své žádosti v termínu od 25. září do 9. října, protože každým rokem se nám stává, že přijdou žadatelé později a bohužel mají smůlu a je to škoda.
1: Požár hotelu ve Vysoké Lípě na Děčínsku způsobil škody zhruba za 15 milionů korun. Řekl to v podvečer mluvčí ústeckých hasičů Lukáš Faják. Hasiči museli z hotelu Cortus evakuovat 8 lidí, nikdo nebyl zraněn. Oheň se podle Fajáka rozšířil zřejmě od fritézy do půdních prostor vzduchotechnikou. Zítra se do hotelu vrátí vyšetřovatelé, aby zjistili přesnou příčinu. Do hašení se zapojilo 10 jednotek hasičů. Oheň se jim podařilo dostat pod kontrolu zhruba po 7 hodinách. Sport. Česká tenistka Linda Nosková si poprvé v kariéře zahraje čtvrtfinále prestižního Wimbledonu. Američanku Madison Keysovou porazila 6-4 a 7-6. Další soupeřkou Noskové bude ve středu Belgičanka Mertensová, která vyřadila v osmifinále další českou tenistku Marii Bouskovou, a to dvakrát 6-4. Na svůj zápas stále čeká mezi muži Jiří Lehečka. Na centrálním dvorci se v osmifinále dvouhry střetne s Němcem Zverevem. Počasí. V noci bude zpočátku ještě velká oblačnost, hlavně na severovýchodě občasný déšť nebo přehánky, k ránu ubývání srážek, nejnižší teploty mezi 18 a 14 stupni. A zítra přes den zpočátku polojasno až oblačno, odpoledne a večer až zataženo, hlavně opět na severu a severovýchodě republiky občasný déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřka. Maxima zítra už vysoká mezi 26 a 30 stupni. Na severu a severovýchodě bude chladněji, tam čekáme teploty většinou kolem 24. Vítr mírný od západu s nárazy kolem 55 km za hodinu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Pozor na dálnici D11 ve směru Praha Hradec Králové. Za sjezdem na Chlumec nad Cidlinou stojí osobní vozidlo v odstavném pruhu. Je to kilometr 63, projíždějte opatrně. A v Praze na Hlávkově mostě ve směru z Holešovic do centra odklízí následky nehody osobního vozidla. Provoz tam odklání policie, kolona se netvoří. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Začíná pořad Zlatá láska, příjemný poslech.
0: Zlatá láska.
6: Do světa lásky a něžných citů vás zvou Petr Kostka
7: a Carmen Majerová. Přemýšleli jsme, jaký příběh dnes vybrat. A rozhodli jsme se pro ten, ze kterého je cítit láska nejen k sobě samým, ale i k dětem.
6: Říkává se, šťastný je ten, kdo našel štěstí v rodině. A když je v té rodině i láska, je vyhráno. Štěstí i lásku našli dva úžasní lidé ve Vítkově na Opavsku. Jejich příběh začal před 63 lety.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Svou lásku a život s ní nám dnes představí manželský pár Helena a Oldřich Výchovy. Pár, který už brzo oslaví diamantovou svatbu. Jemu je 80 let, jeho paní oslavila už 79. narozeniny.
1: Prožili život v lásce, úctě a vždy mysleli na rodinu. To je důvod, proč bychom se o nich rádi dozvěděli víc.
0: Patrik Rozehnal už přichází k jejich rodinnému domu ve Vítkově.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, vítáme vás ve Vítkově.
3: Nápis dědečku máme málo na vašem tričce, znamená co?
4: No to znamená, jak mě mají moje vnučky rádi, jo. To mi dali moje vnučky z Hradce Králového, od našeho nejmladšího syna. No a tak, ale hodně lidí mi řeklo, že a to je pravda toto. Těch dědečků je opravdu v podstatě méně jak babiček totiž, jo. No, je to o tom tak.
3: Dědečku je třeba si vážit, dědeček dostane bonboniéru od nás.
4: No, tohle myslíte vážně, děkuji vám.
3: Takže vy budete Oldřich, jenom aby jsme to uvedli na pravou míru?
4: Oldřich, ano.
3: A Helenu máme tady ve dveří.
5: Ano.
6: Dobrý den.
3: Já pro vás mám kytičku.
6: Děkuju, to jste hodný. Moc děkuju. To už jsem dlouho nedostala takovou kytičku.
3: Oldřich nedává květiny.
6: No tak my máme plno kytek po zahradě, tak jsme taky šetrní.
3: Výborně, tak to je odměna za vaši lásku, kterou máte mezi sebou a kvůli které jsme přijeli.
6: Určitě. Tak už mě ulovil, když mi bylo ani ne 16. A mu nebylo 18.
3: A vy jste se nechala?
6: No, nechala. Tak on byl sympaťák.
3: Sympaťák, a to je furt?
4: Bránila se dlouho. No.
3: O tom všem si budeme vyprávět. Jste na to připraveni?
4: Ano. Určitě ano.
3: Takže příběh Oldřicha a Heleny Výchových v téhle chvíli vlastně začíná.
6: Ano, děkujem.
0: Do diamantové svatby, tedy oslavy 60 let společného manželství, zbývají Heleně a Oldřichovi Výchovým už jen měsíce.
1: Vraťme se tedy na začátek. Do doby, kdy se seznámili, začali spolu randit a pomalu se mezi nimi rodila láska.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: No, samozřejmě bylo to i v tomto případě, jo, nedá se říct o dnu, spíše o létě. Létě roku 60. Vlastně před naší svatbou to byly 4 roky.
3: V létě 1960 se stalo co? Kam jste přijel, co se stalo?
4: Nikam, my jsme tady Vítkováci od války, takže jako mladí lidé, tak se chodí, korzuje, kouká. No tak jsem viděl pěknou holku, navíc sice jako žáčku jsem ji neznal, jo? Ale později ano, ona třeba dělala vedle práce i uvaděšku v kině. No tak jsme chodili, kde tady za kulturu, než do kina, tady nic po válce moc nebylo, tak jsem si ji vyhlédl.
3: A kde to bylo, jako že jste si vyhlédl? Prošla ulicí, někde se zastavila, byla s kamarádkami v parku na nějaké akci?
4: No tak podívejte se, na malém městě se korzuje nahoru dolů, jo? Od kina
3: cestou jste se minuli.
4: Na městí mladí lidé se potkávají, koukají po sobě. No tak to jsem ji asi viděl. Potom i v tom kině, že? Když uváděla, tak to začalo.
3: Heleno, kdy jste si všimla vy, Oldřicha, že takhle pokukuje při korzování?
6: Já jsem ho znala jenom tak podle vidění. A to on se chodil učit, měl před maturitou, chodil se učit tam někde do parku. No, tak jsem si ho všimla, že jo. A taky potom, když jsme chodili na ty čaje, tak krásně tancoval, že jo. Nám to spolu sedělo, že jsme tancovali furt spolu.
3: A v létě 1960 vás tedy někde zastavil a pozval třeba na ten čaj, nebo jak?
6: On chodíval k nám, jako já jsem třeba musela zalívat zahradu, že? Tak to dělal za mě, no, mě šetřil. On mě hrozně miloval od začátku. Já jsem si musela napřed, že jo, zvykat. Já jsem vám mladá, pane Bože, mi nebylo ani 16. No, ale jo.
3: Oldřich se zamiloval a šel na to přes kropení, jo?
4: No, tak ano, ale to je epizoda. Spíše si vzpomínám na případ, že jsem jí nesl růží krásnou A ona ji nechtěla utekla přede mnou. Tak no, domů, jo, buď se styděla nebo co. Ale její otec tam dělal v garáži něco, tak mu říkám, dobrý den, pane Učík, já jsem nějaký Olda Vicha, jo. Já vám tady nesu vaší dceři Heleně růží a ona, že byste jí to dal, jo. No ale dobře, tím jsem si ho velice získal, jo. Ku podivu, ani jsem tušil, že něco takového může být, jo.
3: Takže jste vlastně měl už povolení dopředu, že si s Helenou můžete něco začít?
4: No může říct ona, že oni ti rodiče její mě pomalu měli radši, jak ona sama, jo. Jo, oni mě rádi viděli, že tam chodím za ní. No, oni měli totiž 4 dcery přibližného věku, tak jsem si mohl vybírat. Po nějaké době, když jsem teda přišel už i do rodiny, no tak tam byly 4 krásné panny, jsem si připadal jak té pohádce o princezně zlatovlásce, že mouchu jsem nepotřeboval, měl jsem si vybrat tu nejkrásnější, tak jsem si vybral.
3: No a zůstalo u Heleny.
4: Ale to má pokračování, víte. Z těch 4 sice jsou už jenom 2 mezi tím umřeli, no ale ta, co zůstala, byly v Havřově. Když tak na to vzpomínáme, tak ona říká, cože si vybral nejkrásnější? Vůbec ne, nevybral si tu nejkrásnější. To mluví za všechno, že?
3: No. Heleno, kdy bylo tedy první rande, jak to vnímáte vy, kdy vás Oldřich pozval někam, možná s tou touhou, že by se to mohlo vyvinout i v chození?
6: Jo, chodívali jsme na procházky za město, jo, to jsme chodívali skoro často. No a já pracovala na směny, že, v Hedvě. Každý den mě čekal po směně, po odpolední. To jsme kolikrát do rána, on šel přímo na autobus do Opavy, jezdil ve 4 hodiny. A tak to bylo, no.
3: Vy jste takhle probendili noc, noci?
6: No, některé jo, ano.
3: Co na to rodiče?
6: Oni ho měli rádi, moji rodiče. Ne, oni byli spokojeni, když věděli, že jsem s ním.
3: Byli jste venku nebo doma?
6: Venku, my stáli, že jo. Já když si vzpomenu, jsem se nemohla dohou, na to ani nemůžu říct.
3: Musíte.
6: Ježišmarja, jak jsme tak stali u sebe, že jo, a to, tak jsem se bála, jestli mu nepokropím boty, protože si řekla, nepršelo, no, on mě nikde nepustil. A já jsem nechtěla, jsem se styděla říct, že se mi chce jít to. Takže tak jsme my začínali, no.
3: Takhle jste se k sobě měli, že jste celou noc v obětí téměř
6: ano,
3: zůstali?
6: Ano. On nešel a na autobus do Opavy jezdil, že, ve 4, tak jsme tak po odpolední, že jo, asi, on odpoledne asi chodil spát a potom, aby mohl se mnou být, jo, ale myslím si, že jsem zvolila dobře. My jsme na sobě tak závislí, to je hrozné, fakt, je to tak?
3: A to je pěkný, ne?
6: No je, však mi se to líbí, já si to ani neumím jinak představit.
3: No Helena musela být krasavice, dodnes je, krásné dlouhé vlasy měla. Jak vypadala?
4: No, moc pěkně, mi se líbila, měla i kromě obličeje i pěknou postavu. Já jsem byl totiž vždycky spíš dolňák, do dneška jsem dolňák, jo. No. A to ona měla a má pořád ještě, jo. No, ale tak jinak to je za mladá, dneska o tom můžeme akorát žertovat, že jo, no, ale bylo to skutečně tak, jo.
3: Ale vzpomínáme na ty časy, jak to začínalo a zjišťujeme v tomto pořadu, jak vlastně tehdy mladí prožívali lásku. Tak vy jste byli po nocích, vy sám, pamatujete si ten okamžik, kdy jste Heleně třeba poprvé dal pusu, jak jste se cítil, nebo jestli ona se durdila, nebo jak?
4: Raději, ať to řekne sama.
6: Jo, byli jsme spolu v kině, že? No, a on proto, aby se ke mně nějak jako to blíž dostal, tak koupil do lože všechny lístky. Koupil 4. A já jsem se divila, že tam nikdo není celou dobu sami. A on celou dobu koukal po mně, furt mě prohlížel a skoro se mu to nepovedlo. Když už konečně mě dal tu pusu, tak se rozsvítilo a byl konec filmu.
3: Vy jste hledal celou dobu odvahu?
4: Přesně tak. Přesně tak. Ne? Ale nechtěl jsem, ať máme u toho nějaké svědky, že? Tak jsem opravdu do té lože, ale 4 místní lože v kině, tehdy opravdu koupil. Ale to už jste tam připomněl, vůbec by si na to ani nespomenul, kdy jsem vydal vlastně tu první pusu. A víte, jak ona si to dobře pamatuje.
6: No, ano, no bodej, ano, tak to bylo.
3: A byla pěkná?
6: Já jsem se tak lekla. Že jo? Já jsem se tak lekla, že...
3: Oldřicha nebo že rozsvítili?
6: Ne, to, že mě chmatnul, já jsem ho pozorovala, že furt se chystá, ale nakonec se mu to povedlo, no tak. Nějak, už jsme spolu tolik, že jo, let. Jedno tělo, jeden hlas, všecko máme stejné. A celé ty roky vlastně. Já jsem nikdy neměla zájem o rodina a děti. To je můj život. A to už od mojich 16. No já si to ani nemím představit, že bych měla já s někým jiným žít nebo něco. To vůbec. To už. Já bych to ani nedokázala. To vůbec.
2: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné

0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Vybíráme pro vás a posloucháme ty nejtklivější příběhy opravdové lásky.
2: Dnes je to příběh Heleny a Oldřicha Výchových. Seznámili se v roce 1960. Začali spolu chodit a brzy se přestěhovali do domečku Oldřichových rodičů.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Tak samozřejmě jiné plánování o tom, že spolu asi budeme, to jsme určitě uvažovali, do toho nám ovšem vstoupila vojna. Protože po roce známosti jsem rukoval, tak ty dva roky pro mě to byly kruté, pochopitelně. Navíc jsem byl na takové vojně, kde jsem se první rok vojny vůbec domů nedostal. Vůbec. Až druhý rok jsem si to vynahradil. Jo. No ale potom po vojně, samozřejmě, že jsme už bydleli spolu, tak jsme plánovali, že určitě budeme spolu žít. Bydleli jsme u svých rodičů a rozhodli jsme se ke svatbě teda v tom roce 64, ale to byla otázka 4 dnů. My jsme se rozhodli rychle.
4: A jste se museli rychle rozhodnout?
3: Ne, to vůbec ne, to ani náhodou. Nám se narodila první dcera až 2 roky po svatbě. Ale chystali se Velikonoce, my jsme bydleli u našich a moje matka nám říkala, tak chystáme ty Velikonoce, tak co kdyby se u té příležitosti vzali. A tak to bylo. No tak nějaké jídlo bylo, že pití se udělalo, stejně by se oslavovalo, tak i tak. No a tak byla tam samozřejmě jenom naše moje rodina, její rodina, asi do 20 lidí.
4: Jaké datum máte tedy vaší svatby?
3: 28. března. Byl to den učitelů a tehdy byly i Velikonoce. Tak to nějak vyšlo.
4: Jak ten den svatební vypadal od začátku, jak jste ho prožívali, Helenovi jako nevěsta, Oldřichovi jako ženich a pak tady společně jako novomanžela. Jak to začalo, ten den pro vás? Vy jste musela minimálně hodinu strávit u kadeřnice, načesávat vlasy, ne?
5: Já jsem byla v životě 2x, 3x v kadeřnictví.
4: A jednou z toho na svatbu?
5: To ani ne. To ne.
4: Kdo vás česal?
5: Já jsem měla vždycky dlouhé, no tak sestra, já jsem měla vždycky dlouhé vlasy a na tom se nedá moc udělat.
4: Jaké jste měla šaty?
5: Bílý kostýmek. To mi švadlena během 3 dnů ušila, že jo. Závoj jsem si půjčila, že? A kytisa ta byla uměla.
4: Ne.
5: Jo.
4: Kde jste měli obřad tedy?
3: Tak obřad byl samozřejmě občanský na tehdejší městském úřadu ve Vítkově, nebo na místním národním výboře, tak se to jmenovalo. Bylo to kousek od našeho bydliště, tak ani jsme tam nejeli autem, šli jsme pěšky v průvodě. No, byla to určitá rarita, tak a nevadilo nám to. Byli jsme skromní a byli jsme chudí, samozřejmě, v té době.
4: Co vám hráli, jak jste si vyměňovali prstýnky, jak ten vlastní slib a obřad v té síni vypadal? Co si z toho pamatujete?
3: No, tak to si pamatuju příhodu velice dobře. Jednak to byl samozřejmě klasický obřad, to je jasné. Navíc já, když jsem potom později byl ve funkci místostarosty tady tohoto města, tak jsem oddával řadu lidí, že? Takže, ale můj vlastní obřad, představte si, tak tehdejší předseda toho národního výboru, když nás oddával, tak říkal na závěr, a teď si na důkaz své lásky vyměňte navzájem prsteny, jo? No já jsem to vzal vážně, já jsem vzal svůj prstýnek a fugi ho na ruku, to šlo hladce. A když ona vzala ten její, tak mi ho soukala tady a ten nešel ani na maliček. No to byl gól. Ale celkem si to nikdo moc nevšiml, jo? Ale to si připomíná dneška. Tak řekl, vyměňte prsteny, tak jsem je vyměnil. Ne? Tak.
4: Co pusa?
3: No byla pochopitelně, že byla.
4: Rodiče seděli opodál, byli dojatí?
5: No, určitě, seděli tam. No, jeho maminka ne, ta vařila. Ta byla doma, chystala. Jako tu hostinu, že jo.
4: Vy jste nechal maminku doma?
3: Tak to byla její volba, samozřejmě. No.
5: To. Ona byla taková skromná, nechtěla moc nijak.
4: Když obřad skončil, tak co následovalo? Vyšli jste před úřad, čekali tam na vás svatebčané, proběhly nějaké rituály jako dnes nebo ne, nebo jste se zase pěšky přesunuli domů? Co bylo?
3: No přesně tak. Šli jsme pěšky nejdříve k fotografovi, protože kromě těch snímků, které samozřejmě se dělají u obřadu, tak jsme si šli fotit se svědkama ještě teda jako fotografovi, no a potom zase domů, no, na hostinu. Klasicky, úplně klasicky.
4: Tam jste se posadili ke stolům, sehnali se židle od sousedů, nebo byly doma všechny potřebné a byla hostina?
5: No ano, určitě, tak navařené zelí a tak

0: To nebylo také divoké.
1: To znamená, tyto intimní věci probíhaly ještě před svatebním obřadem?
0: No, určitě, určitě. Tak pane Bože, on byl hrozný. Ten mě furt musel mačkat a objímat.
2: Tyto věci, které říkáte, nevím, které konkrétně, asi domyslíme se, tak probíhaly nejenom před obřadem, ale už i před vojnou, takže už jsem se bavit. No.
1: Já se nedivím, Helena byla šťabajzna, ne?
2: Tady říkali přezdívku Bardotka. A opravdu, jo, to musím, jedna se chtěla vždycky podobat a já myslím, že to bylo trefné, že byl dokonce i hezčí než Bardotka.
1: Vždycky se vám vaše žena líbila, vždycky jste na ní byl hrdý.
2: Do dneška se mi líbí.
0: Nechce měnit, chce jenom mě. No a tak mě to pasuje, že mi to vyhovuje. My už jsme jak jeden člověk, my už bychom bez sebe nebyli. Zlatá láska.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte příběh Heleny a Oldřicha Výchových, kteří se vzali bezmála před 60 lety.
2: Po svatbě přišla touha po vlastním bydlení. Poštěstilo se to ale až po 6 letech. Mnohem dříve přišly na svět děti, které se měly stát tím nejdůležitějším a nejmilovanějším v životě obou partnerů.
1: Helena povila dceru a dva syny. Byla šťastná.

0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
1: Já jsem se na to těšil a to pro mě to už bylo všechno naplánované. To pro mě bylo to nejvíc na světě. A dodnes je teda. Dodnes je pro mě moje dětská manžel je všechno.
2: Jaké to je? Dá se to popsat a srovnat? Láska mateřská a láska partnerská?
3: To bych vůbec neslučoval. Ani bych to nestavil proti sobě. To jsou totiž dvě naprosto rozdílné věci, aspoň u mě. Ano?
2: No. Byl okamžik, kdy vás děti třeba rozplakali, dostali, že jste i slzu uronili kvůli něčemu?
1: To si ani nespomínám. Jedině radosti. Ne smutkem to vůbec nikdy. Oni mi dělali jenom radost. A dodnes mi dělají radost. Já jsem tak šťastná, že je mám. Hlavně se o ně bojím, jako každý asi rodič. A týma autama se ho kruje. Bojím se o ně.
3: No, zase opět jednu z nadhumornou příhodu. Když byl náš nejmladší malý, tak máma naprosto nepedagogicky naprosto se ho ptá. Honzičku, a řekni, koho máš radši? Maminku nebo tatínka? Na to by se rodiče nikdy neměli dítě ptát samozřejmě, ale ona ano. A on řekl, nepovím. Ale Honzičku, řekni, koho máš radši, maminku nebo tatínka? A on říkal, neřeknu, já vám to nikdy neřeknu, protože tatínkovi by to bylo líto.
2: Když se v povídání o dětech dostaneme a skočíme hodně v čase do toho okamžiku, kdy vy jste se stali babičkou, dědečkem. Jaké to pro vás bylo? Pamatujete si ten okamžik, kdy jste poprvé byli vlastně díky někomu tedy babičkou, dědečkem a co jste prožívali?
1: No tak kdo byl vlastně první? No, já teda vnuky a vnučky hrozně miluji, ale svoje děti jsou svoje děti. To nebyla větší láska ne ke svým dětem. Protože zaprvé tu nejsou, že jo? Oni tu nejsou a my je tak často nevidíme, že jo? Je to daleko.
2: Vy jste byli milujícími rodiči, všechno jste si to hezky naplánovali, děti jste si užili a tu lásku vlastně jim věnovali. To se málo komu v rodině podaří a děti budou asi i vděčné za tu vaši lásku, ne? Cítíte ji od nich zpátky?
3: Určitě ano. Cítíme na každém kroku.
1: Jo, milují nás tež. Ty se o nás tak tež bojí, tak jak my jsme se vždycky o ně báli, tak oni taky.
2: Myslíte na ně i dnes, třeba každým dnem?
1: Každý den. Usínám a stavám a myslím jenom na ně. A on je na druhém místě.
3: Určitý důkaz máme v kuchyni, kdybyste se potom podívali, tam je panoptikum naší rodiny. A tak to neustále žijeme, stále je máme na očích, stále.
1: A v srdci jich mám, furt, v hlavě, v srdci všude.
4: Do života Heleny a Oldřicha Výchových zasáhla i okupace v roce 1968 a následné politické změny. Oldřich veřejně vystoupil proti vpádu vojsk do naší země.
5: Museli projít zkouškou pevnosti jejich vztahu. A my už víme, že to dokázali.
3: Tak nesměl jsem potom 10 roku ani učit. Já jsem učil mladé kluky řemeslům. Tak jsem, samozřejmě jsem se živil všelijak. I když jsem mohl dělat technicko-hospodářské funkce, i vyšší, dokonce jsem měl i vyšší plat, ale já jsem chtěl dělat svoji práci. Jo? A my jsme byli takzvaní občané druhé kategorie, jo? Tím pádem na všechno, tak učit jsem nesměl mladé, aby jsem nekazil generaci, že jo, nějak ideově, ale za to jsem mohl vykonat vysoké hospodářské funkce. To jsem teda vykonával, ale hned, jakmile po 10 letech, a to bylo tehdy s příchodem Gorbačova v Rusku do funkci, se to uvolnilo, ta situace, tak jsem zažádal a vrátil jsem se teda do svojí práce, k práci, kterou jsem miloval. Tak to je asi to období, o kterém žena mluvila, jako v životě dost těžké, a já jí můžu poděkovat, že byla se mnou, že mě podporovala samozřejmě, že takže jsme to nějak i přežili, protože děti dorůstaly, holka chtěla jít na studium, no potom i syn, tak to byly ty horší chvíle života. No.
2: I to život přináší a tam se asi projevil ten váš vztah, že byl pevný, možná se upevnil, nebo jste poznali, že láska může mít i tuhle podobu, že podržíte jeden druhého.
3: No ano, 100%, i když jsme si o tom nemuseli každý den samozřejmě vykládat a přesvědčovat, ale je to tak, jak říkáte.
0: Zlatá láska.
4: Helena a Oldřich Výchovy žijí pevnou láskou, která jim pomohla přestát i krušné chvíle.
5: Chtěli bychom je potěšit a dopřát pěkné chvíle u kávy doma nebo na zahradě. Proto jsme jim po Patrikovi Rozehnalovi poslali velký domácí kávovar na espresso a další nápoje a přidali ještě malé přenosné digitální rádio.
4: O ničem doposud neví. Všechno jsme nachystali tajně u nich v kuchyni, kam je teď právě Patrik vezme.
1: Ježišmarja.
3: Ježišmarja. Tak to, toto? No tak to teda děkujeme moc. To jsme rádi.
1: To moc děkujem, to bude kafičko chutnat ještě lépe, jak tam
3: tak
1: z toho,
3: to teda.
1: Z toho, že?
2: Až si uděláte kávu, tak si k tomu zapnete digitální rádio, které jsme také přivezli.
1: Vážně?
3: A poslouchat Český rozhlas Olomouc.
1: To já mám takovou herku, že jenom to radio, že to mi bude vyhovovat. To jsem šťastná teda, já bez radia neusnu. A pak se zbudím a poslouchám dál.
2: Teď v lepší kvalitě?
1: Ješ, no určitě. To jsem moc ráda. Teda.
3: To teda.
1: Moc děkuju.
3: Tak moc děkujeme opravdu. To.
2: Budu mít radost.
1: To jsme nečekali teda. To.
3: Takže zdravíme pana Petra, jo, i paní...
1: Carmen. Máme ji hrozně rádi. Taky rádi vidíme a dělá nám to dobře. Že ještě v tom věku, jo? Protože oni jsou přibližně, jak my, že jo?
2: Tak až si dáte první kávu, vzpomeňte si na ně.
1: To určitě, určitě.
3: Určitě si vzpomeneme, určitě.
1: To určitě.
2: Ať vám slouží velký kávovar na espresso, větší kávu, taky na čaj a digitální rádio, na kterém můžete poslouchat své oblíbené pořady v Českém rozhlase.
1: Ano, to moc děkujem teda. To jsem překvapena. My většinou rozdáváme dárky, my nedostáváme.
3: No. Ano.
1: Takže to teda...
2: Tak se to konečně obrátilo.
1: Tak, konečně nám to někdo splnil. To moc děkujem teda.
2: Jak ta láska vypadá ve vašem věku? Dáte si občas pusu, podržíte se, zatancujete si, vyznáte si lásku ještě v tomhle věku? Řekněte to i těm mladším, že to takhle funguje. My v to doufáme.
1: Funguje to určitě. Tak dáváme si najevo, že se máme rádi. Furt chodí a olizuje mě, že jo, děda. No, jo.
3: Tak proč by ne? Ano, pohladíme se.
2: Co pro vás znamená láska?
3: No, tak to nevím, jestli to má říct ze své hlavy nebo slovy básníka. Láska. Láska znamená mít někoho rád, obětovat se pro něho, dokázat udělat i věci, které bych normálně neudělal nikdy, samozřejmě. No a hlavně o tom moc nemluvit, ale dokazovat to konkrétními činy.
1: Mně to připadá, že to není obět, to je, ta láska to je to, co člověk, jde to z něho. A není to obět, já se neobětuju, já to chci tak. Já se neobětuju. To tak je.
2: Co pokládáte za největší důkaz lásky od Oldřicha za ten život? Co byste řekla, tak tohle to udělal z lásky?
1: Všechno dělá z lásky, já si myslím. Jo, on mě miluje celý život.
2: Dokážete si představit, že byste nebyli spolu?
1: Ani ne, neumím si to představit vůbec. Vůbec ne, ne. Já už bych, až budu bez něho, tak už budu mrtva. Jedině. Nechtěla bych žít bez něho. Já nevím, jak bych dál žila. To ne, my jsme tak zvyklí na sebe. My už my už jiní nebudeme, aspoň já teda. Ale on taky, já to vím, že on taky ne.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Láskyplné příběhy pro vás vybíráme z těch, které jste nám poslali na začátku roku. A bylo jich opravdu hodně. Moc si toho vážíme.
2: Vyzkoušejme teď Helenu a Oldřicha Výchovy z jejich společného života. Složí manželskou zkoušku u Patrika Rozehnala, který si pro ně nachystal zdánlivě jednoduché otázky?
1: Každého z nich vyspovídal zvlášť. A nyní jejich odpovědi poskládáme za sebe a jsme zvědaví, jak dopadnou.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
3: Co jste si poprvé slíbili?
4: No, že budeme spolu dál, že budeme navštěvovat a budeme spolu takzvaně jako chodit, se říkalo, že?
5: Samozřejmě věrnost, to je jasné.
3: V čem je manželka urputná? Prostě na čem trvá, i kdyby svět se bořil?
4: Patriku, to ze mě něco loudíte, nebo co? Tak asi na čem je urputná? Tak vždycky byla pořádná, trvala na nějakém tom chodu rodiny, no a potom asi na věrnosti.
3: V čem jste zásadová urputná, na čem lpíte, co prostě tak jako musí být podle vás?
5: Ve všem.
3: Co rád dělá váš manžel rukama a dobře, na co je prostě manuálně zručný?
5: Tak manžel je velmi zručný.
3: Na co máte šikovné ruce?
4: Jsem vždycky tvrdil, že já umím spravit všechno.
3: Jaký je její oblíbený nápoj?
4: No tak kromě toho, že rada pije kávu, ano, tak víno bych řekl. No.
3: Co si ráda nalijete?
5: Já? Víno.
3: Jaké vlasy a účes byl pro vás v životě tak jako typický a manželovi se líbil?
5: No tak světlé vlasy a dlouhé vlasy. Celý život tak chodím.
4: No, mi se líbí, když je má zčesané dozadu a udělaný nějaký takový ten drdol, jo? No ale protože je to moderní a všechny ženy potřebují být vlasy tady dolů, jo? Tak ona to teď nosí taky a nemůžu říct, že jí to nepasuje. Líbí se mi to.
3: Co vám nosil z práce?
5: No to ty peníze, jo? Tak to bylo samozřejmé. Ještě já bych tak chodil do práce a nenosil peníze.
3: Co jste jí nosil z práce?
4: No, tak to z práce bych mohl přijít nějakého účině, tak jí tam přines maximálně. Asi nic.
3: Kolik má kabelek?
4: To jsem nikdy nepočítal a jestli má 2, 3, tak to bude moc. No.
3: Všechny nosí?
4: Ne, nosí žádnou.
5: Jednu, já mám všelijaké staré a jednu nosím. A navíc nikde nechodím, takže to je jedno.
3: Co by dělal, kdyby žárlil?
5: Co by dělal? No ryje do mě furt.
3: Když žádlíte, co děláte?
4: No tak jako nic, no. Tak akorát jí řeknu, tak holka, tak to teda ne. Si myslíš, že někde půjdeš mezi nějaké tyto, tak to nepůjdeš, jo? Tak v tom asi se projevila ta žárlivost.
3: Jak vypadal ten váš nejvášnivější polibek?
4: No, to mě ženete někdy 50 roků zpátky, nebo 60, nebo co?
3: Až tam můžeme, když tak se znáte dlouho.
4: No tak jo, známe, no. Tak mladí, to byly jistě vášnivé polibky, o tom není pochyb.
3: Jak vypadal ten váš nejvášnivější polibek?
5: Jak vypadá? No pěkný, cucáka pořádného.
3: Jak vypadala vaše první postel?
5: Jako myslíte přímo, jako jak jsme spolu se milovali, nebo, a nebo tady taková postel.
3: Já myslel kus nábytku.
5: To z nábytku, no tak jak vypadala, no po Němcách jsme měli nábytek.
3: Jak vypadala vaše první postel?
4: To bylo asi tak nějak jednostranně chtěné, bych řekl, jako od mojí strany, no.
3: Je hezké, jak jste se shodli v odpovědi.
6: Opravdu?
3: Myslel jsem ovšem, jak vypadal váš kus nábytku.
4: Jako nábytku? Ježišmarja! Tak vy na mě tady kladete léčky, jo?
3: Ne, ale úplně okay. Stejná nevinná otázka, no. Stejná odpověď. No. No. Jak vypadala vaše postelku s nábytku?
4: No, to jo, tak to byl asi obyčejný otomán, jo? No.
2: Zlatá láska.
0: Zlatá manželství.
2: Která prověřil čas.
3: Je něco, za co jste mu ve vztahu a v tom, jaký byl, i k vám a k rodině třeba vděčná?
5: Za to, že mě celý život teda miluje. A cítím to tak.
3: Dává to najevu?
4: No ano, samozřejmě.
3: Co je největším úspěchem toho vašeho manželství?
4: Tak zase to se budu opakovat, největší úspěch asi budou naše děti. No, to, že jsme byli samostatní, soběstační, nikoho jsme nepotřebovali a taky nám nikdo nic nepomohl, nikdo nám nic nedal. Všechno jsme si vypracovali vlastníma rukama.
3: Dá se říct, že pořád po těch letech, po těch 60 letech svou ženu milujete?
4: No ano, určitě. Určitě a nedovedu si to ani jinak představit. Ani si dovedu představit, kdybych tu nedělal, že zůstal sám.
5: Protože těžko nám bude bez sebe. Ani si to neumím představit, že bych neměla být bez manžela. My už tu dožijeme, už jsme starý.
3: Tohle je ta láska. Já vidím, že jste teď oba zjehli tím pohledem, protože o tomhle člověk asi moc nemluví. Možná si to uvědomuje a pak možná přijede rozhlas a zdá pár otázek a vy si to jako víc uvědomíte, jak jste vlastně na sebe napojení.
5: Ale vidíte, jak to může být krásné, když to můžete prožít vy všichni kolem nás. To jenom... A nedá to moc práce. A to je ono právě.
4: Chtěla asi říct, že vám to také přejeme. Abyste to měli také tak.
3: Jak byste shrnul nebo pojmenoval tu vaši lásku, za co byste jí poděkoval třeba?
4: Zaprvé jí děkuji za celý život, který se mnou trávila, za všechnu tu lásku, tu péči, kterou si věnovala i mě, ale hlavně teda našim dětem, protože pro ně jsme teda žili a to bylo to nejdůležitější. Tak asi tak bych to krátce řekl, no ta forma té lásky, pokud se to takto dá spatřit, samozřejmě s věkem mění. Takže v těch starších letech je to úcta a vděk.
5: No ježba, teď ještě se rozbrečím. No, to víš, že ty dobře víš, že jsem tě vždycky milovala, žila jsem jen pro tebe a pro děti a nikdy bych to neudělala jinak a nelituju toho a jsem šťastná za to. To není co k tomu. On to ví. A to je důležité. On ten druhý člověk to musí cítit, že to tak je.
3: A milujete ho?
5: No jistě. 60 let od 16 roku, pane Bože. Tak to je. A nebo to jinak, to už tak s náma je, no.
4: No, já ji miluju opravdu moc.

0: Helena a Oldřich Výchovy si lásku slíbili už téměř před 60 lety. A nezůstalo jen u slibu. V lásce, úctě a oddanosti žili celý život.
1: Vychovali 3 své děti a láskou zahrnují i svá vnoučata. Jsou důkazem toho, že láska má mnoho podob. A nikdy vás nesklame, když máte vedle sebe toho pravého.
0: Proto na ní nezapomínejte ani vy. Otevřte svá srdce svým blízkým, své rodině a nejvíc tomu, koho máte vedle sebe. Tak se o to snažíme i my. Petr Kostka
1: a Carmen Majerová.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Správa železnic letos vybaví závorami více než 50 železničních přejezdů. Jubilejní ročník filmového festivalu Karlovy Vary připomíná slavné osobnosti. Fotbalové mistrovství světa dnes nabízí fanouškům další dva osmifinálové zápasy. A počasí v Česku zítra zpočátku méně oblačnosti, později hlavně na severu a severovýchodě s deštěm. Maxima kolem 28 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Celkem 51 železničních přejezdů letos dovybaví správa železnic závorami. Například v Jihočeském kraji přibudou závory na Prachaticku, a to v úseku Číčenice Nové Údolí, a ve středních Čechách to bude na Mělnicku na trati Kralupy nad Vltavou Velvary. Jak říká mluvčí správy železnic David Kabele, závory teď přidávají hlavně na silnicích druhých a třetích tříd. Hlavním kritériem je provoz, poté také četnost dopravních nehod.
2: Při zvyšování úrovně zabezpečení přejezdů postupujeme podle stanovených priorit. Po tom, co jsme v předchozích letech závory doplnili na kříženích se silnicemi první třídy, tak postupujeme obdobně i na silnicích druhé třídy. Vedle toho se snažíme přednostně řešit přejezdy v zastavěných oblastech měst anebo přejezdy, na kterých v minulosti docházelo k nehodám.
0: Železničních přejezdů je v celé České republice podle údajů správy železnic aktuálně 7,5 tisíce. Zhruba 2 tisíce z nich je vybaveno závorami. Městská nemocnice v Odrách na Novojičínsku připravuje velkou rekonstrukci všech lůžkových oddělení. Stavební práce tam začnou v příštím roce, ambulance přitom zůstanou v provozu.
3: Fungovat zůstanou taky laboratoře a rentgenové pracoviště. Navíc nemocnice zřídí interní stacionář, který nahradí část práce interního oddělení. Náhradní lůžkovou péči budou zdravotníci poskytovat v areálu Bílovecké nemocnice. Z Oder Natálie Janešková, Český rozhlas.
0: Čtvrtým dnem pokračuje Mezinárodní filmový festival a do Karlových Varů míří stále stovky návštěvníků. Letošní ročník je jubilejní 60. a proto je v ulicích Lázeňského centra umístěna výstava, která výročí připomíná a upozorňuje také na osobnosti s festivalem úzce spojené. Příkladem jsou vzpomínky na dlouholetého prezidenta přehlídky Jiřího Bartošku. Upřesní výkonný ředitel Karlovarského festivalu Krištof Mucha.
4: Pan Bartoška bude připomenout stejně jako ty další významné osobnosti, které festival buď zachraňovali v nějaké fázi, ona paní doktorka Zahralová, a zároveň chceme připomenout i ty lidi, jako byl třeba například Antonín Brousel, který vedl program skoro 50 let tady v Karlových Varech na festivalu. Zároveň budeme připomínat Václava Havla. A pro nás bylo důležité ukázat i to, že Václav Havel byl jeden z těch významných podporovatelů Karlovarského festivalu. Sport.
0: Fotbalové mistrovství světa dnes večer nabízí další dva duely osmifinálové fáze. Před hodinou začalo velké pyrenejské derby a po první půli zatím hraje Portugalsko se Španělskem nerozhodně 0-0. Další dnešní utkání Spojené státy Belgie začne ve 2 hodiny ráno.
1: Počasí.
0: V noci čekáme v České republice zpočátku ještě velkou oblačnost, hlavně na severovýchodě s občasným deštěm nebo přeháňkami, k ránu ubývání srážek i oblačnosti. Nejnižší teploty většinou mezi 18 a 14 stupni. Zítra přes den zpočátku polojasno až oblačno, odpoledne a večer až zataženo, a zejména na severu a severovýchodě republiky s občasným deštěm nebo přeháňkami ojediněle se objeví také bouřka. Maxima zítra už vysoká mezi 26 a 30 stupni. Na severu a severovýchodě republiky bude chladněji, tam čekáme teploty kolem 24. Vítr mírný od západu, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Problémy čekejte na dálnici D1 v Brně směr Praha. Stojí tam na krajnici nákladní vozidlo. Je to mezi sjezdy na Bratislavu a Mikulov na kilometru 195. Místo je označené šipkou a kužely. Projíždějte opatrně. A dálnice D1 ještě jednou a směr opačný, tedy Praha-Brno. U sjezdu na Tasov stáhli provoz do jednoho pruhu. Je to mezi kilometry 153 a 154. Zatím bez kolony. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak si vám tak říkám, jak nejlépe představit dnešního hlavního hosta, paradoxně právě v divadle, když on sám už dávno herectví vyměnil za roli skvělého moderátora anebo vlídného tazatele v pořadu Na plovárně. Víc už asi dodávat netřeba. Tedy pěkný večer a hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Ono to s tím herectvím Marka Ebena není tak úplně pravda. Neopustil ho tak docela. Když jsem ještě svého času byl u vzniku několika inscenací v Pražské Viole, splnili jsme si s paní režisérkou Lidou Engelovou náš celoživotní sen, totiž jevištní koláž z textů bohemisty Pavla Eisnera. Dodnes je to moc příjemný večer, kterým provázejí pánové Marek Eben a Jan Hartl. A Marek pro to představení dokonce složil i několik písniček.
2: Česká příjmení a proto i kombinování jména křestního se jménem rodovým ustálil josefinský patent z roku 1786. Pokud šlo o obyvatelstvo české, vzal úřad na vědomí jméno rodové,
3: tedy příjmení,
2: jak mu bylo hlášeno.
3: Málo bylo případů, kdy někomu přiskli příjmení z moci úřední.
2: To znamená, že Čechové si svá příjmení dali sami. A že jsou tedy odpovědní za všechny roztodivnosti a čertovinky těchto jmen.
3: Na první pohled si lze povšimnout, že je mezi námi nápadně mnoho přezdívek, jež se berou z nějaké tělesné zvláštnosti, jako bradáč, hlaváč, hubáček, nosál, nožička, paleček, zubatý.
2: Berka, příjmení velmi staré, znamená zloděje. A nic jiného. A je věru ku podivu, že s tímhle jménem procházel staletími rod tak mocný a vážený jako Berkové z Dubé. Že se lidé, a to velmi slušní a čestní, mohou jmenovat Bezecný, je neméně českou zvláštností než příjmení Mizera.
3: Drbohlav, Bejček, Durdík nepotřebují výkladu. Právě tak jako Kňourek nebo Plaček.
2: Kulhánek je jméno dochované nám již ze 14. století.
3: Kulhánek. Ukázky až dosud podané jsou však jen pouhá preludia, pouhý předvoj. Nejčeštější typ českých příjmení smíme zajisté spatřovati v příjmeních, jež jsou příčestím minulým činem.
2: Navrátil.
3: Vyhlídal, vykoukal.
2: Kvapil, toť člověk, který kdysi kvapil, že?
3: Dokulil, toť muž, který kdysi cosi někam dokulil.
2: Hele, jak jméno člověka skrývá celou větu a ta věta o něm něco vypovídá.
3: Je to zvláštnost taková, že kdyby nebyla naším denním chlebem, možná bychom po zjištění, že si černoši v rovníkové Africe dávají jména
2: ten, co si jednou stejská.
3: Ano, nebo žena muže, který jednou vykukoval z okna, spráskli úžasem ruce. Navíc tato příjmení mívají jen málo kdy obsah kladný. Však takový Zavrzal či Zamazal by mohl povídat.
2: Se značnou zálibou se u nás...
3: Jenom bych využil možnosti. Ono totiž, vy ten scénář nemáte, ale ono tam bude ještě poměrně hodně různých příjmení. A my jsme si řekli, že by možná nebylo špatné, pokud by někdo z vás uslyšel své vlastní příjmení. Přihlaste se. A my vás oceníme nějakou drobností z Honzovy a mojí domácnosti. Protože když jsme to řešili, tak jsme shledali, že máme v našich domácnostech spoustu věcí, kterými bychom rádi někoho ocenili. Takže nestyďte se, pokud někdo už se příjmení slyšel, A který vy jste?
4: Bejček.
3: Pane Bejčku, mám pro vás polodrahokam. Dlouho u mě ležel doma.
2: Se značnou zálibou se u nás při tvoření rodových jmen sahalo i do zásobáren fauny a flóry. Příjmení jako koníček nebo kočička nejsou zrovna hanlivá, ale neupřeme, že jsou titěrná. Nejdou valně do páru s představami o pravém muži.
3: Řezicha, lípa, doubek, bříza, nepotřebují výkladu a jsou to zajisté příjmení pěkná. Ale již cibulka a růžička jsou jména trošku komická a karafiát či konvalinka jsou příjmení až příliš poetická.

0: Slyšel jsem to poprvé od ženy z lidu. Ta paní děla. Koupila jsem husu, tak nevím. Naše Liduška se už chce vdávat, tak nevím. Můj říká, že neudělá víc než 3 piva, tak nevím. Tak nevím je typicky české pochybování o všelikých hodnotách a pravdách. Koupili jsme husu, tak nevíme. To je český životní optimismus. Temperovaný skepsí, jež ví, že nestačí husu koupit a dát na pekáč. Nikdy nevíš, kolik dá sádla, jaký bude mít šmak a vůbec. A může jí třeba sežrat kočka, nebo se může přihodit nějaká jiná hrůza z antické tragédie. Neboť nejenom nešikovný vták je husa, i proradná bývá. Moudrý pečuje o sebe a koupí si husu. Ale i sa člověk moudrý pořád ještě neví.
1: Je to životní moudrost národa zkoušeného, ergo zkušeného. Marie de France napsala pomilování hodnou povídku o dvou milencích. Jak ten král měl svou dcerušku v takové lásce, že ji nechtěl dát nikomu. I určil těm, kdož se o ní ucházeli, že musí milou princesku donést náramný lán cesty na vysoký kopec u řeky Seiny. Pokusili se mnozí, ale se zlou se potázali. A nakonec to dokázal ten pravý, její znejmilejší. Ovšem, princeska se předtím potají postila, aby byla lehčí.
0: Na toho panice, který si svou znejmilejší nese světem a do kopce, myslím pokaždé, když vidím české kroužkované ú. Než si o něm povíme, dovolte mi, abych podotkl, že všechny ty české čárky na dloužených samohláskách A, E, I, O, U, I, pak ten háček nad E, stejně i háčky nad souhláskami Č, Š, Ř, Ž, Ň a háčky vedle souhlásek Ť a Ď
1: působí na cizince dojmem prapodivný. My si tyto zvláštnosti již neuvědomujeme, ale cizinec do češtiny zaklet není i vidí to, co my již nevidíme. A vrcholem podivnosti je pro cizince český písmový znak kroužkované U. A není ani divu, vždyť je to taková zvláštnost a vzácnost a má ji jen a jen čeština.
0: Mně je to písmenko sympatické. Je to opravdu takový hodný chasníček, který si ten kroužek nese jako znejmilejší na zádech a vandruje s ním světem českých knížek. Ona by bez něho byla jen zcvrklé O a on bez ní jen prosté U. Jsou to dušičky symbolické.
1: Už často jsem si říkal, jaká je to vlastně nejvlastnější definice vlasti české. Vlast česká je tam, kde se píše U s kroužkem. Kde domov můj, tam, kde mají v můj toho chasníčka s princeskou na zádech.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: V televizi se Marku Ebenovi nejčastěji připomíná jeho dětství a role válečka z kamarádů takto starého televizního seriálu pro děti. A v rozhlase? Inu, tady byl zase Marek, už tedy pravda trochu starší, Mirkem Vondrou v nekonečném rozhlasovém seriálu Jak se máte, Vondrovi? Jeho 68. díl patřil klasické rodinné situaci, kdy Milena Vondrová musí jít na koncert vážné hudby sama. Její muž chce zůstat doma a dívat se na fotbal. Jak jinak?
2: A teď se zdá, že domácí s definitivní platností získají míč. Peterka.
3: Mirečku, prosím tě, tak už se usadne.
4: Že já mám hlad.
2: Peterka na
3: co to Diana mi přinesla večeři?
4: Ta sedí v kuchyni a čte si.
2: Postraní kolba vlastní
3: jádra. Ani tady, aby se člověk. Ale prosím tě, teď s ním počkej a dívej se.
4: Když to bylo offside, tati, koukej.
3: No, offside, samozřejmě, že offside. Ještě, že tak. Jano, děláš večeři?
5: Je středa. Dneska vaří máma.
3: Slyšel jsi? Máma vaří. Tak už dej pokoj, prosím tě, a dívej se. No jo, ale kde máma je?
4: No, kdyby byla v práci.
3: Prosím tě, do čtvrtna sedm?
4: Co je na to? Někdy přijde i v sedm, ne? Jo, teď mi došlo, že vlastně už doma byla, asi ve čtyři.
3: Jak to? A to zas někam šla?
4: Jo, převlíkla se a šla a říkala, že goliči.
3: Goliči? A do čeho se převlíkla?
4: No do takového toho, do nedělního, víš.
3: Do nedělního?
4: Jako na pohřeb. Tati, já už hlady šilhám. Já si namažu aspoň chleba.
3: A proč šla goliči? Mirku, udělej tě chlebu víc. A otevři sklenici okurek. A přines mě pivo. No ne, pivo nenos. Pivo už samozřejmě zase není.
4: Tati? Kde jsou ty okurky?
3: Kde by byly v kredenci?
4: A dole nebo nahoře?
3: Nahoře. A neotravuj už.
4: Tati, já to nemůžu najít. V kredenci nejsou. Dole ani nahoře.
3: Prosím tě, sám jsem je tam strkal. No, prosím. Jsou tady nebo ne?
2: A je to tady, milí televizní diváci? Ano. Domácí inkasovali gol. Zapíšeme si. 15. minuta. 0-1.
3: Jděte mi do háje s okurkama. Dali nám gól a já jsem to ani neviděl.
6: Vstupenky, prosím. Děkuji.
7: Mileno, tady jsme.
6: Vstupenky, prosím.
7: Zdar. Prosím.
6: Děkuji.
7: Ty jsi byla u holiče, viď?
8: Ani jsem kvůli tomu nevečeřila.
7: A ty jsi přišla sama?
8: Sama, manžel... Něco?
7: Kouká na fotbal, že?
8: Ne, on... Jo, kouká na fotbal.
7: Ale promiň, Mileno, já tady klábosím a ani jsem ti nepředstavila. To je ten můj...
9: Průza, Emil.
7: Dobrý večer, Vondrová.
9: Dobrý večer.
7: Mileno, tobě to sluší. Jako Lolo Bridgidě.
2: Je to další gol. 37. minuta druhého poločasu, stav 0-2, v neprospěch domácích pochopitelně. Střelec Ondroušek, číslo 9. To se bude těžko dohánět.
3: Dokonce no, to bude, samozřejmě to bude. Hrgot, nemám já smůlu. 2-0, k tomu mám ještě hlad jako pes. Pes. Jano, byla jsi venku se psem?
5: Nebyla.
3: A kdo s ním půjde, prosím
5: já
3: tě?
5: Já už ne, tady mladí.
4: Cože, zase já?
5: Já už mám nejvyšší čas do kina, brácho.
3: Bez večeře.
5: Umíchala jsem si vajíčka.
3: A tož nemohla nám taky?
5: Nemohla, byly tam jen tři. Čau, fotbalisti.
3: Počkej.
5: Co je, Honza mě čeká.
3: A kde je máma? Teď už je skoro 7:45.
5: Prosím tě, netvář se, že nevíš, je na koncertě.
3: Na koncertě?
5: Vždyť říkala, že jde.
3: Říkala, že chce jít se mnou.
5: No a ty, že ne, že radši fotbal, tak šla sama.
3: Sama?
5: Jo, sama.
3: Ale to se snad ani nehodí.
5: Vážený soudruhu, až to tady ti kopálisti dokopou, posaďte se hezky tamhle pod fíkus, můžete si k tomu otevřít sedmičku Grácie, stojí v komoře Mikulovská, mladík vám ji zatím dá vychladit, viď? A pěkně v klidu přemýšlejte, co se hodí a co se nehodí, ale sebekriticky.
4: Co to mlela?
3: Ale že kdybys to poslouchal, prosím tě.
4: Řeči. 2-1. Táto, je to 2-1.
3: No dobře, dobře. Žvou jako paviáni. Já nikdy nepochopím, proč se kvůli fotbalu lidi tak rozčilujou. Stum to, prosím tě. Na koncert. A ne, to asi ne. Zřejmě se zdržela v práci. Určitě. Proč bych si sedal pod fíkus?

0: Dala byste mi lístek od šatny, soudružko Vondrová?
1: Ale já sama, děkuju.
0: Proč? Vezmu to všechno najednou.
1: Tak děkuju.
0: Prosím.
1: Líbilo se ti to? Moc. Člověk je najednou jako...
2: jako po sauně.
1: Ani se nechce domů. Víš co? Půjdeme někam na dvě deci a něco zakousnout. Co tomu říkáš?
2: To samozřejmě, jen běžte.
1: Ale ty taky.
2: Prosím tě, budete sebou vláčet starou tetu jako přívažek.
1: Jo, starou. Podívej se na Emila. Můžou mu oči vypadnout, jak po tobě celý večer šila. No, no, ty jsi z toho vůbec nevšimla.
2: Ne, to jsem si nevšimla.
1: Je, promiň, Milano. Já jsem dneska nějaká hrozně hubatá, co? Ale když ono je mi tak nějak fajn. Že spolu jednou taky sedíme jinde než v kanclíku. Hněváš se?
2: Jak ti něco takového může napadnout, prosím tě.
0: Je to váš kabát?
1: Je, děkuju.
0: Tak, prosím.
2: Oh, děkuju.
1: Tak, a jde se. Emile, pojď a veď dámy do noci.
0: Na ten flám?
1: No, řekněme, flámeček.
2: Já tak vás dobrá kousek doprovodím a pak si vezmu taxík.
1: Ne, jestli tě pustím, Emile, no. Emile, už jsi vymyslel, kam půjdeme?
3: Kolik je hodin?

0: až se ty rteple rozvaří.
1: To bude trvat.
0: Kdyby bylo kus mrkve, nebo ten karfiol.
1: Jo, no. Je tam jen cibule.
0: No výborně, tak ji přines, ale napřed oloupej.
1: Jo. A taky Tatra.
0: Tatra? Co to je?
1: Plnotučné kondenzované mléko neslazené. Závod Hlinsko v Čechách. Na obrázku jsou chrpy nebo kosatce. Tati, co je to, chrpa nebo kosatec? V pozadí vrcholky Tater. No, to asi budou ty nad tím Hlinskem.
0: Propíchni tu pixlu, mlékem se nedá nic kazit.
1: A už budem jíst?
0: Mirečku, kapeti na karbit. Polívka to přece není čaj. To bude chvilku trvat. Tak teď si sedni a tiše přemýšlej.
1: Pod fíkus?
0: Nějak si poslední dobou dovoluješ, ne? Kolik už je hodin? Ten budík se snad přechází. 11 pryč? No konečně.
1: To je Jana.
0: Jana?
1: No jo. Ty tati, na jakém koncertě je vlastně máma?
0: Na jakým, no. Prostě na koncertě. Nebude pořád kysnout tady v kuchyni.
1: A s kým šla?
0: S kým by šla sama?
1: A že tě nevzala sebou, ty radši kysneš tady v kuchyni?
0: Chceš jednu přes?
2: Ahoj, vy jste ještě vzhůru. To vás ten fotbal tak rozpěnil, jo?
0: No prosím tě, co je mě do fotbalu? A vůbec, jdeš pozdě, ne?
2: Jak to?
1: No jo, posínkovali se před barákem a zapomněli, jak ten čas uplývá.
2: Nějak to znáš, Bráško.
1: Z literatury, sestro.
2: Jak to, že to mrně už nespí? Máma ještě není doma?
0: Není, no.
2: To už začíná vypadat podezřele, ne? Víš, kolik je hodin, podívej.
0: A teď mě nech, prosím tě. Vidíš, že míchám polívku.

0: Milena, ty skoro vůbec nepiješ.
1: Já už bych měla jít domů.
2: Ještě není ani půlnoc.
0: A ty už zíváš?
2: Já?
0: No, potaj mu, ale zíváš.
1: Kdy ráno vstáváte?
2: Před pátou. Dělám v ČKD a bydlím v Košířích.
1: Tak to se to špatně flámuje.
2: Já taky vůbec neflámuju.
0: Ne, tohle je letos poprvé, Mileno, co bude vzhůru přes půlnoc, fakt.
1: Karel doma už určitě spí. Bůh ví, co večeřili.
0: Je tam Jana, ne?
1: Ta vaří v úterý a v pátek, ostatní dny já.
0: No pro jednou šli spát o hladu.
1: A co Mirek, ten potřebuje hodně jíst.
0: Mileno, ty se vdávala brzy, viď? To já se vdám až tak ve 40.
2: Jak to?
1: Proč?
0: No, on tuhle Emil má takovou pomalejší náturu.
2: Smím prosit o tanec?
1: Koho mě?
2: Jen vás a vaše oči šedé.
1: Ne, to nezlobte se, já netančím.
2: Taky mě vlastně bolí nohy, přisednu si.
1: Ale...
2: Je zde volno, že?
1: Ne.
2: A budu se vám dívat do očí.
1: Nezlobte se, ta židle není volná.
2: Vy někoho čekáte?
1: Samozřejmě, manžela.
2: Jo, manžela, to je mrzuté.
0: Emile, ty tady sedíš, ani necekneš.
2: Prosím tě, měl jsem se s ním prát.
0: Krásná Heleno, podívej se, pořád se po tobě otáčí, ten se zamiloval.
1: Ten se nadrátoval. Ne, děcka, ale vážně, já už musím mít opravdu.
2: No, my už taky půjdeme, viď, Ruženko?
1: No.
3: Tato, nepůjdeme spát.
2: Počkej ještě.
3: Je půlnoc.
2: No a co? Nemůžeme, drobátko, posedět? No tak si jdi spát, jestli tě to zmáhá. Mně se tu docela příjemně sedí. Uvaž mi kafe.
3: Otevřu okno. Ať se to tu provětrá, jinak usneš.
2: Ticho. Slyšel vás?
3: Že by přijela taxíkem?
2: Ne, Jano, neotvírej okno. Ještě to bude vypadat, že... Jen jestli je to ona. Jakoby dole bouchly dveře, slyšel vás? Měli jsme jít spát. Takhle to ještě může vypadat, že ji kontrolujeme, kdy přišla. Je to ona. Já budu jako že se nic neděje. Víš, podej mi knížku. No, jako že si čtu. A nesměj se, krucino.
4: Vy ještě nejste v posteli.
2: Však není tak pozdě.
4: Půlnoc pryč.
2: A opravdu? Zapovídali jsme se.
1: Co to čteš?
2: No co by, knížku.
1: Kuchařskou?
3: Táta tě chtěl překvapit. On se chystal zadělat na buchty, víš? Nepočítal s tím, že přijdeš tak brzo.
2: Co to plácá?

0: garáž, vařili jsme s klukem polívku.
1: A povedlo se?
0: Nijak zvlášť.
2: Mirek už doufám spí.
0: Už dávno.
1: Ach, taky se mi zavírají oči.
0: A nemáš hlad? Nic si nejedla?
1: Jedla. Biftek s vajíčkem.
0: Biftek? Před tím koncertem?
2: Po koncertě.
3: A u holiče byla.
2: Šperky jsem vytáhla, nevidíš? Už jsem je neměla na sobě ani.
3: Sluší ti to, mami?
0: Biftek, to je jako někde v hospodě?
2: Ale ve vinárně. Jano, víš, že jsem u toho holiče seděla přes 2 hodiny?
3: Čekala jsi?
2: Pracovali na mě, podívej, velká rekonstrukce fasády. Já si pustím vodu do vany.
0: Ve vinárně.
3: Pěkná ženská, co?
0: Kdo?
3: No máma, dám krk, že chlapi ještě.
0: Jak to mluvíš o mámě?
3: Nerozčiluj se, skládám jí poklony.
0: Měla by si tě poslechnout.
3: Táto, ty žárlíš.
2: Co je? Mirek se nekoupal?
0: Ne, myslím, že se nekoupal.
2: Jak tu nejsem? Ach, ti vám tak krásně hráli, jako když padá sníh.
0: A to jsi tam byla sama?
2: A s kým bych byla? Škoda, že jsi tam nebyl.
3: On se táta na fotbal skoro stejně nedíval. Nějak ho to ani netěšilo.
0: I ve vinárně jsi byla sama? To vykládej na dvorku slepici.
2: Co na mě křičíš? Co s tebou je?
0: No, nic.
2: Ale já jsem opravdu byla na tom koncertě sama. A z toho mě moc krásně nebylo.
0: Já vím. A stydím se.
4: Tak co doma, Mileno?
2: Všecko v pořádku. Jenom jsem hrozně uspala.
4: V sobotu je v televizi fotbal.
5: Měla bys jít zase na konce. Sociální odbor ONV. Dobrý den.
6: Manžel.
2: Ahoj, co pak?
7: Ahoj. Ale jen tak, koupil jsem to...
2: Pivo.
7: Ne, pivo. Lístky do divadla jsem koupil. Na sobotu. Do Národního. Co je? Haló? Jsi tam? Slyšíš mě? Já už jsem se lekl, že se něco porouchalo.
2: Bane, nic se neporouchalo.

0: rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: A ještě jedna z asi méně známých tváří Marka Ebena, totiž jako řidiče a taky autora populárních fejetonů, které se objevují co měsíc v jednom z dnešních populárních časopisů. Ale sebrané po letech do knížky vyšly jako myšlenky za volantem. Příběhy o tom, co Marka napadá právě při cestách autem.
2: Tuhle jsem jel autem po Praze, koukal jsem na ty nové fasády, jak pěkně svítí, a začal jsem uvažovat o barvách. Ono se říká, že ten socialismus byl takový šedý. Zní to jako fráze, ale když jsem začal vzpomínat, ono fakt jo. To vůbec byly zvláštní odstíny barev za toho socialismu. Jakoby modrá nebyla modrá, zelená nebyla zelená, všechny ty barvy byly takové vyšisované, jakoby je někdo už 20krát vypral. Jediné poměrně jasné byly trenky, co jsme museli nosit na tělocvik. Jasně červené. Ale ty holčičí, modré s kapsičkou, to už bůh ví, co nebylo. A taky teda nebyly sexy. To opravdu ne. Vlastně ani nevím, proč měly holky modré trenky a my červené. Protože po logice by to přece mělo být naopak. Už v kočárku jsou chlapečci modří a holky růžové. Ale na škole by asi růžové trenky holkám neprošly. To by moc rozptylovalo. A taky byla ta růžová poněkud buržoazní. Taky jsem si vzpomněl na nátěry radiátorů. To tedy byla zvlášť hnusná barva. Buď taková exkrementně hnědá, nebo něco, čemu se říkalo slonová kost. Nebylo to ani bílé, ani béžové, jen velmi odpudivé. Říkal jsem si, proč tomu tak bylo? Jakou ideu měly tyhle nedomrlé odstíny vyjadřovat? Možná to byl takový ideový protipol k té barvičkové Americe, že nás se tohle netýká. A vlezlo to i do filmu. Východní Němci vyráběli filmový materiál Orvo a ten se postaral o to, aby i ta příroda, pokud byste ji chtěli natočit, měla takové vyblité barvy na rozdíl od Kodaku, na kterém všechno zářilo. Vlastně nejzářivější barva, kterou si z toho socialismu pamatuji, byl náš kapelový trabant. Ten byl totiž vyveden v nevídané zelené barvě. Už jsem tu na něj párkrát vzpomínal. Byla to asi barva, kterou nikdo nechtěl, nebo si prostě netroufal. Někteří mý kamarádi říkali tomu vozu Evergreen. A něco na tom bylo. Později jsme s kapelou přešli na většího Wartburga a trabant mi zůstal. A velmi slušel Markétě. Jsou takové obrazy, které mi nikdy nevymizí z paměti, a jeden z nich je náš brutálně zelený trabant, jak jede kolem Rudolfína, uvnitř sedí Markéta a má na hlavě jasně červený klobouk. Vypadala jako jahoda na keříku.

0: Tak já vám to teda řeknu. Už mě to mnoho let trápí a vidím, že to musí ven. Jde o to velikonoční pondělí. Konkrétně o ten lidový zvyk s tou pomláskou. Kdybych žil v Kyjově, tak neřeknu, tam mi to přijde docela přirozené. Ale já jsem Pražák, většinu života jsem prožil v Praze a když vidím, jak se na velikonoční pondělí u nás v Pařížské proplétá mezi Japonci a Číňany chlap s pomláskou, vypadá to divně. Paradoxní je, že daleko divněji vypadá ten Čech než ti Japonci. Možná, že kdyby byl v kroji, tak by to bylo lepší, ale on je v civilu a velmi často ještě něco nese, třeba aktovku. V jedné ruce aktovku, v druhé pomlásku. To vypadá, že z té aktovky vytáhne papír, kde ta ženská nejdřív podepíše, že souhlasí s tím, aby ji seřezal z důvodu plodnosti a že ho za to nebude žalovat. Tohle by ale zdaleka nebylo to nejhorší. Ta svízel spočívá v tom, že to člověk musí dělat taky. Když máte děti, tak bych řekl, že se to ještě jakž takž snese. Je to taková hra pro ty děti, že tatínek z ničeho nic začne běhat po bytě s klackem a pokud má malého synka, jsou aspoň dva a může to být roztomilé. Ale opravdová tragédie je, když je vám 60 a doma je jen vaše manželka, které je 58. Vždycky se u toho cítím poněkud trapně, že se mám zjevit s tou pomláskou a ještě u toho recitovat hody hody do provody. Navíc by ta žena měla před vámi jakoby trochu utíkat a vy byste ji měli honit. V našem případě, když mám manželku na vozíku, je to velmi obtížné. To bych ji musel jednou rukou před sebou strkat a druhou ji šlehat. Navíc náš pes to chápe jako útok na paničku a trochu mě kouše. Zajímavé je, že když se o tom člověk s manželkou rozumně baví, většinou vám dá za pravdu, že je to nesmysl. Ale běda, když to neuděláte. To je zle. Protože přijde sousedka a rozšafně se zeptá, tak jak tě ten tvůj vyplatil? A vy pak pozorujete smutné oči své ženy, která závistivě hledí na jelita sousedky a je jí to líto. A to zase radši vydržím svých 5 poněkud trapných minut.
1: Na louce vyrostla květina nebývalého druhu. Když si ji nakrájíš do vína, uvidíš v pokoji duhu. Marně jsem listoval v herbáři, padá trochu jak jetel, roste jen od srpna do září, na to je třeba brát zřetel. Mít ti svou duhu kapesní, to je dnes určitě terno, duhová štáva kapesní, utopí v sobě chladno a černo. Možná si ťukáte na čelo, to už máš plíhale zpití, jenže proč by se krucinál nesmělo vysnít si kouzelný kvítí.

0: ale kdo dělá to chladno a černo? Lepší je fušovat do kytek, když nám ten svět nějak zešet, nežli se střískat jak dobytek a pak se řezat a věšet. Na louce vyrostla květina, la la la la la la.
1: S Markem Ebenem se dnes rozloučíme netradičně, alespoň krátkou ukázkou z besedy, kde jsme se nedávno potkali všichni společně také s ředitelem památníku Lidice Eduardem Stehlíkem. A byl to skutečně pěkný večer. Připomněl lecos od toho, že Marek Eben už má věk na to, aby jezdil po Praze zadarmo, až po jeho někdejší krátké angažmá v Národním divadle. A vám už jen zůstávejte ve zdraví a všechno dobré.
2: Kluci v Ypsilonce říkali, tak co? Jak se tam cítíš? Já jsem říkal, kluci, to je jako kdybych já hrál v Ypsilonce a diváci by seděli v obchodním domě Máj v oddělení galanterie. Jo? Tak takový to je, prostě to je obrovský prostor. A tak, jak to vždycky říkali ti starý bardi, že musíte vědět, kam si stoupnout, aby vás bylo slyšet, tak to tam opravdu platí. Druhá věc, na kterou jsem nebyl zvyklý, byla ta atomizace těch šaten. V Ypsilonce byla jedna báječná věc, a sice, že tam byla jedna pánská šatna a jedna dámská šatna. A tam seděli všichni pohromadě. Všechny ženský pohromadě, všichni chlapi pohromadě. A kdybych byl architekt divadla, tak bych tohle dal jako absolutně nutnou podmínku. To má jeden báječný aspekt, že se nemůžete pomlouvat. Protože tam, ale to není tak, jakoby, ono se to zdá být úsměvný, ale není. Vy jste tam všichni pořád pohromadě a ty věci si buď to musíte vyříkat na rovinu, anebo vůbec. Nemáte tam prostor, že byste za zády někoho jiného drbali. A když si dva lidi na té scéně něco udělají, tak přijdou do té šatny a v tom spravedlivém rozhořčení si to hned vyříkají, což samozřejmě velice pobaví všechny ostatní, kteří k tomu mají velmi často nějaké další komentáře a pobaví se pak všichni. A ten prostor se vyčistí. To v tom Národním prostě nebylo. Já si pamatuju, že tehdy bylo takový období, kdy v té zimní pohádce taky zkoušel Josef Abraham. A Libuška Šafránková už byla v té době v angažmá. A oni, že jo, manželský pár, tak když jeden něco dělal, tak ten druhý vždycky se chodil dívat, aby mu k tomu mohl něco říct, na nějakou poradě. No a Pepa tam měl velký monolog, takový měl tam velikánskou roli. No a při jedné z generálních zkoušek tak vyšel na tu forbínu a vydrtil tam ten monolog a Libuška byla na galerii a z té galerie se ozvalo: Pepo, ani slovo. Tak to je Národní divadlo.
3: Divadlo pro vaše uši.
2: To jsme přijeli občas do nějakých menších měst, tak buď to se mi stane, že se tam, si tam taky můžou jezdit MHD zdarma a oni řeknou, my tady nemáme MHD. To je první věc. A druhá věc je, že velmi často to tak není. Že to mají třeba od
4: 70.
2: No, bývá to posunutý, anebo že třeba platí půlku. Ale tak to je vždycky posledně, já myslím, že to bylo v Liberci, že se mi to stalo. A oni říkali, že jsme o tom mluvili na koncertě. A teď já jsem se ptal a říkal jsem teda, že my jezdíme zdarma a oni říkali, že teda oni platí půlku a teď byli zaražení a vypadalo to trošku, že jsou jako namíchnutý. A teď já se nevěděl, co s tím mám dělat. Pak jsem říkal, no to je tím, že prostě máte tady lepší vzduch. Prostě v Praze dřív umíráme, je tam horší vzduch, tak to máme dřív.
4: A začal jste jezdit víc tramvají?
2: Jezdím hodně, no.
4: Jo, takže no. Ve 64 auto a v 65.
2: Ono je to nesmírně pohodlný, protože jak se v Praze strašně horší to parkování, tak si zatraceně rozmyslíte, jestli pojedete autem nebo jestli pojedete MHD. A teď je to skvělý. Já jsem nejdřív jsem musel mít průkaz seniora. To bylo, když je vám 60, tak v Praze potřebujete průkaz seniora. A to musíte jít na úřad. A tam vás vyfotějí. A to je zvláštní, že ten foťák už to nějak prostě pozná a rovnou už vás vyfotí jako mrtvolu.
5: Na parté, jo.
2: Jako mrtvolu. A Řekli byste si, že to přece není žádný rozdíl, jestli budete jezdit jako za půlku s průkazem senior, no to je velký rozdíl, protože vy přece jenom musíte mít k tomu ještě ten lístek. A to je nějaký seniorský lístek, který stojí půlku, nebo to musíte tam zadávat do toho systému, když to je přes tu kartu, teď na to pořádně nevidíte, potřebujete brýle, než je nasadíte, už vystupujete. No, takže není to nic snadného, když nepotřebujete nic a máte, už ani v podstatě nepotřebujete občanku, ten revizor přijde, podívá se, on už se vás ani neptá, což je...
4: Až budou říkat, tady máte
2: volný
4: místo.
2: No, ale on se podívá, vy víte, že nevypadáte teda nic moc, když už k vám ani nejde. Jo?
5: On vás ale ujistí teda. Jako.
2: Ale strašně to jako usnadňuje to cestování, protože vy jdete, vlezete do jakékoliv tramvaje, do jakéhokoliv dopravního prostředku, tím odjedete, zase vystoupíte. Těší mě to, používám to hodně.
4: A není to trošku v rozporu s popularitou, když nastoupíte, takže nejste moc v klidu, nebo?
2: No to takhle, občas některý tak kouká, jako co ten tady chce.
5: No, jak to, že nejezdí autem.
2: No, no, jako někdy ty pohledy vidím trošku unavený. Jako, ne, to je teda unavený, chci říct, udivený, můj je unavený. Ale jinak to celkem to prochází v klidu.

0: Linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Je pondělí 6. července a vítám vás u noční linky Českého rozhlasu. Doufám, že jste dnešní sváteční den prožili podle svých představ a teď si společně uděláme příjemný čas na povídání. Dnes se zastavíme u období, které možná zná většina z nás. U času, kdy se opravdu počítala každá koruna. Někdo na něj vzpomíná ze studentských let, jiný z doby, kdy zakládal rodinu, další třeba z období, kdy přišel o práci nebo začínal úplně od nuly. Jak jste takové chvíle zvládali vy? Co vám tehdy nejvíc pomohlo? Byla to podpora rodiny, dobrých přátel, vlastní vynalézavost, nebo jste se prostě naučili vystačit s tím, co bylo? A zůstalo vám z té doby dnes něco, třeba větší opatrnost při hospodaření nebo schopnost vážit si maličkostí? Budu moc ráda, když se se mnou i s ostatními posluchači podělíte o své příběhy, zkušenosti a možná taky rady, jak takové období, kdy máte hluboko do kapsy zvládnout. Zavolejte Jarku Barbuříkovou 731 800 900, pište na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu je tady, 4 minuty po 23. hodině, vítáme prvního volajícího. A tím je pan Robert, který volá z Olomouce a bude se s námi povídat na téma období, kdy se počítala každá koruna. Je to tak, máte co říct k tématu, vidíte.
1: Řeknu asi to takhle, že je to doma furt stejný, protože žiju od výplaty k výplatě, jsou obyčejný chlap a je to tak proto, protože se neustále všechno zdražuje, nikdo se lidi neptá, kde na to volno peníze. Nechci teda do toho tát politiku, to v žádném případě. Ale chtěl jsem jenom říct, že jako ono je všechno zkrátka drahý. A drahý je proč? Jako dívejte se, v Olomouci, řeknu příklad, nevím, jestli to mají pronajaty, nebo to vlastně, ale vodárny mají Dánové nebo Holanděni, takže je to podvod, jo. A takových podvodů by se našlo spousta na dlouho, jo. Kubík vody stojí tím pádem 90 korun. A nevím teda, jak je to u vás, možná, že to tam máte lepší, Jaruško, že třeba, já nevím, elektrárna zůstala, jak bych to řekl, no prostě jakože státní majetek.
0: Pojďte zavzpomínat, jak to bylo kdysi a jak jste to zvládli, jak jste se z toho dostal ven. Třeba když jste studoval, nebo když přišlo dítě na svět. Kdy bylo nejtěžší naučit se hospodařit?
1: No tak, jak já říkám, on je to furt stejný. Třeba mi, Jana, když moje žena, která už nežije, tak když čekala syna, tak si jim pomáhal s taškama, no. A to je tak je, že tak nesměla nic těžký otáhat, ale to už je asi trošku jiný téma. To,
0: ano, Roberte, ano. Tašky ty ponechme stranou s nákupem. Takže vy jste začal tím, že to máte takové jakoby náročnější celý život, nebo jakoby mě zajímalo, kdy to bylo úplně jakoby nejhorší,
1: ano, protože
0: kdy jste si musel sáhnout úplně nejvíc na dno. Většinou to bývá právě, když přijde rodina, nebo když člověk studuje, když člověk chodí jenom na brigády.
1: No, u mě to bylo asi po vyučení, to už je dávno, někdy v devadesátkoch. Nevím, teda už přesně, to už je hodně dávno. A tehdy jsem dělal v Moravce na páse. A představte si, že přijel jsem jak Maďar, když to řeknu, jak to říkáme my chlapi, a měl jsem za to nějak 2500, za to by dneska nikdo na tým páse nedělal, dneska tam mají 4000, to já dneska nevím, co to je, jak to vypadá. Zase, jako je fakt, že jsem se tam natáhal, jo.
0: Dobře. Jak jste teda řešil nějaký takový problém nebo nějakou situaci, kdy opravdu bylo hluboko do kapsy? Přemýšleli jste někdy o půjčce, brali jste si půjčku nebo půjčovali jste se od známých?
1: Měl jsem kdysi dávno 3 půjčky, ale vždycky jsem měl zásadu, že když už se teda stalo, že jsem si půjčku vzal, tak až jsem zaplatil, tak jsem se rozhodl, že si půjčku vemu. To je jedna věc. Druhá věc, babička mě učila, že z každé výplaty si odložit peníze, což dělám do teďka, protože může se stát, odende vám lednička, odende vám pračka, jo, může odejít boiler, zkrátka cokoliv se může zvencnout, a najednou třeba potřebujete 10-12 tisíc, tak abyste ty peníze měli a že budete potřebovat. Takže doporučuju, pokud je ta možnost, tak aby z každé výplaty si třeba člověk odložil 500 korun, což dělám, jo, a pak třeba, když budu potřebovat, já nevím, někdy za 10 let třeba 30 tisíc, tak je mám.
0: Takže poctivě odkládat.
1: Přesně tak.
0: Bezva. Roberte, děkuju za dnešní otevření.
1: Ještě bych chtěl na závěr, ať nezbržuji ostatních, poděkovat, že jste mě vzala, protože jsem se nedovolal, je tam i AI, to je taková nepříjemná. Paní, kterému voláte, neodpovídá, jo, to už mě z toho úplně duní hlava. No, chtěl bych pozdravovat linkaře, paní Ludmilu z Brna, paní Vlastičku, Olina, zkrátka všechny sympatické linkaře, kteří volají a přeji, aby se dovolali.
0: Děkuji.
1: Mně se to díky té pitomy a ji nedaří, tak to je všecko. Děkuji.
0: Ať se vám daří. Paní Daniela z Berlína píše na web. Máte zajímavé téma, s penězma se musí člověk učit hospodařit už od dětství. Vyrůstala jsem ve smíšeném manželství. Maminka Němka, otec Jugoslávec. Peněz bylo pomálu. Maminka si po válce zažila své. Nebylo to jednoduché. Chudinka byla velice nemocná a brzo odešla do nebe. tak, že na všechno se muselo šetřit. O půjčce nechtěl otec ani slyšet. Říkal, že dluh žere víc než my. To byla moc dobrá škola do života a opravdu jsme nikdy žádnou půjčku neměli. Nejtěžší bylo, když jsme museli chodit do školy bez tělocviku, když na to nebylo, bez úboru. Nikdo se na nic neptal, jen posměch od těch, kteří peníze měli. A když jsem se vdala, musím říct, že to šlo dobře. Od té doby jsem šetřit nemusela, ale co se v dětství naučíte, to ve vás zůstane. I naše děti jsem učila, že peníze nespadají z nebe. Daří se jim také dobře, protože i jejich protějšky umí šetřit a hospodařit s penězi. Paní Barboříková, máte pravdu, dnes to mladí nemají jednoduché, ale důchodci, když si stěžují, nemají na co. Mám dosti známých v Čechách a oni se mi říkají, že měli možnost si za celý život něco našetřit a tak, jak se teď mají, se nikdy neměli. Přeji všem, aby žili podle toho, co vydělají. Když jsou mladí, mohou si přivydělat na brigádě a nemyslet jenom na drahé dovolené a na to, co by bylo kdyby. Krásný večer všem, kdo poslouchá. Paní Danielo, děkuju za příspěvek, už teď se těším na další. Pojďte nám zavolat k tématu období, kdy se počítala každá koruna.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer, milí posluchači, jsem ráda, že jste si udělali čas na naše společné noční setkání. Je tady noční linka Českého rozhlasu paní Iveta, která přichází popovídat k tématu období, kdy se počítala každá koruna. Zdravím vás.
1: Krásnou noc, tady Iveta, Olomouc Radikov, plno lidí mě poslouchá, to vím, takže k tématu mám co povědět. My jsme s manželem, byl rok 1980, jsme se vzali a začínali jsme úplně od nuly. Jeho rodiče měli peníze, ale nic mu nedali, jo. Moji rodiče neměli peníze, tak mě nemohli dát. Takže my jsme oba začínali úplně od nuly. A nejhorší bylo, já jsem porodila dvě holčičky a manžel nastoupil na studia, denním studiem do Žiliny. Takže já jsem musela živit rodinu. Normálně já jsem dva roky byla teda s holčičkama doma a protože jsme neměli penízky, tak já jsem ve dvou letech je tahala do jesli. On studoval úplně mimo. To pět let studia, rok vojna. Takže já jsem šest let živila rodinu. Já jsem ty holčičky tahala na tom kočáru. To byly dvojčátka, kočár těžký jak něco. Já jsem je tahala do jesli a chodila jsem teda ve dvou letech, jsem je musela dávat do jesliček, abych uživila rodinu, aby jsme měli peníze. Takže já jsem to tahala a já jsem, ještě vám něco povím, já jsem tak stíhala pracovní dobu. Jo, jestli byli od 6 a nejsem je převlíkla, bylo to na 7 a já jsem měla na půl sedmé nastoupit do práce. Já jsem tam přiletěla spocená jak blázen, jo, a takhle jsem to táhla 6 let, jsem živila rodinu a uživila jsem ji tedy, jo, já jsem vydělávala. No a potom se situace zlepšila, že manžel dostudoval, rok vojna, ještě to ještě bylo těžký a potom jsme se z toho teda vyhrabali, že nakonec si založil tedy, já to zkrátím, založil si firmu, začal vydělávat, prosperoval, takže měl prachy, já jsem pak taky pracovala, že ve školství a 10 let jsem dělala ředitelku mateřské školy, tak jsem taky měla dobrý prachy, takže nakonec jsme se z toho vyhrabali teda. Ale bylo to těžký teda.
0: No ještě teď to z vás jde cítit, že to bylo citlivé období.
1: No,
0: řekněte,
1: to bylo teda.
0: I když to bylo náročné, co vám to dalo pozitivního? Jak vás to posunulo?
1: No, já jsem byla hodně
0: pracovitá. Co to naučilo celou tu rodinu?
1: Vydržet, nevzdávat to. A já jsem byla vždycky pracovitá ještě jako děvče, jo, za studií, když jsem já ještě chodila na střední školu a tak. Já jsem každý rok, já už jsem to jednou do noční linky říkala, já jsem každý rok měsíc pracovala jako děvče a měsíc jsem měla prázdniny, jo, když jsem měla prázdniny ve škole, když jsem byla na střední škole, na základní škole, já jsem sama od sebe chodila makat. Já jsem měsíc makala a měsíc jsem pak si jezdila k vodě na kole a tak. To už jsem jedno do noční linky říkala, takže já jsem byla hodně pracovitá a prostě vydržet, já jsem tu rodinu držela, víte, co to je, 6 let se starat o 2 malé děcka. On byl mimo, on byl úplně mimo, denní studium, jo. On jenom přijel na víkend, najedl se a odjel, studoval doma, čuměl do knih. Já jsem mu navařila řízky a odjel. To nebyl žádný život. Jo, takže já jsem to tak držela celý. To je prostě houževnatost. To je v tom člověku nějaká síla vydržet, zvládnout to.
0: A tak je ta myšlenka, prostě, že to asi jinak nejde.
1: No jinak vlastně to nešlo, přesně tak.
0: Jste na výběr asi neměla. A dokázala jste to. Jste dobrá, to jsou velké životní lekce a vy jste obstála.
1: Dokázala, ano. Já vám řeknu všem posluchačům, já jsem kozoroh. On je dost silnej. On vydrží, on má výdrž. Jo, já jsem dost silná jako druhá, aby to třeba vzdala nebo se zbláznila, nebo já nevím. Já jsem vychovala 2 malé děťátka, ten studoval, peníze jsme neměli, jo, a nakonec jsme se z toho vyklepali. Jo, a ještě chci říct, každý rok jsem šetřila, Jo, šetřila, přestože jsme neměli nic. Já jsem každý rok ještě ušetřila peníze, aby ty děcka, oni měli atopický ekzem, holčičky, aby byli každý rok u moře. Já jsem to dokázala. Já jsem každý rok vyvezla ty děťátka k moři. Já jsem nechodila k holiči, nekupovala jsem si žádný oblečení, drahý, nic. Nic, jenom to jídlo pro ty děti. Já jsem jim vařila, denně jsem vařila těm malým děťátkám a já jsem každý rok je vyvezla k moři a ještě to chci říct posluchačům, já jsem ty holky uzdravila a atopický ekzém se nedá moc vyléčit. A je to svědilo, jo, oni měli vyrážky, teď jim to hnisalo, lokti pod kolenama, krk, jo, oni nesměli pomeranče, mandarinky, nic, rajčata. Já jsem ty děcka uzdravila, dneska jsou to dospělí ženský, jo, mám jedno vnoučátko, tedy jenom jedno, jo, žiju v Praze, v Kladně, holky byly v Americe, na Sicílii, jo, studovali, žili, vysoké školy si udělali a já jsem těm holčičkám uzdravila atopický ekzem, já jsem ještě dokázala z toho nic ušetřit na moře.
0: Jste dobrá. Možná byste mohla dávat nějaké lekce ostatním, kteří by brali nějakou
1: Jaruško,
0: dobrou
1: já vám
0: radu.
1: Něco povím. Já se zabývám ezoterikou, numerologií už plno let, 20 let studuji si to sama. Mě to zajímá, jo, hvězdy, astrologie, numerologie. Mě to zajímá strašně ezoterika, takový ty věci, jo, znamení. A tak dále. Jedni lidi volali do noční linky, že by chtěli, abych jim udělala nějaký výklad a tak dále. Já se tím zabývám a fakt jako hlavně mě těší v tom životě, že jsem uzdravila ty holčičky z toho ekzému. To mám největší jako radost na srdci. Že
0: no,
1: jsem ty děcka vytáhla z toho ekzému. Já jsem totiž s nima lítala po doktorech, jak byli malí, jo, různý bahení koupele, já nevím, sléz, teď takový to bahno mě psali doktoři, jsem je v tom koupala, ve slézu, ovečných
0: vod. Děkuju, děkuju moc,
1: no,
0: to už jsme ale
1: já jsem
0: odbočili,
1: prostě.
0: Takže teď...
1: Takže jsme se z toho zvedli, z té
0: ano.
1: bídy a uzdravila jsem děcka.
0: Děkuju
1: Zdravím
0: za milé povídání, za otevřenost.
1: Ano, já vás poslouchám každý
0: a
1: každou
0: zase
1: noc.
0: Zavolejte. Naslyšenou,
1: všechny
0: paní
1: zdravím
0: Radko.
1: A děkuji.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Dívám se a ty spíš. Matně se leskne malý kříž. Stoupá a klesá tvoje hruď. A já si říkám, Bůh jen cuť, Bůh jen cuť. Zdali až jednou blízkne se a vítr liák přinese, vezmeš mě k teplu pod svůj plášť, jestli to pro mě je.

0: Krásnou noc, vítám vás u noční linky Českého rozhlasu. Možná si dnes vzpomenete na chvíle, kdy jste před nákupem počítali v hlavě každou položku a přemýšleli, co ještě si můžete dopřát a co už ne. Kdy jsme počítali každou korunu? To je dnešní téma, je to téma i pro pana Jaroslava, který volá z Polařimova. Krásnou noc.
1: Já taky zdravím všechny posluchače noční linky a obzvláště panu Danu z Blaté, jestli poslouchá Danuška z Blaté a k tomu tématu. A to spíš převedu na to, kdy místo koruny jsem musel počítat každý gram tabáku. Úplně doslovně. Každý gram tabáku, co můžu teď zkouřit.
0: No, pokračujte.
1: Když si rozumíme, jo. Při těch cenách dnešní se toho tabáku je to šílený. Že, já jsem tak nějak tenkrát prokouřil skoro sáček denně, což je 40 gramů tabáku nebo 50 gramů tabáku a vyšlo mi to na 13 000 měsíčně. A dneska by mě to stálo skoro 15, takže já jsem to musel natolik omezit, takže naštěstí si není čím tak zdravý. Já jsem to omezil na nějaký ty 2000 na měsíc. Jakoby zhruba asi tak možná těch 2,5.
0: Jakože prokouříte 2,5 tisíce měsíčně?
1: Mhm, a prokouřil jsem skoro 12-15 tisíc, no.
0: No, Jaroslave, tak to je teda, nevím, jestli snad jediná, jestli bychom našli nějakou ještě další, anebo opravdu ojedinělou výhodu toho, když člověk má hluboko do kapsy.
1: No, jakoby ono hlavně muselo jít stranou i to sběratelství moje, protože to už jako je taky neúnosný, protože se nedá, jako mám z těch věcí, co sbírám mnoho a na to už taky není moc prostředků a... Hlavně už taky těch možností a že teď si nějakých těch věcí taky budu i zbavovat to sběratelství a zaměřím se si na jedno to sběratelství nový z těch více škál.
0: Jaroslave, takže to. Vy máte doma nějakou sbírku, kterou když budete mít hluboko do kapsy, můžete nějak rozprodat
1: jo,
0: nebo
1: tak
0: alespoň část?
1: Můžu určitě, mám nějakou část alkoholu, dneska o to asi taky moc zájem nebude o alkohol, teď celorepublikově i celosvětově klesá, je těžko říct, jestli se něco ještě prodá, protože mám nějakých 1000 plastik tvrdýho alkoholu.
0: Jaroslave, kdo byl vaším mentorem, co se týče hospodaření peněz? Jak jste to měli třeba doma? Měl jste možnost to obkoukat, kdy člověk má teda šáhnout po nějakém nouzovém režimu a kdy ještě ne? Kdo byl u vás dobrým hospodářem?
1: Hospodářem, jako já nevím, jako maminka se teda, co nám viděla na oči, jak nám koupila, když měla, jakoby, že se třeba utrhla stav od pusty, jak se říká, aby nám něco dopřála a jako, ale spíš táta ten byl takový šetřivý, že jsme museli na malým všechno, je třeba pravda, že jsme byli každý rok na dovolené, jo, to by nás podporovali jako jejich rodiče, babičky s dědou a že nám nějakou tu korunku na tu dovolenou přispěli nebo dali spíš. A ale zase, já jak říkám, třeba já nevyhledávám, jako já nerad třeba cestuju, že na tuhle stranu já se ušetřím, nemám automobil, že takovýhle to těch jde jakoby něco stranou, no.
0: Uměl jste tedy vždycky najít nějaké levnější řešení, uměl jste si poradit, nebo pro vás bylo to šetření trápením?

0: chyba. A já jsem ty peníze viděl, měl jsem asi 250 tisíc a já jsem je vyměnil z vesměrárně za cizí měnu. A pak jsem zjistil, že ty naše peníze nemám a chyběly mi a já jsem ty peníze potřeboval zase zpátky a zase jsem tu bezhlavěcí cizí měnu směňoval na naše zpátky.
1: No, jak jste na tom teda teď, Jaroslave? Vy jste říkal, že byste možná uvažoval, že byste nějakou část své sbírky rozprodal a pochopila jsem to dobře, nebo rozuměla jsem dobře, že jste říkal, že byste začal sbírat něco jiného?
0: No, já to sbírám, ale spíš se mě zlepší na to, co já nezbírám.
1: Jo, takže... Takže máte doma plno věcí, které dá se říct, že nepotřebujete, ale přesto
0: je to záliba. Záliba je ten tabák, takže je to dýmkaření, já mám skoro 600 dýmek, jakoby, než by se tím chtěl chlubit, to je taková vážně posedlost, když vidím nějakou vlastnou dýmku, jaký musím koupit prostě, no.
1: No, ale tak to si myslím, že by mohlo mít hodnotu takovou, kterou pokud by to teda pro vás nebylo zrovna nějaká srdeční hodnota, tak by se to dalo zpeněžit.
0: Věnovat do muzea, ty moje dýmky, bych chtěl jako dát muzeu. Tam vynout.
1: Dobře. Jaroslave, tak děkujeme za telefon, za váš čas.
0: Taky děkuju, přeju krásnou dobrou noc a krásné léto.
1: Mějte se hezky. Paní Soňa píše, my jsme měli půjčky snad na všechno. Na koupi domu, na jeho opravu, na auto, na koupi stolárny. Spláceli jsme vše 20 let. Zaplatili jsme samozřejmě hodně navíc, ale myslím, že bychom na všechno nenašetřili. Na rozdíl od pána, který mluvil, jsem z půjčky neměla nikdy strach. Dnes už žádné půjčky nemáme a až teprve teď v důchodu mám, myslím si, dost našetřeno a to i teď bez manžela. Přeji všem, aby si půjčky nemuseli nikdy brát. Dobrou noc, Soňa. A Jitka, dobrý večer. Celý život jsem poctivě pracovala a také šetřila na dobu v důchodovém věku a vyplatilo se. Nestrádám a 2 roky jsem vdova, přesto mi nic nechybí. Také neznám nikoho ze starších občanů, že by se měl nějak špatně a nemohl si dovolit koupit, co potřebuje. Nikdy jsme neměli půjčku a vždycky jsme vycházeli. Přeji všem to samé, Jitka.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Dnes se společně vydáváme do vzpomínek na časy, kdy jsme možná v peněžence hledali poslední drobné a přesto jsme dokázali najít radost v obyčejných věcech. Jak moc bylo těžké období, kdy jste měli v životě nejvíc hluboko do kapsy? Na to se ptáme pana Vaška z Nespeků. Zdravím vás.
1: Já vás taky zdravím, i když mi nějak vypadáváte, se přiznám teda.
0: Já vás slyším dobře, věřím, že posluchači také, tak máte slovo.
1: Je to lepší. Tak chytl jsem vaši stanici teď před chviličku a postřehl jsem, že se bavíte o různých finančních asi situacích. Podle toho, co jste četla v předchozím vstupu za maily.
0: Ano.
1: Takže já bych to vzal tak nějak ze své stránky. Já jsem si zažil teda i těžký období. To znamená, že jsem musel třeba absolvovat takový ten proces odlužovací a tak dále. A přiznám se, teď jsem v tom znova, ale jakoby za firmu svoji, kterou mám, ale už je to o to lehčí, že vím, jak se v tom chodí, takže jako nevidím v tom žádný velký problém. Prostě někdy se takové situace najdou a bohužel někdy to ani nechceme, ani samozřejmě tomu nejdeme nějak naproti vyloženě, ale zkrátka, když to vezmeme z té strany, kdy jste podnikající osoba a máte nespolehlivý dodavatele a odběratele, který neproplácí včas, tak potom s tím prostě neuděláte nic a je to špatný. Takže to je můj případ, čerstvej, ale dopadne to určitě všechno dobře. A to, co jsem absolvoval v minulosti, co je jakoby podobná záležitost, tak to dopadlo dobře. No a jinak...
0: Vašku, co to znamená, že to dopadlo dobře?
1: To dopadlo dobře,
0: to
1: že
0: dopadlo?
1: Prostě...
0: Přesně.
1: Dopadlo to tak, jak to dopadnout v tom nejlepším případě může. To znamená, že všechny pohledávky, které jsem měl a kdybych býval nepodstoupil to odlužení, tak bych zůstal na ulici. A je to všechno prostě o tom, jaký lidi jsou do toho zapojení. Teďko momentálně to čerství, co mám, tak tam jim to trvá dlouho, ale je to na dobrý cestě. To první, co jsem měl, tak tam bylo nějaký zrychlený proces tam byl asi, takže to bylo v pohodě, ale teď to bude taky dobrý. Jo, prostě já bych to tady musel vzít velmi ze široka, na to nemáme prostor.
0: No, to jsem pochopila.
1: No.
0: Ale víte,
1: musí člověk prostě si vlastně spojit a dát dohromady všechny ty závazky, který má. Buď je schopen si to vyplnit sám, nebo požádá nějaký advokáta, který mu to vyplní a tak dále, nebo někoho osloví, nějakou firmu, která se tím zabývá a začne odlužovací proces, kdy se zastaví veškerý vlastně vymáhací služby proti němu a je vlastně chráněný zákonem, kdy vám nemůžou šáhnout vůbec na nic. Tak to je můj případ, který mám já za sebou. Už jednou a teď jsem ho bohužel musel podstoupit znova. No, ale jinak, co se týče toho pozitiva, tak k tomu nevím, jako co bych teďko dodal, ale jako radosti mám i z jiných věcí, co se týče financí, protože...
0: No tak upřímně, když mluvíte o tak vážné věci s takovým nadhledem, tak chci říct, že teda se skláním, že jste se k tomu postavil zodpovědně, nemyslel jste na sebe, myslel jste na ostatní, jo, aby všechno bylo vyrovnané, jestli můžu použít tady toto slovo. A ještě si zachováváte takový jako zdravý nadhled nebo dobrý pozitivní přístup. Určitě mi to nezní ten váš příběh jako tak, že byste teď byl úplně na dně, ale že jste to prostě vzal asi jako fakt, postavil se k tomu čelem a jdete dál.
1: No, nejsem na dně, protože v tom hraje ještě spousta dalších jiných třeba záležitostí roli. Já se jako nerad mluvím sám o sobě, ale jakoby vyrovnaný si myslím, že jsem dostatečně na to. A hlavně, že Hlavní je to, že už jsem si tou jednou situací prošel, takže když mi už hrozilo a věděl jsem to, že to prostě nepůjde dál, tak jsem automaticky řekl, že to budu muset udělat. Takže byl jsem na to připravený prostě. Jo, takže okamžiku, kdy jsem věděl, že to fakt nezvládám, tak jsem hned vyhledal vlastně agenturu, která mi v tom pomohla, aby to bylo lepší. A v podstatě všechny podklady jsem měl, tam není problém. Tam je jediný proces, který je blbý, takže čekáte ještě, než to dojde k tomu soudu v podstatě, protože dokud to jakoby ty společnosti, kterým dlužím, nevidějí v tom rejstříku a ty vás uhánějí a jsou tam někdy s prominutím hloupí lidi, tak oni vás pořád jako tak plaťte, tak plaťte, tak plaťte, jenomže vy platit už nesmíte, protože s tou částkou už nesmíte hýbat. A oni, no ale my to ještě nevidíme v tom registru, pam, no tak to tam nevidíte a prostě z největší...
0: Vašku, vypadl z tebe?
1: Jsem tam.
0: Ano, dobře, tak ještě to dopověste, tu myšlenku, vypadá to, že v spojení nás za chviličku zklame.
1: Já nevím, kde jste mě naposledy slyšela.
0: Já myslím, že téměř až do konce. A teda jsem překvapená teda. O tom i dokážete mluvit, že jste tak tomu otevřený i té debatě. Já vám za to moc děkuju, protože je to možná příkladné a inspirativní pro ostatní. Pokud se někdo dostane do těžkostí, tak prostě hledat tu cestu, dokud ji nenajde.
1: Ta cesta je daná, jo, ale jako nebát se toho, protože pak už jiný východisko není. A pokud nechcete přijít o majetek, tak jiná možnost není. Prostě. Mm. Jo, no, prostě, jo, a ten proces je v podstatě hladký. Tady je důležitý to, že když tohle podstoupíte, tak vám nemůžou vám nic udělat. Prostě zůstanete normálně bydlet tam, kde bydlíte a zablokujou se veškerý exekuce a takovýhle věci proti vám, pokud se vám to stane a tak dál. Jako jste chráněná osoba, nemůže se vám stát, že by vám přijeli domů exekutoři nebo něco takového, to nejde. Jo? A ta částka, kterou fakt potom měsíčně člověk platí, tak se přizpůsobí vašim příjmům a teď bylo to dříve do 5 let, že to musíte zaplatit, teď už je to do 3. Uh-huh. Jo, a nastaví se to tak, že to buď uspokojíte všechno, ale podmínkou je, že musíte uspokojit z kompletní celkové dlužné částky ze všech dluhů třeba, tak musíte uspokojit 30%.
0: Vašku, děkuju moc za to otevřené povídání. Jde vidět, že cesta z dluhu a odlužení není jednoduchá, ale vaše zkušenost může být povzbuzením pro všechny, kteří zrovna hledají cestu ven, že se prostě musí do toho obout a třeba někdy i umět říct si stop, jako vy.
1: Tak... Jo, já se trošku omlouvám, že jsem vás naladil pozdě, takže možná, že jsem mluvil i o něčem, o čem až tak úplně řeč nebyla, ale dobrý.
0: Ne, drželi jsme se tématu, ale děkuji za starost. Okay. Mějte se dobře a zase někdy naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Moc hezky zaspíval Miroslav Žbírka. Písnička prvá končí 10 minut před půlnocí. Krásný pozdní večer, krásný pozdní čas. Každý z nás má někde v životě kapitolu, kde se počítala každá koruna. A právě k těmto příběhům se dnes v Noční lince vracíme. Je s námi paní Iveta, která volá z Polabí, je to tak?
1: Ano, zdravím všechny, kdo jsou v doslechu. Já si vždycky vzpomínám na to, když jsme s manželem začínali. Samozřejmě on dodělal vysokou školu, přišel z vojny, já jsem dodělala střední školu a brali jsme se. A první, co bylo, že jsme začali stavět. Samozřejmě ani jeden, ani druhý jsme neměli žádný úspory, rodiče nám taky nemohli nic moc dát, takže jsme prostě měli půjčku a ruce. Je pravda, že nám rodiče věnovali jeden rok, moji rodiče a jeho taky, jeden rok každý víkend a pomáhali nám, protože jsme stavili své pomocí, pomáhali nám jaksi fyzicky, ale finančně ne. A takže jsme za rok a týden jsme se stěhovali do svého a měli jsme 100 000 dluhů a dítě. Takže tenkrát 100 000 to bylo jak dneska něco málo přes milion. No a já jsem brala v té době 700, manžel mi dával z výplaty, mi přinesl domů nějakých 1200, takže jsme měli dohromady necelý 2000. Z toho jsme 700 platili jenom úrok, anebo teda dluh. Půl roku jsme splaceli jenom úrok a pak teprve začal dluh klesat. Můžu vám říct, že jsem každou korunku, kterou jsem uškudlila, tak jsem nesla honem na dluh a pamatuju si, že jsem jednou stála před obchodem, kde prodávali punčochy a říkala jsem si, zůstalo mi 50 korun na do výplaty, já si koupím punčocháče. A pak jsem si říkala, aholka, stejně chodíš furt v kalhotech, nic, jde to na dluh. Tak jsem to dala na dluh. Opravdu děcka se narodili, doplatili jsme dluhy, vyhrabali jsme se z toho, ale nikdy jsem jaksi neměla potřebu utrácet. Byla jsem zvyklá už z domova, že jsem prostě šetřila a svým způsobem šetřím do dneška. Prostě na nějaký, nemám potřebu kupovat nějaké zbytečnosti.
0: No, halo? Ivetko, mě teda úplně dostalo to, jak to zavzpomínala na tu dobu, kde vám vaši rodiče věnovali celý rok, každý víkend a pomohli halo? Vám stavět dům, do kterého jste se po roce a týdnu nastěhovala. To je neuvěřitelné. Asi to vůbec neumím představit, že by to dneska ještě takto fungovalo. Ano, samozřejmě, že si rodiny pomáhají, ale myslím si, že tyto časy už jsou pryč.
1: Ale dneska máme, bohužel dneska už jsem sama, manžel už není. Mám 6 dětí, všichni jsou vdaní a ženatí a mám 15 vnoučat. Takže mám pro co šetřit.
0: A v tom domě stále bydlíte?
1: V tom domě stále bydlíte, ano. Teď tam bydlí.
0: A bydlím, předpokládám, starou. Že bude dostatečně veliký, abyste tam všechny mohla pohostit.
1: Předpokládáte to, myslím, docela dobře, že všichni se sejdem. Když se sejdem, tak nás je 27. A to je jenom základ rodiny.
0: To je slušné číslo.
1: To je takový fajn. Ale je to strašně prýma. Nejezdili jsme na žádný holkofolko dovolený. Ušetřili jsme si na auto, ušetřili jsme si na dovolený a takový ty pod stanem, do kempu, s vohínkem, s kytarou. Prostě vždycky nám bylo dobře, když jsme mohli být spolu. A nepotřebovali jsme k tomu žádnej luxus ani z takovýhleho. Jako nikdy jsem na takové věci nebyla a myslím si, že ani moje děti ne, zaplať pánbu.
0: Je něco, co jste v době skromnosti objevili a co vám zůstalo dodnes?
1: No, jezdívali jsme na Slovensko, to jsme milovali jsme s manželem Píšťany, takže tam jsme hodně jezdili a pak jsme jezdili do Dunajský Sedy, kousek od Dunajský Stredy, jmenuje se to Topolníky, taková malá vesnička s termálním koupadištěm. A dneska teda už bych v tom stanu spát nemohla, protože se mi špatně chodí a špatně vstává. Ale je to, prostě tam to byla hrozně fajná, malinký kemp, báječná parta se nás tam sjížděla z celé republiky. A bylo to takový milý, takový rodinný, takový prostě, nikdo si tam nehrá na žádného primadona. Jo, prostě byli to fajn lidi a vždycky mi bylo s takovýma těma obyčejnýma lidma. Mi bylo vždycky hrozně dobře. A neměla jsem nikdy potřebu být na něco namyšlená, nebo neměla jsem být na co namyšlená. Já jsem obyčejná ženská, prostě já nepotřebuji žádný luxus a je mi dobře, prostě když jsem mezi svýma dětskama.
0: Já myslím, že až tak obyčejná nebudete, Ivetko, já myslím, že jste vzácná dáma. Zvládla jste všechno s takovou grácí, říkala jste 6 dětí, 15 vnoučků nebo kolik a to jsou věci, které nejsou samozřejmostí. I to, že se k vám rádi vracejí a máte je po boku, znamená, že jste to všechno vedli s mužem dobře. Děkuju vám za to, že posloucháte Noční linku i že se zapojujete. Budeme rádi, když s námi zůstanete i nadále.
1: Že už táta není, no bohužel. Nic. Mějte se hezky, užívejte si hezky prázdniny a doufejme, že to léto bude hezké a ne bláznivé.
0: Kéžby. A když bude trochu bláznivé, to nám nevadí. Paní Danila z Prahy teď píše: krásnou letní noc. Nenarodila jsem se stříbrnou lžičkou v ústech. Vždycky se u nás musela obracet každá koruna. Navíc tatínka odvedli na 2 roky k PTPákům a maminka se o 2 děti starala docela sama. Bez finančního zázemí, kdy na vyřízení nějaké podpory se čekalo třeba 30 minut a pak přišlo několik 100 korun. Kdybych měla ve svém životě někoho vyzdvihnout jako nejlepšího umělce při rodinném spoření, byla to maminka. Když byl tatínek na vojně, dlouho nám pomáhali věřící, kteří v neděli na bohoslužby přinesli paní farářové 5 vajíček. Dohromady jich byla ušatka. Jako školačka jsem nad všemi vajíčky na měko, natvrdo omeletami či palačinkami ohrnovala nos. Přežilo se toto období, ale ani poté jsme neměli příliš peněz. K večeři jsme měli uherský salám, ledas, kdo nad tím kroutí hlavou. Každý z nás dostal krajíc chleba a 1 plátek. Takže 5 deka k večeři pro celou rodinu. Hodně se dělala pomazánka, skvěle fungovala obálková metoda, kdy maminka 500 korunovou výplatu dělila na oblečení, na topení a podobně. Žádné moře jsme v 50. letech nenavštěvovali. Krásné prázdniny jsme si užívali u babičky. Umět hospodařit s málem mě maminka naučila velmi dobře a za to jsem jí vděčná. Moje vnoučata už nemají zažitý systém pravidelného šetření. Žijí tak trochu ze dne na den. Byť jejich příjem je s našimi prvními výplatami neporovnatelný. My jsme neměli peníze, ale měli jsme vize. Měli jsme radost z každého nového dne. Nevím, zda toto těm bohatším potomkům neschází. Daniela.

0: Ještě jednou krásný večer, milí posluchači, vítejte u další hodiny noční linky Českého rozhlasu. Dnešní noc si povídáme o chvílích, kdy se v životě počítala každá koruna. O časech, které možná nebyly vždycky jednoduché, ale často nás naučili trpělivosti, vynalézavosti a také možná vděčnosti za to, co máme. Vaše příběhy ukazují, že za každým číslem na účtu je především člověk, jeho starosti, rozhodnutí i malé vítězství. A právě o tyto životní zkušenosti se dnes společně dělíme. Pokud máte i vy vzpomínku na období, kdy jste museli více šetřit, hledat řešení nebo začínat znovu, budu ráda, když se přidáte k našemu nočnímu povídání. Volejte 731 800 900. Pište na linka@rozhlas.cz nebo na rozhlas.cz/linka, což je náš web. Jarka je s vámi, ještě jednou krásnou noc přeji.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: vítáme v další hodině Noční linky. Je tady její další část a v ní nás zdraví paní Zachová. Vítejte.
1: Dobrý den, přeju, děkuji, že jste mě vzala.
0: Některé životní lekce nepřijdou z knih, ale z obyčejného života. Jednou z nich bývá období, kdy jsme se museli naučit vít s málem. Téma i pro vás, paní Zachová.
1: Přesně moje téma. Prosím vás pěkně, můj případ je vlastně už z minulého století, no století, dá se říci. Prosím vás pěkně, v 99. roce jsem ovdověla a měla jsem 14-letou dcerku, studentku gymnázia, dobrou studentku. A protože těžce nesla ztrátu tatínka milovaného, tak jsem se snažila prostě ji uchovat při životě, přestože mi dvakrát chtěla odejít ze života. A také první věc, kterou jsem chtěla dokázat, je nejenom, že udržet při životě, ale aby ukončila to gymnázium, kdy jsi měla 4 roky za sebou. Tak jsem se vydala na radu jednoho rodinného přítele na obecní úřad s prosbou o půjčku, protože byl konec školního roku a měla nastoupit do dalšího ročníku. A protože manžel zemřel z nenadání během 3 dnů, tak jsem těžce, jak bych to řekla, měla jsem si představit další pokračování jejího studia bez nějaké výpomoci, protože moji rodiče byli už přestárlí a vy důchodci ze zemědělství. Tudíž tam jsem jít nemohla s prosbou o dotaci. Tak jsem na tu radu šla na obecní úřad s prosbou o půjčku, abych mohla překlenout to nejhorší období nástupu do nového ročníku a bylo tam dost všelijakých poplatků. Protože já jsem se opravdu snažila to dítě prostě udržet na té škole. A nebylo to zadarmo, i když to bylo státní gymnázium. Takže já jsem šla prosit o půjčku. A byla jsem v poradí. Přede mnou byla paní, která se domluvala s další kolegyní o nutnosti nebo o záhadnosti půjčky, nějaké pomoci paní, která byla přede mnou a byla to manželka nějakého podnikatele. Tak se domlouvali na tom, že prostě jí nějaké peníze, nějakou podporu přihrají. Takže jsem čekala, až si to vyřídí. No a ona se mě jako ptala velice úsečně, co já chci. A pravím, že bych prosila půjčku pro dcerku studující na gymnáziu. A ona mi řekla, vždyť máte barák, tak ho prodejte. A tak jsem jí marně vysvětlovala, že pozůstalostní řízení teprve začalo a nevím, kde skončí. Bylo to 16 dní po začátku toho pozůstalostního řízení. A já jako opatrně jsem se snažila zajistit nějakou tu korunku pro tu holku. No, takže když mě paní takhle utřela a nechtěla vůbec slyšet, že pozůstalostní řízení teprve začalo, tak jsem se teda otočila se zvednutým žaludkem s odpuštěním, že to tak řeknu, jsem odkráčala. Neměla jsem na to, abych se prosila. Přitom ten ředitel mi říkal, že obecní úřady jsou připraveny na takové havarijní případy, na výpomoc. A já jsem opravdu chtěla jenom půjčku, abych mohla překlenout ten začátek školního roku. Takže takové, jak bych to řekla, odbornice jsme měli na obecním úřadu v 99. roce.
0: Jak to pokračovalo?
1: Šla jsem po přátelích a prosila jsem, tam jsem prosila o pomoc. A byli tak dobří, že mě vždycky nějak pomohli. Šlo opravdu tak nějak, o nejhorší byl půl rok po té smrti, protože my jsme měli společný účet, ale do toho jsem nesměla, protože nebylo pozůstalostní řízení uzavřené. A to nebylo ještě 3 roky uzavřené. To jenom tak na okraj. Takže
0: no, to byl silný příběh, dojemný.
1: Bylo hlavně jako
0: života.
1: Ta odbornice na tom obecním úřadu, která se měla starat o takovéto případy a dala přednost manželce podnikatele, kterému bylo záhadno přihrát nějaké peníze. Ale vdově se studentkou a přitom opravdu dcerka se výborně učila, byla podle psychiatru, protože když jsem je pokoušela o tu sebevraždu opakovaně, tak jsem se snažila prostě najít pro ně motivaci, nejenom v tom studiu, anebo vůbec lidsky, aby se uklidnila, aby začala vnímat trošku pozitivně ten život. A nejenom prostě, umřel mi táta, já nechci žít. No. Takže bylo to strašně kruté a když si na to teď vzpomenu, od 99. roku to mám v sobě a ta holka taky, protože ať se mi tahala různě s odlušením i po psychiatrech, jo, tak vždycky mi řekla, vy chcete zachránit, ale vy nezachráníte, protože ona nechce být zachráněna.
0: Přesně tak, no, teda já smekám. Přijde manžela zároveň řešit starosti kolem dítěte ještě v takovém citlivém věku, tak to muselo být náročné a jsem ráda, že teda nakonec jste našla pomoc u té rodiny, jak jste říkala, že vám teda nabídli pomocnou ruku rodina a další blízcí, tak díky Bohu za to i za vás, že jste byla tak statečná, všechno jste dobře zvládla. Děkuju moc za ten příběh.
1: Dokopala jsem jí k tomu až do dospělosti. Bohužel teda mi, ačkoliv byla abnormálně prý inteligentní, tak mi měla 38 nebo tak nějak IQ. A přesto jsem ji udržela při tom životě, ačkoliv mi to psycholožky a psychiatričky neschvalovali, prostě říkali, že se marně snažím. No,
0: no tak a máma se přece nikdy nemůže snažit marně. Děkuju vám, paní Zachová, za váš telefonát, za tu upřímnost, otevřenost. Telefon si uložte, zavolejte zase někdy příště.
1: Jsem mi zamilovala, představte si, byla jsem tak šťastná. Zamilovala se do mého bývalého studenta a dneska mám 3 vnoučata, která se učí na vyznamenání nejhorším. Jinak většinou měli od první třídy samé jedničky až po čtvrtou.
0: To rádi slyšíme, že to mělo dobrý konec. Teď si ale musíme dát písničku, bude zpívat Radek Tomášek i pro vás, ano?
1: Takže odpusťte, že jsem vás takhle zdržela, ale já
0: to vůbec není důvod, naopak. My jsme si to potřebovali doposlechnout až do konce, tak jsme malinko přetáhli čas, takže teď už se opravdu musíme rozloučit, ale věřím, že příště budeme pokračovat v povídání.
1: Buďte zdraví.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Radek Tomášek dospíval 23 minut po půlnoci v noční lince Českého rozhlasu. Já vítám pana Janču, který volá tady ze Zlínského kraje do Zlína. Krásnou noc.
1: Pěkný večer a přeji vše dobré.
0: Jsou chvíle, na které nevzpomínáme jenom s obavami, ale někdy i s úsměvem. Jednou z nich může být období, kdy jsme počítali každou korunu, ale přesto jsme dokázali žít naplno. Nevím, jak jste to měl vy, ale to se brzy dozvíme, pane Jančo. Povídejte, co máte k tématu.
1: Takže děda s babičkou vzpomínají na 50. léta minulého století, 1953, to bylo, domnívám se, na měnu, kdy komunisti provedli okradení všech lidí tím způsobem, že byly znehodnoceny veškeré úspory jejich, byly vyměňovány peníze v nevýhodném kurzu. Potom dále naše rodina měla řeznictví vyhlášené v Malanovicích. A komunisti na základě toho, že se nepodíleli na budování socialismu, vyměřili dědovi s babičkou důchod každému 100 korun v 60. letech. Kdyby maminka jako učitelka neživila a to děda měl třeba ještě takové choutky, musel mít doutník, musel mít víno, musel mít tyto věci, tak by chodili žebrat. Potom, já jsem se ocitl jako nezaměstnaný a v těch 90. 20. letech tohoto století to bylo takové opravdu náročné. To nebylo jak teď v současné době, kdy ta podpora v nezaměstnanosti je v pohodě. Tak jsme chodili za jídlo a za pití stavět kostel na jižních svazích. Což bylo prostě pro nás tehdy velice pozitivní. Já tam vznikla parta lidí, která mezi sebou prostě se přátelila a dostávali jsme jídlo a pití. Další krok, který mě ožebračil, bylo vyměření alimentů pro moji ženu. Tak jsem žil fakt opravdu mnoho let z úst do huby, jak se říká.
0: Pane Jančo,
1: jak teda... A teď se snažím, ale v současné době aspoň měsíčně 20 tisíc ušetřit, že už jsem za vodou.
0: Pane Jančo, dobře, tak pojďme se tedy vrátit do toho období, kdy peněz bylo málo, nebylo jich na zbyt. Řešil jste to někdy půjčkou, nebo jste byl
1: půjčen? Ne, nikdy, ani haléř bych si nepůjčil, nikdy prostě vůbec, to bych... Nepřenesl přes srdce vůbec tu situaci.
0: Takže vy jste se vždycky prostě uskromnil, opravdu... přizpůsobil, ale nepůjčil.
1: Ano, nikdy bych se nepůjčil. Ani haléř.
0: A jaký máte důvod? Ono v dnešní době to bývá běžné, rozumím, že dříve ne. Co pro vás bylo tou brzdou a strašákem?
1: Co jaký mám?
0: Proč jste si nikdy nechtěl půjčit? Čeho jste se bál?
1: Možná, že z části těch úroků, ale já to mám vrozené, prostě, že bych si, já nevím proč, nepůjčil znovu pokojně haléř. Nikdy.
0: A co vám tedy pomohlo nejvíc? Podpora blízkých, nějaký vlastní nápad nebo schopnost uskromnit se?
1: Uskromnit se samozřejmě. To není problém.
0: Naučilo vás teda nějaké těžší období finanční lépe hospodařit s penězi, nebo jste to vůbec nepotřebovala od jak živa jste byl dobrým hospodářem? Někdy nás naučí až ta krize, někdy ne.
1: Já jsem byl vždycky dobrým hospodářem.
0: Dobře, dobře. A měl jste rodinu, která vám taky podala někdy pomocnou ruku, když šlo o peníze?
1: Ne, taky se přiznávám, že jsem se na rodinu v této záležitosti nikdy neobracel. Prostě jedl jsem skromně, nejvíc jsem ušetřil na jídle samozřejmě vždycky, to znamená, že já nejím maso, nepiju mléko, že jsem to říkal, a nejím máslo. A na tom jsem nejvíc v životě ušetřil, na tady této situaci.
0: Dobře, takže jste to vlastně zvládal a zvládáte, jak jste říkal, že teď
1: přesně,
0: ušetříte.
1: Přesně, tak říkal, teď jsem za vodou.
0: To je dobře.
1: Za vodou, snažím se těch 20 tisíc měsíčně odložit.
0: To je hezká částka. Mám se ptát, kde berete těch 20 tisíc, nebo ne?
1: Úroky a příjem. důchodový.
0: Dobře. No, pane Jančo, tak to je dobře, že se máte dobře. Taky jste se to asi zasloužil, protože když jste mluvil o té rodině, co si všechno zažila, tak alespoň teď máte klid. Tak vám to přejeme, děkujeme za to, že jste si s námi povídal a zase se budu těšit, že se potkáme někdy příště tady na vlnách Českého rozhlasu. Ano?
1: Snažím se, aspoň se občas nějakou tu tisícovku těm dětem poslat, víte, aby prostě si mohli zajít na večeři nebo si nějak povýrazit trošičku, ale snažím se, oni mají peníze v šlupek všichni, říkám, syn u policie v Praze, rozumíte, dcera na přestupkovém a třetí syn dělá radioaktivní látky do zdravotnictví, takže mají peněz prostě na zbytek, takže je to pro ně spíš takové přilepšení jenom. Omlouvám se, chlapčím, jsem nachlazen.
0: V pořádku, pane Jančo, tak vás nebudeme trápit a rozloučíme se. Ať se vám daří.
1: Díky moc, ať se vám taky daří.
0: Lukáš píše na web Noční linky. Období, kdy se počítala každá koruna, ve mně vyvolává spoustu vzpomínek. Nebyli jsme bohatí. Učili jsme se vážit si úplně obyčejných věcí. Každá výplata měla plán, každá koruna své místo. Než jsme si něco koupili, několikrát jsme si rozmysleli, jestli to potřebujeme. Pamatuju si, jak se opravdu všechno opravovalo. Oblečení se zalátalo, boty se nosily kšefci, nic se nevyhazovalo. Přesto mám pocit, že jsme byli možná spokojenější než dnes. Lidé si více pomáhali, sousedé drželi při sobě, člověk měl radost z maličkostí. Dnes máme mnohem více možností, ale někdy mi připadá, že jsme ztratili schopnost vážit si toho, co máme. Období, kdy se počítala každá koruna, mě naučilo hospodařit, být trpělivý, mít úctu k práci i k penězům. Za tuto životní zkušenost jsem rád. Zdravím všechny posluchače Noční linky, Lukáš Sklatov.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: na čase být.
1: Paní Staňka je s námi. Ach. Vítejte v noční lince Českého rozhlasu. Už jsme ve vysílání.
2: Ano, slyším už z rádia, už jsem ho vypla. Staňka za Trokovic.
1: Povídáme si o časech, které nebyly vždycky jednoduché, ale přesto nás něco naučili. O časech, kdy jsme museli hodně počítat, kdy jsme měli hluboko do kapsy. Co k tomu máte, Staní?
2: Těch časů hodně hluboko do kapsy jsem měla hodně dlouho, jsme měli hodně dlouho a nevyskakuju si ani dneska. Protože jsem začala špatně vidět, dvě děcka jsme tehdy měli už a nechtěla jsem poslouchat, že jsou kripl a že mě živí a že se za mě stydí, že jsou v důchodě, tak jsem podala žádost o rozvod. A prostě nevěděla jsem sice jak, ale říkám, já se o ty děcka postarám. Děcka jsou dneska s vysokoškolským vzděláním. V té době ještě bych se chtěla vrátit vlastně k tomu člověkovi, který volal před chvilkou a za ten výraz alimenty pro bývalou ženu, to bych se docela nad tím pozastavila, protože alimenty jsou pro děcka, ne pro bývalou ženu, pokud je ta žena vyloženě nezneužívá. Tím jako končím toto téma, ale moje děcka chodili na brigády a jelikož vlastně došlo k souběhu studentské brigády a sociálních dávek, tak moje děcka byly potrestaný, naše rodina byla potrestaná tím, že jsme vlastně vraceli sociální dávky a zůstali jsme bez dávek v době přes, tehdy to bylo přes zimu, přes Vánoce, jsme měli vlastně pro tři dospělí lidi 2000 na všechno po zaplacení nákladů na bydlení a podobně. No, já jsem se snažila to řešit, nevyskakovali jsme si, já jsem se snažila to řešit, vstoupila jsem do nejmenované politické strany a snažila jsem se tlačit na to, aby se řešil zákon o souběhu sociálních dávek a brigád. Mně se to sice podařilo, ale jelikož když už je člověk nepohodlný, jo, tehdy jsme vraceli, tak mě bylo na sociálce řečeno, že si máme žádat o jednorázové sociální dávky a když jsem teda požádala, tak jsme měli možná o 5 korun, jsme překračovali, takže jsme je nedostali. Takže když se člověk stane nepohodlným, jak jsem byla já, protože jsem řekla vždycky, co si myslím, tak to prostě, tak to fungovalo. Tak jsme to

0: Nějak přežili, ano, děcka dělali na černo nakonec, protože to nešlo jinak. Vysokou školu dokončili a studentské brigády se staly zákonnou cestou přesně poté, co moje děcka skončili vysokou školu. Byl to záměr. Aha. Byla jsem nepohodlná. No, já nemůžu říct, že jsem úplně třeba zvládla výchovu dětí. Neříkám, že jsem ji nezvládla, ale to jako nebudu tak nějak řešit, není mi z ničeho veselo. Ale dnešní děti, vnoučat, děti se mají dobře se svým vysokoškolským vzděláním, nejenom moje, jo, ale ty děcka, které trpěly nedostatkem, se dnes snaží svým dětskám dát víc, než měli oni, a řekla bych, že to není úplně dobře, protože ta generace na úrovni třeba mojich vnoučat, říkám, nemluvím jenom o nich a nemluvím o obou stranách, není to tak, jenom možná na jedné straně. Ty děcka jenom se, ještě se ani nenadechnou, že by něco chtěli, už to mají a je to špatně. Ty děcka nemají po čem toužit. A nemají zájem o nějaké nevím, je tam nějaká, není tam nějaká jako úcta ke starším.
1: Jenom Staní, kdybychom se drželi toho tématu. Toho,
0: ano, držím
1: peněz.
0: Se tématu. Ty děcka jsou prostě dost rozežraný. Nemají hodnoty toho prostě normálního života, normálních běžných, no. Oni je život otluče a já věřím, že je otluče a docela já to některým přeju, aby je to otlouklo. A můžu říct, že v určitém směru i mojich vnuček se to týká, že budou jednou skákat rodičů. Možná už jim skáčou po hlavě, ale je to záleží na nich. Nebudu zdržovat, nechám prostor dalším, nejsem z toho nijak veselá, dobře mě z toho není, ale já to nezměním. Já se tomu přizpůsobím, že prostě nebudu akorát vidět třeba natažené rty, slušně řečeno, normálně by řekla natažený pisk. Ta úcta a pokora ke starší generaci není. Takže přeju krásnou noc a slyšenou.
1: Staní, děkuju. Ještě budu chvilku přemýšlet nad tím, co jste říkala, ale můžem se rovnou přečíst nějaký váš vzkaz, váš, myslím, jako posluchačský. Dobrý večer, celý život jsem tvrdě pracoval a také šetřila na dobu v důchodovém věku. Je mi to líto, bohužel i teď, když jsem přišla o manžela, tak strádám hodně a nedaří se mi nic našetřit. Naštěstí mám děti, které se o mě starají a jsem za to moc ráda. Petra. Tak teď ještě přečteme vzkaz. Já jsem tady viděla jeden takový krátký, milý. Ano, už ho mám. Paní Jarko, když jsem se mého muže zeptala, jak vychází s penězi, rád se smíchem odpovídal, že s nimi vyjde, ale už se s nimi nikdy nesetká. Tak to napsala paní Jarka. A Michal, typický případ se mi nestal, kdysi dávno jsem ale podobný tísnivý pocit zažil. Dopustil jsem se začátečnické chyby, podcenil jsem důležitost likvidní rezervy a do akciové složky svého portfolia alokoval větší kapitál, než bylo uvážlivé. Po dobu, než se mi hotovostní složka zase vybalancovala, žádná nečekaná havarijní situace naštěstí se nestala. Tudíž jsem nebyl nucen přistupovat k nouzovému řešení. Dnes už bych si takovému riziku čelit nedovolil. Mít finanční polštář je zodpovědné a vnáší to klid do duše. Znalci doporučují držet si likvidní rezervu ve výši 3 až 6 měsíčních výdajů. Osobně se přikláním k názoru, že ten, kdo má závazky, by měl mít tuto rezervu ještě vyšší.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Přeji krásný letní večer u Noční linky. Dnes se podíváme zpátky na časy, kde rozpočet býval těsný, ale lidská vynalézavost často neznala hranic. Pan Jaroslav je s námi.
1: Ano, ano. A já jsem chtěl jenom říct, že poslouchám Český rozhlas a já jsem chtěl řeknout, že já jsem nezaslyšel to, že pomohli rodiče, že to je tak důležité, že mít mamku a tátku, že to je podstatné a já jsem za to vděčný. Například mě pomohli tisíckrát naši moji rodiče a chtěl bych to podotknout, že to je moc důležité, aby se to vzpomnělo a tak to, já jsem to chtěl toto jenom řeknout, že aby lidé si uvědomili, že dokud mají mamku a tatku, že je na světě úplně nejlepší a je hezký život a že to je tak důležité, tak to jsem chtěl jenom řeknout.
0: Jaroslave, samozřejmě souhlasíme, že mít kolem sebe lidi, kteří vás podrží, když život přinese nějaké těžké rány, je důležité, zejména když to jsou ti nejdůležitější jako vaši rodiče. To je bohulibé, že to zmiňujete. Ale teď, kdybyste se vy měl opřít o to dnešní téma, tak pochopili jsme to, že tady třeba i finančně vám rodiče pomohli. Kdy to bylo nejvíce potřeba? Kdy jste vy v životě pocítil, že teď máte hluboko do kapsy? Bylo to, když jste byl mladší, dospělý nebo ve stáří?
1: Dospělý, já mám 46 roku. Ale můžu vám řeknout, že mamka a tátku mi pomáhají do dneška. Já jsem šťastný, že je mám. A můžu vám řeknout, že až trapně, kolikrát člověk si řekne o pomoc, ale můžu vám řeknout, že někdy je to tak důležité, abyste nepřišla o střechu nad hlavu a tak je mít prostě mamku, tatku, to je to nejvíc. To je nejvíc, co člověk může mít. To jsem chtěl podotknout a říct, že to je důležitá věc. A aby si toho lidé vážili a aby věděli, že dokud mají rodiče, někdy si řekáte, taťka keca, mamka keca, nebo něco. Ale já vám můžu upřímně řeknout, že nekecají a vždycky mají pravdu. A pochopí to člověk časem, že někdy to prostě značí, ale člověk to pochopí až někdy za čas, za nějaký čas, že naši nekecají, že mají opravdu pravdu. A já jsem pochopil, trvalo to třeba víc, než člověk by si přál, že to trvalo déle, tak si řeknu, že aby na to ti mladí, já vím, že třeba Noční linku třeba mladí neposlouchají nebo tak, ale já mám naše radio, dvojka je naše radio, moje oblíbenost, tak jenom si řeknu, že aby věděli, že rodiče nikdy nekecají, nemluví nadarmo a říkají pravdu.
0: Dobře, Jaroslave. To je krásné slyšet, jak moc si jich vážíte, že to říkáte otevřeně, je toho důkazem. Rodinná podpora je někdy ta největší jistota, kterou v životě máme a není to samozřejmost. Děkuju, mějte se dobře a zase zavolejte zase.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Milí posluchači, pomalu se blíží konec noční linky, ale ještě s námi pan Olin z Kopřivnice, který předá svůj příběh. Zdravím vás.
1: Já vás taky zdravím všechny. To bude fofr. Moje první, ne dluhy, ale když jsem byl bez peněz, byl na Průmyslovce, kdy jsem si koupil banjo za 1750 korun. Měl jsem půjčené peníze a potom jsem je vracel dlouho. Ale díky tomu, že jsem byl v Rožnově a chodili jsme na brigády do Tesly, měli jsme tam dobré jakoby zázemí, vždycky jsme se ozvali a vždycky nás vzali třeba na 3-4 dny, tak jsme si vydělali nějakou tu stovečku až 1000 korun, takže se to dalo zvládnout. Další takový fofor byl novomanželská půjčka, tak to jsme taky potom zvládli. Takže to bylo vlastně bezúročné, takže se vraceli pouze peníze, které jsme měli půjčené. No a jinak jsem proploval celkem klidu a míru. Jo, chtěl jsem jednu věc, paní mluvila tam o atopickém ekzému, jezdila tam k moři. My jsme měli děcka taky takovým problémem a stačila návštěva Santovky na Slovensku, to jsou takové lázně.
0: Dobře, lázně Olin,
1: autokem. Já to řeknu rychle. Tam je vápenatá voda a tam se děcka vylečil během jednoho týdne a nemusela se ani k moři. Takže s těma penězama to bylo celkem takové, jak se říká, někdy vylej, nalej.
0: Ano, ale proplouval jste tím dobře. Mě teda překvapilo to,
1: díky tomu těm brigádám. No. Pořád jsem chodil na nějaké brigády. Když nebyly peníze, šli jsme na brigádu, vydělali jsme si a bylo to vyřízené. Nebál jsem se prostě té práce. To mě drží do dneska, že dělám.
0: To je dobře. Tak určitě práce šlechtí, přináší peníze, když to člověk dokáže s rozumem, tak je to fajn, hlavně aby se nepřepínal, aby myslel i na svoje psychické zdraví.
1: No, to mě chybí trošičku, no. Já vám děkuji za
0: telefon, mějte se hezky taky. Děkuji všem, kteří jste se ozvali, podělili se o své příběhy, vzpomínky, zkušenosti, bylo v nich mnoho síly, odvahy, také připomínka toho, jak důležitou roli v našich životech hrají blízcí lidé a obyčejná lidská pomoc. Dnešní povídání ukázalo, že období, kdy se počítá každá koruna, nemusí být jenom o starostech, ale že nás dokáže naučit pokoře, trpělivosti a také vděčnosti za to, co máme. Loučí se Jarka Barboříková, těším se na vás zase dnes večer ve 23 hodin v noční lince.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Prázdniny, to je takové magické, najmě tedy hlavně letní slovo, víte, stejně jako třeba dovolená. Na prázdniny se těší děti, na dovolenou zase dospělí, a tak, jestli dovolíte, i naše divadlo bude mít prázdniny. Ale nebojte se, jenom dnes a jenom v názvu vybraných knížek a zvukových záznamů. Tak pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Na začátek našeho vpravdě prázdninového putování vybírám italské prázdniny Jana Wericha. To je vám tak útlá knížka, vlastně původně novinová reportáž o cestě nejenom do Itálie, ale taky o cestě z domova, tam a zase zpátky. Jak jsme ostatně u Jana Wericha zvyklí, nešlo jenom o běžný cestopis, ale taky o záznam jeho pocitů, vzpomínek, komentářů k historickým událostem a, jak to říct, obecně lidským problémům. Dodnes je tohle letní vyprávění s dcerou Janou Werichovou originálním záznamem o takové cestě sama k sobě a k poznání, že domovu člověk nikde neunikne.
2: A dobrý večer vám přeju všem ve spolek. Tak už jsem tady zas. To jsem znal jednoho, to už je leta. Ten vždycky, když přišel, tak říkal, už jsem tady s vápnem. A já vždycky, když říkám, už jsem tady zas, tak mě napadne, že bych měl říct s vápnem. Já dodnes nevím, co tím myslel ten člověk. No tak jsem tady zas. A tentokrát jsem tady proto, abych vám vyprávěl o svých prázdninách, které jsem zažil v Itálii. A jistě jste si všimli, že my spisovatelé jsme hlavně v Rázově a kořenčtí, protože rádi píšeme, kde jsme byli, co jsme viděli a jaký to tam je, tedy aspoň částečně to píšeme, když ne všecko. No ale jak vám mám začít vyprávět? Snad nejlíp tím, že jet někam je velice, velice obyčejná záležitost. No jedete prostě autem po Praze, třeba jako jsem jel já se svou dcerou. No a lidi chodí po chodníkách, přecházejí ulice docela normálně. Tím normálně myslím, že za některé z nich musíte myslet vy za volantem a někteří z nich myslí výjimečně za sebe. Tedy všecko jde jako jindy, jako byste jeli třeba z Kampy do Vodičkovy ulice. Ale vy však jedete do Říma. Jedete do Říma a myslíte si, ty lidi ani netušejí, kam jedu. Jinak by mě aspoň zamávali. Na nádražích, na letištích, všude vám zamávají, i cizí lidi, jedete autem a ono nic. Někde na červenou by měl člověk zastavit a měl být kolem nějaké známé a měl by říct, tě Bůh, kam jedeš? A já bych leda byli odpověděl, do Říma. A on by se zasmál. Byla by zase zelená, já bych jel dál. A on by ani netušil, že to nebyl vtip, nýbrž, že to byla pravda. Jenže žádný známý se nás na nic nezeptal, tak jsme se vymotali z Prahy na Benešovskou silnici. Zopakovali jsme si, že všecko potřebné máme, tedy hlavně dokumenty, dokumenty, hlavně dokumenty, hlavně dokumenty, hlavně dokumenty, hlavně dokumenty. Potom kamery obě dvě, filmovou i praktínu a začalo pršet. Už před Benešovem lilo a pak byla průtrž s přestávkami až do Jihlavy. Filmuj ten liák přes utěráky, to bude dramatický, povídáme Janě. Poslechla mě a máme celou cívku různých liáků. Byl by to docela dobrý materiál pod titulky detektivky, která by začínala v automobilu za deště. U Znojma vyšlo sluníčko, stromy se prohýbaly pod trsy třešní. Zatímco mi paní od benzínu plnila tank, řešili jsme s ní problém nedostatku pracovních sil při nárazovém zrání třešní a trhali jsme si jako mnozí jiní. Naši celníci a hraničáři nás vybavili a popojili jsme k rakouským celníkům. Znám málo tak příjemných lidí, jako jsou celníci, totiž přesněji řečeno, málo kdo je tak příjemný jako celník, když je celník příjemný. Obrátí-li se však příjemný celník v nepříjemného celníka, není nepříjemnějšího celníka, tak tedy totiž člověka. Zjistil jsem během let, že nemá smysl před celníkem něco zatajovat, a naopak, že je dobře mít to, po čem se pídí. Před válkou se celníci rádi ptávali po pralinkách, já nevím proč. Jednou jsem podle pravdy prohlásil, že nemám pralinky, že je nerad. Bylo jim to divné. Vybrali si pak jeden z mých kufrů a pravili, abych jej otevřel. Pak se do něho dívali, prohledali jej, načež chtěli další a pak další. Pak jsem jednou pozoroval, že jedna paní měla pralinky a dala jim je. Poděkovali a už si nic neprohlíželi. Od té doby jsem na přechod přes hranici vždycky koupil sáček pralinek, nabídl jsem jej celníkům a měl jsem pokoj. A rakouští celníci za znojmem nebyli nikterak výjimeční. Ledaže byli až příliš dobře naložení, protože si mě začali dobírat, jak to, že mám automobil, jeda ze socialistického státu. Že asi musím být veliký státní funkcionář. Ujistil jsem je, že tomu je naopak. Že jako poslední soukromník musím povinně k moři, abych se udržel při soukromém zdraví. Takové nesmyslné hovory jim jejich nudnou službu krátily. Zdrželi mě asi hodinu. Pak však jeden zvášněl. Asi se mu mé řeči přece jenom nelíbily. A prohledali mě i mou dceru i kufry. Po pralinkách se nepídili ani po aspirinu. Zajímali je konzervy a z těch nejvíce chatka. Neptejte se mě, proč, protože nevím. No a vyjeli jsme k Vídni.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Nevím, kdo objevil, že všechny cesty vedou do Říma. Že tam však vede i slepá cesta, tedy slepá silnice, která končí ve skalách, to jsem prosím objevil já. Vyjeli jsme ze Salzburku přímo na jih. Všechno probíhalo hladce, až najednou nedaleko za Bad Hofgastein přijde místo zvané Böckstein a tam je konec, Schluss. Dál silnice nevede. Jedouce do Říma nedali jsme se odradit. Kolibří slovníček nás poučil, že Tauerntunnel a Autoverladung znamená jinými slovy, že vůz možno naložit na vlak, projet tunelem do Malnic a pokračovat v krasojízdě. Jet autem ve vlaku se neděje denně, že ano? No tak jsme byli dost příjemně rozčileni. Před námi stála už mohutná řada vozidel, za náma se řadila další vozidla. Speciální vlaková souprava tam ještě nebyla. Nakládala na druhé straně hor ty, kteří jeli odtamtud, kam jsme právě my měli namířeno. Zavřeli jsme vůzy okénka, málo kdo je tak bdělý jako automobilista na túře, a vydali jsme se za jízdenkami. A pak jsme čekali a bloumali po nádražíčku a okukovali stánek s upomínkami. Není lepšího prodavače upomínkových předmětů, než je chvilková nuda na cestách. Stánek byl nenákladný, ale za to ověšený památečným harampádím všeho druhu. Víte, mně je záhadou a asi to zůstane věčně, jak podobné upomínky, památkové a vzpomínkové předměty vlastně vznikají. Postával jsem u stánku a díval jsem se, jak lidé kupovali, co vůbec nepotřebovali. Vlak ještě nepřijížděl, chvíli se stávala dlouhou a jak jsem tak stál neprozřetelně blízko, tak jsem začal spolehonka ze začátku docela nesměle argumentovat uvnitř sám se sebou, že by tam přece jenom mohlo být něco, co bych mohl potřebovat, nebo něco, nač ve schonu denního života člověk nemá čas. No, zkrátka, teď to víte, každý z vás, kouzlo začalo působit. A jak jsem se sám sobě bránil, tak jsem vypil limonádu, na kterou jsem vůbec neměl žízeň, cucal jsem kyselé bonbony, zrovna ten druh, který nerad, a koupil jsem si obtisk. Obtisk znaku Korutan, Štýrska, Horního Rakouska. No prostě obtisk všech znaků celého Rakouska, takový obtisk, jako se lepí na okna automobilů, aby byla viditelná upomínka, kudy se jelo. Když jsem to platil, tak už jsem se trošku styděl. Bonbony v kapse se mě slepily v hroudu. Obtisky jsem daroval místní holčičce, která je zahodila. Chuť po limonádě jsem musel zapít pivem a to jsem právě neměl dělat, neboť to mě velice zdrželo. Vlaková souprava mezi tím už tu byla. Už vyložila protijedoucí vozy a právě se hnula první vozidla z řady, kde jsme tak asi v polovině stáli s naším vozem. No a najížděli ze Šikma na soupravu plochých vagónů a po nich jeli dál až na konec soupravy. Tam, když už dál nemohli, hlučně, ale velmi zručně jim zablokoval zadní kolo zřízenec a dalším a pak dalším, jak se za sebou zřadili. A řidiči vystoupili z vozu a připojili se ke svým rodinám, které je zatím vyfotografovali, a až na podzim to dají vykopírovat, jestli nezapomenou, tak si budou brát z ruky fotografii a budou říkat, tady v tom autu vevnitř je tatínek, ale není ho dost dobře vidět. My jsme zrovna došli ke svému vozu, nebylo příliš naspěch, to je pravda. No ale je líp, když je člověk připravený. Za náma je dlouhá řada, tak co kdyby to nešlo třeba nastartovat, ne? Za 30 let řízení automobilu si člověk navykne mít klíček vždycky u sebe. Sáhnu do kapsy. Do té, ve které není, pochopitelně. To je u mě normální. Sáhnu do druhé, tam taky není. No, to je taky normální. Protože já mívám obyčejně věci, které hledám v poslední kapse. Kdybych byl býval měl na sobě sako, které má celkem asi 5 kapec, to jest 5 nadějí, nebyl by býval byl žádný důvod k panice. Leč toho dne bylo vedro, sako bylo odloženo ve voze a kalhoty, které jsem měl na sobě, měly pouze 3 kapsy. No, zadní nepadala v úvahu. Tam byly peníze a byla zaknoflíkovaná na 3 západy. Tak znovu teda. Pravá kapsa, kapesník, sirky, zapalovač, cigarety, drobný, nůž, kus tušky, počkej, tak levá kapsa. To jsou lísky na dráhu, to jsou druhý brejle, celá tuška, rouda cukrlat, to jsou nějaký starý štvrzenky už moulaný.
3: Ty nemáš klíč, viď?
2: Ne, nemám.
3: To je ale strašný. Co budeme dělat? Za námi je plno a nemůžou nás obět.
2: No a co by nás objížděli? Pojedeme, jenom klid.
3: Pojď ty klíčky hledat. Víš, kde jsme chodili?
2: Ale nedělej paniku porád. Proto jsem ti už v Praze dal ten klíček jeden, kdyby se něco podobného stalo, aby byl zásobní klíček. Tady vidíš, jak se vyplatí předvídavost. Dej sem zásobní klíček, odemknem a jedem.
3: Hochu, drahej, klíček ti dát nemůžu.
2: No počkej, nemůžeš, přede mnou jsi ho dávala do kabelky.
3: To tedy dávala, jenže já tu kabelku nemám.
2: No a kde ji máš?
3: Tamhle.
2: No jak to, jo, tamhle u nás ve voze, tam no, pod tou dekou?
3: Ano.
2: No a proč máš tam tu kabelku a proč ji nemáš po ruce?
3: Abych ji nestratila, když je v ní náš zásobní klíček.
2: No jo. Abraham málem zavraždil syna a já málem dceru.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Prázdniny s Julií, tak ty napsala kdysi dávno, už hodně dávno, paní Fan Vavřincová. A zůstaly tak trochu ve stínu jiných knížek a scénářů, třeba Eva tropí hlouposti nebo Taková normální rodinka, určitě si všichni pamatujeme. Nevím, jak se to stalo, že na ně, na prázdniny s Julií, upřela svou pozornost herečka Alena Vránová společně s režisérem Michalem Burešem. No a paní Alenka vzdor svému vysokému věku tedy znovu dokázala, že ten chytrý humor Fan Vavřincové její vlastní a slušel jenom kdysi Nataše Golové a Oldřichu Novému.
2: Pan Bohdan Bouček seděl na břehu pražské plovárny a zarputile pohlížel do kalné vody, v níž se dobrovolně a s nepochopitelnou radostí špinilo asi 300 tisíc lidí. Byl nádherný letní den. Slunce svítilo z bezmračné oblohy s takovým elánem, jako by se rozhodlo překročit plán na dnešní den aspoň o 120%. Pan Bouček s nostalgií v srdci vzpomínal na svou zahradu, kde Sasanky a Petr Klíče zdvihali hlavičky z úhledného trávníku a kde ticho rušili jen ptáci, melodicky cvrlikající ve větvích. Na pražské plovárně se ovšem nemůžete nadít cvrlikání. Pan Bouček, jísa donucen být v tento letní den v Praze, se rozhodl jít na plovárnu, ale chyba byla v tom, že tentýž nápad pojali všichni muži, ženy a děti v celé Praze. Na cestě se domníval, že všichni lidé z celého města si vlezli do jediné tramvaje. Když pak došel na plovárnu, zjistil, že jich byla pouhá hrstka, neboť všichni ostatní na něho zatím čekali na břehu. Pan Bouček byl míru milovný člověk, ale když byl během půl hodiny třikrát přišlápnut, 12krát pokropen ořechovým olejem a konečně zasažen asi kilogramem rajských jablíček přezrálých a zřejmě třetí jakosti, která se na něho vysypala z pytlíku vedle sedící matky, začal cítit, že se z něho stává škarohlíd. Samozřejmě, jako vždycky, všechno zavinila jeho neteř Julie. Neteř Julie, to byla v kostce životní tragédie pana Boučka. Neboť kdybyste se zeptali pana Boučka, proč jeho život, život svobodného muže v nejlepších letech, těšícího se dokonalému zdraví, muže, který vlastnil pěkný domek v půvabné zahradě a měl slušné zaměstnání, není jedinou oslnivou písní štěstí, odpověděl by vám neteř Julie. Řekl by vám to, i kdybyste se ho neptali, neboť čím srdce plno, tím ústa přetékají. Na tomto světě jsou věci nespravedlivě rozděleny. To je stará známá věc. Avšak pan Bouček byl toho názoru, že u něho to prozřetelnost přece jen trochu přehnala, neboť pan Bouček neteř zdědil. Jsou lidé, kteří zdědí Cínové doly, ropné vrty, chatu na Sázavě, nebo aspoň vkladní knížku s pěti slovkami. On zdědil neteř. Jeho sestra, milá žena, ale obdařená zvláštní pošetilostí, pokud se týče hodnoty věcí, mu odkázala Julii jakožto to nejdražší, co měla. Myslela to dobře, v tom nebylo sporu. A pan Bouček si byl jist, že když napsala závěť, zamnula si ruce a gratulovala si, že pro svého předrahého bratra učinila vše, co bylo v jejich silách. Pan Bouček si však byl trpce jist, Takže kdyby si dala trochu práce, jistě by se našlo něco, co by ho oblažilo víc. Tím okamžikem to začalo. To, co mohlo být, jak výše podotčeno jásavou písní, stalo se životem štvance. Je sice pravda, že Julie byla v Praze v internátní škole a přijížděla k němu na venek jen na 2 měsíce prázdnin. Ale školní rok se stával nejen ze všedních dnů, ale i z nedělí a teď dokonce i z volných sobot. Díky této neblahé vymoženosti se pan Bouček jedva vzpamatoval z Juliiny nedělní návštěvy a už tu byla zas. Pan Bouček, jako každý muž, měl své představy o tom, jak má mladá dívka vypadat a jak si má počínat. Julie tak ani nevypadala, ani si tak nepočínala. Nosila dlouhé vlasy a dlouhé kalhoty a její slovník mu působil křeče v hlavě.

Ale jak již bylo řečeno, pan Bouček byl milumilovný člověk. Měřil sice 1,90 m a vážil 90 kilogramů svalů a kostí, ale povahou byl učiněný beránek. To vedlo k dalším komplikacím v jeho životě. Nemohl za to, že tak vyrostl a že vypadal jako svalnatý zápasník, ale slečnám, ba i dámám středního věku přicházely roztodivné myšlenky, když ho uviděli. Pan Bouček byl ochotný a učiněné dobrotisko a bylo pro něho hračkou zdvihnout piano a odnést je do druhého rohu. Pokládal to za samozřejmé, ale dámy zatím hledali víc. V tomto směru, ovšem pouze v tomto jediném, byla neteř Julie užitečná. S neomylnou jistotou dovedla zmrazit sebevětší žár vdavek chtivých slečen, ba přimět je k otevřenému útěku. Ovšem na druhé straně zapříčinila, že seděl na plovárně místo ve své zahradě. Důvod byl prostý. Měla narozeniny. Pan Bouček ráno koupil dort a 16 svíček a s povzdechem strčil do obálky 200, protože zjistil už dávno, že vkus jeho a Julie se diametrálně liší. Ze svých pošetilých představ o tom, po čem dívčí srdce touží, byl vyléčen už od dob, kdy koupil panenky a šidíčko. A Julie se s řevem domáhala indiánské výzbroje a kulometu. Zapálil svíčky a čekal potlesk. Julie se sice zdržela z vrozené úcty k jeho šedinám, jak mu později vysvětlila kritiky této dětinské pošetilosti, ale prohlásila, že hodlá na oslavu narozenin uspořádat párty a zdvořile, ale důrazně, ho požádala, aby se laskavě odstranil. Věděl, co to znamenalo. Bylo to pár holek přesně stejného ražení jako Julie a pár mládenců, které od sebe rozeznat prostě nebylo v jeho silách. Všichni nosili dlouhé vlasy a modré džíny a všichni více nebo méně hráli na kytary. Panu Boučkovi se jakž takž podařilo je rozlišit pomocí rafinovaných mnemotechnických pomůcek. Například Milan nosil modrý svetr. Ovšem, kdyby si vzal červenou košili, byl by pan Bouček v úzkých. Ale díky bohu něco takového nepřicházelo v úvahu. Milan přilnul k modrému svetru s vášnivou příchylností a pan Bouček si byl téměř jist, že v něm i spí. Celkem tak vypadal. Představa, že bude dům odpoledne zamořen Milanem, Alíkem, nebo jak se všichni jmenovali, přiměla pana Boučka k tomu, že vyklidil pole docela dobrovolně. A teď tu seděl a rozhodoval se, má-li vlézt do vody nebo ne. Jeho pochybám učinilo konec další reče, které vyklouzlo matce od vedle a skutálelo se mu na nohu. Pan Bouček ho odkopl a s povzdechem se prodral do vody. Díky své postavě se probojoval do míst, kde

vytáhl nad vodu. Byla to samozřejmě nějaká ženská. Pan Bouček s ní zatřásl a přehodil ji do loďky, kde chvilku sípila, pak si otřela oči a podívala se na něho. Rád, že je všechno v pořádku, se na ní pan Bouček galantně usmál a ujistil ji, že už se nemusí bát. Žena v loďce, a byla to půvabná paní v ďábelsky červených plavkách a s černočernými vlasy, si ten úsměv vyložila po svém.

0: goodness.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
2: No a poslední dnešní zastavení bude patřit prázdninám v Houbohledech. Cože? Ne, nespletl jsem se. Ono to zní trochu záhadně nebo až šíleně, Houbohledy. Ale je to místo, kam se jednou v létě vydali společně Hurvínek, Mánička, pan Spejbl a paní Kateřina. A myslím, že tím se to všechno rázem vysvětluje, ty Houbohledy.

0: tak už pojďme s Hurvínkem a jeho kamarády na ryby a taky si uvařit jednu parádní bramboračku. Dobrou chuť a vlahé příjemné prázdniny.
1: No jo, holka, ty bys tak mohla rybařit.
2: Náhodou mohla, kdybych chtěla, abys jeděl. Kdybych to uměla.
1: Jenže neumíš. Hmm. A já umím. Uvidíš, co ryb nachytám.
3: No, počkej, jen klid, jen se tak nevytahuj,
2: víš?
1: Se nevytahuju.
3: Tak víš co, uděláme si takovou soutěž.
1: Jakou soutěž?
3: No, kdo víc chytí.
1: Jak to myslíš?
3: No, jak to říkám. A kdo prohraje, bude celý týden čistit dřeváky.
2: Jo.
1: To je baštizna. Taťolda bude celý týden čistit dřeváky. Mm-hmm. Ale počkej, tatí. Do té soutěže počítáme jenom ryby, ano?
3: Na co jsi myslel? Motýly?
1: Totiž nesměj se, Máňa, aby se rozuměla, dívtko. Posledně měl taťulda větší úlovek. Ano. Já totiž vytáhl jenom dvě rybky, kdežto taťulínek vytáhl starý hrnec, děravý klobouk, plechovku od džusu, dva škrpály a jednu paní, které se udička zasekla do plavek.
2: Ovšem, jestli ty škrpály měly žraloky...
3: Abys mi to honem nepřipomínal.
1: Já jenže tady jezdí parníček, který se nazývá Štika, taťuldo, a jeho kapitánem je pan Sumec.
3: No prosím, jak chceš, počítáme tedy jenom opravdové ryby, tedy žádné olejovky, paštiky, kaprlata a tak. Soutěžíme poctivě, žádné podfuky. Jasné?
1: Jasné. Hele, jsme tady. Tak tady se usadím já.
3: No dobře, tak... Ty se usaď tady a já si sednu až tamhle za ty vrbičky, ano? No.
1: Plavala, žížela až k rybičce, hopla a rybka je na udičce.
2: Jej, Danánky, pořád nic. Jestli ta žížela už není unavená, Hurvínku.
1: Štiky šproty, pojďte, ať nemusím čistit boty.
2: Tedy jak můžeš být tak klidný, Hurvínku? Já už jsem z toho celá rozčílená.
3: Třetí, Hurvajs, kolik jich máš ty?
1: No, ještě jednu. A budu mít první.
2: No právě.
3: No tak, to ti blahopřeju.
2: No, to je tedy pravda.
1: Klidný. Já, že jsem klidný? Čištění dřeváku je ta vůbec nejhorší práce ze všech vůbec nejhorších prací na světě.
2: No to tady je.
3: Abych nezapomněl, kartáč je pod umyvadlem.
2: No vidíš, to je.
1: Už se vyšklebuje.
2: Abych ti řekla pravdu, tedy já to vidím černě.
1: Jenom černě? Ty nejčernější saze jsou čerstvě napadlý sníh, jak to vidím já. Týden čistit dřeváky.
2: No právě.
1: Je? Kam pak však na Hurvínka? Mozeček mu nespínká. Pojď, Máni, pojď, pospíš si.
4: Ryby, čerstvé ryby. Necpete se vepříky, kupte živé kapříky. Ryby.
2: To tady není zrovna moc sportovní.
1: Čištění dřeváku taky není žádný sport. To je to vůbec nejhorší práce ze všech vůbec nejhorších prací na světě. Sportovní, nesportovní, hlavně když vyhraju.
4: Ryby, čerstvé ryby, lékaři nám praví, ryba vám dá zdraví, posledních pár kousků.
2: Ty jsou ale hezké.
1: Má jich plnou kať.
2: No to tady ano.
4: Tak kolik jich chcete, mladý muži? 2-3 kousky nebo víc? 1, 2, jak říkám, 5.
1: Takhle na výzvě tvář se jakoby nic.
2: Je to podfuk a podfuk se nevyplácí, Hurvínku.
1: Ale to vypráví holubům.
3: Tak co? Jaký je stav o poločase, Hurvínku? Pochlup se. Já mám 4. Kolik ty?
1: Nestojí to ani za řeč. Pár takových mrníčků. Podívej, tati.
3: Šmanko, ty. Tím říkáš mrníčky? 5 kaprů. Jak ty to, kluku, děláš?
1: No to víš, rybařit se musí umět.
3: Umět. To je štěstí, to je náhoda.
1: Jaká pak náhoda? Tak abys věděl, tatí, když nebudu mít 7 takových, budu čistit dřeváky celý měsíc. Ale když je budu mít, budeš ty dřeváky čistit ty. Platí?
3: Ty se nějak cítíš. Ale prosím, jak si přeješ? Platí, no, platí.
2: Nestydíš, Hurvinku, takhle podvádat, víš?
1: Zbytečně nemluv a pojď.
2: To mě taky ne.
1: Slyšíš pana prodavače?
2: Ne, neslyším, toho slyšíš?
1: Právě, že ne. Předtím pořád za korunu, za 2, za 3. Zakupte si maso kapří. A teď nic.
2: To třeba o chrastě, nebo si na chvilku odskočil, co já vím.
1: To by si mě tam pověsil tabulku, že přijde hned.
2: Jejde, Nanky, my jsme ale, pojď sem, pojď, tamhle ta tabulka visí.
1: Sláva, to je má záchrana.
2: No, ani bych neřekla. Tabulka tam visí, ale přečti si, co je na ní napsáno, tak.
1: Vyprodám.
2: No.
1: No, nazdar. Že já nepřišel o chvíli dřív, byl bych vyhrál. Co je?
3: Nevěř tomu, Hurvínku.
1: Je, taťuldo, ty jsi tady byl schovaný?
3: Jo, schovaný. Čekal jsem na tebe.
1: Čekal?
3: No ano. A víš proč?
1: Proč?
3: Ty si myslíš, že nepoznám třeboňské kapry? No, tak jsi mě poznal.
1: Poznal?
3: No, poznal. A šel jsem se poohlédnout, kam na ně chodíš. Že se nestydíš.
2: Víš to, Hurvínku?
1: Nezlob se, taťuldo, to byla jen taková legrace.
3: Proč byla? Proč byla? Je. A teprve bude. Celý měsíc se nasmějeme.
2: Tak, co jsem ti říkala, Hurvínku?
1: Plavala žížala až krbičce. Hopla a rep.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Ach, je tu krásně, paní Kateřino.
2: Je.
1: Lesy, voda, vzduch. Ale přeci jenom mi tady chybí domácí strava. Víte, když si představím takovou domácí bramboračku. Dáte tam špetku česneku?
2: Latinsky allium sativum.
1: Sativum.
3: Cítíte celý dům?
1: Špetku mariánky.
2: Majoránky.
1: Ano,
2: latinsky origanum majorana.
1: Ano.
3: A jednoho paviána.
1: No tak, kurvínku. A čerstvé hříbečky.
2: Latinsky boletus edulis.
1: Jo, ty edulové, ty tomu nasadí korunu.
3: Pěti korunu.
1: Nech si ty posměšky pořád.
3: Pěti korunu.
1: Neslyšel jsi?
3: Pěti korunu, když mi dáš, tati, koupím ti bramborovou polévku v sáčku, že boletus edulis, edulis.
1: V sáčku, fuj, chuť nemá, nevoní, na jazyk padá, tu bych vůbec nepozřel. Když to, paní Kateřino, ta domácí, voňavá, jak ji vařím já.
4: By nebyla vůbec k jídlu, pane Spejble.
1: Co to povídáš?
4: No a nebylo. Zapomněl jste totiž na brambory.
1: Jo, takhle, no vidíš, Máničko? No jo, ale nač o tom zbytečně mluvit?
2: Když si můžeme vzít lihový vařič a v přírodě si ji uvařit.
1: To je nápad. Spojíme to s výletem. Žano, paní Kateřino. No já vám řeknu.
2: Co kdybychom rozbili náš tábor tady, na tom pískovišti, pane Spejble?
4: A ještě jsme ho ani nepostavili a už ho máme rozbíjet.
1: Máničko, děvenko, rozbít tábor znamená utábořit se. Dobrý nápad, paní Kateřino.
2: No?
1: Nemusíme hlídat vařič, když tu nemá co chytit,
2: no,
1: že ano? Tak do práce, dříví je tu dost, oheň bude co by